0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vážení přátelé, vítejte, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je tu květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobbyredaktorku Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne za hranice, jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišli poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak to potom bude vypadat?
3: Ano. Které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce, ptáka, ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nové rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace rajčata, okurky, ale třeba i zelenina je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu, každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny nebo pod tou korunou. Můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neschodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě, ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme je vždycky, když zahájí vegetaci, a ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
5: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
2: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
3: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
2: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
3: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
2: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u kura bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
3: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
2: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly. Takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu. Středně vlastně veliký hřeben. Posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
3: Tu barvu jste ještě nezmínil?
2: Je to mahagonově červená barva.
3: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
2: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
3: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
2: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výrusky a podobně.
1: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako

0: Tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit. A pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
1: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
0: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
1: Když teda bychom se rozhodli umístěvat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
0: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2–3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
1: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
0: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to vhodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
2: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mi sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem, vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali, ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
2: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
1: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět tak díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
2: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha, Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně tak kráčně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské, Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
1: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
2: No.
1: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
2: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická Cmunda.
1: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
2: Děkuji.
1: Díky moc.
2: Mějte se krásně, hezký večer.
1: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
3: No já toho mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
1: No zátek, samozřejmě, no, co se o něm Pilarka navyprávěla?
3: No právě.
1: To byl její druhý manžel.
3: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano, já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
1: No jestli to byl jeden z jeho velikánských hitů, on byl idol, že jo? No tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
3: Tak já nevím, že měla samý hezký...
1: No, to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
3: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho, kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap, ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
1: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
3: Ano, my jsme si volali.
1: No.
3: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
1: No, no. To je dokonalý.
3: Já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčnej za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčnej dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
1: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
3: no
1: tak?
3: Vlastně ano.
1: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
3: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
1: Strýček,
3: ona
1: takže
3: byla
1: teta?
3: Moje nevlastní teta.
1: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
3: Teta.
1: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde koho, každej toho má
3: no,
1: plno.
3: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
1: No ne, ale pro strýčka Majera,
3: no, pro
1: že byste
3: Majera.
1: Něco napsal.
3: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
1: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce v té Kanadě, si říká, teď jsem objevil Soukupa, ten píše pro kde koho Bílá, už to přehazuje vidlema. No. Muzikálu napsal
3: bílou,
1: a já
3: že bych
1: od něj napsal. Ještě nic nemám.
3: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro něj něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
1: On je duchem velmi
3: nikdy
1: mladý.
3: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
1: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
3: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, ne. Máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
1: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
3: No, ne, už není nic, hudba je mrtva. Ale AI něco. Ale umělá
1: všechny ty Spotify. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet? Nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
3: no
1: přece
3: ne,
1: bylo
3: hudba,
1: umělecký dílo.
3: Hele,
1: co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat. No, já to chci čuchat, tu křídovou.
3: Mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
1: Jo, tak.
3: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
1: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
3: no, distrack, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
1: Aha.
3: Oni jak se mezi sebou občas i střílí, takže distrack je, když ten mi štve a tak na něj napíšu distrack.
1: To je dokonalý.
3: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
1: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá... Synovec Jaromíra Syn, Majera no, a Evy Pilarové. To je den, to je den.
3: Ale ještě dostanu... Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
1: No samozřejmě.
3: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
1: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterýma chodila
3: já,
1: Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené
3: Aleši,
1: velké příbuzenstvo.
3: Kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
1: já myslím, že leckdo ve světě populární.
3: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
1: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
3: Ano, čili i takhle to funguje.
1: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve
3: všech
1: ohledech.
3: No tohle je seriózní zpráva.
1: No,
3: že mluví, kdo by se tam našel.
1: To je pravda. Ondřej, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jak jí uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
3: se,
1: tak?
3: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem se měl, a že to je podtatranská pěnice.
1: To je hezký.
3: Ano. Podtatranská. Protože Lucia je ze Slovenska.
1: No jasně, jasně.
3: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji, ale ji uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
1: Tak to mi bude velkou ctí.
3: A mě také nesmírnou
1: ctí. Ježišmarja, to
3: je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
1: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
3: tu
1: celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo.
3: Ano, jistě.
1: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
3: Ano, z daleké ciziny,
1: Zdaleké.
3: S čím dal tím vzalující se...
1: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že... Dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
4: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokračuje.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My nemáme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás, vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv. Ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta nejaktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne, že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: No ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal. Vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu a nebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, ano. To byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje. Nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všecky po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně. A jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem,
0: ano,
3: že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano, a co se rozsahu týče, ano, nebylo to, no, tak, nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To tak jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě. No,
3: Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval, je.
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych jenom to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdnej.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely Loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala Desky a potom později jsem Noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční ptáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvilo o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To
0: jako,
2: ano, to někdy dělám, ano, ano, to ano. Ale to není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to, je úplně jiná prostě atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově, čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet, já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad, víte, to jako my si ze všeho
2: Noční
0: ptáci. Dámy a pánové, milí posluchači, jste na příjmu některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.
2: Je červencový podvečer.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51. A od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, ježiš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: na SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no, jo, dobře, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řekl, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak se hádá do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím vás, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a Jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, zepředu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.
4: Přiznám se, že nikde jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel po tom, co jsem měl.
2: Tady sportují, ano, se schazují Cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
4: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo? A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední 2 roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas tak to vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí, ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně, Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal, stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou, nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
2: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
4: Ano, Prýbohem je rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 60. odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny dvě, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České republice na o nás bez nás jsme dost hákliví. Takže proto se i ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého rozhlasu bude muset zmizet, bohužel.
2: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona posluchačka bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
4: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak
2: no, bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
4: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, pač jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
3: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
0: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
2: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
0: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
0: Já mám takový dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
3: Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
4: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
3: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali jaké veřejné právní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice, a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
5: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to

0: být hodně otevřené přes ty podcasty právě.
1: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo, k tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
2: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají. A oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
3: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
2: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. Jo, protože já, když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média, veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila a my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří a pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
3: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
4: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
5: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
4: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
6: 2 kostely.
4: Myslíte si, že myslím, je si, správně jo. Za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
6: Aha.
4: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
6: Myslím, že ty recepty.
4: Myslíte C?
6: Myslím, že jo, stupka.
5: Kuchařské čarování Petra Stupky.
4: No je to tak. Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo. Dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
7: Kolia.
4: Jendo?
6: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
4: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto třem filmům. A pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
1: Přidal naopak.
4: Ja, kerej?
1: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
4: No dobře, tak ale produkoval.
1: To, ne, tak to je rozdíl.
4: Já no já vím, no ale...
1: To psal Ivan Hlas.
4: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
1: No tak jo, no.
4: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve čtvrté otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi, za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
6: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
4: Mauglí. To je špatně, Jendo. No, Jirenko?
7: Johanka z Arku.
4: Vy myslíte Johanka z Arku?
7: Ano.
4: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
8: Už to tak bude.
4: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to
8: ne,
4: vzniklo?
8: Já nevím, jestli to můžu říct.
4: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
8: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším. Aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
4: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
9: Boží, boží!
10: Plamený, plamený švejt, dědiště!
9: Rychle šelef na oponu, pustme šelef na oponu!
10: Ať spustí měli dešť!
9: Promlá ohé!
10: Požár!
9: Boží, rychle šelef!
10: Požár! Vidíte, jak jsem to polou!
11: Daje, panové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid!
10: Halo, orkestr! Hrajte, promlá, hrajte! Tak.
4: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
6: Řekněte tu Bčku.
4: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
6: Může být, no.
4: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
12: Dámy a pánové, Michal Jegelka, náš rozhlasový Ježíšek,
3: velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Štefelová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Kraj pomůže s výstavbou domova pro seniory v Bohumíně. V Česku budou jezdit španělské vlakové soupravy Talgo, provozovat je bude Leo Express. Turisté dnes vyrazí na tradiční pochod okolo Mořkova, je to už 50. ročník. Dnes bude slunečno, teploty do 23 stupňů Celsia. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Moravskoslezský kraj přispěje na výstavbu nového domova pro seniory v Bohumíně částkou 80 milionů korun. Projekt za zhruba 300 milionů korun má nabídnout zhruba 100 lůžek. Město plánuje začít se stavbou v areálu nemocnice za 2 roky, upřesnila mluvčí radnice Jana Končítková.
3: Nové zařízení má sloužit nejen jako klasický domov pro seniory, ale současně vytvořit i zázemí pro osoby s demencí nebo jiným onemocněním vyžadujícím specializovanou péči. Stvrzení spolupráce je krokem, který nám umožňuje pokračovat v přípravě projektu s větší jistotou.
2: Meteorologové upozorňují na vysokou aktivitu klíšťat, a to po celé České republice. Vlhko a mírné teploty jim totiž vyhovují. Obvykle je třeba dávat si pozor například ve vysoké trávě, křovinách i v lese. Zároveň varování platí také pro vycházky v městských parcích. I tam se klíšťata vyskytují ve velkém počtu. Ivan Možný z Českého hydrometeorologického ústavu předpokládá, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě několik týdnů potrvá. Železniční dopravce Leo Express nově posílá na české koleje španělské soupravy Talgo. Jsou staré přes 30 let, později prošly modernizací. Zatím budou jezdit na trasách Praha-Olomouc-Bratislava a Praha-Ostrava-Prešov. V budoucnu chce dopravce linky prodloužit až do ukrajinského Kyjeva. Podle provozního ředitele Leo Expressu Maxima Kysila dopravce zvolil Talga, protože umožňují změnu rozchodu podvozků za jízdy a mají nezávislý dieselový zdroj elektřiny.
4: Například se přepřahuje lokomotiva, tak vlastně ten diesel agregát napájí celou jednotku. To znamená, jde nám světlo, jde nám klimatizace, cestující jsou spokojení, vlastně nespadne proud a ten vlak jede nadále.
2: Klub českých turistů dnes organizuje jubilejní už 50. pochod okolo Mořkova. Každoročně se ho účastní stovky chodců. Sportovci procházejí okolní Veřovické vrchy a vystoupají i na Mořkovský vrch. Na výběr je z několika tras různé délky, říká Lenka Kociánová z klubu českých turistů.
5: Je připravena trasa 5 kilometrů, která je určena pro děti, kočárky, jsou tam zábavné úkoly na plnění. Dále je připravena trasa 12 kilometrů, 16 kilometrů, 25 a 35 kilometrů. Všechny trasy začínají na koupališti, končí také na koupališti.
1: Počasí.
2: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Provoz je zatím klidný, plynulý, bez hlášených nehod. V případě komplikací na cestách v našem kraji volejte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava startuje právě teď, 4 minuty po 5. hodině. No a po Lence Blažejové vás ze studia zdraví a příjemné ráno a přeje také Vítek Goršanov. Naladili jste si správně, protože už za chvilku nás kromě Argemy a Michala Tučného čeká také třeba kolega Petr Jungmann a jeho originální kalendárium. Jako vždy se i dnes dozvíme, které významné osobnosti a jaké zajímavé události se váží k dnešnímu datu. Připomínám, že dnes je sobota 2. května. A přeji vám krásný poslech.

0: Muzeum Frenštát pod Radhoštěm chystá obnovu části stálých expozic. Nově bude zázemí pro workshopy a také pro vzdělávací aktivity. Za chvíli se tam ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava vydáme. Jste srdečně zváni.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 2. května. Svátek má ochránce vítězství Zikmund a dnes je světový den ptačího zpěvu. Tady je Petr Jungmann. V roce 1476, to je 550 let, zemřela ve Vídni Perchta z Rožmberka. Dodnes každou noc prochází místnostmi a chodbami svých panství na Rožmberku, na zámcích v Českém Krumlově, Jindřichově Hradci, v Třeboni a Telči, jako bílá paní, jako na potvoru vždycky po zavírací době. Třetí nejstarší metro na světě a první v kontinentální Evropě se rozjelo před 130 lety v roce 1896, a to v Budapešti. Maďarská metropole se stala po Londýnu a Chicagu třetím městem s podzemní dráhou. Tento užatý nezbeda z lipového dřeva se poprvé objevil 2. května 1926 v Plzni. Hurvínek na rovnou stovku má stále elánu na rozdávání.
3: Ano, budu přesně dbáti tvých rad, Paťulí.
2: Jeho jméno prý vzniklo ze zvolání třikrát hurá do vínku. Nebo prý možná měl Hurvajs na začátku i jiné písmeno než H. Barack Obama před 15 lety v roce 2011 oznámil, že byl dopaden nejhledanější terorista světa.
4: The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
2: Speciální jednotka Navy Seals dopadla a zneškodnila bin Ládina v jeho domě v Abbottabadu v Pakistánu.
4: A terrorist who's responsible for the murder of thousands.
5: Byt Hercule Poirot.
2: Kulatých 80 slaví seriálový Hercule Poirot, tedy britský herec David Suchet.
6: A nyní, přátelé, je čas, abych vás pozval k obědu.
2: 75 je muzikantovi, skladatelovi a porotci superstar Ondřeji Soukupovi. Já přeju krásnou první májovou sobotu.
7: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Počasí.
0: A každou čtvrt hodinu ve víkendovém Dobrém ráno Českého rozhlasu Ostrava vám nabízíme také předpověď počasí. Ta dnešní je přímo ukázková. Dnes, tedy v sobotu 2. května, bude jasno nebo skoro jasno. S teplotami 19 až 23 stupňů. V Beskydech a Jeseníkách čekejte teploty od 14 do 18 stupňů Celsia. Aktuálně máme skoro jasno a 5 stupňů v Bohumíně, o stupeň míň pak v centru Ostravy.
7: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byli zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: svoji oči.
1: Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm se brzy dočká obnovy části expozic. U konce jsou totiž stavební úpravy v půdní galerii. Dříve tam visely obrazy, teď tam bude prostor pro workshopy a vzdělávací aktivity. Tak, aby tam dobře se měly třeba také děti.
2: Teď je ten prostor vyčištěný, prázdný a připravený pro ty instalační práce, ať už na mobiliáři nebo na osazení sbírkových předmětů.
3: Popisuje Aleš Knápek, ředitel Muzea Novůj Čín, pod které Frenštátské muzeum spadá. Podkroví historické budovy do roku 2023 fungovalo jako galerie, kde byla k vidění díla regionálních umělců.
2: Byly tady malby, byly tady grafiky a ty byly osazeny na takovém výstavním systému. Zabíralo to poměrně mnoho prostoru a ten návštěvník k těm obrazům zaprvé neměl často odstup. Za druhé hrozilo, že třeba mladší návštěvníci, děti v tom užším prostoru se o to můžou otřít, schodit to, poškodit.
3: Úpravy začaly loni v červnu. Nová klimatizace a rolety uleví od nepříjemného vedra v letních měsících. Nové jsou i podlahy, protipožární nátěry na krovech, opravovala se taky kotelna a část střechy. Do podzimu tu přibude nové vybavení.
2: Máme připravený galerijní systém profesionální, který je modulární. Chceme, aby ten prostor zůstal živý, aby se dal opravdu využívat jak pro práci s dětma, tak ale pro menší formy kulturních akcí.
3: Tematicky se sem rozšíří expozice zaměřená na vystěhovalectví do Ameriky nebo na tradiční modrotisk.
2: Který tady v rámci toho tkalcovství má část té expozice, je v posledních letech velice oblíbený u veřejnosti, řeklo by se jako retro, využití těchto technologií a vzorů na soudobý módě, tak to bychom chtěli rozvinout.
3: Přibudou i interaktivní prvky a moderní technologie. Ty obohatí i stávající expozici vystěhovalectví opatroníže, kterou čekají změny na konci tohoto roku.
2: My jsme rádi umístili dotykové obrazovky, na kterých budou ty dobové dokumenty, protože žijí a občas i přijíždějí potomci těch bývalých vystěhovalců, tak, aby si je mohli tady zobrazit a pokusíme se do toho postupem času zapojit AI.
3: Díky ní by se mohly rozpohybovat třeba staré fotografie. Na vývoji se podílí sami pracovníci muzea z Frenštátu pod

0: Legendární kapela Pretenders na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte víkendové Dobré ráno, no a Lenka Blažejová přináší v tuto chvíli další aktuální zprávy.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Od začátku ledna do konce března se s FRABem v Česku nakazilo přes 4100 lidí. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Oproti stejnému období loni počet nakažených vzrostl o 40%. Nejvíc případů nákazy bylo v prvním čtvrtletí v Moravskoslezském kraji. Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním přihlášek. Tím by se obrátil dosavadní systém, kdy si žáci vybírají školy dopředu. Změnu v přijímacím řízení plánuje ministerstvo školství od roku 2029. V Březové na Opavsku dnes otevřou novou cyklostezku. Propojí místní část Březová a lesní Albrechtice. Jak potvrdil nezávislý starosta obce Jan Turovský, po mnoha letech se tak vyřešil problém s bezpečností pro cyklisty. Už nemusí využívat rušnou hlavní silnici ve směru na Opavu. Spojené státy od příštího týdne zvýší cla na dovoz aut z Evropské unie na 25%. Na sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump. 27 podle něj totiž údajně neplní obchodní dohody. Po automobilkách chtěl, aby konstruovali auta v továrnách přímo na území Spojených států. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká první zápas nástavbové části soutěže o záchranu. V 15 hodin přivítá na svém hřišti Mladou Boleslav a v 15 hodin začíná i další ligový zápas Karviná v prostřední skupině o umístění. Začíná dvojutkání proti Pardubicím doma. Počasí dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku jasné nebo skoro jasné, nejvyšší teploty od 19 do 23 stupňů, na horách do 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě se opravuje vodovod v Mostní ulici a provoz je tam omezený. Práce potrvají do konce května.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

tam na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou

pro hasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

0: Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Ostrava, písně.

Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, máme 5 hodin a téměř 40 minut. Sobotu 2. května posloucháte víkendové Dobré ráno. Věřím, že je dobré a bude hezký celý den, co se počasí týče. Ostatně meteorologové nám to jistě potvrdí už za pár minut v živém telefonním vstupu v našem vysílání. No a před 6. hodinou nabídnu zajímavé tipy pro volný čas právě pro dnešní den, pro sobotu 1. květnovou sobotu letošního roku. Teď ale bude zpívat Toto Kutúňo, přeji hezké ráno.

0: počasí.
1: Pravidelně v tuto dobu v ranním vysílání Českého rozhlasu Ostrava telefonujeme meteorologům, abychom se zeptali, jaké je a jaké bude počasí. V tuto chvíli je na telefonních linkách meteoroložka Marie Glofáková z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Já vás vítám ve vysílání a přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak řekněte, jaké je to dnešní ráno aktuálně v Moravskoslezském kraji?
2: Tak máme všude jasno, teploty se teď zrovna pohybují v dost širokém rozpětí, nejčastěji mezi 7 až 2 stupni Celsia. Vítr fouká aktuálně jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Začíná první květnový víkend, jaký bude po pořadě, jak bude dnes?
2: Dnes bude i nadále jasno nebo skoro jasno, teploty se vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách se budou pohybovat mezi 14 až 18 stupňů Celsia a vítr bude foukat jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Velmi krásná předpověď na sobotu. Co nabídne noc na zítřek a jaká bude neděle?
2: I noc bude jasná nebo skoro jasná, s nejnižšími teplotami nejčastěji mezi 9 až 5 stupni Celsia. Údolí mohou klesnout na hodnoty kolem 3 stupňů Celsia. Vítr bude i nadále slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu.
1: Tak tedy krásný víkend nás čeká. Děkuji za předpověď počasí. To byla meteoroložka Marie Glofáková. Přeji vám dobré ráno.
2: Hezký den, na naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Navštívíme velmi aktivní zahrádkáře na Pardubicku. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: 10 minut před 6 hodinou raní ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava si poslechněte zajímavé tipy, kam dnes vyrazit, třeba s celou rodinou. Co takhle do Frenštátu pod Radhoštěm? Tam se dnes můžete zúčastnit 6. ročníku akce Stars Holovské hřebenovky. Tradiční prvomájový přechod hřebenů s dobročinným podtextem si můžete užít v přírodě se svými přáteli nebo rodinou a podpořit malého Vašíka z Ostravy. Jedna sportovní pozvánka, klub SK Horní Suchá, fotbalový tým, zve v pravé poledne na domácí hřiště do Horní Suché, kde starší a mladší dorost vyzve soupeře z Rýmařova. Muži A se pak od 16:30 představí na hřišti v Libhošti na Novojičínsku. Areál letního kina Forlové zve malé i velké kouzelníky na Rej čarodějnic. Od 14:00 odpoledne čeká na malé i velké taneční párty s Radanou a čarodějnický průvod a stezka s úkoly a sladkou odměnou. A ještě jeden tip do sportovní haly do Návsí na Třinecko. Tam dnes v 16 hodin zažijete pod taktovkou oddílu stolního tenisu velkolepý noční turnaj. Hráči i neregistrovaní nadšenci se mohou těšit na napínavé souboje ve dvou hrách i čtyř hrách. A chybět nebude ani občerstvení a boj o bohaté ceny v jedinečné atmosféře.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.
1: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Americký prezident Trump oznámil zvýšení cel na dovoz evropských aut. V Moravskoslezském kraji se už letos nakazilo svrabem 640 lidí. Na Karvinsku dnes pokračuje elitní cyklistický závod Gent Grazia. Bude slunečno s teplotami do 24 stupňů Celsia. Aktuální zprávy Alenka Blažejová. Hezké ráno. Spojené státy chtějí od příštího týdne zvýšit cla na import aut z Evropské unie na 25%, oznámil to americký prezident Donald Trump. Evropská unie podle něj nedodržuje obchodní dohodu.
3: Nová cla mají podle Trumpa přimět evropské automobilky k přesunu výroby do Spojených států. Proti jeho výrokům se už ohradila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle šéfa výboru pro mezinárodní obchod Evropského parlamentu Bernda Langeho jsou Trumpovy výroky nepřijatelné a dokazují, že Spojené státy už nejsou spolehlivým obchodním partnerem. Podle smlouvy, která ještě čeká na schválení členských států Unie, měla být cla na evropská auta zastropovaná na 15%. Brusel se za to zavázal mimo jiné zrušit cla na americké průmyslové zboží. Matěj Kolář, Český rozhlas.
2: Nakažených svrabem v Česku přibývá. V letošním prvním čtvrtletí jich bylo asi 4100, oproti stejnému období loni zhruba o 40% víc. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Statistiku částečně ovlivnil nový způsob hlášení nákazy od minulého července. Nemoc je ale i tak na vzestupu. Pokračuje epidemioložka Kateřina Fabiánová.
4: Je to zase o nějakém chování lidí, nárůstu třeba lidí, kteří pobývají na ubytovnách, tendence k tomu šetřit vodou, snižuje se teplota praní, všude se říká, že prádlo se vypere i na 30, ano vypere, ale nezničí to zákošku. Řada z lidí je institucionalizovaných, narůstají nám léčebně dlouhodobě nemocných, sociální domovy.
2: Úplně nejvíc případů nákazy, asi 640, bylo v prvním čtvrtletí v Moravskoslezském kraji. Následoval Středočeský, Ústecký a Jihomoravský kraj. Loni byl počet nakažených nejvyšší od roku 1993. Už po 21. změří síly traktoristé v Pusté Polomi na Opavsku. Dnes odpoledne tam začne další ročník terénních závodů Traktor Trial Trophy, který každoročně láká příznivce tohoto druhu soutěží. Součástí programu jsou oblíbené průjezdy strojů blátem. Organizátoři připravili také stavění máje a výstavu techniky.
1: Sport.
2: I v královské druhé etapě závodu Grazia se cyklistka Kristýna Zemanová prosadila na stupně vítězů. Cílem na pustevnách projela jako třetí za Australankou Dixonovou a Švýcarkou Lichtiovou. Zemanová je druhá i v průběžném celkovém pořadí. Na 115 kilometrech museli cyklistky zdolat přes 2000 výškových metrů. Dnes čeká peloton předposlední dvoudílná etapa. Nejprve cyklistky pojedou v Havířově časovku na 13,5 kilometru a poté absolvují 96 kilometrů dlouhou trasu se startem a cílem v Bohumíně.
1: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno, nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý a rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, během dne přechodně dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ještě varování z Frýdecko-Místecka na silnici 1/68 přes obec Střítež platí úplná uzavírka až do 7. května. Projedou tam pouze vozidla integrovaného záchranného systému. Ostatní řidiči musí na objízdnou trasu přes Hnojník.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Rozhodně přejeme šťastnou cestu vám všem, milí řidiči, kteří teď třeba míříte za víkendovým dobrodružstvím někam na výlet, anebo i to se stává někam do práce. Tak přeji pohodové ráno, tady je Český rozhlas Ostrava, víkendovým dobrým ránem vás dnes provází Vítek Goršanov. Spolu se mnou je tady třeba Michal David, který zaspívá, nebo skupina ABBA. No a budeme také cvičit jako vždy po 6. hodině. Dnes nebudeme potřebovat žádné speciální nářadí, cvičit budeme na zemi, jak jsem zjistil. Tak si připravte zatím trochu toho místa nebo karimatku a za malou chvilku začínáme.

0: Udržet tempo s karvinskými seniory není vůbec jednoduché. Přesvědčila se o tom i naše kolegyně reportérka, která s nimi vyrazila na pochod kolem Karvinského moře. Když organizátoři sečetli výkony všech, napočítali rekordních 500 kilometrů. My se k této akci v reportáži vrátíme už za malý okamžik. Teď ale jdeme, jak jsem avizoval před malou chvilkou, cvičit.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvik je na zemi. Posadíme se a natáhneme nohy před sebe. Hlava a trup jsou v jedné rovině. Paže spojené dlaněmi, propnuté před trupem. S nádechem rozpažíme ruce a vyrotujeme trup vpravo. Nohy stále natažené. S výdechem vrátíme zpět a opakujeme rotace vlevo. Trup stále vzpřímený. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Počasí.
0: A pohodové by mělo být dnes i počasí. Meteorologové slibují jasnou až skoro jasnou oblohu. Teploty vystoupají na 20 až 24 stupně Celsia. V Beskydech a Jeseníkách čekejte teploty od 14 do 18 stupňů. Pravda, teď po ránu je poměrně ještě chladno, ale skoro jasnou oblohu. A 5 stupňů máme v Ostravě Mošnově a velmi podobnou teplotu jsme naměřili také v Karviné.
2: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vyrazit na výšlap do hor není nic pro karvinské seniory. Místo toho fyzičku utužují pochodem kolem Karvinského moře s těžebními věžemi v pozadí. A právě kvůli dolům tam klesla zem tak hluboko, že plochu zaplavila spodní voda. Po březích vedou stezky, kde si změřili síly městské kluby seniorů. No a tempo se s nimi pokusila udržet i naše reportérka.
1: A potom s tou kartičkou, jak se budete vydávat na cestu, tak postupně bude dostávat razítka.
2: Vše tady pomáhá řídit Marie Poláková z Karvinského magistrátu. 110 účastníků.
3: No jinak teda jsme překvapeni s tou účastí, protože minule jsme měli kolem 90, že?
4: Jdeme po třetí a i nás nejvíc a jdeme první a jsou tu babičky a prababičky.
2: S termoskou v ruce a úsměvem na tváři se na pochod těší Vlasta Kloudová. Můžu se k vám přidat?
4: No je, bude naší potěšení.
2: To je výzva. A s prvním klubem s názvem Rudé armády vyrážíme.
5: Nachodím těch 17-18 tisíc kroků denně, takže...
2: Tak ukáže se, jestli to dám.
5: No, jo, když si chytíte svoje tempo a jdete, jo, a nesmíte pořád jako běžet, zpomalovat, běžet, ale svým tempem si jít a dáte to.
2: Nesmí se moc mluvit, to se člověk zadýchá.
6: To si musíme užít i s tím kecáním, bez toho to nejde.
2: Usmívá se bývalá stavební technička Helena.
7: Tempo karvinských seniorů je opravdu závratné. Tak, nemůžu to vzdát, to je jasné.
8: Že lepší je se oblíct teplo, než aby nebyla zima.
2: Tak?
8: Já.
5: Lepší nošit jako prošit.
2: Pochod kolem Karvinského moře je i sondou do nářečí místního po našemu, což je specifická směs češtiny, polštiny a němčiny.
9: Polák, Stanislav Češlík.
2: Tak, v čele skupiny je Stanislav Češlík.
9: Polska. No Stáník, no to bože pomenili.
2: Ale tempo máte úžasné, Stando.
9: No, já mám po obě, jsem po operacích.
10: Holky, kartičky.
2: Předsedkyně klubu Eva Miterková.
11: Děláte nějaký ten pátek, rok, roky, no a už máte nárok, už tom lítáte. Tak proto lítáme kolem moře.
2: K pochodu by určitě patřil titul oblíbeného filmu Sedm statečných, protože se tady u tohoto stolečku zaregistrovalo celkem 7 městských seniorských klubů. Z Karviné Andrea Brtníková, Český rozhlas.
12: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

karton na dvorek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ho.

0: prachy si nekoupíš.
1: Tak štěstí je krásná věc, to byl Richard Miller ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. To je nabito do slova hezkými písničkami a také aktuálními informacemi. A další zprávy má pro nás v tuto chvíli Lenka Blažejová.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Rýmařov letos přebuduje kanalizaci u Podolského potoka. Potrubí je vedené v několika ohybech a při silných deštích dochází k poruchám. Město zajistí narovnání potrubí a tím se vyřeší problematický úsek pod Podolským potokem. Vendrině na Frýdecko-Místecku pokračuje v obnově alejí. Obec letos založila základy nového švestkového stromořadí a výsadba navazuje na obnovenou třešňovou alej v části Loučky. V Česku s teplým počasím v přírodě přibývají klíšťata. Varují před nimi meteorologové. V posledních letech roste i počet nakažených lymskou boreliozou nebo klíšťovou encefalitidou. Klíšťata se většinou pohybují tam, kde je vlhko. Po procházce v přírodě by se tak podle odborníků měl člověk pořádně prohlédnout a klíšťata odstranit. Cykloturistická akce Bílý kámen, která na jeden den v roce otevírá zájemcům jinak uzavřený vojenský prostor Libavá, letos přilákal 7115 lidí. Na webu pořadatelů to uvedl jejich zástupce Kristián Heřman. Do běžně nepřístupných míst zavítali cyklisté, pěší turisté i jezdci na koloběžkách. Ostrava bude po čtvrté dějištěm mistrovství světa v parahokeji. Turnaj za účasti osmičky týmů z paralympijských her v Miláně se uskuteční od 1. do 8. května přesně za rok. Loňský titul budou obhajovat Spojené státy. Češi skončili třikrát za sebou na světovém šampionátu, vždy třetí. Počasí v regionu bude skoro jasné s teplotami do 24 stupňů a teplo bude i na horách až 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Až do 18. května bude uzavřená ulice pod Bílou horou v Kopřivnici. Bude se tam opravovat její povrch.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Naladěn máte Český rozhlas Ostrava, posloucháte víkendové Dobré ráno. Krátce před 7 hodinou, zhruba za 10 minut, nás ve vysílání čekají zajímavé tipy na dnešní den. Máme sobotu 2. května. Už teď mohu slíbit pozvánku třeba na taneční show. Vydáme se na hory a máme i několik hezkých kulturních tipů. No a do té doby nám zahraje a zaspívají třeba skupina Jelen. No a také stihneme i předpověď počasí ve 7:45. Jaká bude sobota? Jaká bude neděle? To všechno vám prozradíme. Pěkné ráno.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: A teploty jsou aktuálně v našem kraji velmi rozmanité. Třeba v Rýmařově měříme zatím 1,5 stupně, za to na Lysé hoře už je 7 stupňů Celsia. No ale postupně budou teploty šplhat směrem vzhůru, a to na 20 až 24 stupně Celsia. Dnes nás čeká opravdu příjemná sobota s jasnou nebo skoro jasnou oblohou. V Beskydech a Jeseníkách naměříme něco málo okolo 16 stupňů Celsia. Také neděle bude jasná s teplotami 22 až 26 stupňů. A jen tak mimochodem, v noci na neděli by mělo být 9 až 5 stupňů, v údolích kolem 3 stupňů a dokonce i přízemní mrazíky. Na horách pak kolem 6 stupňů Celsia.

Speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude lékařka Renáta Ječmínková. Denně se na urgentním příjmu setkává s pacienty na hranici života a smrti a na vyhodnocení situace často má pouhé sekundy nebo minuty. Nejen o lásce k adrenalinové profesi si s ní bude povídat Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Jak naložit s dnešním dnem, tedy sobotou 2. května, máme pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava několik zajímavých tipů. Třeba Městský dům kultury v Karviné na dnešní 17. hodinu připravil taneční show školy Nicolas Dance Unico. V tamním velkém sále se můžete těšit na dynamické ukázky moderního a streetového tance. Horská chata Prašivá v Beskydech dnes zve na čarodějné odpoledne. Na horské louce u historického kostela vzplane v 5 hodin tradiční oheň, u kterého si můžete vychutnat magickou atmosféru spojenou s pálením čarodějnic a následným společným opékáním špekáčků pod širým nebem. Máte-li rádi divadelní klasiku, tak jste dnes zváni do Těšínského divadla na unikátní představení nesmrtelného Shakespeareova dramatu Romeo a Julie. Začíná o 17:30 a je společným projektem české a polské scény a prolínají se v něm oba jazyky. V hlavních rolích zazáří polský herec Maciej Cempura s českou herečkou Barborou Sedláčkovou. No a film a hudba v jednom, to je dnešní nabídka kulturního centra Nová osmička ve Frýdku Místku. V 7 večer tam začne program s Jaromírem Nohavicou a jeho hosty, doplněný projekcí filmu Jarek v industriálních prostorech bývalé textilky. Tak přejeme hezké zážitky.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Organizace jednotných přijímacích testů na střední školy se má změnit, plánuje ministerstvo školství. V Ostravě je dnes porubský den bezpečí. Do Česka dorazily nové typy vlaků. A bude krásně, slunečno a velmi teplo. Teď máme podrobnosti. Začínají zprávy s Lenkou Blažejovou. Vítejte. Uchazeči o studium na středních školách by v budoucnu měli psát jednotné přijímací testy předtím, než si podají přihlášky. Změnu v přijímacím řízení plánuje ministerstvo školství od roku 2029. Testy by se taky měly psát na základních školách místo středních jako dosud. Ministerstvo si od toho slibuje zpřehlednění celého procesu a také menší stres pro děti. Pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
2: Vzhledem k tomu, že se budeme snažit do toho terénu dostat několik velkých úprav, jako je změna obsahu vzdělávání, parametrizace a profesionalizace asistentu pedagoga, tedy rušení těch neefektivních prvků inkluze a její lepší nastavení, tak si myslím, že ten reálný termín je spíš jaro 2029.
0: Louka u Francouzské ulice v Ostravě dnes ožije porubským dnem bezpečí. Lidem představí svou práci policisté, hasiči, záchranáři, vojáci i členové vězeňské služby. Program nabídne i modelové zásahy jednotlivých týmů. Jak doplňuje mluvčí obvodní radnice Martin Otipka, k vidění bude i 120 let stará koňská stříkačka.
3: Lidé uvidí například vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla, zásah policie při zadržení ozbrojeného pachatele nebo práci psovodu vězeňské služby při vyhledávání drog a pátrání po uprchlém vězni. Program doplní také ukázky slaňování se zraněnou osobou z obytného domu či prezentace práce hypologů.
0: Do Česka dorazily nové typy vlaků. České dráhy od jara testují nový typ pendolina polského dopravce. Ten jezdí třeba mezi Prahou a Ostravou. Testování by mělo být hotové na konci jara a pokud jim vlak projde, mohl by v Česku jezdit pravidelně. Na tuzemské koleje taky brzy vyrazí i španělské soupravy Talgo od dopravce Leo Express. I ty budou jezdit přes Ostravu. Sport. Ve Starém Městě se konají motocyklové závody Slovácký okruh. Dnes i zítra budou od 7 do 19 hodin uzavřené ulice Huštěnovská, Velehradská, Tovární a Východní. Jako objízdná trasa bude sloužit dálnice D55. Úsek mezi Babicemi a Kostelany nad Moravou mohou využít i řidiči bez dálniční známky. Parkování pro diváky je připravené na příjezdových cestách, popisuje hlavní organizátor závodu Petr Chmelař.
4: My tím, že uzavřeme staroměstskou trať, tak ze všech těch příjezdových cest do Starého Města se stávají parkoviště. To znamená ideálně ulice Tovární u Třineckých železáren, úplně stejně vlastně z druhé strany od Huštěnovic, takže těch míst určitě je poměrně dost. Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji jasno anebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, proměnlivý a rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Během dne přechodně dobré.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Varování z Bílovce. V tamní Opavské ulici je omezený provoz práce a s tím spojená uzavírka potrvá do konce srpna.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Od Lenky Blažejové jsme se dozvěděli, co je nového. Zdraví vás také Vítek Goršanov ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Připraveni jsou i Karel Gott nebo Ilona Čáková. Je nás tady spousta a všichni se snažíme o to, abyste měli co nejpříjemnější druhé květnové sobotní ráno. 7 hodin a 4 minuty máme právě teď. Přijde také náš další milý kolega už za chvilku, jmenuje se Artur Kubica. A ten přichází s tradičním seriálem Dvakrát měř a jednou řeš. Má tedy i dnes pro nás dobré rady všeho druhu. Dneska se zaměříme na vytvoření domácího prostředí okolo Středozemního moře. Tak, my jsme tady přemýšleli, co by měl ten Artur za lubem a napadlo nás, že by nás Artur zval na dovolenou, no nechme se překvapit, za malou chvilku se to rozvíme. Ještě jednou krásné sobotní ráno vám všem.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Máte rádi moře, dovolenou u moře, třeba u toho středozemního, tak si můžete na zahradě nebo na balkoně vytvořit kousek plný rostlin, které z této části světa pocházejí. Dnes se dá koupit kde co. Takovým typickým příkladem odolné celoroční středozemní rostliny je levandule lékařská. Z těch dalších potom šalvěj, mnohé santoliny, tedy stále zelené polokeře, a ty se pěstují spíše jako okrasné a jsou velmi aromatické. Zajímavé jsou sápy, flomisy a z keřů pak cist vavřínolistý. Další keře patří k přenosným rostlinám, které se musí na zimu uskladnit do místnosti při 8 stupních Celsia. To jsou například oleandry, granátová jablka, olivovníky a co je zajímavé, v tomto případě se dají sklízet i olivy, pokud má rostlina správné podmínky. Nebude to na sklenici oleje, ale pro radost. Pokud máte buganvílii, nezoufejte, když přes zimu ztratí listy, to se může stát. Z jara nebo až počasí dovolí, ji i s květináčem vynesete na vzduch a ona zase rozkvete. Zdraví vás Kutil tělem i duší, Artur Kubica.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Dnes bude jasno nebo skoro jasno s krásnými jarními teplotami 20 až 24 stupně Celsia, skoro takřka málem letními teplotami. V Beskydech a Jesenicích čekejme teploty v rozmezí od 14 do 18 stupňů. Aktuálně už 8 stupňů měříme ve Frýdku Místku, o stupeň méně pak v Jablunkově.
2: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Česká data a kapela Činasky. Dobré ráno, vám přejeme ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Máme sobotu 2. května. Tak schválně, milí posluchači, co zajímavého se vám dneska zdálo? Já jsem měl třeba docela příšerný sen, ve kterém se dokonce střílelo a nebyl jediný. Ve spánku se nám podle odborníků zdá hned několik snů. Po probuzení je ale většinou zapomeneme. V dnešní rozhlasové anketě jsme se vás zeptali, jak jste na tom se sněním vy a o čem vaše sny jsou, pokud si je pamatujete. Jak jsme zjistili, lidé ve vzpomínkách nejvíc zůstávají sny o práci a nebo o svých blízkých.
1: Si nám o televize, o dokumentárních filmů, tak se mi zdají o tom, co tam hraje. Že třeba, já nevím, o Hitlerový dokument, tak se mi zdají, válčím tady, kdy tam tady se samopalem po Ostravě.
2: Jsou dny, kdy vím, že se mi zdá sen, který si říkám, tyjo, tam je super myšlenka a chci si ji zapamatovat a ráno se probudím jenom s tím pocitem.
3: Tam na noční můry ohledně školy.
4: No, pamatuju si svoje sny, ale já mívám takové škaredé sny hodně. Že jsem řídila a vedle mě seděl spolujezdec a chtěl mi píchnout do drogy.
5: Byl jsem na nějaké party a to bylo vlastně na dělnickém staveništi a byli tam třeba moji pradědové, které si pamatuju, jako jak jsem byl hodně malý.
6: Třeba z mládí nebo s rodičem asi pamatuju, jak jsem prožívala v Habířově.
7: Dá se mi o lidech, kteří už tady nejsou třeba, jo, vzpomínám jakoby na ně trochu, no a většinou jsou příjemné ty sny.
8: Moje mládí a tak dále, rodiče a různě ve škole, jak to bylo. Jak jsem chodil na vysokou školu.
9: Jsem byla sama v bytě, někdo pořád dokola zvonil. Pak, když jsem to zvedla, ten telefon, tak se tam nikdo neozýval a pak ten člověk si vešel do toho bytu a šel po mně, ale neměl obličej.
10: Jasně se mi zdají, ale nepamatuju si je. To zapomenu většinou. No, to je zajímavé. Já někdy se vlítám někde v budoucnosti nebo tak.
6: Moc se mi nesní. Obvykle jdu do školy a neumím. To jo, to se mi opakuje.
11: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem.

0: průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
2: Přejeme vám i nadále krásné sobotní, už druhé květnové ráno letošního roku. Lenka Blažejová je ve studiu, poslechněte si další aktuální zprávy.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Přijímací zkoušky na střední školy by se mohly psát ještě před podáním přihlášek. Nový model plánuje ministerstvo školství zavést od jara roku 2029. Počítá i s tím, že by se testy psaly na základních školách. Rezort tak chce zpřehlednit přijímací systém a snížit stres u žáků. Společnost ČEZ teplárenská dodala zákazníkům v Orlové a v Bohumíně v zimě o 5% tepla více než loni. Letošní topná sezona byla první, během které firma lidem v Moravskoslezském kraji vůbec nedodávala teplo vyráběné z černého uhlí. Uvedl to mluvčí skupiny ČES Vladislav Sobol. Firma v regionu zajišťuje teplo a teplou vodu přibližně pro 38 tisíc obyvatel. Přednáškami i komentovanými prohlídkami si dnes připomenou mladičské jeskyně u Litovle 200 let od svého novodobého objevení. Součástí programu budou i další akce věnované historii podzemí, ale také příběhu pravěké ženy Mlady, jejíž ostatky tam archeologové objevili v 19. století. Výročí si jeskyně budou připomínat celý rok a v plánu jsou různé koncerty. Dobrovolní hasiči ze Zlatých hor dnes převezmou od zástupců radnice novou zásahovou techniku, konkrétně automobil za více než 11 milionů korun. Město ho pořídilo s pomocí dotace. Čeští hokejisté prohráli v semifinále mistrovství světa hráčů do 18 let v Trenčíně se Švédskem 3-4 v prodloužení a dnes budou hrát o bronz s Lotyšskem od 15 hodin. Švédsko čeká ve finále domácí Slovensko. Počasí v regionu Severní Moravy a Slezska bude slunečné s teplotami kolem 24 stupňů, na horách kolem 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Část ulice Rudná, silnice 1/11 Havířová je dnes z důvodu konání cyklistické akce uzavřená, a to do 14 hodin. Objízdná trasa vede přes Šenov.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava pokračuje. Muzeum Frenštát pod Radoštěm chystá obnovu části stálých expozic. Nové bude zázemí pro workshopy a také pro vzdělávací aktivity. A my se tam s reportážním mikrofonem vydáme.

0: Do Frenštátu pod Radhoštěm teď zamíříme ve víkendovém Dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Muzeum právě ve Frenštátě se brzy dočká obnovy části expozic. U konce jsou totiž stavební úpravy v půdní galerii. Dříve tam visely obrazy, teď tam bude prostor pro workshopy a vzdělávací aktivity, tak aby se tam dobře cítili i děti.
1: Teď je ten prostor vyčištěný, prázdný a připravený pro ty instalační práce, ať už na mobiliáři nebo na osazení sbírkových předmětů.
2: Popisuje Aleš Knápek, ředitel Muzea Novojičínska, pod které Frenštátské muzeum spadá. Podkroví historické budovy do roku 2023 fungovalo jako galerie, kde byla k vidění díla regionálních umělců.
1: Byly tady malby, byly tady grafiky a ty byly osazeny na takovém výstavním systému. Zabíralo to poměrně mnoho prostoru a ten návštěvník k těm obrazům zaprvé neměl často odstup. Za druhé hrozilo, že třeba mladší návštěvníci, děti v tom užším prostoru se o to můžou otřít, schodit to, poškodit.
2: Úpravy začaly loni v červnu. Nová klimatizace a rolety uleví od nepříjemného vedra v letních měsících. Nové jsou i podlahy, protipožární nátěry na krovech, opravovala se taky kotelna a část střechy. Do podzimu tu přibude nové vybavení.
1: Máme připravený galerijní systém profesionální, který je modulární. Chceme, aby ten prostor zůstal živý, aby se dal opravdu využívat jak pro práci s dětma, tak ale pro menší formy kulturních akcí.
2: Tematicky se sem rozšíří expozice zaměřená na vystěhovalectví do Ameriky nebo na tradiční modrotisk.
1: Který tady v rámci toho tkalcovství má část té expozice, je v posledních letech velice oblíbený u veřejnosti, řeklo by se jako retro, využití těchto technologií a vzorů na soudobý módě, tak to bychom chtěli rozvinout.
2: Přibudou i interaktivní prvky a moderní technologie. Ty obohatí i stávající expozici vystěhovalectví o patroníže, kterou čekají změny na konci tohoto roku.
1: Jsme rádi umístili dotykové obrazovky, na kterých budou ty dobové dokumenty, protože žijí a občas i přijíždějí potomci těch bývalých vystěhovalců, tak, aby si je mohli tady zobrazit a pokusíme se do toho postupem času zapojit AI.
2: Díky ní by se mohly rozpohybovat třeba staré fotografie. Na vývoji se podílí sami pracovníci muzea. Z Frenštátu pod Radhoštěm Tereza Švarc, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: počasí.
1: A přesně ve 7:45 nás čeká ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava podrobná předpověď počasí na dnešek a zítřek. Petr Drobek z ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu je teď na telefonu. Petře, vítám vás a přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Jako vždy začneme aktuální situací v našem kraji.
2: Tak aktuálně máme jasnou oblohu, teploty už stoupají, jsou většinou v rozmezí od 8 do 12 stupňů. V žárech u města Olbrechtice máme ale třeba 14 stupňů, a na horách je teplota kolem 7-8 stupňů, no a vítr ten fouká jenom slabý, proměnlivý, do 3 metrů za sekundu, nebo je bezvětří.
1: Začíná první květnový víkend, jaký bude? Začneme jako vždy nejprve dnešním dnem.
2: Čekáme slunečné počasí, většinou bude jasno po celý den a teploty vystoupí na 24 až 20 stupňů, na horách na 14 až 18, k tomu povane jenom slabý proměnlivý nebo severovýchodní vítr s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Velmi příjemná předpověď, co nabídne noc na zítřek a jaká bude neděle?
2: V noci ani zítra nečekáme nějakou významnou oblačnost, většinou bude jasno nebo skoro jasno. V noci klesne teplota na 9 až 5 stupňů, v údolích tam může klesnout i níže, třeba na hodnoty kolem 3 stupňů a ojediněle se tam mohou vyskytovat i přízemní mrazíky. Zítra přes den vystoupí teploty o něco více než dnes, na 21 až 25 stupňů, na horách na 16 až 20. No a v noci bude foukat jenom slabý proměnlivý vítr, postupně jihozápadní, a zítra v průběhu dne očekáváme mírný jižní až jihozápadní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: A na závěr, jako vždy v tuto dobu, poptáváme aktuální informace o tlaku a vlhkosti.
2: Tak tlak přepočtený na hladinu moře je 1026 hektopaskalů a relativní vlhkost je většinou v rozmezí od 60 do 80%.
1: Meteorolog Petr Drobek nám řekl vše potřebné o počasí. Petře, moc děkujeme za aktuální a příjemné zprávy a těšíme se zase na příště. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Navštívíme velmi aktivní zahrádkáře na Pardubicku. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
4: Naši první květnovou poradnu věnujeme vztahům a intimitě. Právě k těmto dvěma základním lidským potřebám mohou mít lidé se zdravotním postižením o něco trnitější cestu. V Ostravském centru pro rodinu a sociální péči jim radou pomáhá Alžběta Vodseďálková. Ve studiu ji přivítá Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Houby magický, skupina Kabát, 8 minut před 8 hodinou ve víkendovém dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava. Před námi jsou tipy na dnešní den, kam můžete vyrazit třeba do Frenštátu pod Radhoštěm na 6. ročník Stárholovských hřebenovek. Říkám správně hřebenovek, protože jsou to hřebenovky, 2F se tam píšou. To jen tak pro zajímavost, tradiční prvomájový přechod hřebenů s dobročinným podtextem si můžete užít v přírodě se svými přáteli a podpořit malého Vašíka z Ostravy. Pokud chcete vyrazit na fotbal, tak srdečně zve všechny fotbalové fanoušky klub SK Horní Suchá. V pravé poledne doma hrají starší a mladší dorost a vyzvou soupeře z Rýmařova. Ačko mužů pak od 4:30 odpoledne bude hrát na hřišti Libhoště u Nového Jičína. Areál letního kina v Orlové zve malé i velké kouzelníky na dnešní rej čarodějnic od 14 hodin. Čeká vás malá i velká taneční párty s Radanou a nebo čarodějnický průvod a stezka s úkoly a sladkou odměnou. A ještě jedna pozvánka do návsí ve sportovní hale. Tam dnes v 16 hodin ožije pod taktovkou oddílu stolního tenisu velkolepý noční turnaj. Hráči i neregistrovaní nadšenci se mohou těšit na napínavé souboje ve dvouhrách i čtyřhrách. Chybět nebude ani občerstvení nebo boj o bohaté ceny v jedinečné atmosféře. Tak přeji hezké zážitky.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Nadě Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Nadě Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dopravce Leo Express vyráží na české koleje se španělskými soupravami Talgo. Elektronická evidence tržeb zřejmě začne znovu platit od ledna příštího roku. Fotbalisté Ostravy se v duelu s Mladou Boleslaví pokusí opustit poslední místo v tabulce. Dnes bude slunečné počasí s teplotami do 24 stupňů. Zprávy má Lenka Blažejová. Hezké ráno. Na české koleje dorazily nové typy vlaků, například na trať mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typ pendolína, patřící polskému dopravci. Teď nově vysílá Leo Express na své trasy i zmodernizované soupravy Talgo ze Španělska.
3: Talga jsou znatelně odlišná od ostatních typů vlaků v Česku. Například vagóny jsou na délku zhruba poloviční, pokračuje provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil.
4: Podvozek umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímo v linku Prahu-Kyjev.
3: Vlak má taky nezávislý dýzlový zdroj k vytápění nebo klimatizaci vozů. České dráhy teď pro polského dopravce testují novější pendolino, aby dostalo potřebná povolení pro pravidelný provoz v Česku, pokračuje mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
5: Na českých kolejích musí ujet zhruba 60 000 kilometrů, aby získalo schválení tedy pro provoz v České republice.
3: Testování polského pendolina by mělo být hotové během jara. Jakub Vik, Český rozhlas.
1: Elektronická evidence tržeb zřejmě začne znovu platit od ledna příštího roku. Návrh na její obnovení v nové podobě v pondělí projedná vláda. Ministerstvo financí očekává, že znovu zavedení EET přinese do veřejných rozpočtů ročně 14 miliard a 400 milionů. Součástí předloženého zákona jsou i daňové změny. Kdyby vláda měla obnovit slevu na dani na studenta a za umístění dítěte do mateřské školy. A taky zrušit zastropování benefitů pro zaměstnance. Klub českých turistů dnes organizuje jubilejní už 50. pochod okolo Mořkova. Každoročně se ho účastní stovky chodců. Sportovci prochází okolní Veřovické vrchy a vystoupají i na Mořkovský vrch. Na výběr je z několika tras různé délky, říká Lenka Kociánová z klubu českých turistů.
6: Je připravená trasa 5 kilometrů, která je určena pro děti, kočárky, jsou tam zábavné úkoly na plnění. Dále je připravená trasa 12 kilometrů, 16 kilometrů, 25 a 35 kilometrů. Všechny trasy začínají na koupališti, končí také na koupališti.
2: Sport.
1: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká první zápas nad stavbové části soutěže. V 15 hodin nastoupí ve Vítkovicích proti Mladé Boleslavi. V souboji o udržení první ligy spadl Baník před týdnem na poslední místo tabulky. A zachránit ho má už čtvrtý trenér v sezóně, Josef Dvorník, který převzal tým v pondělí.
7: Já věřím tomu, že jsem schopnou zaujmout ten tým vlastně tréninkovým procesem a potom i těma věcima k tomu zápasu a vštěpovat jim do hlavy ty zásady, které mám a jakým způsobem ten fotbal jako trenér chci dělat. Zatím musím říct, že ty týmy, které jsem měl, tak vždycky mi to zafungovalo a věřím tomu, že stejně, když to budeme přistupovat u toho A týmu, tak to fungovat bude.
2: Počasí.
1: Bude skoro jasno, teploty do 24 stupňů na horách do 18 a vítr bude slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky jsou mírně nepříznivé, během dne budou dobré.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Šenově u Ostravy v Těšínské ulici policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. Je tam velmi silný provoz a kolona, tak počítejte se zdržením. A na silnici 1/11 v Havířově je uzavírka. Jede se tam prestižní cyklistický závod žen. Auta musí na objízdné trasy, omezení bude do 14 hodin.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Víkendové dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava je v plném proudu, po Lence Blažejové vám hezké ráno od mikrofonu přeje také Vítek Goršanov, spolu se mnou tady budou také Barry Manilow nebo Lucie Vondráčková a taky Dara Rollins. No a máme pro vás i další díl pořadu Česká nej. Ta dnešní budou patřit naší nejdelší řece, která to je, a zajímavosti o ní nám přiblíží už za chvilku Vojta Kotek. Tak se těšte, 5 minut po 8 vám přeji ještě jednou krásné sobotní ráno.

Česká nej. Unikátní místa, události a osobnosti spojené s naší zemí. Nejdelší řeka. Od pramene pod Černou horou na Šumavě až k Mělníku, kde se vlévá do Labe, měří Vltava 430 kilometrů a je tak naším nejdelším vodním tokem. Když porovnáme nadmořskou výšku jejího začátku a konce, dojdeme k výškovému rozdílu přes 1011 metrů, které na své pouti Českem překonává. Další její rozměry, zejména hloubku a šířku, trvale změnila výstavba tzv. Vltavské kaskády, tedy série přehrad v úseku od Lipna až do Prahy. Nejširší místo toku proto dnes najdeme blízko Černé v Pošumaví, kde jsou dva břehy Lipenské nádrže od sebe vzdálené 5 kilometrů. Nejhlubší místo je pak na dně Orlické přehrady. 74 metrů. Našli bychom desítky obcí, které mají Vltavu ve svém názvu. Například Kralupy, Kamík nebo Hluboká. Všechna tato města jsou nad Vltavou. A mostů jsou přes tuto řeku desítky. Vltava byla také velkou inspirací pro mnoho umělců. Malíři ji zvěčnili na spoustě obrazů, které zachycují původní podobu řeky. Třeba známé svatojánské proudy. Bedřich Smetana vzdal naší nejdelší řece hold ve stejnojmenné symfonické básni a Český rozhlas pojmenoval jednu ze svých celoplošných stanic také Vltava. Česká nej s Vojtou Kotkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Udržet tempo s karvinskými seniory není vůbec jednoduché. Přesvědčila se o tom i naše reportérka, která s nimi vyrazila na pochod kolem Karvinského moře, když organizátoři sečetli výkony všech, napočítali rekordních 500 kilometrů. My se za touto turistickou akcí ohledneme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava už za malý okamžik.
1: Počasí.
0: Teď ale pravidelná předpověď počasí na dnešní den, tedy na sobotu 2. května, bude jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 24 stupně, v Beskydech a Jeseníkách 14 až 18 stupňů. Teď máme přeci jenom ještě trochu chladněji, nicméně už 10 stupňů jsme naměřili aktuálně v Novém Jičíně. O stupeň více už hlásí Třinec.
1: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
2: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Přímý přenos slavnostního večera uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mezi 18. a 20. hodinou.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vyrazit na výšlap do hor není nic pro karvinské seniory. Místo toho fyzičku utužují pochodem kolem Karvinského moře s těžebními věžemi v pozadí. No a právě kvůli dolům tam klesla zem tak hluboko, že plochu zaplavila spodní voda. Po březích vedou stezky, které si změřily síly městské kluby seniorů. No a tempo s nimi se pokusila udržet i naše kolegyně reportérka.
1: A potom s tou kartičkou, jak se budete vydávat na cestu, tak postupně bude cestovat razítka.
2: Vše tady pomáhá řídit Marie Poláková z Karvinského magistrátu. 110 účastníků.
3: No jinak teda jsme překvapeni s tou účastí, protože minule jsme měli kolem 90, že?
4: Jdeme po třetí a i nás nejvíc, a jdeme první a jsou tu babičky a prababičky.
2: S termoskou v ruce a úsměvem na tváři se na pochod těší Vlasta Kloudová. Můžu se k vám přidat?
4: No je, bude naši potěšení.
2: To je výzva. A s prvním klubem s názvem Rudé armády vyrážíme.
5: Nachodím těch 17-18 tisíc kroků denně, takže...
2: Tak ukáže se, jestli to dám.
5: No, jo, když si chytíte svoje tempo a jdete, jo, a nesmíte pořád jako běžet, zpomalovat, běžet, ale svým tempem si jít a dáte to.
2: Nesmí se moc mluvit, to se člověk zadýchá.
6: To si musíme užít i s tím kecáním, bez toho to nejde.
2: Usmívá se bývalá stavební technička Helena.
7: Tempo karvinských seniorů je opravdu závratné. Tak, nemůžu to vzdát, to je jasné.
8: Že lepší je se oblíct teplo, než aby nebyla zima.
2: Tak?
8: Já.
5: Lepší nošit jako prošit.
2: Pochod kolem Karvinského moře je i sondou do nářečí místního po našemu, což je specifická směs češtiny, polštiny a němčiny.
9: Polák, Stanislav Češlík.
2: Tak, v čele skupiny je Stanislav Češlík.
9: Polska. No Stáník, no to bože pomenilý.
2: Ale tempo máte úžasné, Stando.
9: No, já mám jsem po operaci.
10: Holky, kartičky.
2: Předsedkyně klubu Eva Miterková.
11: Uděláte nějaký ten pátek, rok, roky, no a už máte nárok, už tom lítáte. Tak proto lítáme kolem moře.
2: K pochodu by určitě patřil titul oblíbeného filmu Sedm statečných, protože

Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Lidé v Klimkovicích si dnes připomenou konec druhé světové války. Akce Ozvěny oživí vzpomínky na události spojené s osvobozováním města od nacistů. Lidé s kronikářem zamíří na důležitá místa spojená s druhou světovou válkou a dozví se podrobnosti o posledních dnech okupace. Ulicemi města pak odpoledne projede kolona historických vozidel, zaparkuje na zámku. V Březové na Opavsku dnes otevřou novou cyklostezku. Propojí místní část Březová a Lesní Albrechtice. Jak potvrdil nezávislý starosta obce Jan Turovský, po mnoha letech se tak vyřešil problém s bezpečností pro cyklisty. Už nemusí využívat rušnou hlavní silnici ve směru na Opavu. Spojené státy od příštího týdne zvýší cla na dovoz aut z Evropské unie na 25%. Na sociální síti to oznámil americký prezident Donald Trump. 27 podle něj totiž neplní obchodní dohodu. Po automobilkách chtěl, aby konstruovali auta v továrnách na území Spojených států. V prostřední Bečvě letos vybudují novou 100-metrovou tartanovou dráhu pro dobrovolné hasiče. Podle nezávislé místostarostky Aleny Srovnalové jde o první etapu stavby hasičského areálu. Nové zázemí má v budoucnu patřit k nejmodernějším sportovištím pro hasiče na celé Moravě. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká první zápas nad stavbové části soutěže o záchranu. V 15 hodin Baník přivítá na svém hřišti Mladou Boleslav. Ve stejný čas pak nastoupí doma Karviná proti Pardubicím. První květnová sobota bude na severní Moravě a ve Slezsku slunečná s teplotami do 24 stupňů, v Jeseníkách v Beskydech maxima kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 1/11 v Havířově je uzavírka z důvodu sportovní akce. Omezení platí do 14 hodin a odpoledne budou omezení i v Bohumíně a v okolí, kde se jede cyklozávod Gracia.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Milí posluchači, znáte rčení jednou za modrý měsíc? Já se přiznám, že jsem jej dnes viděl a slyšel poprvé, takže mě určitě bude zajímat vysvětlení a vůbec termín modrý měsíc, to už se asi dostáváme k astronomii, tam už se možná více doma. Každopádně tohle všechno probereme dnes v astronomickém okénku s Tomášem Gráfem už za malou chvilku. Ladíte Český rozhlas Ostrava, přejeme dobré ráno.

0: Měsíc květen nám nabídl a také nabídne hned dva úplňky. První z nich nastal včera, v pátek 1. května, ten další bude v neděli 31. května. Možná jste se tedy už setkali s pojmenováním modrý úplněk, kterým se označuje právě ten druhý v jednom měsíci. Jak tohle označení vzniklo, tak to nám už teď ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava prozradí opavský astronom Tomáš Graf. Tomáše, já vám přeji hezké sobotní ráno.
1: Já vám také a spolu s vámi všem, kteří nás poslouchají.
0: Díky moc. Tak jak se to má s tím modrým úplňkem?
1: Tak to označení modrý úplněk nebo modrý měsíc je samozřejmě trošku zavádějící, protože měsíc při něm nemá barvu ani modrou, ani do modra. Jedná se čistě o tu kalendářní zvláštnost, když v jednom měsíci ve smyslu časovém se objeví dva úplňky. Ten druhý se tedy v anglosaském prostředí označuje jako modrý. A to, že to vůbec může nastat, tak ten důvod je jednoduchý, protože ten čas mezi úplňky je zhruba 29,5 dne. To znamená, že v některých dalších měsících je šance, že se to občas sejde. A jak jsem narazil na to anglosaské prostředí, tak ten název pochází z anglického prostředí a souvisí také s úslovím jedenkrát za modrý měsíc, čili velmi zřídka, nebo bychom mohli tady v našich končinách říct jednou za uherský rok. Ale je zajímavé, že ten dnešní význam vznikl vlastně nedorozuměním v minulém století, kdy ten pojem byl špatně interpretován v popularizačním článku a už to označení tak zůstalo. Ovšem z astronomického hlediska je to pořád úplně běžný úplněk bez jakýchkoliv zvláštních fyzikálních vlastností. Označuje to jenom to, že vlastně, jak jste říkal, v tom květnu, například v letošním květnu, zažijeme v jednom měsíci dva úplňky.
0: Tak to bychom měli modrý úplněk, nicméně, co se týče pojmenování jednotlivých úplňků v roce, určitě se už i naši posluchači setkali s pojmy jako třeba vlčí, jahodový, bouřkový nebo bobří. Odkud pocházejí právě tyhle ty úplňky a názvy?
1: Tak tato pojmenování mají zase kořeny v tradičních severoamerických kulturách, těch původních, indiánských, a později byly převzaty a rozšířeny přes farmářské almanachy. No a vlastně zase je tam takový posun, ty názvy jsou poetické, ale spíše odrážejí dění v přírodě během roku, čili sloužili jako jakýsi přírodní kalendář, než že by popisovali nějaké výjimečné astronomické úkazy. To znamená, že postupně, když to vezmeme od ledna do prosince, vlastně nastává v lednu vlčí, v únoru sněžný, potom je vraní, růžový, květinový, jahodový, bouřkový, jeseteří, kukuřičný, lovčí, bobří, studený. A také k tomu jsou některé alternativy, čili není to úplně kanonicky zavedeno, takže třeba ten bobří je někdy taky jako krvavý a ten studený, ten poslední prosincový jako vánoční. Čili já jsem to tady zařadil do astronomického okénka z toho důvodu, že vlastně postupně se i v médiích tady ty názvy používají a jsou na to nějaké dotazy, čili z toho astronomického okénka se pro dnešek stalo spíše lingvistické okénko, protože se nejedná o právě astronomické názvy, nicméně v těch popularizačních textech se to využití velmi hodí, protože se tím demonstruje takovéto dřívější, jak už jsem to říkal, naznačoval, větší sepětí lidského života s přírodou a ty názvy popisují děj roku, co se týká, dejme tomu, zemědělských prací anebo počasí.
0: A to si myslím, že je také velmi zajímavé. Děkuji astronomu Tomáši Grafovi za hezkou aktualitku. V rámci astronomického okénka budeme se těšit na to příští. Mějte se hezky a příště naslyšenou.
1: Taky vám děkuji, naslyšenou.
2: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava. Počasí.
0: Tak ten včerejší úplněk už jsme prošvihli, ale i dnes můžete pozorovat hvězdy večer anebo v noci, protože má být skoro jasno nebo úplně jasno, a to až do večera, taky v noci má být velmi podobně. Teploty dnes odpoledne vystoupají na 20 až 24 stupně, na horách na 14 až 18 stupňů. V Havířově už máme skoro 12 stupňů Celsia a na Osoblažsku je ještě tepleji. Tam už v tuto chvíli měříme teplotu vzduchu 15 stupňů Celsia.
2: Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byli zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na závěr víkendového dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava přijměte několik tipů, co by inspiraci, jak strávit dnešní den, sobotu 2. května. Což takhle vyrazit do Městského domu kultury do Karviné. Dnes od 17 hodin tam připravila taneční show škola Nicolas Dance Unico. Ve velkém sále se můžete těšit na dynamické ukázky moderního a streetového tance. A co takhle výlet do přírody? Horská chata Prašivá v Beskydech zve na čarodějné odpoledne přímo v srdci beskydské přírody. Na horské louce u historického kostela vzplane v 5 hodin odpoledne tradiční oheň, u kterého si můžete vychutnat magickou atmosféru spojenou s pálením čarodějnic a následným společným opékáním párků pod širým nebem. Máte-li rádi divadelní klasiku, tak jste zváni do Těšínského divadla do Českého Těšína na unikátní představení nesmrtelného Shakespeareova dramatu Romeo a Julie. Začíná se v 17.30 a společný projekt české a polské scény v něm prolíná oba jazyky. V hlavních rolích zazáří polský herec Maciej Cempura s českou herečkou Barborou Sedláčkovou. A ještě jeden kulturní tip, film a hudba v jednom, to je nabídka kulturního centra Nová osmička ve Frýdku Místku. Dnes v 19 hodin tam začne program s Jaromírem Nohavicou a jeho hosty, doplněný projekcí filmu Jarek v industriálních prostorech bývalé textilky.
1: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

Tak třeba na hory můžete dnes vyrazit, má tam být opravdu krásně, a to nejenom na horách, ať už budete dělat cokoliv, vaši společnost vám bude dělat také Český rozhlas Ostrava. V dalších hodinách dopoledního vysílání, které startuje za malou chvíli, to budou magazíny, pravidelné sobotní. Po deváté ten mezi nebem a zemí, no a po desáté pro všechny kutily hobby magazín. Ranní vysílání končí, já se loučím, ale ne na dlouho, ještě se dnes dopoledne uslyšíme. Teď máme 4,5 minuty před 9. hodinou, zaspívá vám Cyndi Lauper a já popřeji krásné sobotní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Kraj pomůže s výstavbou domova pro seniory v Bohumíně. Z Novojičínska znovu jezdí cyklobus do Beskyd. Slavná loutka Hurvínka dnes slaví sté narozeniny. Bude krásně, slunečno, velmi teplo až 24 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Moravskoslezský kraj přispěje na výstavbu nového domova pro seniory v Bohumíně 80 miliony korun. Projekt za zhruba 300 milionů korun má nabídnout stovku lůžek. Město plánuje začít se stavbou v areálu nemocnice za 2 roky. Upřesní to mluvčí radnice Jana Končítková.
2: Nové zařízení má sloužit nejen jako klasický domov pro seniory, ale současně vytvořit i zázemí pro osoby s demencí nebo jiným onemocněním vyžadujícím specializovanou péči. Stvrzení spolupráce je krokem, který nám umožňuje pokračovat v přípravě projektu s větší jistotou.
0: Meteorologové upozorňují na vysokou aktivitu klíšťat v celém Česku. Zároveň v posledních letech výrazně přibylo případů nákazy nemocemi, které přenášejí. Přednosta Motolské kliniky infekčních nemocí Milan Trojánek uklidňuje, že ne z každého přisátého klíštěte se člověk nakazí boreliozou nebo encefalitidou. Důležité je klíště odstranit, místo dezinfikovat a pak sledovat. Trojánek taky doporučuje nosit do přírody vhodné oblečení a po návratu se vždy prohlédnout.
3: Velmi spolehlivou ochranou je očkování, to nás chrání před klíšťovou meningoencefalitidou. Proti lymské borelioze v současné době očkování není k dispozici, ale můžeme vlastně zvolit ten postup, že se snažíme sledovat, zda nedochází k rozvoji zarudnutí.
0: V tu chvíli je už nutné vyhledat lékaře. Až do konce září bude jezdit z Nového Jičína do Beskyd cyklobus. Zastavuje také v Kopřivnici, Příboru, Frenštátu a v Rožnově pod Radhoštěm. Města dopravci za službu zaplatí zhruba 500 000 korun. Složila se na celkovou částku podle počtu obyvatel. V pátky jezdí jeden spoj na Pustevny, o víkendech bude dopravce vypravovat 2 spoje. Jeden na Pustevny a druhý na Bílou Bumbálku. O prázdninách pak počítá s každodenním provozem. Hurvínkovi, slavné postavě loutkového divadla, je dnes právě 100 let. Poprvé se na divadelních prknech objevil 2. května 1926 a vytvořil se svým otcem Josefem Spejblem dvojici, která bavila a baví malé i velké diváky. Hurvínkovi narozeniny dnes na jeho domovské scéně oslaví soubor divadla Spejbla a Hurvínka novým představením Kabaret Hurweis.
4: Představení se splní Spejblovi, paní Kateřině, Máničce i Hurvínkovi jejich tajná přání. Prožijí chvíle radosti, vzpomínání na slavné scénky Josefa Skupy a Miloše Kiršnera, ale dostanou se i do nebezpečí. Vše se ale nakonec samozřejmě v dobré obrátí a zvítězí láska. Po premiéře se chystá také oslava Hurvínkových narozenin. Režisérkou nové hry je Hana Mikulášková.
5: Dostane na narozeniny Hurvínek dort?
6: Dostane.
5: Bude dřevěný?
6: Bude se svíčkama.
4: Nové představení k Hurvínkovu životnímu jubileu je určené pro děti od 5 let. Horní věková hranice je neomezená. Z divadla Spejbla a Hurvínka Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V Moravskoslezském kraji dnes bude skoro jasno, nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na horách 14 až 18 a vítr bude slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě stále počítejte na Ostravsku s kolonou v Šenově, v ulici Těšínská bourala 2 osobní auta a projíždí se zatím Kyvadlově.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
7: Za chvilku vás zavedeme na místo, odkud budete mít město Cheb jako na dlani. Navštívíme totiž vyhlídku na věži kostela svatého Mikuláše. Prozradíme, co všechno z ní po vystoupání 170 schodů uvidíte. Konference Křesťan, správce stvoření, se bude po 4 květnové dny konat v Dobrém pod Orlickými horami. Pozveme vás s Karlem Sladkým. A pravidelné zamyšlení je dnes od římskokatolického kněze Pavla Lazárka. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji klidné sobotní dopoledne.

0: Hanu Zagorovou jsme zahráli v začátku této hodiny v magazínu Mezi nebem a zemí. Theo do kaps je knižní řada teologie do kapsy od nakladatelství Biblion. V této chvíli obsahuje 4 knihy, mezi něž patří například titul Žít jako křesťan od Rowena Williamse, někdejšího arcibiskupa z Canterbury. Všechny knížečky spojuje formát, který je velký opravdu právě do kapsy či batohu. Jedna z nich se věnuje dnes velmi moderní a žádané křesťanské meditaci. Napsal ji benediktinský mnich John Maine. Jeho kontemplativní modlitba je protikladem k dnešnímu uspěchanému konzumnímu světu a inspirovala statisíce křesťanů. Kniha zaujala Danielu Brůhovou.
1: Na to, jak vznikla tahle drobná, ostře zelená knížka s názvem Getsemanské promluvy, se ptám Alexandra Fleka z nakladatelství Biblion.
2: My jsme moc rádi za grafické zpracování od Kamily Kučerové, celé té edice. Vždycky na tom obalu je takový jednoduchý minimalistický symbol, tak tady je vlastně taková oliva, když to je Getsemanská zahrada. Ale jinak je to vlastně název toho kláštera, kde tyhle promluvy John Maine dával.
1: Proč jste sáhli právě po tomto titulu? Promluvy, v nichž John Maine představil své pojetí meditační praxe, založené na starokřesťanské tradici i postupech východních náboženství, pronesl už v roce 1976.
2: Oslovilo nás vlastně hnutí české křesťanské meditace, že vlastně tenhle autor je jedním z prvních průkopníků tady té formy.
1: Zastavme se u ní. Když se řekne meditace, tak řada lidí myslí především na východní náboženství.
2: Dá se na to odpovědět, že křesťanství je východní náboženství, že přišlo k nám z Blízkého východu, ale není to nic jiného než starodávný způsob kontemplativní modlitby, ke kterému se jakoby oklikou můžeme vracet přes setkání právě s tím, že i ty jiné duchovní tradice praktikují. Můžeme to nazvat meditací, můžeme to nazvat tichou modlitbou. Tady vlastně John Maine má takové 4 promluvy k určitému publiku.
1: Takže dává konkrétní návod, jak meditovat?
2: Já jsem to od té doby začal taky praktikovat, aspoň pár minut ráno, denně. Je to báječný. Mě právě vždycky nedávalo smysl taková ta modlitba, která předčítá Pánu Bohu buď nějaký nákupní seznam mých přání a stížností, anebo ho informuje, co je nového ve světě. Jo, jako co mu budu vykládat, jako všechno to ví. A vlastně ani nemám slova, ale vlastně modlit se třeba jenom jedno slovo, nebo úplně bez slov, mi najednou smysl dává.
1: Podělte se, co nacházíte?
2: Údajně se ptali jednou matky Terezy, co říká, když se modlí. A ona jim prý odpověděla, no nic, jo, poslouchám. Aha, a posloucháš jako Pána Boha, tak a co říká on? No nic, poslouchá. Mně to přijde krásný. Je to vlastně vrchol intimního vztahu, když spolu dva můžou mlčet a rozumět si, oba si naslouchat. Takže to jsou Getsemanské promluvy.

písničku.

V magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Novým generálním vikářem pražské arcidiecéze se stal kněz Josef Ptáček, který působil ve farnosti kostela svatého Jakuba a Filipa v pražských Hlubočepích a v kostele Krista Spasitele na Barrandově. Ptáček nahradil dosavadního vikáře Jana Balíka pro ekonomické věci a biskupa Zdenka Wasserbauera pro věci pastýřské. Nový pražský arcibiskup Stanislav Přibyl se po sobotním slavnostním uvedení do úřadu ve svatovícké katedrále v pondělí poprvé neformálně setkal se zaměstnanci arcibiskupského paláce, kterým představil další své spolupracovníky. Například sekretariát arcibiskupa povede bývalý velvyslanec České republiky ve Vatikánu Václav Kolaja. Komunikaci arcibiskupství povede bývalý redaktor České televize a Českého rozhlasu Pavel Schröter. Papež Lev XIV. V pondělí ve Vatikánu přijal při audienci arcibiskupku z Canterbury Sarah Malaliovou, která se minulý měsíc stala první ženou v čele anglikánské církve. Hlava katolické církve slíbila, že bude dál pracovat na překonávání rozdílů, které tyto dvě křesťanské církve dělí. Také Malaliová připomněla, že oba byli povoláni kázat evangelium. Malaliová navštívila hlavní papežskou baziliku, pomodlila se u hrobů svatého Petra a svatého Pavla a setkala se s vysokými představiteli Vatikánu. Papežovi přivezla jako dárek sklenici medu ze zahrady svého oficiálního sídla v Londýně. Soubor lidových dřevořezeb Panny Marie Svatohorské, včetně dosud nevystavených sošek, představuje od pondělí nová výstava Svatohorky na Svatéhoře v Příbrami. Návštěvníci si prohlédnou autentická díla, stará i více než 200 let. Expozice bude přístupná ve Svatohorské klenotnici do 31. srpna. Od 18. století se na Svatéhoře prodávaly dřevěné kopie milostné sochy Panny Marie, které si poutníci odnášeli do svých domovů jako znamení ochrany, víry i naděje. V 19. století jich vznikly tisíce, především v Příbrami, Nepomuku či Zalánech, a mnohé z nich se dochovaly dodnes. Výstava navazuje na projekt Zalánské Madony, který se uskutečnil v Podbrdském muzeu v Rožmitále pod Třemšínem. I tuto pozvánku jsme dnes přidali do magazínu Mezi nebem a zemí. A nadále přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Konference Křesťan správce stvoření se bude po 4 květnové dny konat v křesťanském ekocentru Krupárna v Dobrém pod Orlickými horami. Začne už ve čtvrtek 7. května a do neděle 10. května nabídne přednášky a duchovní zastavení. V neděli pak vyvrcholí společnou bohoslužbou. Večerní přednášky několikadenního programu budou určeny i pro širokou veřejnost. S jedním z organizátorů konference, Pavlem Světlíkem, natáčel redaktor Karel Sladký.
1: Křesťanství, příroda.
2: Ano. Bůh pečuje o své stvoření a i nás, lidi, vede k odpovědnosti, abychom nebyli jen takovými spotřebiteli toho všeho krásného světa a stvoření, ale spíš takovými pastýři a zahradníky toho, co je nám svěřeno. A vlastně nacházejí od začátku Bible, od Genesis až po Zjevení, texty, které mluví o udržitelnosti, ta sustainability, udržitelnost, biodiverzita. To jsou krásné texty nejen o Noé, jako o jeho korábu, jak zachraňuje ty zvířata, že jo, takový první ekolog, starozákonník, Noé postava, ale kniha Žalmů, Davidovy žalmy, 104. žalm, 19. žalm, to jsou nádherné popisy stvoření o různých biotopech, hory, řeky, a ten David to tam prožívá a jsou to oslavné písně vlastně Pána Boha skrze jako stvoření. Nebo Šalamoun, znalec ptáků, znalec zvířat, tak vlastně kniha Přísloví, tam jsou různé texty o mravencích, o včelách, Septuaginta má i o včelách tam. Nebo Ježíšova podobenství, Ježíš v podstatě někdy dá takovou provokativní myšlenku i někde v kázání, že Ježíš byl zelený v tom smyslu, co učí a jak jedná. Učí v podobenstvích o přírodě, o bouři, o slunci, o vodě, o průtrži mračen, o zvířatech.
1: V ekocentru Krupárna v Dobrém u Dobrušky, Dobré 85.
2: Bude to setkání křesťanů i nekřesťanů, ale lidí, kteří se zajímají o toto téma z pohledu Bible, z pohledu starého i nového zákona.
1: Téma je?
2: A to téma je ale udržitelnost, biodiverzita a udržitelnost.
1: Proč jste zvolili právě toto téma pro tu konferenci?
2: Ano, toto téma navrhl iniciátor konference, pan doktor Milan Hluchý z Brna, Biokont Brno, která pečuje o biologickou ochranu, zvláště vinic, moravských nejen vinic, ale i třeba v Polsku. A on navrhl toto téma, on se tím zabývá léta, jak je možno i pečovat a zlepšovat věci v zemědělství, jak biologickými prostředky pečovat o přírodu. On přišel s tímhle námětem, abychom udělali to pro studenty, zvláště teologického semináře církve, ale i pro běžnou veřejnost. Takže tady budou velmi zajímavé přednášky na toto téma a po večerech je možno přijít i jako nezávisle, jako jenom host, který přijde na přednášku.
1: Bude to čtyřdenní konference v Dobrém u Dobrušky pod Orlickými horami. Má název Křesťan správce stvoření. Jak se právě to křesťanství promítne do těch 4 dnů ve spojení s přírodou?
2: Budou tam nějaká témata od pana docenta Zahradníka z teologické fakulty. Potom tam bude víc k té přírodě od pana doktora Hluchého. Pak tam bude o klimatické změně, jak se projevuje na Krkonoších,

0: takový ten sled těch přednášek, až to bude končit v neděli takovou krátkou křesťanskou bohoslužbou na závěr.
1: Kdy bude ta bohoslužba?
0: Ta bohoslužba bude tady na centru. Ta závěrečná bohoslužba bude v neděli 10. května od 8 do 9 hodin.
1: Znamená to, že ti, kteří se chtějí zúčastnit všech dnů, mají možnost tady být, pobít?
0: Ano, ti, kteří se přihlásí, na internetu máme přihlašovací formulář, tam je potřeba se přihlásit. Je to na www.arocha.cz. Tam se dostanete k jednotlivým sdělením a oznámením, jak si zajistit účast na této konferenci.
1: Konference Křesťan, správce stvoření od čtvrtka 7. května do neděle 10. května. Pozvali jsme s jedním z organizátorů, Pavlem Světlíkem.

0: Také Helenu Vondráčkovou jsme vám zahráli tady v magazínu Mezi nebem a zemí, se kterým se vydáváme teď na západ Čech. Jednou z nejvýraznějších dominant města Chebu je kostel svatého Mikuláše. Tyčí se nad historickým centrem už od 13. století a za tu dobu prošel řadou proměn. Původně románská stavba získala gotickou podobu, později byla upravena v barokním stylu a dnešní charakteristickou siluetu jí dali novogotické věže. V jedné z věží se nachází vyhlídka, na kterou společně s historikem Petrem Beranem vystoupala Jana Strejčková.
1: Prošli jsme přes turniket.
2: Nevím přesně, kolik těch schodů je, já jsem to nikdy nespočítal, asi tak kolem 170. Schodiště je nové z roku 2008.
1: A poměrně úzké.
2: Ale chodíme kolem zdiva, které je teda 800 let staré. Pozor, tady schod. Románská združená okna, krásná kamenická práce.
1: Už jsme úplně nahoře?
2: Nejsme.
1: Zdaleka ne.
2: Nejsme. Ještě půjdeme do zvonů.
1: A slyším tady něco hrát?
2: To je hradniční věž. Vždycky v celou hodinu hraje hudba. Teď jsme u zvonu. Tady zvon Jakub. Zvon Jakub původně byl v kostele v Horních Lomanech. Zvon Jan Nepomucký a gotický zvon, tu ty dva zvony jsou tak kolem roku 1840, jsou z chebské dílny Dival. A v roce 66 se sem instalovali, pater Engelmann je nechal instalovat, oni byli převezeni z toho skladiště v Hamburku, protože za okupace Němci všechny zvony zrekvírovali, ale problém je v tom, že ty zvony nejsou dělaný stejně a nemají dobrý souzvuk. Ale není automatika, musí se zvonit ručně. Musí se zvonit ručně.
1: Při jakých příležitostech se
2: zvoní? Předvší, vždycky v neděli před 10. hodinou. A teď půjdeme až nahoru.
1: Vystoupali jsme úplně nejvýš, jsme těsně pod věžemi.
2: Tak.
1: V jaké jsme asi výšce?
2: No, tak loď má vysoko 20 metrů, tak my budeme tak kolem 40 metrů ve výšce. Teď vidíme pohled na město, na Cheb, na náměstí, k nádraží, vidíme Dyleň, vidíme Zelenou horu, vidíme chebské kostely, staré dvorky, tady vidíme překrásné bývalé dvorky, protože většina těch dvorků se v době rekonstrukce vybourala. Třeba celá Školní ulice je nová, všechny ty staré domy se vybouraly. Vidíme Špalíček, skupinu těch krásných kupeckých domů. Tady je nádherný výhled.
3: Vyhlídková věž kostela svatého Mikuláše je pro návštěvníky otevřená každý den, kromě pondělí, vždy od 10 do 17 hodin.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět. Snídaně v trávě, kaviár i prach,

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí, kde předkládáme vaší pozornosti jednu zajímavou publikaci. Troje dveře do chrámu v nás, symbolista František Bílek a jeho rodina v osidlech 20. století. To je název rozsáhlé knihy, jejímž autorem je historik Martin Jindra, který se specializuje na moderní církevní dějiny. Životem a dílem sochaře Františka Bílka se zabývá už 25 let, od doby svých vysokoškolských studií. Natáčela s ním Jana Šustová.
1: O sochaři Františku Bílkovi už vyšla řada knih, ale nová publikace Troje dveře do chrámu v nás z pera historika Martina Jindry se vydává neobvyklým směrem.
2: My jsme vlastně doposavat měli docela hezky zmapovanou historii Bílkova díla, Bílkovy tvorby, ale historici a badatelé zatím neupínali moc pozornosti na rodinnou historii Františka Bílka, jeho dvou dětí, Berty a Františka Jaromíra. Takže těžiště téhle knihy je zaměřeno právě na život, na poslední třetinu života Františka Bílka, kde se detailně snažíme zmapovat, jakými směry a v jaké situaci se František Bílek nacházel. A pak i na vlastně životy tedy jeho dvou dětí, kdy dcera Berta celý život prožila tady v Československu a syn František Jaromír po únoru 1948 emigroval a vlastně prožil potom třetinu svého života v jeho americké Uruguay.
1: Symbolický význam má i název knihy Troje dveře do chrámu v nás.
2: František Bílek nějakým způsobem celý život se snažil ve svém díle i ve svém životě vnímat vztah člověka a Boha. On vlastně měl pocit, že to jeho umění by se mělo týkat těch nejzákladnějších věcí člověka. Vlastně se i považoval do jisté míry za člověka vyvoleného, což mu samozřejmě způsobovalo i řadu nedorozumění mezi jeho přáteli a třeba okruhem některých lidí z prostředí katolické moderny, kde se pohyboval. A ty troje dveře do chrámu v nás jsou tými třemi cestami, kdy František Bílek sám mluví o tom, že když stavěl tady svoji ateliérovou vilu v Chodkových sadech, tak ji chtěl koncipovat jako chrám, nejenom jako budovu, ale jako chrám, kam by přicházeli lidi za určitou duchovní výživu. A ty symbolické troje dveře tedy mají ukazovat jednak tu jeho cestu, jak on ji připravoval sám pro sebe a skrze svoji tvorbu i pro svoje diváky. A pak taky cesty právě těch jeho dvou dětí, které byly vlastně výrazně jejich otcem ovlivněny. Takže jsou to i pak cesty Františka Jaromíra a jeho dcery Berty.
1: František Bílek a jeho rodina byli původně členy římskokatolické církve. V roce 1921 však přestoupili do církve československé a sochař ovlivnil i povolání svého syna.
2: Jeho velkou touhou bylo, aby syn František Jaromír se stal duchovním této církve. František Jaromír měl ale duši kumštýře, byl to člověk, který měl rád veselý život a divadelní prkna a od mládí prostě inklinoval k divadlu a toužil to divadlo i profesionálně dělat jako svoje zaměstnání. Ovšem tomu jeho autoritativní otec neumožnil, respektive dal mu jakési ultimátum, kdy syna postavil před rozhodnutí, že buď to tedy bude sloužit duchovně mezi lidem a potom nestratí rodinu, anebo se tedy bude věnovat divadlu, ale pak by se mohlo stát to, že tu rodinu ztratí. Takže na základě tohoto otcova ultimáta se syn vlastně podvolil tomu jeho přání, vystudoval bohosluví a stal se knězem církve československé a tuhle tu službu vlastně konal v řadě náboženských obcí vesměs jako venkovský farář, když pak se dostal i do některých pražských obcí až do vlastně otcovy smrti. Jakmile František Bílek zemřel v roce 1941, tak krátce na to syn tu službu opustil a konečně mohl realizovat ty svoje touhy na divadelních prknech.
1: Pro církev československou byla tato kněžská etapa života Františka Jaromíra Bílka velice důležitá.
2: Díky tomu se vlastně uskutečnila vůbec největší vlastně realizace interiéru od Františka Bílka v chrámu knížete Václava v Praze na Zderaze na Novém Městě, pro který František Bílek v době, kdy tam jeho syn sloužil jako duchovní, navrhl krásný modřínový krucifix, k tomu oltář s postavami z české historie, dva svícny propojené s pulpity a je to taky jediný chrámový interiér, kde se můžeme setkat i s motivy, které navrhl Bílek pro zborové lavice.
1: Dcera Berta Mildová Bílková se stala sociální pracovnicí a dlouhá léta od roku 1936 vedla ústředí sociální práce církve československé a převedla ho i přes složité období druhé světové války.
3: život plyne dál.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem římskokatolický kněz Pavel Lazárek. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
2: Dobrý den, milí posluchači. Vstoupili jsme do měsíce května a člověk si najednou znovu uvědomí, že žije ve světě, který je krásný. V kráse, která z určitého úhlu pohledu není k životu bezpodmínečně nutná. Kráse, která je jakoby navíc. Květy by mohly být menší. Stromy by mohly kvést kratší dobu. Vůně by nemusela být tak intenzivní. A přesto všechno jakoby v květnu vyjadřovalo nešetřím, dávám naplno. Možná právě tady začíná i parabola mezi křesťanstvím a krásou. Protože ani křesťanství nezačíná desaterem přikázáním. Nezačíná tím, co máme dělat nebo nedělat. Začíná setkáním s krásou. My Evropané jsme zvyklí přemýšlet o životě často v kategoriích správnosti, výkonu, spravedlnosti. Co je dobře, co je špatně, co se má, co se nemá. Ale evangelium nám ukazuje jinou kategorii. Ne kategorii moralismu, ale kategorii krásy. Protože člověk se nemění tím, co se mu řekne. Člověk se mění tím, že vidí něco krásného. Svatý apoštol Pavel to vyjadřuje slovy, když hledíme na Pána, jsme proměněni od slávy k slávě. Protože vidím krásu, stávám se jiným člověkem. Bible nám dává jeden z nejsilnějších obrazů takové krásy. Příběh z Betánie. Žena vezme vzácný olej, nard. Velmi drahý, velmi vzácný. A vyleje ho na Ježíšovy nohy. A evangelium říká, celý dům se naplnil vůní toho oleje. Zkuste si to představit. Nejenom gesto, ale tu vůni. Vůni, která se šíří. Vůni, kterou nelze zastavit. Vůni, která promění atmosféru celého dne. Kategorie správnosti by reptala. Proč tolik plýtvání? Proč tolik? Proč ne méně? Proč ne rozumějí? A tady se setkávají dva přístupy. Přístup kalkulu říká, kolik to stálo, co z toho máme. Logika lásky říká, dávám, protože miluji. Dávám, protože je to krásná. A je zajímavé, že evangelium neříká, ten olej byl drahý. Říká, dům se naplnil vůní, protože skutečná láska se pozná podle toho, co vytváří kolem sebe. Ne podle ceny, ale podle vůně. A možná právě květen nám pomáhá tuto druhou logiku znovu objevovat. Protože příroda v květnu nepočítá. Kvetoucí stromy se neptají, vyplatí se to. Vůně šeříku neříká, kolik za to dostanu. Krása prostě je a dává se. Možná si vzpomenete na chvíle, když jste někde byli a řekli jste si, tady je dobře. A nedokázali jste přesně říct, proč. Možná to bylo právě kvůli té vůni, atmosféře, přijetí, laskavosti. A květen nás zve, abychom takovou vůni tvořili. Ne velkými slovy, ale obyčejným životem. A tak vám dnes na začátku máje přeji, aby váš život byl jako rozkvetlý strom. Aby ve vašem domě byla vůně krásy. A snad, aby i někdo mohl říci, ten jejich dům byl naplněný vůní. Přeji všem posluchačům krásný májový měsíc.

0: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Během letošního dubna se v našem kraji stalo 813 dopravních nehod. V Ostravě je dnes porubský den bezpečí. Karvinští fotbalisté v ligové nastavbě o umístění hrají proti týmu Pardubic. Druhý květnový den, tedy dnešek, bude slunečný s teplotami do 24 stupňů. Připraveny jsou další aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Pěkné dopoledne přeje Lenka Blažejová. V dubnu zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Moravskoslezském kraji dva lidé, loni ve stejném období jeden. Oběťmi obou nehod byli řidiči motorek. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 5 lidských životů. Vyplývá to z údajů dopravní policie. Celkem se během dubna v Moravskoslezském kraji stalo 813 dopravních nehod, o 68 víc než loni. Při nehodách bylo 15 lidí těžce zraněno a 165 lehce. Louka u Francouzské ulice v Ostravě dnes ožije porubským dnem bezpečí. Lidem představí práci policistů, hasičů, záchranářů i vojáků anebo členů vězeňské služby. Program nabídne i modelové zásahy jednotlivých týmů. Jak doplňuje mluvčí obvodní radnice Martin Otipka, k vidění bude i 120 let stará koňská stříkačka.
2: Lidé uvidí například vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla, zásah policie při zadržení ozbrojeného pachatele nebo práci psovodu vězeňské služby při vyhledávání drog a pátrání po uprchlém vězni. Program doplní také ukázky slaňování se zraněnou osobou z obytného domu či prezentace práce hypologů.
0: Návštěvníci Válečného muzea v České Vsi na Jesenicku si ode dneška můžou prohlédnout dvě fotografické výstavy s názvem Antropoid a Pražské povstání 1945. Součástí expozic jsou taky historické dokumenty. Pokračuje správce muzea Roman Janas.
3: Ve Válečném muzeu v České Vsi budou od 2. května k vidění dvě výstavy. Pražské povstání 1945 a operace Antropoid. Připomínají klíčové okamžiky našich dějin i odvahu lidí z doby okupace. Jde o výstavy vlastně fotografií, včetně popisků, a každá výstava je zhruba na 22 panelech.
0: Obě výstavy potrvají až do 29. června. Už po 21. změří síly traktoristé v Pusté Polomi na Opavsku. Dnes odpoledne ve 13 hodin tam začne další ročník terénních závodů Traktor Trial Trophy, který každoročně láká příznivce tohoto druhu soutěží. Součástí programu jsou i oblíbené průjezdy strojů blátem. Organizátoři připravili také stavění máje a výstavu techniky. Sport. Ve fotbalové šance lize začíná závěrečná nadstavba. Ve skupině o záchranu se Baník utká s Mladou Boleslaví. Zápas začne v 15 hodin. A ve stejný čas začne také semifinále play-off o umístění mezi Karvinou a Pardubicemi. Odveta se bude hrát za týden na pardubickém hřišti. Trenér Karviné Marek Jarolím bude chtít Východočechům oplatit dvě porážky v základní části.
4: Bych neřekl, že to je úplně zase jako tým, který by byl nějak herně někde jako odskočený, spíš těžejíš teď z té poctivosti a takový ty dynamiky a z toho, že dokážou třeba eliminovat toho soupeře, než že by ho vyloženě třeba nějak jakoby přehrávali. Počasí.
0: Na severní Moravě a taky ve Slezsku dnes bude skoro jasno, nejvyšší teploty od 19 do 24 stupňů, na horách 14 až 18 a vítr jen slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ještě dnes a zítra bude uzavřená Komárovská ulice v Raduni u Opavy. Finišuje tam oprava vodovodu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
5: Vážení přátelé, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na tři zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech Hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je to květen, konečně. A my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby doktorku Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne za hranice, jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moct jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišli poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady která, obrázky, jak ano, to potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nový rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano,
2: proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Aha. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědnu na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: Začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování, při podzimním zpracování půdy keřů, okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace, rajčata, okurky, ale třeba i zelenina, je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny, nebo pod tou korunou můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. A řežeme

0: Ně bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
1: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
2: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín. Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
1: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
2: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
1: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
2: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli ji tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
1: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u Kura Bankivského a ten je původně z Asie. Takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
2: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
1: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří. Čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
2: Tu barvu jste ještě nezmínil?
1: Je to mahagonově červená barva.
2: To musí být tvor krásný už jenom na pohled a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.
1: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená. Takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
2: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesnej opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temení hlavy dozadu, má různé výrusky a podobně.
0: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobby redaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s Rhode Islandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je Rhode Islandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobby redaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická, to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat, i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2–3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16x16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to vhodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobbyredaktor Mirek Kobza z ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mý sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Přijímací testy na střední školy by se mohly psát ještě před podáním přihlášek a na základních školách, plánuje to ministerstvo školství. Nejvíce kybernetických útoků aktuálně v Česku směřuje k získání přihlašovacích údajů. Klimkovice si dnes připomenou osvobození města. Bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Je čas na další aktuální zprávy, u kterých vás teď vítá Lenka Blažejová. Policisté pátrají po 21-letém vězni Samueli Šťukovi. Včera utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Podle policie může být nebezpečný. Do pátrání se zapojil i vrtulník. V minulosti byl odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost. Hledaný muž je zhruba 170 cm vysoký a štíhlý. Má hnědé oči a tmavě hnědé krátké vlasy. Pod pravým okem má vytetovanou slzu. Pokud jste hledaného viděli, nepřibližujte se k němu a zavolejte na linku 158. Jednotné přijímací testy na střední školy by uchazeči mohli psát ještě před podáním svých přihlášek. Tím by se obrátil dosavadní systém, kdy si žáci vybírají školu dopředu. Podle ministerstva školství by se nový model mohl zavést od jara 2029. Počítá se také s tím, že by se testy nově psaly na základních školách. K připravovaným změnám ale zatím školy nemají dostatek informací, říká to předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renáta Šejbalová.
2: Mluví se o tom, že by se měly konat na základních školách někdy v lednu, což mně přijde, že je poměrně brzy. Nevím také, co by základní školy to druhé pololetí s těmi žáky dělali a v jakém stavu by přišli žáci potom toho 1. září k nám, kdyby půl roku nic v podstatě potom nedělali.
0: V prvním čtvrtletí letošního roku v Česku mezi počítačovými hrozbami jednoznačně převládaly kybernetické podvody, určené k získání přihlašovacích údajů. Aby útočníci tohoto cíle dosáhli, zneužívali celou řadu známých služeb a společností, například DPD, Facebook nebo O2. Vyplývá to z analýzy phishingových útoků na Českou republiku od společnosti ESET. Lidé v Klimkovicích si dnes připomínají konec druhé světové války. Akce Ozvěny oživí vzpomínky na historické události roku 45 spojené s osvobozováním města od nacistů. Lidé s kronikářem zamíří na důležitá místa spojená s druhou světovou válkou a dozví se podrobnosti o posledních dnech okupace. Ulicemi města odpoledne projede kolona historických vozidel, která zaparkuje na zámku. Pokračuje nezávislý starosta Klimkovic Jaroslav Varga.
3: Návštěvníci si budou moci vozidla prohlédnout zblízka a část programu nabídne i projížďky na historické technice. Věříme, že lidé přijdou nejen kvůli zájmu o vojenskou techniku, ale také proto, že právě dnes je důležité připomínat si oběti války a uvědomovat si, že mír a svoboda nejsou samozřejmostí.
0: Dobrovolní hasiči ze Zlatých hor právě v tuto chvíli přebírají od zástupců radnice novou zásahovou techniku, konkrétně automobil za více než 11 milionů korun. Město ho pořídilo s pomocí dotace, pokračuje nezávislý starosta Milan Rác.
4: Město Zlaté hory obdrželo nový požární automobil, cisternovou automobilovou stříkačku. Obdrželo dotaci na toto vozidlo jednak z ministerstva vnitra, jednak z programu Interreg Česko-Polsko a také přispěl Olomoucký kraj. A slavnostní předání tohoto vozidla proběhne od 11 hodin za účasti hostů, zastupitelů města a občanů města.
1: Počasí.
0: Dnes bude skoro jasno, teploty až 24 stupňů, na horách až 18 a vítr jen slabý proměnlivý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Bohumínská v Ostravě za mostem přes Ostravici v centru dejte pozor na dopravní omezení. Dva jízdní pruhy jsou tam zcela uzavřeny.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: A víc Víkendové dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pokračuje i po 11. hodině. Zdraví vás také Vítek Goršanov ze studia a přeji dobrý poslech. Připraveny jsou kapela Slade, Lenka Filipová se svojí dcerou Leny nebo Valdemar Matuška. No a pak už taky náš kolega Artur Kubica se svým pořadem S dechovkou na zločince. Ten začíná přesně ve 11:45. Tak si jej užijte stejně, jako si užívejte celé dnešní krásné jarní sobotní dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.
1: Dechovkou na zločince. Tak to je veselý protizločinecký pořad, ve kterém vás každý týden zvu na procházku tím nejlepším, co Dechovka dala světu a také tím, co lumpíci zase provedli. Našel jsem jednu starodávnou pravdivou historku. A je to o tom, že Bůh stvořil Adama a potom z jeho žebra vytvořil Evu. To určitě znáte. Ale nejspíše vůbec nevíte, proč ten Bůh stvořil první Adama, chlapa, a teprve potom Evu, tedy ženu. Tak podle těch starých záznamů se to stalo, protože to byl moudrý Bůh, který nejprve chtěl stvořit krásnou ženu, ale když si uvědomil, jak mu do toho dalšího, tedy do tvorby muže, bude ta hubatá Eva pořád vykecávat, tak přehodnotil plány a jako prvního stvořil Adama. Pěkný den a příjemný poslech pořadu s Dechovkou na zločince vám z Českého rozhlasu v Ostravě přeje Artur Kubica.

to byla mladá muzika Šardice a jejich polečka Hnědé očka. Necháváte si někdy cenné věci v autě, třeba bundu, tašku, tak to nedělejte. Já jsem si vzpomněl, že mám v autě v kufru opravené zimní kolo, co mělo defekt. A tak jsem ještě v noci běžel do garáže, dolů do sklepa, a to kolo jsem z toho auta dal ven a zavřel v garáži, protože co kdyby mi ho někdo ukradl? A toho zloděje nezajímá jedno kolo, jedna pneumatika s diskem opravená po defektu, ho zajímají přece všechny čtyři. A tady to byl velice starý vtip, jak pán má zaparkované auto, staříčké auto, a tak tam dá pro zloděje zastěrač cedulku, nic tady není, rádio nefunguje, stěrače jsou steřelé, auto je skoro na odpis. A druhý den přijde a to auto nemá kola a na té tabulce je připsáno, vzal jsem si je, stejně jsou ti na nic. Máme tady nejrůznější autaře, kteří s kladívkem v ruce obcházejí auta a kradou a zajímá je, co v té tašce je, a když tam nic není, to nevadí, vždyť to okno rozbité pro něho nic neznamená, co by si s tím dělal hlavu, a vy v té tašce nemáte třeba nic, ale nechali jste ji na sedadle. Pro pořad Dvakrát měř a jednou řeš, to vysíláme každý den ráno, tak pro tento pořad jsem našel několik rad, jak si auto nenechat ukrást, anebo spíše, která tu krádež co nejvíce oddálit. Tak za prvé, máte parkovat mezi dvěma jinými auty. Kde je hodně aut, tam je zloděj nejistý. A za druhé, máte parkovat na veřejné a frekventované cestě, protože tam také zloděj nemá klid. Nic nemá být vidět za okýnkem, protože i zloděj má neuvěřitelně velkou představivost a v prázdné igelitce na sedadle vidí třeba igelitku plnou, ale opravdu plnou peněz. Dokonce si vzpomínám na případ, kdy zloděj rozmlátil okno auta, jenom protože uviděl u šaltrpáky řidiče položenou PET láhev s nějakým pitím, no a když ho policisté dopadli, tak řekl, že měl žízeň. Chápete to? Rozmlátil okno, jenom aby se napil. Našel jsem pro vás, tedy pro ty, kterým někdo už rozmlátil okno u auta, smutnou píseň, co se jmenuje Smuténka, a hraje to Galánečka na svém CDčku Smutná milenka.

a on se to dozví a maximálně tak týden na protest neumývá nádobí a nevysává. A nebo tady to je taky dobré, to se baví dvě děvčata a ta jedna povídá, já ti mám pocit, že už mě Václav vůbec nemiluje. A ta druhá se ptá, no a jak jsi to poznala, jak se to projevuje? A ta první povídá, no poznala jsem to hlavně podle toho, že už 3 roky nebydlí doma. Mám pro vás krásnou písničku od Dubňanky. Je to Polečka, muzikanti a zpívají to jejich pěvecké hvězdy Anička Vybíralová a Marta Jelínková, Jirka Sobol a Pavel Jech a celý sbor Dubňanky.

Vysílali jsme tento týden v pořadu Bezpečný průvodce džunglí zločinu příběhy týraných lidí ve společné domácnosti. A bylo to třeba o tom, že synáček týral svou maminku a tatínka, kteří se mu už nemohli bránit, už byli staří, a prý je mlátil hlava nehlava. Tak jsem si říkal, že kdybych měl takové děti, tak se jich zřeknu a pošlu na ně celou policejní zásahovku. Prostě bych se takového dítěte tvrdě zbavil. Ale oni mnozí rodiče, a možná, že já na to tak jednou přijdu, tak mnozí rodiče to ani nejdou nahlásit, protože se za to stydí. Jenže v dnešní době alkoholu a všelijakých drog se celkem není za co stydět. Když nemáš úctu ke svému staříčkovi, tak tady nemáš co dělat se mnou v domě. Existuje linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí. Pokud máte takový problém, tak to číslo je 116 006. Linka je dostupná nonstop, zdarma, anonymně, jsou tam odborníci, vy to tam s nimi proberete a když vás někdo doma terorizuje, zažíváte domácí násilí, bojíte se třeba vrátit domů, že už to zase začne, tak se tam dozvíte, jak na to a jak se s takovým lumpem nebo lumpicí, protože terorizují i ženy chlapy, tak jak se s takovými lumpíky dá zatočit. A to se ptá taková malá holčička maminky. A maminko, to je skvělý vtip, já ho mám rád. A maminko, až vyrostu, tak dostanu

No takového muže, jako máš ty? A ta maminka povídá, ano, ano, až vyrosteš, budeš mít takového muže, jako mám já. A ta dcerka povídá, a když se nevdám, tak budu stará pana jako teta Bláža. A ta maminka povídá, ano, to v tom případě budeš stará pana jako teta Bláža. A ta maličká dcerka se tak chvilku zamyslí a pak povídá, ať tak, nebo tak, jsem v troubě. Dáme si, mistřiňanko, jejich valčík, zasvítil měsíc.

je to tady zase. Podvody dnem i nocí a stejně, i když stále o tom vysíláme a varujeme, stejně se najde někdo, kdo na to skočí. Máme tady pána, co přišel o spoustu peněz, kontaktoval ho nějaký chlap, hovořící anglicky, který se představil jako policista Europolu. Přes ten telefon mu řekl, že se stal obětí krádeže identity s tím, že jsou v rámci Evropské unie pod jeho osobními údaji prováděny nelegální převody peněz. Následně byl přepojen na dalšího falešného policistu, který muži řekl, jaká obvinění jsou proti němu vedená. Potom ho požádal o osobní údaje v podobě jména, příjmení, data narození a informace o počtu jeho bankovních účtů a platebních karet a jejich čísel. Po krátké chvíli byl přepojen na třetího, rádoby falešného důstojníka z nějakého Europolu. Ten mu zopakoval obvinění a seznámil ho s tím, jak se z toho dá dostat. No a to mělo zahrnovat převedení jeho financí na bezpečný účet, který mu nadiktovali. No a pan přišel o všechny peníze. Druhý den se mu rozsvítilo v hlavě, že to mohl být asi podvod, a tak tu věc oznámil policii. A my k tomu policisté připsali, to je dobré si poslechnout. Buďte při takových podezřelých telefonátech obezřetní a všechno si ověřujte. Nezapomínejte, že pachatelé umí napodobit telefonní čísla různých institucí, včetně policie. Doporučujeme si toto ověřit tím, že zavěsíte, číslo znovu vyťukáte a zavoláte zpátky, ale i to už se dneska dá udělat, že zavoláte na to číslo, které tam máte a dovoláte se tomu lumpovi. Takže je lepší volat přímo bance nebo přímo policii na jejich telefon. Také pamatujte, že vás policie či bankovní instituce nebudou telefonicky navádět k převodu peněz z vašeho účtu na nějaký jiný bezpečný účet. Tyto případy se stále opakují, takže jim věnujte pozornost, ať se nestanete obětí darebáků a podvodníků. To píšou policisté. A my si dáme takový rodinný vtip. To přiběhne vedoucí v supermarketu k pokladně, kde ta zaměstnankyně prodavačka u pokladny řve na celé kolo na nějakého skromného, schlíplého zákazníka, který se u toho košičku krčí, a ten vedoucí povídá: paní pokladní, jak si můžete dovolit takhle nepěkně nadávat našemu zákazníkovi? Co se tady stalo? A ta pokladní povídá: ale klid, pan vedoucí, to není zákazník, to je můj manžel. Mám pro vás polečku od Záhouřanů, Ej vy hory moje, a zpívají to Marie Ručková, Sabina Kretková, Vlastimil Pařenica, to je jejich bubeník, a Bohumil Ručka, a to je jejich bývalý kapelník.

0: Posloucháte závěr pořadu s Dechovkou na zločince. Objevil jsem vysvětlovací vtip, ten se vám může hodit. Jestli pak víte, jak proměníte kocoura ve hrocha. Stačí, když si ho vezmete za manžela. On to byl původně vtip o ženách, ale tady si to nemohu dovolit říci, tak jsem ho předělal na nás, na chlapy, a snad to udělá děvčatům radost. A nám, chlapům, je to úplně jedno, my jsme splachovací. Stejně kolikrát vám tak přemýšlím, co na mě vlastně ta moje hubatá manželka viděla, když si mě brala, protože já bych si sebe nikdy nevzal. Příjemně a krásný den vám přeje
1: Artur Kubica s Dechovkou na ty zločince. No a to asi je všechno.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava pomalu, ale jistě finišuje a my vás už za malou chvíli pozveme na představení Kabaret Hurweis, které připomene z té narozeniny legendární loutky. Více prozradíme za chviličku po písničce, počkejte si.

0: Legendární dřevěná loutka Hurvínek dnes slaví 100 let, no a proto divadlo Spejbla a Hurvínka připravilo hned několik novinek. Kromě nově zrekonstruovaných prostor domovské scény, třeba také kabaretní představení. Více v reportáži redaktorky Sabiny Vosecké.
1: A je to představení, které je na jednu stranu reminiscenční, protože v něm diváci uvidí ty nejslavnější scény, které většinou všichni vidět chceme, což jsou třeba Úžovky nebo Dialog o lásce.
2: Říká dramaturg divadla David Janošek.
3: Ale já tě varuju, aby moc nespoléhal na můj otázku člověk. Protože se mnou odpovídat, než tě ptám. Jinak se ti slyšet žádné věří. A o tom, jak o tom, objednáš si?
4: Ano, už je.
3: Tak je to pro Grinda.
1: Zároveň je to všechno zabalený v takovým jako krásným balíčku starého kabaretu, ze kterého to všechno vzniká a hlavně, ze kterého vzešel pan Spejbl. Takže si myslím, že budou diváci trošku možná až překvapení některýma souvislostma, které se v tom představení objeví. A já doufám, že je to bude bavit, protože jsme se maličko vrátili k tomu Kašpárkovi, ze kterého to celý u pana Skupy začalo.
2: Ty si vlastně k tomu představení dělal výpravu.
1: Já si troufnu říct, že je to jedna vůbec z největších výprav tohoto divadla za posledních několik let. Já jsem chtěl využít ty možnosti a ten potenciál tady toho divadla do maxima a právě diváky i trochu možná překvapit tím, jaké možnosti to divadlo má právě v té velikosti, protože všichni většinou máme dojem, že je to malinké okénko, ve kterém se hrají ty naše iluzivní příběhy, ale tady tentokrát odkrýváme v podstatě kompletně celou technologii, využíváme hlavně celou technologii a na tom jevišti nám stojí opravdu krásnej starý vintage kabaret, ve kterým se to všechno odehrává. Takže já si myslím, že možná to překvapení v tom, jak opulentní ta scénografie je.
2: Dodává David Janošek. Součástí z tého výročí Hurvínka je taky venkovní výstava, kniha nebo třeba pamětní mince. Sabina Vosecká, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: No a to je z dnešního dopoledního vysílání Českého rozhlasu Ostrava prakticky téměř vše. Ještě zaspívají legendární Beach Boys a také duet Jan Bendik a Michal David. No a já tedy Vítek Goršanov se pro dnešek loučím. Těším se na vás přesně za 24 hodin zítra v pravé poledne. Za chvilku mě vystřídá můj kolega Pavel Janošec a vy se těšte na sobotní polední hudební poštu, která startuje po 12. hodině. Tak přeji krásnou sobotu s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 12 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Meteorologové varují před vysokou aktivitou klíšťat po celém Česku. Rýmařov tento rok vyřeší problémy s kanalizací kolem ulice Žižkova. Karviná hlásí rekord seniorů v pochodu kolem Karvinského moře. Bude slunečno a teploty do 24 stupňů. Dobré poledne vám přeje Tereza Hájková. Český hydrometeorologický ústav upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat. Vlhko a mírné teploty jim vyhovují. Varování na tento víkend platí na celém území Česka. Obvykle je potřeba dávat si pozor například ve vysoké trávě, v křoví nebo v lesích. Teď to ale platí třeba i pro vycházky v městských parcích, upozorňuje meteorolog Ivan Možný.
2: Jakýkoliv hostitel, hlodavec, kočka může přinést i do toho parku. To klíště můžete získat i tam.
0: Možný předpokládá, že varování před vyšší aktivitou klíšťat ještě několik týdnů potrvá. Škodu okolo 3 milionů korun způsobil v pátek večer požár rodinného domu v Osoblaze. Plameny zasáhly hlavně střechu budovy. Při zásahu se zranil jeden hasič, informovala o tom dnes mluvčí moravskoslezských hasičů Petra Lukášová. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Rýmařov letos přebuduje kanalizaci u Podolského potoka. Potrubí tam je vedené v několika ohybech. Při silných deštích pak dochází k poruchám. Město chystá potrubí narovnat a vyřešit tím problematický úsek pod Podolským potokem, říká nezávislá místostarostka Rýmařova Lenka Vavříčková.
3: V jednom místě přechází na opačnou stranu a pak se znovu s hybkou pod potokem vrací na stranu, kde máme čistinu odpadních vod, a právě v těch místech pod potokem, tak to je úzké místo, kde často dochází právě k vyplavování těch splašků. A my jsme se domluvili s majitelem soukromého areálu, že přes jeho areál tu kanalizaci nepřijmíme.
0: Od začátku roku v Česku přibylo skoro 14 000 podnikatelů. To je o necelých 80% víc než za první tři měsíce loňského roku. Vychází to z údajů společnosti KRIF. Od ledna do března se podle ní v Česku zaregistrovalo přes 27 000 nových živnostníků. Nejvíce lidí začalo podnikat ve stavebnictví. Ve všech krajích taky ubylo lidí, kteří podnikání ukončili. Celkem jich bylo něco přes 13 000. Karvinští seniori překonali rekord v pochodu kolem Karvinského moře. Členové městských klubů společně ušli přes 500 kilometrů na trase dlouhé zhruba 3 kilometry, kterou absolvovali v menších skupinách. Celkem se akce zúčastnilo přes 100 seniorů, upřesnila vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Smužová.
4: Je to velmi krásné, příjemné prostředí, pak je důležité, že jsou na čerstvém vzduchu, a velmi důležité je, že se tady setkávají i se svými přáteli, povykládají si a vyplní si tak příjemně dopoledne a odpoledne.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji slunečno s teplotami do 24 stupňů. V noci čekejte převážně jasnou oblohu, nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích kolem 3 a přízemní mrazíky. Zítra přes den pak bude jasno nebo skoro jasno a nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Až do zítřka je částečně uzavřená hlavní příjezdová silnice do Opavy ve směru od Hlučína. V úseku u Malých Hoštic silničáři opravují vozovku a objízdná trasa vede například přes Chlebičov nebo Štítinu. Z Opavy do Hlučína je možné projet.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme krásné a klidné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Svátek dnes 2. května mají všichni Zikmundové, tak jim pojďme i poblahopřát v hudební poště. Právě teď začíná. Přejte k svátku dalším oslavencům a oslavenkyním, ať už slaví narozeniny, výročí, anebo slavili svátek třeba v tomto týdnu, nebo budou slavit týdnu příštím. Číslo 596 11 22 66 je opět k dispozici. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A připraveno už je první přání na čísle 596 11 22 66, na které můžete samozřejmě telefonovat všichni, a to až do 13. hodiny. U telefonu je paní Hilda, dobrý den.
2: Dobrý den a krásný poslech všem posluchačům. Zítra slaví paní Marie Huplíková z Karviné narozeniny. Milá Maruško, přeji hlavně zdraví, vše nejlepší, co ti život může dát. Že jsi na důchodě, vůbec to není na tobě znát. Hodně sladký život, radost z vnoučat Karolinky, Majinky, Sebastiana a všech známých, a měj krásný a sladký život, a za celou rodinu mamka Hilda. Děkuji Českému rozhlasu a zas brzy nashledanou.
1: Také děkujeme za zavolání, paní Hildo, a posíláme písničku La Paloma, kterou zpívají Semino Rossi a Karel Gott.
2: Děkuji.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Na hudební poště Českého rozhlasu Ostrava budeme hrát ke narozeninám. O písničku si telefonuje paní Hilda z Bohumína. Dobré odpoledne přejeme.
2: Dobrý den.
1: Komu zahrajeme?
2: Můžu. Já nechávám zahrát svému nejstaršímu synovi, který včera měl 65 let. Tak bych mu přála všechno to nej, aby se mu dařilo, bo už je čerstvý a i důchodce. Takže ať si užívá už v důchodu toho života. A to mu přejou všechny, a i vnoučata jeho, a i děti jeho, všichni, syn, jeden, druhý, i dcera, všichni, zeď, všichni mu to přejeme, a aby si to poslech. Včera jsme si nemohli dovolat, tak dneska. A i manžel mu to, jako otec, mu to taky můj přeje. I manželka mu to přeje, všichni, já už to začínám plantat, víte?
1: To není pravda, to vůbec, krásně jste to řekla. A navíc ten pocit, když se rodiče vlastně můžou kochat tím, že se jejich děti dostali už do důchodového věku,
2: to je
1: požehnání.
2: Ano,
1: to je prostě,
2: ano,
1: to se nečasto zažívá a my přejeme, ať všichni trávíte tyto časy ve zdraví a spokojenosti.
2: Ano, děkuji vám moc krát.
1: Mějte se hezky,
2: děkuji,
1: paní
2: Hildo. Děkuji a vy taky všichni, i ten, i rozhlas. Moc jste šikovní a máte pěkný hlas a děkuji vám ještě
1: Děkujeme
2: jednou
1: pěkně, paní Hildo,
2: za všechno.
1: Mějte se hezky a užijte si i vy písničku od Dua Yamaha, narozeniny.
2: Ano, děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava můžete stále telefonovat na číslo 596 11 22 66. A u telefonu je teď paní Aneška. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Já zdravím všechny posluchače i vás v rádiu a prosím o písničku pro Pavla Šimu z Heřmanic, který v těchto dnech slaví narozeniny. Rok utekl jako voda a já jsem tu s přáním znova. Dnes je chvíle vhodná, podívat se skleničce do dna. Co je dobré, ať proteče, co je špatné, ať odsteče. Zdraví, štěstí, pohodu a vždy dobrou náladu. Života si užívej a své dílo ve zdraví dokonej. Všechno nejlepší přeje babička z papírové chaloupky. Děkuji, naslyšenou.
2: Také děkujeme za zavolání, paní Aneško, a posíláme písničku Postavím si malou chaloupku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další vzkaz v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava už máme připravený. Kdo pak je prosím u telefonu? Dobré odpoledne.
2: Dobrý den, tady je Růžena Mašková. Prosím pěkně, prosila bych, abyste zahráli mé kamarádce Magdě a Auschwitzerové do Opavy píseň Bílou orchidej k jejím krásným narozeninám.
1: Taky něco hezkého popřejte.
2: No, přeji hlavně zdravíčko, lásku a prostě blížních svých a prostě ať se jí všechno, jak si podaří.
1: My se k tomu přání rádi přidáváme, posíláme písničku.
2: Pane Pavle, já vám děkuji za laskavost, jste velmi příjemný.
1: Nemáte zač, moc vám děkuju. A užijte si tu písničku také a zase někdy se budeme těšit na slyšenou.
2: Jo, děkuji vám, pane Pavle. Na shledanou.
1: Na shledanou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: K dispozici je telefonní číslo 596 11 22 66 a vy můžete telefonovat a přát si písničky, které pošlete někomu blízkému k svátku, k výročí, k narozeninám, zkrátka jak je vám libo. U telefonu je paní Dáša, přejeme dobré odpoledne.
2: Dobrý den, já bych chtěla popřát našemu švagrovi, panu Bernardovi Tomičkovi ze Štěpánkovic, který dneska slaví své 75. narozeniny. Milý Bernarde, přejeme ti to, co za peníze není k mání. Je to štěstí, láska, pevné zdraví a boží požehnání. To ti ze srdce přeji Buchtovi z Něvošic. Děkuju vám.
1: Také
2: a zase
1: děkujeme.
2: Někdy naslyšenou.
1: A zase někdy se budeme těšit naslyšenou. A tady je písnička Karla Gotta, Být stále mlád.
2: Děkuji.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A pokračujeme, vybíráme písničky, posíláme přání vašim blízkým. U telefonu je teď připravena paní Anička z Ostravy Kunčiček. Hezké odpoledne.
2: Hezké odpoledne i vám, pane Janošec, a všem z rozhlasové rodinky. V úterý oslaví své krásné narozeniny náš dlouholetý kamarád Mírek Krištof z Hrabovky. Milý Mírku, přejeme ti zdraví, štěstí, pohodu, na zahradce dobrou úrodu a ať si stále tak skvělý kamarád a ještě mu posílá gratulaci a děkuje za pomoc paní Hojdyšova z Poruby. Děkuji, pane Janošec, za vybraní písničky a naslyšenou.
1: Děkujeme za zavolání i za milá slova. Posíláme písničku Když jsem já byl tenkrát kluk.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: V hudební poště si stále vybíráte písničky pro své blízké a kde je právě teď u telefonu. Dobrý den přejeme.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Pavle, i posluchače Rádia Ostrava. Dnes slaví krásné narozeniny moje sestra paní Marie Vicherková z Opavy Komárova. Milá Maruško, přejeme ti hlavně pevné zdraví, štěstí, pohodu, radost z šesti pravnoučátek a boží požehnání. To ti přeje sestra Jarka s manželem Láďou, neteře Marketka, Laďka a Ivanka s rodinami a k přání se taky připojuje sestra Jana s rodinou a bratr Franta s rodinou. Děkuji vám, pane Pavle, za vybrání písničky. Přeji krásný májový den a někdy naschledanou.
2: Také se budeme těšit na vaše, teda na další setkání, případně po telefonních linkách ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava a pošleme písničku od Lucie Bílé a Karla Gota. Za sudičky přáli nám. Mějte se hezky.
3: Děkuji moc, mějte se hezky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: V hudební poště Českého rozhlasu Ostrava máme možnost vybírat písničky až do 13. hodiny. U telefonu na čísle 596 11 22 66 je pan Milan z Opavy. Dobrý den. Dobrý den, pane Milane, věřím, že se slyšíme.
2: Dobrý den, pane Pavle, tady ještě jednou Milan z Opavy. Jsem rád, že jsem se k vám po dlouhé době dovolal. Já bych tě potřeboval na Magdě Alšicirové, je to moje kamarádka, jo. Ona má dneska narozeniny. Já bych chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, boží požehnání, stálou ochranu panenky Marie a ochranu všech andělů strážník. A prosím, zahrajte jako hezkou písničku od Aby. Děkuji vám, děkuji moc, Pavle.
1: Rádi zahrajeme. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Taky.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Máte ještě příležitost telefonovat do hudební pošty Českého rozhlasu Ostrava na číslo 596 11 22 66. Kdo se právě teď dovolal, přejeme hezké odpoledne. Dobrý den. Tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo je tam, prosím?
2: Tady je Hela z Luboměře.
1: Tak Helo, kterou vybereme písničku?
2: Nějakou písničku od Karla Gotta.
1: Máme připraveno.
2: To je úplně jedno.
1: Něco hezkého vybereme a vy prosím řekněte, komu tuto písničku máme poslat.
2: Ano. Zdravím vás všechny v rádiu Ostrava a všechny posluchače. Zaspíval Slavíček v tomto našem kraji, že moje dcera Laďka Vaňková narození slaví a také moje kamarádka Andulka Ambrožová z Boměře. Přeji jim hodně štěstí, hodně zdraví, všechno ať jim vyjde a se mají rádi a všechno mají dobré. Děkuji vám za vyřízení a nashledanou.
1: Také děkujeme za zavolání a pošleme písničku od Karla Gotta. Věříme, že se vám bude líbit. Jmenuje se Muzika. Tak snad vám uděláme radost. Mějte se hezky. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Smích a dobrou náladu vám přeje Naďa Konvalinková. Ráda bych vám představila svou knížku Radovánky Naďi Konvalinkové. Dozvíte se v ní, jakou scénu mi udělal Jiří Lábus na svatbě, co řekla Květa Fialová o mém pozadí a odvyprávím vám své nejlepší příhody z natáčení. Knížku Radovánky Naďi Konvalinkové vydal Radioservis a můžete si ji pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Bylo 13 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Bývalý velvyslanec při NATO Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci. Nová cyklostezka na Opavsku spojí Březovou a Lesní Albrechtice. Fotbalisté Baníku Ostrava přivítají mladou Boleslav. Zítra bude slunečno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský bude vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO. Oznámil to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP.
3: My uděláme všechno, protože jsme to splnili. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit na všechny ty rezorty. A máme ten program. I vojenské nemocnice, a pokud někdo to kritizuje, tak vlastně neví, o čem mluví.
1: Babiš už dříve uvedl, že letos Česko nesplní hranici 2% HDP na obranu. Podle něj ale cíl doteď nenaplnila žádná česká vláda. To odmítají zástupci předchozího kabinetu. Vlakové spojení na trati mezi Bruntálem a Malou Morávkou zůstane zachováno minimálně dalších 5 let. Moravskoslezský kraj uzavřel novou smlouvu se stávajícím dopravcem. Společnost MBM Rail tak bude osobní dopravu na této trati zajišťovat až do konce jízdního řádu 2029-2030. V Březové na Opavsku se už za hodinu otevře nová cyklostezka, která propojí místní části Březová a Lesní Albrechtice. Jak potvrdil nezávislý starosta Jan Turovský, po mnoha letech se tak vyřešil problém s bezpečností pro cyklisty. Už nemusí využívat rušnou hlavní silnici ve směru na Opavu.
4: Tato stezka vede podélně s tou státní silnicí 157, pomáhá také propojit naši obec i s dalšími obcemi v okolí, například Hradec nad Moravicí nebo do Věckovic, Leskovce a do dalších obcí, třeba na Fulnecku. Sport.
1: Fotbalisty Baníku Ostrava čeká první zápas nadstavbové části soutěže. V 15 hodin přivítá na svém hřišti mladou Boleslav. V souboji o udržení první ligy spadl Baník před týdnem na poslední místo tabulky a zachránit ho má už 4. trenér v sezóně, Josef Dvorník. Na hřišti by se o udržení Baníku měl hrvát jako kapitán Michal Fridrich.
5: My budeme bojovat do samého konce, jdeme do nastavby a teďka prostě ukážeme to, co v nás je, a ukážeme ten charakter. A uděláme všechno pro to, aby jsme nastavby ukázali, že si zasloužíme hrát za Baník, nosit na sobě ten dres, ten znak, a víme, za jaký tým hrajeme, a teď je na čase ukázat všechno to, co v nás bylo.
2: Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte do 20.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Českém Těšíně v Horním Žukově v křižovatce Frídecké a k Hájence se srazila 2 osobní auta. S opatrností místem projedete. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Tak vás pěkně zdravím u výletu. Ano, začal nám nový měsíc, je tady první květnový víkend. Naše vysílání je právě teď spolu s vámi. Vyšlo nám to počasí opravdu dobře. A hlavně májové svátky připadly na pátek, čekají nás tedy 2 prodloužené víkendy. A to znamená spoustu volného času, věřím, že i právě na nějaké zajímavé cesty. Kam se můžete vydat, tak máme tipy. Třeba do Prahy, do Národního zemědělského muzea na Letné. A protože venku je už opravdu krásně, můžete zavítat i na jeho střechu. Tam vás čeká živá zahrada výhledů, unikátní expozice s včelými úly, ukázkou pěstování plodin a pochopitelně nádhernými výhledy na matičku Prahu. Můžete se podívat také do muzea map ve Zlíně, které vás přesvědčí, že kartografie rozhodně není žádná nuda, ale zajímavé dobrodružství. A nebo navštívit Berlovu vápenku u Třemošnice v Pardubickém kraji. Jedinečnou technickou památku, která připomíná éru zpracování vápence v regionu. A pokud rádi nahlížíte do života našich předků, můžete zamířit do Hanáckého muzea v přírodě v Příkazích na Olomoucku, které představuje nejenom lidové stavitelství na Hané. Tak to jsou jenom naše dnešní tipy. Věřím, že jich najdete mnohem víc a že si volný prodloužený víkend užijete.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Národní zemědělské muzeum v Praze na Letné má pro návštěvníky připravenou spoustu pozoruhodných expozic, včetně jedné, která se nachází přímo na střeše muzea a nabízí zcela unikátní koncept. Jmenuje se Živá zahrada výhledu a najdete v ní včelí úly, malé políčko se zemědělskými plodinami a především úchvatné výhledy na Prahu. Kromě toho si na střeše klidně můžete sednout na trávník a dát si třeba svačinu. A co všechno přitom uvidíte? Na to se naše pražská redaktorka Jolana Nováková zeptala ředitele muzea Zdeňka Nováka.
1: Ze střechy Národního zemědělského muzea v Praze vidíte kapli svaté Kláry na venici svaté Kláry až v Troji. Vidíte tady krásný pražský hrad z takového nezvyklého úhlu. Vidíte kostel svatého Mikuláše na malé straně, údolí Vltavy. Vlastně celé staré město je před námi. Vidíme až na Vinohradech kostel Nejsvětějšího srdce Páně, památník na Vítkově ze sochou Jana Žižky. A vlastně tady vidíte 360 stupňů Prahy.
2: Historie i současnosti vlastně, nejenom hlavního města, ale celé naší republiky. My se rozhlížíme s generálním ředitelem Národního zemědělského muzea Zdeňkem Novákem. Tomu místu tady na střeše vy říkáte živá zahrada výhledu. Tak ty výhledy, ty už jsme si přeříkali. Proč živá zahrada?
1: Protože jednak je tady velmi živo, ta zahrada je velmi oblíbená. A pak tady pěstujeme živé rostliny, protože je tady malé políčko, kde ukazujeme plodiny, které vaši posluchači vidí na polích, tak už teď se můžou přijít podívat, jak vypadá rostoucí ječmen nebo rostoucí žito. A ukazujeme živou Prahu, o které říkáme, že je to náš největší exponát, protože jak jste správně mluvila o historii, tak vlastně Praha po staletí bohatla z toho, co vyrábělo zemědělství, lesnictví, rybářství a rybníkářství. Průmysl začal v 19. století, čili všechny ty naše nádherné paláce a chrámy vznikly díky tomu, že jich majitelé měli panství, kde se hospodařilo na polích, na loukách a v lesích.
2: A když přejdeme tamhle do zadního rohu terasy, tak tady odsud mají ten nádherný rozhled po Praze i včely. Máte tady 1, 2, 3, 4, 5 úhlů.
1: Ano, muzeum je součástí projektu Včely na střeše. Včely jsou tady už od roku 2018 a celkem dobře se jim daří. My na to nemáme specialistu muzeu, ale starají se nám o to odborníci z lesů hlavního města Prahy.
2: No a pane řediteli, my než jsme došli sem na tu vaši živou zahradu výhledu, tak jsme si prošli celé muzeum, které je přátelské ke všem věkovým kategoriím a jak vy vždycky říkáte, schválně, jestli si to dobře pamatuju, vypráví příběh o všem mezi...
1: Od půdy až na talíř.
2: Tak pan ředitel to řekl lépe, než bych to řekla já. To znamená od traktorů v přízemí přes rybářství, lesnictví, myslivost, zemědělství až po gastronomii.
1: A mě těší, že to lidi baví.
2: No přijďte si to sami vyzkoušet.
0: Říká naše pražská kolegyně Jolana Nováková, která si o Národním zemědělském muzeu povídala s jeho ředitelem Zdeňkem Novákem. Prohlédnout si v něm můžete i výstavy anebo navštívit akce, kterých muzeum pořádá celou řadu.

Posloucháte Výlety. Já když chystám soutěžní otázku, tak vždycky zkouším, jak jsou na tom kolegové a ptám se, zdali by dali Ačko nebo Bčko, tak musím říct, zdá se mi, že ty otázky jsou příliš jednoduché, ale nemáme v úmyslu zatím dávat nějaké složité, má to být spíše hra než nějaké týrání se. Tak my jsme se minule ptali, nevím, jestli to byla lehká nebo těžká otázka, jestli byste věděli, kde je naše nejstarší přečerpávací elektrárna. Nápovědou bylo, že její výkon je 1,5 MW. No, dneska dát soutěž v době, kdy máme internet a můžeme si najít cokoliv, tak to je spíš taková, řekněme, domácí práce než vědomostní záležitost. My jsme dali dvě možnosti za A. Je to Černé jezero na Šumavě nebo Dalešice, nedaleko Třebíče, tak je to Ačko, je to přečerpávací vodní elektrárna Černé jezero na Šumavě. Do provozu byla uvedena 6. prosince roku 1930. Kdo tedy napsal Ačko, měl šanci vyhrát sluneční brýle. A při losování se usmálo štěstí na tyto naše posluchače a posluchačky. Vyhráli paní Věra Honzová, Pardubice, paní Gita Belesová nebo Belešová, Chotěšov, paní Františka Raclová, Linhartice, pan Jan Lochman, Suhrovice a paní Lucie Cigánková, Rohatec. Tak to je pětice našich výherců z minulého víkendu. Gratulujeme. No a protože jsme na začátku nového měsíce, tak padne ještě jedno jméno, a to jméno výherce hlavní ceny za duben. Opět jsme hráli o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky, hodí se výborně na třeba řekněme ranní nebo podvečerní turistické cesty. V něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, termohrnek a kniha Sedmi krásky na cestách. Vylosován byl pan Václav Štrobl Netolice. Zvlášť důrazně a rádi gratulujeme. Tak možná vám to nevyšlo, ale máme pro vás novou hlavní cenu, to vy už víte. Tou hlavní cenou je opět výletnický batoh, tak abych na něco nezapomněl. Samozřejmě flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Tak termohrnek jsme zaměnili za alulahev, tak věřím, že budete spokojeni.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Chtěl bych napsat báseň,

Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: Chcete se vydat na vzrušující cestu, během které můžete odhalit bohatou historii i fascinující současnost kartografie v České republice? Tak s námi teď pojďte do Muzea map ve Zlíně. Aktuálně je tam k vidění výstava map s vojenskou tematikou. Lákadel pro návštěvníky je tam ale mnohem víc. Přesvědčila se o tom naše zlínská redaktorka Silvie Pospíšilová.
1: Já vcházím do Muzea map ve Zlíně a už na mě čeká průvodkyně a správkyně muzea Hana Vondrášková. Mě překvapil poměrně malý prostor. Co všechno je tady k vidění?
2: Ano, my jsme malý prostor, ale v podstatě každý, kdo sem vstoupí, tak řekne, a to je všechno, ale potom vlastně, když prochází celou tou místností, kde máme asi 16 stanovišť, tak zjistí, že tady stráví i 2-3 hodiny a odchází a řekne mi, no my jsme překvapení, co jsme tady všechno u vás našli a co jsme tady mohli během třeba dopoledne zažít.
1: Aktuálně nabízíte návštěvníkům výstavu vojenských map. Jaké tady máte unikáty?
2: Takovými největšími unikáty je třeba úplně nejstarší mapa z toho vojenského mapování, což je z roku 1793. Je to petrografická mapa Litoměřického kraje.

0: technikou hologramu a ta mapa má formát 35x35 mm. Takže je to opravdu malilinkatá mapa.
1: Takže když nakouknu do toho mikroskopu, skutečně tam můžu najít všechna česká města, řeky, pohoří.
0: Ano, úplně všechno, co v České republice máme.
1: A s mojí průvodkyní přecházím k pískovému modelu krajiny s rozšířenou realitou. Předtím, než jste rozsvítila, tak tady byla taková kupička bílého písku. Teď je to nádherně barevné a jsou tu vrstevnice. Jak jste to dokázala?
0: To vlastně takový model, který rozsvícujeme až v momentu, kdy ten návštěvník tady už přijde blíž, aby viděl právě to magické kouzlo barevné hypsometrie. To znamená, tady nám projektor měří výšku vlastně toho písku, tady v takovém dřevěném boxu. No a návštěvník si může ten písek libovolně přemisťovat, přelévat si ho, jo, dělat si tady prostě různé údolíčka, řeky, pohoří. A podle toho se mu mění i vlastně barevnost toho písku, jde to vlastně od těch nížin, od té zelené, nebo i modré, kde ještě nějaká voda, nějaké jezero a jde to do výšky přes béžovou, oranžovou, červenou.
1: Já jsem tady koutkem oka zahlédla na židli položené 3D brýle. Co v nich uvidím, když si je půjčím?
0: My do nich pouštíme naše letecké videa, protože součástí našeho muzea je i prodejna, kde máme letecké publikace. Takže to, co natočíme, když naši piloti letí nad třeba Vysokými Tatrami, tak to potom můžete vidět v těch virtuálních brýlích. Letíte nad horami a díváte se pod sebou, jak kdyby z pozice pasažéra v letadle.
1: A můžu se proletět?
0: Určitě, je to perfektní zážitek.
1: Ale je to nádhera. Není to teda nic pro lidi, co se bojí výšek? Já jsem právě nad Kryváněm. No, ze Zlína do Tater za takovou chvilku. Moc hezké.
2: Říká naše kolegyně Silvie Pospíšilová. Tahákem Zlínského muzea map je také letecký simulátor, na kterém si můžete vyzkoušet start a následný vyhlídkový let z jakéhokoliv letiště na světě. 28. května oslaví muzeum druhé výročí svého vzniku a už o dva dny dříve, tedy 26. května, dorazí do Zlína autor aktuální výstavy Vojenská mapování, Zdeněk Kučera. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost si s ním projít celou expozici.

0: Berlova vápenka u Třemošnice v Pardubickém kraji je jedinečnou technickou památkou, která připomíná slavnou éru zpracování vápence v regionu. Dnes už se tu sice vápno nevyrábí, ale díky zachovalým pecím a expozici si návštěvníci mohou udělat zcela jasnou představu o tom, jak náročná tato práce kdysi byla. Jak vápenka fungovala, čím byla výjimečná a co všechno se tu dochovalo nebo obnovilo, zjišťovala naše pardubická redaktorka Milena Potůčková.
1: My jsme na kraji Třemošnice v Berlově vápence, která už neslouží svému původnímu účelu, ale je předělaná na muzeum. A mojí průvodkyní, která o tomto místě, troufám si říct, ví úplně všechno, je Pavla Alvarezová.
2: Takové vápenky v okolí stávaly hodně, protože se tady z vápence vlastně vyrábělo vápno. My jsme tuto jednu část vápenky dostavili, takže teď vlastně, když přijdem dovnitř, tak je to tak zhruba, jak to tady vypadalo v roce, když se postavila, to znamená 1893.
1: Tady vidíme ty šachty vyhrabávací.
2: My stojíme a nad námi je komín. A dole, jakoby v tom komíně, jsou dvířka a těma dvířkama se vlastně z toho komína vyhrábl rozžavený kámen a vlastně po vychladnutí už to bylo vápno, které se pak prodávalo.
1: Tak a tady jsme přímo v komíně.
2: Ano, když se rekonstruovala vápenka, tak se nechala vybourat díra do komína. Protože v době, kdy vápenka fungovala, tady samozřejmě ta díra být nemohla. Ale teď ta díra je vybouraná, aby návštěvník mohl vstoupit do komína a vlastně se podívat, jak to vypadalo. Takže nahoře se dával ten vápenec, tady před námi je topeniště, takže tady se topilo tím černým uhlím, aby se ten vápenec vypaloval a pod námi je ten vyhrabávací otvor, kde se vyhráblo už to vápno. Takže tenhle komín byl plný vápence, taková masa vápence, která se posunovala, vlastně vždycky se dole kousek vyhráblo, nahoře se doplňovalo a kdybychom si udělali křížek na jeden kámen nahoře, tak on než z vrchu doputoval až dolů, než se z něho stalo vápno, tak to trvalo asi 3 dny.
1: Kolik ten komín měří metrů? Je to obrovská výška nahoru.
2: Měří asi 14 metrů a to jsme v tom malém komíně. Ta větší část vlastně je v původním stavu a ta je dvakrát, skoro třikrát větší.
1: Ten komín je původní nebo se také nějakým způsobem musel dostavovat?
2: Ne, ten komín to vlastně bylo to jediné, co rozhodně zůstalo stát. Některé zdi také byly, ale torzo komína stálo, takže ten se jenom musel zpevnit, aby návštěvníci do něj mohli vstoupit, ale je rozhodně původní.
1: Na stěně tady můžeme vidět i dokumentaci fotografickou toho, jak se to koukám, že od září roku 2008 tady celá vápenka opravovala.
2: Určitě nejzajímavější jsou poslední 4 fotografie, kde se nám povedlo zachytit vápenku před rekonstrukcí, vnitřní prostory a po rekonstrukci, zevnitř i zvenku. A tam se vidí, jak za ten rok se opravdu udělalo kus práce.
1: Mě zaujala ta lanovka kolem lichnice.
2: Lanovka byla postavená 1882 a vedla z Prachovic k nám na nádraží, vlastně do Závratce tehdy.
1: Kolik to je kilometrů zhruba?
2: Bylo to zhruba 5 kilometrů, bylo to taky unikát v té době, byly to dřevěné sloupy, které kopírovaly terén a lanovka byla schopná převíst 100 tun vápence denně.
1: Kde je její konec?
2: Lanovka se zrušila v roce 1953 a i když pak vápenka ještě fungovala, tak už se vozilo vlastně vápenec autama, ale zůstaly tam dřevěné sloupy, takže pamětníci si ještě pamatují některé dřevěné sloupy, ale v tuto dobu byste vlastně nenašli jediný pozůstatek, že tady někdy lanovka fungovala.
0: Říká Pavla Alvarezová z Třemošnického informačního centra. Na unikátní lanovku, která kdysi spojovala Prachovické lomy s Berlovou vápenkou, dnes už narazíte jen na historických fotografiích. A přesto zůstává symbolem technické vyspělosti své doby i důležité kapitoly místního průmyslu. Nás k někdejší Berlově vápence v Třemošnici zavedla naše pardubická kolegyně Milena Potůčková. Výlety. S hlavní cenou za měsíc květen jsem vás už seznámil, říká se opakování je matkou moudrosti, takže hrajeme o výletnický batoh, tedy o batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alulahev a knihu 7 krásky na cestách. A o jakou malou cenu hrajeme tentokrát? O rolovací batoh pro 5 posluchačů. My jsme tentokrát navštívili Muzeum map ve Zlíně. Za novou soutěžní otázkou se vydáme na zámek ve Velkých Opatovicích, kde mají také jednu nevšední mapu. Jde o rekordní plastickou mapu, která za pár let oslaví 100 let své existence a která je do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, na šířku 12 metrů. Je vytvořena zajímavou a prý velmi pracnou technologií, vyřezáváním tenkých překliškových destiček. Věděli byste, co tato mapa zobrazuje? Za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko? Čechy Ačko, Morava a Slezsko Bčko. Hrajeme tedy o rolovací batohy, textová zpráva, tak se u nás musí odpovědět, má tento tvar. Výlety, mezera A nebo B, opět mezera, pak pochopitelně kontaktní údaje, jako jsou jméno, příjmení, adresa, vždycky dodávejte poštovní směrovací číslo. Tuto zprávu pošlete do zítřejší, vždy tedy do nedělní půlnoci, na telefon 90 011 04. Službu poskytuje ATS Praha a stojí 4 koruny. Tak taková je nová soutěžní otázka. Dobře si ji zapamatujte, protože zítra vás ve vysílání Výlety nečekají. Rozhlas se opět vydává v čele s generálním ředitelem za vámi. Tentokrát dorazil ten tým do Kaplice a vy uslyšíte záznam z tohoto zábavného pořadu. Tak co dodat? No snad ještě, že soutěžní otázku vám připomenu na konci pořadu a zároveň, že ji také najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz.

0: Posloucháte Sobotní výlety. Jedinečný pohled na lidové stavitelství na Hané nabízí Hanácké muzeum v přírodě, které se nachází v obci Příkazy na Olomoucku. Najdete v něm dochovaný komplex staveb, zahrady s vzácnými odrůdami ovocných stromů, 3 špaletové stodoly a 1 unikátní roubenou stodolu z poloviny 16. století. Prohlédnout si můžete hospodářské prostory takzvaného Kameníčkova gruntu a v doprovodu hanácké průvodkyně z Denis Bořilové zjistíte, jak na Hané dřív sedláci žili. Vezme nás tam naše olomoucká redaktorka Petra Ševců.
1: Vcházíme do obytné části Kameníčkova gruntu.
2: Tak ze dvora jsme se teďka dostali do Přesanko. Přesanek je část síně. Tady mohla mít hospodyně oložený některé věce, které třeba furt potřebovala ke své činnosti, ale v kochaní by jí zavazila. Protože tady se hezky dala zavřít dveře a ta parádní síně jí zostala nedotknutá, neporašená, oklazená.
1: A jdeme do kuchyně. Jdeme do kuchyně, protože tady vidíme krásná kamna.
2: Kochaň na hanáckých gruntech bývala největší místností. Centrálním nebo nejdůležitějším vybavením té kochaně býval dlouhý dobový stůl. Od tohoto stolu se 3x denně scházelo veškeré osazenstvo granto. To znamená, že nejenom rodina sedláka, která mohla čítat třeba 10 lidí, ale také čeledíní děvečky. A stůl na tým granto hanáckým představoval takovou pospolitost všech těch, kteří na grantě žele.
1: A my společně cházíme do světnice. Ta je poměrně větší tady v Příkazích než kuchyně, kterou opouštíme.
2: V hanácké světnice bývalé typově třestejný kosaná betko. To byla almara na oblečení, potom kostn, dneska se tomu říká prádelník nebo komoda. No a potom posledním tím kosem toho typického nábytku ve světnice bývala malovaná trohla. Ta dostávala mladá děvčata od svých rodičů. No a oni do ní skládali výbavok. No a s trohlou nám potom tato děvčata odcházela po svatbě do doma svého manžela začat nově život jako vdaná paní.
1: My vidíme krásný typický ženský sváteční hanácký kroj vystavený tady ve světnici. Kolem kroje projdeme a podíváme se ještě do jedné takové malé zajímavé místnostky.
2: Toto je takzvaná oficírská světnička. Oficíři to byly staří důstojníci. A kde se kasárna nebyla? Proto, když někde v blízkosti dědine mělo dojít k bitvě, tak bylo potřeba obytovat vojsko, který vlastně do dědine přešlo na takzvané ležení. Oficír nebyl obyčejný voják. Co pak obyčejní vojáci? Te postrkali na grontě leda kdy. Ale oficír, ten musel mít něco extra. A to byla teda oficírská světnička. A dokonce ani koník oficíra nesměl být ostájený s koňma hospodáře. Musel mít samostatnou maštálku. Tady o nás na Kameníčkovým grontě je to poslední kamrlek v té hospodářské části ve dvoře. Když vendeme po schodech ze síně na vrch, tak jsme v bývalých sépkách nebo špěcharech a na Kameníčkovým grontě jsou z nich oddělaný galerijní prostory, kde se čas od času konají všelijaký tematický výstavy zaměřený na lidovou kulturu a zveke na Hané.
0: Říká krásným hanáckým nářečím průvodkyně Zdena Zbořilová. Hanácké muzeum v přírodě v Příkazích u Olomouce můžete navštívit v otevírací době muzea a nebo se vydat na některou z tematických akcí, které se tu konají v průběhu roku. Patří k nim ukázky sečení a výmlatu obilí, podzimních prací na gruntu, ukázky hliněného stavitelství, jarmarky nebo velikonoční a vánoční programy zaměřené na lidové tradice Hané.

Jak zní nová soutěžní otázka? My jsme se vydali na zámek ve Velkých Opatovicích za jednou nevšední mapou. Jde o rekordní plastickou mapu, brzy bude slavit stovku a je prý do detailu přesná. Na délku měří 18 metrů, široká je 12 metrů a je vytvořena zajímavou a pracnou technologií vyřezáváním tenkých překliškových destiček. My se ptáme, co tato mapa zobrazuje. Zdali za A Čechy nebo za B Moravu a Slezsko. Hrajeme o rolovací batohy, hrajeme o hlavní cenu za měsíc květen, tedy o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm najdete flísovou deku, sluneční brýle, najdete tam také alulahev, ponožky a knihu Sedmi krásky na cestách. Tak to je nová hlavní cena za měsíc květen. Je tam opět malá změna, věřím, že vítaná. Co jsem zapomněl? No, webové stránky připomenu, výlety.rozhlas.cz, tam si můžete poslechnout všechny naše reportáže, u každé jsou fotografie, jsou tam fotogalerie, které vám dokreslí obrázek o tom místě, kam se třeba můžete vydat, najdete na webu interaktivní mapu, podmínky soutěže a tak dále. No, zítra, to už jsem říkal, nás neuslyšíte, zítra se opět rozhlas vydává za vámi, takže náš turistický seriál přeruší zábavný pořad, no a my se sejdeme opět další sobotu. Čas snad ani nemusím připomínat. Startujeme vždycky 4 minuty po 13. hodině. Za tým výletu vám vše dobré, hezký zbytek soboty, příjemnou neděli a hezké jarní dny přeje Pavel Kudrna.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Premiér Babiš kritizuje komunikaci koaličních partnerů motoristů sobě. Aktivita klíšťat v celém Česku je teď vysoká. Klimkovice si připomenou osvobození města. Zítra bude slunečno a naměříme až 25 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO kritizuje některé výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka podle něj není ideální a škodí vládě. Řekl to v televizi Nova.
2: Motoristé samozřejmě ještě stále nepřišli na to, že už jsou v těch funkcích a že i na těch sítích by neměli komunikovat, jak byli zvyklí předtím.
0: Filip Turek například nedávno označil úředníky za parazity, které se z motoristy na svých čtyřech ministerstvech rozhodli deratizovat. Později se za své výroky omluvil. Tvrdil, že mluvil o aktivistech a ne o úřednicích. Město Vítkov na Opavsku zrušilo další ubytovnu. Poté v centru města zaniklo taky podobné zařízení v ulici Selská. V tomto případě ale nešlo o místo pro dlouhodobé bydlení, ale spíše pro nouzové pobyty, například při živelních pohromách. Azylová ubytovna už nebyla potřeba a nesloužila už svému účelu, potvrdila vítkovská radnice. A proto ubytovna zřizovaná městem zanikla k 1. květnu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje kompletní rekonstrukci. V Česku s teplým počasím v přírodě přibývají klíšťata, varují před nimi meteorologové. V posledních letech roste i počet nakažených lymskou boreliozou nebo klíšťovou encefalitidou. Klíšťata se většinou pohybují tam, kde je vlhko. Po procházce v přírodě by se tak podle odborníků měl člověk pořádně prohlédnout. Lidé v Klimkovicích si dnes připomenou konec druhé světové války. Akce Ozvěny roku 1945 oživí vzpomínky na historické události spojené s osvobozováním města od nacistů. Lidé s kronikářem zamíří na důležitá místa spojená s druhou světovou válkou a dozví se podrobnosti o posledních dnech okupace. Ulicemi města odpoledne projde kolona historických vozidel, která zaparkuje na zámku. Pokračuje nezávislý starosta Klimkovic Jaroslav Varga.
3: Návštěvníci si budou moci vozidla prohlédnout zblízka a část programu nabídne i projížďky na historické technice. Věříme, že lidé přijdou nejen kvůli zájmu o vojenskou techniku, ale také proto, že právě dnes je důležité připomínat si oběti války a uvědomovat si, že mír a svoboda nejsou samozřejmostí. Sport.
0: Čeští hokejisté do 18 let můžou získat první medaili ze světového šampionátu od roku 2014. O bronz se utkají s Lotyšskem, hrát se začne už za hodinu. Ve finále se pak od 19 hodin postaví Slovensko-Švédsku.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně jasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích kolem 3 a přízemní mrazíky, na horách kolem 6. Zítra přes den pak čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů, na horách do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Karviné v ulici Studentská se srazila dvě osobní auta. S opatrností je místo průjezdné. A problémy hlásíte taky z Novojičínska. U Velkých Albrechtic spadl na silnici číslo 647 strom. Jezdí se tam teď kyvadlově jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Hezké sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme. Připraveny už jsou písničky, které nestárnou, třeba od Petra Spáleného nebo Dalibora Jandy. A je toho mnohem více. Pozveme třeba na procházku kolem rytníku v Bašce na Frýdecko místecku. A také nás čeká pravidelná anketa. Budeme se ptát na příběhy, které vám utkvěly v paměti a hlavně tedy i sny. Tak všechno dohromady na vaše zážitky. Tolik pro tuto chvíli, teď už slíbené písničky a přání hezkého odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: 14 hodin na 11 minut. Přejeme klidné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava a prozkoumáme alespoň trochu vodní život. Ten je pestrý a my suchozemci určitě máme co pozorovat, hlavně když je voda křišťálově čistá. A kam za takovým zážitkem? Redaktorka Romana Kubicová objevila takové místo v Bašce na Frýdecko-Místecku. Vodní minizoo a venkovní naučnou stezku kolem rybníku tam provozuje s manželem Monika Zvonek Zavadilová.
1: Baška voda, to je takový váš malý žert, protože do Bašky vody se přece jezdí do Chorvatska, nicméně tady, v téhle části Bašky je taky o vodu postaráno. Od kdy tady je takový krásný přírodní biotop, takový rybníček?
2: Rybník jsme vlastně budovali v roce 2008, má 1500 metrů, 1300 metrů je čistá vodní plocha, hloubka je 3 metry. Je to takové srdíčko, když bychom se podívali z leteckého pohledu, a to jedno rameno je vlastně jako takové klidné, kde je i méně vody, je tam 1,20 m vody, a je to proto, že vlastně je to ideální pro rostliny, jo, lekní, šípatky, rákosí. Ta voda je tu tak čistá, že vlastně při přírodní stravě chováme pstruh. A to je pstruh duhový, potoční a severoamerický, a mají tu tolik plevelných rybek, že je nemusíme vůbec krmit granulama.
1: A musím potvrdit, že voda je čistá, protože my právě stojíme tady kus od nich a pozorujeme, jak si v hloubce plavou úplně spokojeně. Takže od počátku to měl být takový chovný biotop, nechtěli jste se tady koupat třeba?
2: Od počátku to mělo být jenom voda v zahradě, vůbec tady nebyly plánované ani ryby a vůbec to nebylo plánované, že by to někdy bylo veřejné, jenom prostě mám ráda tu přírodu a vodu v krajině. No.
1: Dobře, takže co s těmi pstruhy, lovíte je?
2: Pstruhy u nás dorůstají v délky až 55 cm a mají 2,5 kg. Strašně pomalu rostou, musí si tu potravu prostě chytit, tak nemáme jich na zbyt. Tam ten spodní, to je potočák zrovna, to
1: velký. Takový obří. Uhum.
2: Tak z potočáku, když ho chytneme, tak ho teda vrátíme zpátky. Z potočáku nevaříme, teď se vám ukazuje, vidíte ty tečky červené?
1: Ano, vidím. No.
2: Takže nádherný samec. Samci, jak jsou velcí, tak mají úplně vlastně tu spodní čelist takovou podkovou, takový zoba, jakoby zahnutý. Je to jako rozdíl, když to vidíte, když ho vytáhneme z vody, tak vlastně tím, že rostou pomalu, tak ta hlava toho pstruha je jako hodně velká, než jsme zvyklí, když si koupíme někde pstruha. Že ten pstruh, který je rychle vyrostlý, tak má vlastně malou hlavičku a velké tělo, pokud koupíte většího. Takže a i to maso je samozřejmě úplně jiné. Tady mají výborné podmínky, máme tu raka, škebli, celoročně je tu ledňáček, kdy tu čáp černý, je tu liska černá v zimě, morčáci, takže fakt to přitahuje spoustu jako zajímavých i ptáků a zvířat. Jo? A i ten rak je jako moc pěkný, protože dneska v přírodě už je to takové taky jako méně.
1: Opravdu vzácnost. A jak máte zajištěno, že vlastně tady ten rybníček je neustále tak křišťálově čistý?
2: Máme štěstí, že máme natok z Horského potoka Bystrého, máme tam dnový odběr, to znamená stabilní přísun vody. Ta voda je celoročně prokysličená, studená, takže úplně ideální stav pro ty pstruhy. A chová se to vlastně jako rozšířené koryto potoka, protože je to rybník obtokový. My vlastně vezmeme z jednoho potoka vodu dnovým odběrem, tady to rozšíříme do takového jako rybníčku a pak to zase vrátíme zpátky do toku. Umíme s tou vodou manipulovat, máme tam stavidlo, kde máme dnový hladinový odběr, takže můžeme odpouštět takto, anebo přestavit a pustit do dalších rybníků, které jsou kaprové. Tam jsou kapři a muřilíni, jesete.
0: Říká Monika Zvonek Zavadilová z vodní minizoo v Bašce. No a po písničce od skupiny Beatles se dozvíme, jak si můžete tento vodní ráj přijít prohlédnout a dozvědět se více ze života ryb a obojživelníků. Can't buy-

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. My se vracíme zpět k rybníku v Bašce na Frýdeckém Místecku. Tento rybník měl být původně pro soukromou potěchu. Prozradila to redaktorce Romaně Kubicové Monika Zvonek Zavadilová, která v Bašce s manželem provozuje při penzionu malou vodní zoo. Jenže procházka kolem rybníka ve tvaru srdce lákala děti i dospělé. No a tak je tam začali provázet.
1: Ti lidi, kteří mají zájem se tady podívat, tak mají možnost právě prostřednictvím těch komentovaných prohlídek pro veřejnost. Potom ty děti nebo ty skupiny jsme schopni přijmout na jednu tu prohlídku až 80 dětí. Umíme s tím opravdu pracovat, protože byť říkáme, že teda 5 let to funguje, tak když jsme měli nějaké zvířátka, tak ty děti tady chodili už jakoby dříve a pracujeme i s tělesně postiženýma, nebo máme třeba zaměstnance zdravotně znevýhodněného, když to takhle řeknu. No a snažíme se, aby ty témata, které jsou, tak aby jsme, protože chce to čas, chce to jako hodně i práce, se nad tím jakoby zamyslet, tak aby se to předalo tak, aby to nebylo nudné, aby to ty lidi opravdu bavilo a bylo to třeba spojené i s nějakýma soutěžema nebo s nějakou interakcí, aby ve finále ta reflexe nějaká byla.
2: No a kdo to u vás vymýšlí?
1: Já. Ne, mám samozřejmě i jednu velice šikovnou paní, která mi pomáhá po té grafické stránce, a ta, kdyby nebyla, tak by to bylo velmi složité, protože já jsem úplně jako antitalent na jakýkoliv počítačové takové ty zpracování, takže to je opravdu jako obrovská pomoc. Ale ty témata nebo ty vymysly, co manžel vždycky říká, co vymýšlím, tak to opravdu je takové, no když jsme vyrostli na táborech, takže trošku mi to připomíná to mládí.
2: A mezi tím jsme obešli rybníček a došli jsme tedy, tady se to hemží v takové nějaké nádrži, tak na koho pak se díváme?
1: Tady máme zhruba tak 15-20 cm pstruhy, je to směska, duhač, sivenamerický a potočák, převážně duhač. A ty jsou tady, když jsme koupili rybu, tak jsme ji dali do velkého rybníku, ale tam měla malou šanci přežít, protože pstruh, samozřejmě pstruha menšího taky se žere. Takže tady teď docílíme toho, že ho dochováme aspoň do nějaké velikosti, aby měl aspoň trošku šanci mezi těma velkýma pstruhama. Byť je mizivá a není to úplně ekonomické, samozřejmě lidi, kteří tomu rozumí, tak by řekli, že to je úplný nesmysl míchat ty ryby takových velikostí, ale je to příroda. A bez toho by to prostě nešlo, že to je takové smíšené. Někdy vytáhnete 2kilovou rybu a někdy máte štěstí 450 gramů.
2: A tady ten, na který se dívám hned vedle, takový podlouhlý, zatočený, tak kdo pak si ho oblíbil?
1: Poslední rybník je pro kapry, amury, líny a jesetery. A v létě tady probíhá to, že děti si vezmou nějaký chlebíček nebo něco, můžou ty kapry nakrmit, jsou tady až metrový kapři. V první části rybníku je taky 3 metry hloubky a pak tam mají takový wellness, mají tam jenom 60 cm, protože ta voda je tady tak studená, že nechtěli žrát, tak jsme jim vykopali takovou podkovu, kde teda se ta voda nahřeje a oni jsou potom spokojenější a žerou, takže i baví děti tím, že prostě vyplavou na hladinu a že si berou tu potravu.
2: Wellness pro kapry, to je půvabné.
1: No a pak tu máme ještě slepičky a ty jsou všechny ochočené, dokud se jí kohout, takže když děti si chcou pohladit slepičky, nakrmit nebo vzít si kohout, tak klidně můžou u nás.
2: A teď se nám právě kohout ozval. Je vidět, že všechna zvířata máte obrovsky zvědavá. Jednak nás doprovází smečka vašich 3 psů a kohout taky přivedl ty slepice na obdiv.
1: Je zvyklý, že vlastně když chodíme se skupinkou, tak je krmíme, takže když je náhodou nenakrmíme, protože hosti jsou třeba nebo návštěvníci jsou z vesnice, tak si vyletí na bránu a jde si pro krmení, takže už jako je takhle jí zvyklý. Že prostě pravidelně dostávají jako něco, nějaký nášup, když tady jsou lidi.
2: Dodává Monika Zvonek Zavadilová z vodní minizoo v Bašce. Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Přímý přenos slavnostního večera uslyšíte ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava mezi 18. a 20. hodinou.
1: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou historií a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava a za okamžik nás čeká anketa. Budeme se ptát na sny. Na sny, které si třeba pamatujete, anebo pamatujete méně. A jsou to noční můry nebo příjemné věci. Dozvíme se.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, teď si budete moci poslechnout i odpovědi v anketě. Budeme se ptát na sny. Pravda, ve spánku se nám podle odborníků zná hned několik snů, po probuzení je ale většinou zapomeneme. No a v anketě Českého rozhlasu jsme se ptali, jak jste na tom vy, o čem vaše sny jsou, pokud si je pamatujete. A jak jsme zjistili, lidem ve vzpomínkách nejvíce zůstávají sny o práci nebo také o blízkých.
1: Si nám umluvte.

0: televize, u dokumentárních filmů, tak se mi zdají o tom, co tam hraje. Když je třeba, já nevím, o Hitlerovi dokument, tak se mi zdají, válčím tady, kdy tam tady se samopalem po Ostravě.
1: Jsou dny, kdy vím, že se mi zdá sen, který si říkám, tyjo, tam je super myšlenka a chci si ji zapamatovat a ráno se probudím jenom s tím pocitem.
2: Tam na noční můry ohledně školy.
3: No, pamatuju si svoje sny, ale já mívám takové škaredé sny hodně. Že jsem řídila a vedle mě seděl spolujezdec a chtěl mi píchnout drogy.
4: Byl jsem na nějaké party a to bylo vlastně na dělnickém staveništi a byli tam třeba moji pradědové, které si pamatuju, jako jak jsem byl hodně malý.
5: Třeba z mládí nebo s rodičem asi pamatuju, jak jsem prožívala v Habířově.
6: Dá se mi o lidech, kteří už tady nejsou třeba, jo, vzpomínám jakoby na ně trochu, no a většinou jsou příjemné ty sny.
7: Moje mládí a tak dále, rodiče a ve škole, jak to bylo. Jak jsem chodil na vysokou školu.
8: Jsem byla sama v bytě, někdo pořád dokola zvonil. Pak, když jsem to zvedla, ten telefon, tak se tam nikdo neozýval a pak ten člověk si vešel do toho bytu a šel po mně, ale neměl obličej.
9: Jasně se mi zdají, ale nepamatuju si je. To zapomenu většinou. No, to je zajímavé. Já někdy jsem lítám někde v budoucnosti nebo tak.
5: Moc se mi nesní. Obvykle jdu do školy a neumím. To jo, ta se mi opakuje.
10: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás

0: Naším pondělním dopoledním hostem bude lékařka Renáta Ječmínková. Denně se na urgentním příjmu setkává s pacienty na hranici života a smrti a na vyhodnocení situace často má pouhé sekundy nebo minuty. Nejen o lásce k adrenalinové profesi si s ní bude povídat Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a za okamžik přidáme pravidelnou předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Už teď můžeme říct, že dnes je slunečno a teplo. Právě teploty stoupají ke 20 až 24 stupňům Celsia. Další aktuální informace už za okamžik.

0: Elton John ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Je minuta po 14:45, připravena je předpověď počasí, jak jsme slibovali. U telefonu je Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné sobotní odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Petře, jak to právě teď s počasím vypadá?
1: Tak máme jasnou oblohu, je tedy slunečno, teploty vystoupily zatím na 20 až 24 stupňů. Na horách, na Lysé hoře 14 stupňů, 13 stupňů na Praděru aktuálně. Na vítr fouká buď slabý proměnlivý, nebo severní severovýchodní až východní, s rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Vypadá to velmi pěkně. Po dlouhé době jsme se dočkali tady těch asi jarních dnů, ale to samozřejmě necháme potom na vysvětlení meteorologů. Důležité je, jak by mělo být dále, tedy co nás čeká později odpoledne, v noci a pak zítra.
1: I v noci a zítra bude buď žádná, nebo jenom opravdu malá oblačnost, převažovat bude jasno. V noci bude teplota postupně klesat na 9 až 5 stupňů, v údolích tam může spadnout až ke 3 stupňům teplota a plus se tam mohou přízemní mrazíky vyskytnout, takže noc bude teplejší než ta dnešní. No a vítr povane v noci jenom slabý proměnlivý, kránu jižní až jeho západní do 4 metrů za sekundu. Zítra zase při jasné obloze vystoupí teploty na 21 až 25 stupňů, na horách na 16 až 20 a vítr povane ráno slabý, ale v průběhu dne se rozfouká mírný jižní až jeho západní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
0: Vypadá to velmi slibně a co by nás mělo čekat ještě dále, tedy v pondělí a v úterý?
1: Stále bude teplo, v pondělí bude ráno jasno nebo skoro jasno, v průběhu dne bude od západu přibývat oblačnost, ale ještě to vydrží bez srážek. Ranní teploty očekáváme od 12 do 8 stupňů, takže je ráno poměrně teplo a přes den odpolední teploty od 21 do 25 stupňů. Povane mírný jeho západní až jižní vítr s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu. Od vyšších poloh bude foukat čerstvý vítr, na horách jsou možné i nárazy kolem 15 metrů za sekundu. No a v úterý už bude převážně oblačno, odpoledne a večer se ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Ranní teploty od 14 do 10 stupňů, ale přes den stále ještě 21 až 25 stupňů.
0: Informace o počasí a Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava, je 14 hodin 49 minut.
2: Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava, 3 minuty zbývají do 15. hodiny, tedy do zpráv. Uslyšíme mimo jiné i o tom, že požár v Osoblaze způsobil škodu 3 miliony korun a zranil se jeden hasič. Detaily za chvíli.

0: je 15 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vláda podle premiéra Babiše připravuje rozpočet na příští rok zaměřený hlavně na investice. Požár v Osoblaze způsobil škodu 3 miliony korun. Zranil se jeden hasič. Hokejový útočník Voženílek se po dvou letech vrací do Třince. Taky zítra bude slunečno a naměříme až 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Rozpočet na příští rok by měl být vysoce proinvestiční. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že není možné zastavit stavbu dálnic, obchvatu nebo nemocnic. Peníze mají proudit taky bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
2: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy a taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
0: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla podle Babiše začít v roce 2028. Škodu okolo 3 milionů korun způsobil v pátek večer požár rodinného domu v Osoblaze. Plameny zasáhly hlavně střechu budovy. Při zásahu se zranil jeden hasič, informovala o tom dnes mluvčí moravskoslezských hasičů Petra Lukášová. Příčina vzniku požáru se vyšetřuje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský si telefonoval se slovenským premiérem Robertem Ficem. Zelenský na síti X napsal, že Fico slíbil podporu Ukrajině na její cestě do Evropské unie a je připravený předat zkušenosti. Předseda slovenské vlády pak v prohlášení uvedl, že i přes rozdílné názory na některá témata si Bratislava přeje dobré a přátelské vztahy s Kyjevem. Fico dodal, že se setká se Zelenským osobně v pondělí v arménském Jerevanu na summitu Evropského politického společnosti. Vendrině na Frýdecko-Místecku pokračuje v obnově alejí. Obec letos založila základy nového švestkového stromořadí. Výsadba navazuje na obnovenou třešňovou alej v části Loučky, popisuje nezávislý starosta Raimund Sikora.
3: Navázali jsme na to, kdy jsme začali divoké třešně, které budeme roubovat. Se správou a údržbou silnic Moravskoslezského kraje jsme dále obnovili podél cyklostezky novou alej a zároveň u hotelu Vitality máme nově alej japonských třešní sakur. Sport.
0: Hokejový útočník Daniel Voženílek se po dvou letech vrací z Cugu do Třince. Mistr světa z roku 2024 získal z oceláři dva extraligové tituly. Slezané o návratu 30-letého hráče, který aktuálně bojuje v reprezentaci o start na světovém šampionátu ve Švýcarsku, informovali na svém webu.
1: Počasí.
0: V noci bude v Moravskoslezském kraji převážně jasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích kolem 3 a přízemní mrazíky, na horách kolem 6. Zítra přes den pak čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Ve Valašském Meziříčí v ulici Šafaříková havarovala dvě osobní auta. Dejte tam pozor. A pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přejeme klidné sobotní odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik se zastavíme v říši jazyků, nebo jazyku. Půjdeme na Hlučínsko, kde se dodnes mluví takzvaně po našemu. Seznámíme vás s mladým jazykovědcem Erikem Krivickým, který v Muzeu Hlučínska vede kurzy tohoto nářečí. No a pak nás čeká ještě Slezsko-Ostravský hrad se svou ojedinělou výstavou. Detaily prozradíme už za chvíli. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a také poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: na vysílání Českého rozhlasu Ostrava půjdeme za nářečím, tedy za jazykovědcem, který pochází z Hlučínska, vystudoval polonistiku a germanistiku, překládá a také se ze všech sil snaží, aby nezmizelo hlučínské nářečí. Řeč je o Eriku Glivickém, který v Muzeu Hlučínska vede kurzy po našemu. Erika Glivického zpovídala redaktorka Romana Kubicová.
1: Kdybyste měl přivítat nějakou vzácnou návštěvu tady na Hlučínsku, aby tam zaznělo to vlastně vaše hlučínské nářečí, co byste řekl?
2: Vítajte na Pražské, moc nás těší, že jste přišli hevaj se na nás podívat a možná poslouchat trocha, jak mluvíme. A trufám, že se vám hevaj bude podobat.
1: Já také doufám. A když vás tak poslouchám, já spíš jsem zvyklá poslouchat to nářečí těšínské, tam si taky říkají po našemu. Jak si rozumí těšiňoci z hlučíňáky?
2: Já si myslím, že to porozumění by mělo být poměrně vysoké, za předpokladu, že oba teda mluví dobrým tím svým nářečím, jazykem, jak chcete. Samozřejmě, jako máme hodně společnou lexika, takže strašně moc slov, které by zarazily třeba Čecha, že je nezná, tak je navzájem budeme znát. Zase na druhou stranu jsou tam třeba některé rozdíly v hláskách, jo? Že na Těšínsku je ginč mimo je huš. Jo? A to porozumění by mělo být trošku lepší než s polštinou, možná trošku lepší než s češtinou, tam už to bude podle mě relativní, bych to odhadnul.
1: Třeba slovičko hevaj, to si myslím, že je tady takové typické pro vás, píše hlučíňáky.
2: Jo, na Těšínsku je tutaj, že jo, asi. Když tady se bavíme o té jazykové formě, tak bychom i, jako tím, čím se mluví ve Slezsku, tak bychom mohli tak jako všeobecně mluvit o nějaké sleštině, že jo. Problém je v tom, že my tady vlastně máme současně dvě sleštiny. Jo, řekněme něco jako sleština v širším slova smyslu. Jo, protože máme tu těšínskou, která se vyvinula postupně ze staropolštiny, tak jako šlonštinu, jestli chceme. Mezitím, co tady ta naše se vyvinula postupně ze staročeštiny. V rámci toho Slezska vyvíjeli se společně, proto zní tak podobně, proto mají tolik společných slov. Ale dalo by se říct, že vlastně na Těšínsku mají tu sleštinu v užším slova smyslu a my se tak jako jenom přichlipujeme, nebo jestli chceme, tak můžeme říct, že my máme tu sleštinu v užším slova smyslu a oni se přichlipují k nám, jo, ale takže takové.
1: To uvidíme, jestli se někdo neozve právě teď jazykovědec, co zkoumá právě těšínské nářečí.
2: Já si myslím, že jako ta koncepce, kterou ohledně tady té kategorizace mám, jako může asi být trošku kontroverzní, ale já si nemyslím, že se zakládá na nějaký jako mylných představách. Jo? Já si myslím, že si nevymýšlím možná akorát. To už je potom o interpretaci. Že jo?
1: Eriku, jaká byla vaše cesta právě k tomuto nářečí, k ovládnutí? Je vám to dáno rodinou?
2: Já bych řekl, že jo. Já teda mám trošku jazykový cit, takže to není jenom tou rodinou, že jako různě i od sousedů, co jsem pochytil a podobně. Ale jako ano, jo, od prarodičů, od různých jiných příbuzných se mi to předalo. Já jsem možná trošku výjimka v rámci jako mojí jako věkové kohorty v tomhle ohledu. Ale umím si představit, že tady jsou ještě další takový. Na kurzu jsme určitě takové lidi měli ještě. Zhruba v mém věku, kteří umí podobně po našemu a jako tak.
1: Takže dá se tvrdit, že tady to nářečí je stále živé?
2: Živé je, ale není v dobrém stavu. Já si netroufám říct, jaký počet obyvatel tady ještě třeba mluví po našemu, protože ono už je tak docela těžké určit, jakou úroveň toho znalosti toho jazyka bychom ještě považovali za umí a kterou už za neumí. Jo? Třeba plynných mluvčích, já jsem to tak jednou si tak z hlavy počítal přes ty věkové kohorty, kolik by jich mohlo být. A já tak odhaduju, že třeba 5000 lidí by mohlo ještě umět fakt jako dobře po našemu. S tím, že samozřejmě, když se budeme bavit o věkové kategorii 60 až 70, tak to bude třeba 3000 z nich nebo 2000 z toho celkového počtu. A když se budeme bavit o věku 1 až 10, tak to může být jednotky. Jo, možná nikdo. Což je vlastně znak toho, že ta mluva, ten jazyk, že je v docela kritické situaci.
1: Jak si to vysvětlujete?
2: Tam je mnoho faktorů. Já třeba moc nemám rád takovou tu vymluvu přes globalizaci, protože jazykové vymírání a změny a podobně se děly i před globalizací. Osobně já si myslím, že tady tohle to bylo něco, co nastartovalo 20. století v rámci nějakých unifikačních snah. Ať už za první republiky, nebo potom za Němce. Za první republiky to bylo potlačování hlavně němčiny samozřejmě. Za Němce zase potlačovali všechny slovanské formy, takže se tak jako nesmělo veřejně mluvit po našemu. Na školách vůbec. Za komunistu, co jsem tak pobral už jako několik tucet historek, to bylo poměrně trestané třeba na školách, když děti mluvili. To samozřejmě snížilo prestiž toho jazyka a to je hlavní mechanismus, který zatím podle mě stojí. Jako snížení prestiže plus možná nějak zachovala představa, že to může škodit jako mojemu nějakému prospěchu v životě.
0: Analyzuje možné příčiny mizení hlučínského nářečí jazykovědec Erik Glivický a proto také začal učit takzvaně po našemu v Muzeu Hlučínska. I o tom bude řeč už za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, vracíme se zpět k hlučínskému nářečí. Už před písničkou si redaktorka Romana Kubicová povídala s lektorem Erikem Glivickým z Hlučína, který v muzeu vede kurzy po našemu. No a dále se Erika Glivického ptala, jaký je mezi lidmi o tento kurz zájem.
1: Momentálně máme tam spíše jako trošku starší věkový průměr. Máme tam i mladší lidi, samozřejmě, ale řekl bych, že věkový průměr se bude tak pohybovat třeba kolem 45. Možná i trošku víc, asi netroufám úplně tak z hlavy udělat odhad, jo? Ale což není vůbec špatně, protože nám se tam přihlásilo hodně lidí, kteří po našemu mluví, jo, i plyně, a to je super, protože to znamená, že ti, kteří zase tam přišli a nemluví vůbec, tak můžou slyšet ten jazyk v akci. A přihlásili se nám tam i lidi, kteří vůbec nejsou jako autochtoní, jako Prajzáci, jo, jsou přespolní, což je taky super, protože to znamená, že se jako o ten náš kraj nějak jako zajímají, jestli se chtějí naučit ten jazyk a fakt by tím zašli mluvit, tak tím v podstatě jako tak trošku s nadsázkou se začlenují do našeho kmene. Jo, jako, protože jestli by tím fakt zašli mluvit a já je potom potkám na poli a budeme si jako bajač po našemu zažít, tak já nepoznám, jestli to je Prajzák nebo jejich rodič pocházel odjinud, že jo. A to už je potom společná kultura v té chvíli, tam už se to rozdělení jako stmeluje.
2: A dá se to tak jako naučit, když je někdo přespolní a vůbec jako vlastně nemá ani načtenou tu výslovnost, ty hlásky, které jsou trošku jiné, připomíná tuto polštinu, že malinko. Dá se to takhle naučit ve zralém věku?
1: Já si myslím, že jo. Já si myslím, že rozhodně jako každá jazyková forma se dá naučit, otázka no s tím věkem. Už jsem četl nějaké novinové články o 90nících, kteří se učí indiánské jazyky, jo. Takže hlavní problém obtíž tady k tomhle tom je jako nějaký nedostatek výukových materiálů a možností se to naučit. Od toho jsem právě založil ten kurz. Všechny výukové materiály jsou zadarmo k dispozici na našem webu a pracuji na slovníku. Jako, to je částečně cílem tady toho kurzu, kromě toho učit lidi, je taky jim dát k dispozici všechnu tu literaturu, která o té naší mluvě jako existuje, ale je, dal by se říct, jako schovaná, nedostupná. Jo? Že existují skvělé dialektologické práce třeba ze 70., 60., 50. let, které jsou ale třeba ve vědecké knihovně v Ostravě nebo někde v jinde nějaké knihovně, jdou se sehnat v antikvariátu, ale když o nich člověk neví, tak se k ním nedostane. Právě o to třeba ty výukové materiály a právě ten slovník, který dávám dohromady, je jako fakt zadarmo k dispozici online, ať si to každý může najít, když má zájem, tak prostě ať má s čím pracovat.
2: No a jste jako ti dávní obrozenci, že třeba obcházíte ty čotky i strejdy, třeba posloucháte, protože ten jazyk je živý a já si troufám říct, že i dědina od dědiny se malinko to lexikum, čili slovní zásoba může lišit.
1: Prozatím jako cílené expedice nedělám. Chystám to, jo, a momentálně mám plné ruce práce právě s tím kurzem, ale i ten kurz samotný vlastně mi to trošku supluje, protože třeba během kurzu já se ptám, jak říkáte tohle slovo, a tam se mi ozve ze služovic, za to říkám tak, a tam se mi ozve ze stravy, za to říkám tak, a já si to hned zapisuju, jo, aspoň takhle, jako nějak taková jako náhrada za polní činnost. A ještě třeba jsem teďka zveřejnil dotazník, ve kterém se ptám na některé jevy, ať mi tam napíšou, jak to mluví. Už tam mám 70 respondentů, což je super, jo. A kdyby se tak to tempo dalo udržet, že bych třeba každé 2 měsíce vyhodil jeden dotazník a měl bych tam vždycky 70 respondentů ze všech možných vesnic, to už je jako hodnotná práce v té chvíli. A přímo nějaká polní činnost, prozatím ne, jo.
2: Kurzy jsou v plném běhu. Když vlastně ukončíte aktuální kurzy, tak budete uvažovat, že ještě třeba rozjedete něco podobného na podzim?
1: Určitě. My už jsme vlastně měli jeden kurz loni na podzim. Letos máme jako vlastně opakování s tím, že jsem podstatně překopal ty pracovní listy z loňska. A na podzim jsme plánovali, že bychom udělali kurz pro pokročilé, protože už máme vlastně 4 turnusy, 4 třídy lidí, kteří prošli tím pro začátečníky. Ti v tom na podzim jsme vyjadřili, že mají zájem o ten o kurz pro pokročilé. Takže bychom mohli na podzim naplnit 2 turnusy pro pokročilé. S tím, že bych možná mohl na podzim otevřít ještě jeden pro ty začátečníky, ať znova jako naplňuju kapacitu na jaro. A na jaře samozřejmě bych chtěl otevřít další pro začátečníky. Otázka je prostě zájmu. Není úplně možné pro mě odhadnout, nakolik jsem třeba už teďka nevyčerpal zájem prajské, jestli třeba bych na jaře nezjistil, že vlastně už nikdo další zájem nemá. Já si to nemyslím, ale jako samozřejmě možnost to je. Jo. Já nemám nějaké průzkumy, abych podle toho měl odhadovat. Ale jako vzhledem k tomu, že prozatím máme docela vysoké počty, a pokud ještě nějak diverzifikuju jako třeba časy, že to nebude jenom v úterky večer, třeba i někdo ve středu nebo o víkendu nebo co, takže že prostě zájem bude.
2: Výborně, takže začali jsme tím, že jste přivítal vzácnou návštěvu na Hlučínsku, tak teď se s ní rozlučte.
1: Na Pražské je taková srandovní věc, když se s někým chci loučit, že už ho nechci zdržovat, tak se říká, že já už ho nechci bavit. Jo, tak já už vás nechci bavit, fajný den vám přeju. nebo žičím, ještě lepší, fajný den vám žičím a nashledanou.
2: Říká lektor prajštiny Erik Glivický z Hlučína, Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Po čase se hlásí hudební cyklus S pivem k srdci. V májové edici oslaví své jubileum folklorní houslista Miroslav Hlosta. V melodiích z různých koutů Moravy, Slezska i Slovenska přijdou legendárnímu primášovi pogratulovat cymbálové muziky Lipka a Vonica a přidá se i orchestr lidových nástrojů vojenského uměleckého souboru Ondráš. Vstupenky kupujte na rozhlasové recepci doktora Šmerala 2, případně poslouchejte či sledujte v přímém přenosu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava a na YouTube. Ve studiu S1 se sejdeme v úterý 12. května v 19 hodin a 30 minut. Na setkání s vámi se těší průvodce slovem Jan Rokita.
1: Nejdůležitější akce pro kulturu Moravskoslezského kraje se blíží. Cenu Jantar za rok 2025 dostanou umělci spojení s naším regionem 4. května v Domě kultury Poklad. Vystoupí Tereza Mašková, Benjis, Hana Kotková a řada dalších. Mediálním partnerem je Český rozhlas Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 15:34 zveme na Slezsko-Ostravský hrad na zajímavou výstavu, ze které se dozvíme o hornictví skrze obraz. Těžkou dřinu, dětskou práci, upracované ruce a zničená těla teď můžete vidět v galerii Slezsko-Ostravského hradu. Jde o dosud veřejně nepublikované práce šinovského malíře Viléma Vinšeho, kterému se přezdívalo malíř horníků. Cyklus obrazů s názvem Ze života horníkova ale není kompletní. O pátrání po obrazech mluvil historik hradu Lukáš Čopík s redaktorkou Ivou Havlíčkovou.
1: Ze života horníkova, nová expozice na Slezsko-Ostravském hradě, obrazy s tematikou hornictví i některé předměty, které se k hornictví váží. Co ale mě zaujalo hned, když jsem přišla tady do hradní galerie, je takové přítmí, taková atmosféra, která tady panuje.
2: My jsme se v rámci přípravy této výstavy s názvem Vilém Vinš ze života horníkova jsme se snažili vytvořit takovou atmosféru štoly, šachty dole, aby ty obrazy, které tady návštěvníci uvidí, aby na ně více zapůsobily.
1: Říká Lukáš Čopík, historik Slezsko-Ostravského hradu a jeden z kurátorů této výstavy, Vilém Vinše. On to hornické prostředí důvěrně znal, protože tam nějakou dobu pracoval v dole.
2: Vilém Vinše pracoval 6 let na dole Ludvík, pracoval jako důlní zámečník, znal ten pracovní rytmus, znal to prostředí, tak díky téhle svojí vlastní zkušenosti byl jeden z mála autorů, který dokázal to hornictví opravdu přenést na to plátno. Zatímco mnozí autoři té doby to pozorovali zvenčí, tak on to znal zevnitř a proto se mu taky někdy přezdívá malíř horníků.
1: Ty obrazy, kolik jich tady je, pane Čopíku?
2: Aktuálně na této výstavě máme 14 obrazů z 20 a to je na této výstavě unikátní. Vilém Vinš je známý, jeho obrazy jsou po celé republice, ale to, co tady návštěvníci spatří, je cyklus, který sám Vinče nazval Ze života horníkova. My ho tak pracovně označujeme jako ostravskou hornickou epopej a tyhle obrazy nikdy neměly být určeny pro veřejnost. Ten cyklus vznikl jako soukromá objednávka, měl ho ve vlastnictví jeden člověk a nebyly určeny třeba pro galerie nebo muzea. A dnes po více než 80 letech mají poprvé veřejnost, laická i odborná, spatřit tenhle ten krásný cyklus.
1: Říkal jste 14 z 20 původních obrazů?
2: Ano, my víme na základě dokumentace a korespondence, že bylo vytvořeno 20 obrazů pro toho člověka a aktuálně jich máme tady 14. 12 obrazů patří jednomu sběrateli umění, který nám je zapůjčil a když svolil k zapůjčení, tak jsme rozjeli takové další pátrání s cílem dohledat těch zbylých 8. Jeden obraz se nám podařilo získat a zapůjčit z Galerie výtvarného umění, za což moc děkujeme. A další obraz jsme úplnou náhodou našli přímo v kanceláři pana starosty Richarda Vereše, starosty Slezské Ostravy. Během jednoho večera jsem v sociální síti viděl jeho příspěvek z jeho kanceláře a tam v pozadí jsem viděl obraz a já jsem si říkal, ten rám, ten styl, ten motiv, říkám, on snad bude z toho cyklu. Takže jsme rozjeli další dopisování a volání a rada Slezské Ostravy pak svolila a zapůjčila nám tady tento obraz do té naší výstavy. Takže teď jich aktuálně máme 14, ale myslíme si, že během krátké doby se ta výstava ještě rozšíří, protože se nám podařilo dohledat další 4 obrazy.
1: Takže zbývají 2, výzva pro ty, kdo by věděli, kde by mohly být.
2: Ano, stále nám zbývají 2 obrazy. A všechny jsou něčím typické. Mají stejný rozměr, 70 na 100 cm a jsou orámovány v takzvaných blondilových rámech, někdy se jim říká francouzské. Jsou velmi masivní, jsou velmi krásné, jsou pozlacené a v tom přítmí, jak jsou osvětleny, tak září.
1: A je to takový kontrast, vlastně ta práce, těžká dřina těch horníků v tom zdobném rámu.
2: Přesně tak, navíc jsou ještě umístěné na černých deskách, takže ještě více vynikají.
1: Ten cyklus vlastně začíná cestou do práce těch havířů, horníků.
2: Sam Vinče v té korespondenci uvádí, že se snažil vytvořit jeden pracovní den. A my teď stojíme u obrazu s názvem Cesta do práce a přímo naproti němu je obraz číslo 2 s názvem Lampovně, kdy si horníci už převlečení vyzvedávají lampy a jsou připraveni postupovat dále. Další obraz, který následuje s názvem Nástup do klece, a tady už vidíme, jak horníci jsou připraveni a čekají, až bude klec připravena ke sváraní dolů.
0: Popisuje historik Slezsko-ostravského hradu Lukáš Čopík, je také jeden z kurátorů výstavy. A už za chvíli uslyšíte, jaké zajímavé promítání v galerii hradu pro návštěvníky připravili.

0: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a život malíře Viléma Vinšeho byl celoživotně spjat s tématikou hornictví. Na Slezsko-ostravském hradě teď přitom máte možnost seznámit se s částí dosud nevystavované tvorby Viléma Vinšeho, zapůjčené ze soukromé sbírky. Instalace obsahuje i autentické předměty, každodenní hornické práce nebo zvukové vjemy. O výstavě ze života horníkova natáčela s historikem Slezsko-ostravského hradu redaktorka Iva Havlíčková.
1: No, my jsme se teď ocitli uprostřed té expozice obrazu a tady je trošku něco jiného, taková řekněme multimediální část, protože tady se nám promítá obraz na zajímavé pozadí.
2: Ve spolupráci se Šinovským muzeem se nám podařilo získat unikátní záběry z roku 1984. Bohužel ten záznam nemá zvukovou stopu, takže je němý. A když jsme připravovali tuto výstavu, tak jsme si říkali, že by byla velká škoda, kdybychom ten záznam jenom pustili na nějaké obyčejné televizi. A mě napadla myšlenka, co kdybychom to promítali na fáračky. Proto jsme vytvořili takovou dřevěnou konstrukci ve tvaru krychle. Zavěsili jsme fáračky, které nám zapůjčili z dolu Michal, a na ně se promítá krásný film z roku 1984, jen několik týdnů před úmrtí toho Viléma Vinšeho. Takže návštěvníci nevidí jenom tu autorovu tvorbu, ale vidí i toho samotného autora na takovém netypickém promítání, protože když se budou hýbat z různých stran, tak ty fáračky nejsou rovné, oni jsou pokrčené, jsou to košile, kalhoty, takže jsou tam takové různé záhyby a je to takový plastický obraz.
1: A dokonce můžeme slyšet i hlas Viléma Vinšeho, přestože jste říkal, že tento film je němý.
2: Film je němý, ale co nám také zapůjčili ze Šinovského muzea, a jsme za to nesmírně vděční, je rozhlasový záznam z roku 1974, takže o 10 let mladší. Je to z cyklu Tvůrci našeho kraje. Má přibližně 29 minut a hraje tady v pozadí a moderátor zpovídá pana Vinšeho, který vypráví celý svůj život. Pracovní dobu, studia. Vilém Vinče studoval v Praze, pak dokonce působil krátce i ve Francii, vzpomíná na svoje období v koncentračním táboře a je to krásné povídání a s tím filmem to vytváří unikátní atmosféru.
1: My teď můžeme jít blíž možná k té reprobedně a poslechnout si hlas Viléma Vinšeho.
3: Jsem stal na konci té řady, mě to nebylo skoro ani vidět. No a začali vyhrožovat, že začnou střílet každého desátého hostě dělníku. Ta řada byla takových 20 metrů dlouhá těch dělníků po třech v řadě. Jak začali počítat na tom začátku, tak já jsem odskočil.
1: Zrovna taková dramatická část jeho vyprávění, co jsme zachytili teď.
2: Tu část, kterou jsme zachytili a kterou jsme teď slyšeli, tak to pan Vinče popisuje dobu roku 1918, kdy na Ostravsku probíhaly hladové bouře, stávky dělníků a on jako havíř se před četníky a před vojsky ukrýval, protože opravdu ta perzekuce na konci první světové války byla velmi silná. Habsburský stát potřeboval, aby ti dělníci pracovali, ale ty sociální a ekonomické problémy v té době byly velmi vážné, velmi problematické a proto probíhaly různé stávky dělníků.
1: My se teď s Lukášem Čopíkem dostáváme k části expozice, kde jsou, řekněme, předměty spojené s hornictvím, a to kahany zavěšené tady ze stropu. A tady jsou další artefakty, které se kdysi využívaly tedy v dole.
2: Máme tady různé předměty, různé instalace, máme tady různé zvukové vjemy. Jejich cílem je vás vtáhnout do těch obrazů a zastavit se a zamyslet se a důkladně pozorovat ty muže, kteří kdysi dávno před mnoha desetiletími budovali ten náš kraj.
1: Dodává Lukáš Čopík z Ostravy, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky tentokrát navštívila Kaplici. Hosty byly zpěvačka Lucie Šoralová, hudební skladatel Ondřej Soukup a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jaká byla v Kaplici atmosféra a o čem byla řeč, si poslechnete v našem vysílání už tuto sobotu po 20. hodině anebo v neděli odpoledne ve 13 hodin. Více informací a záznam představení také najdete na webu rozhlas1.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

4 minuty zbývají do 16. hodiny tady do zpráv, no a po zprávách nás čekají opět hvězdné návraty a připomeneme v nich životní cestu zpěvačky Heleny Vondráčkové a její účinkování v zábavných pořadech. Dozvíte se, jak chodila za školu, jak vznikly její slavné písně i jak to bylo s Luďkem Sobotou, se kterým randila. Čeká vás veselé vyprávění, scénky i monology, tak si to samozřejmě nenechte ujít. No a teď posíláme písničku od Madony.

0: Je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Bývalý velvyslanec při NATO Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Alianci. Město Vítkov zrušilo azylovou ubytovnu. Jindřichov na Bruntálsku začne s rekonstrukcí tamního zámku. Taky zítra bude slunečno a naměříme až 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás u nich Tereza Hájková. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský bude vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO. Oznámil to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO v televizi Nova. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP.
2: My uděláme všechno, protože jsme to splnili. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit na všechny ty rezorty. A máme ten program. I vojenské nemocnice, a pokud někdo to kritizuje, tak vlastně neví, o čem mluví.
0: Babiš už dříve uvedl, že letos Česko nesplní hranici 2% HDP na obranu. Podle něj ale cíl doteď nenaplnila žádná česká vláda. To odmítají zástupci předchozího kabinetu. Podle bývalého premiéra Petra Fialy z ODS loni země vydala na obranu přes 2% HDP. Ve Vítkově na Opavsku skončila další ubytovna. Po zrušení ubytovacího zázemí v centru města zaniklo také podobné zařízení v ulici Selská. V tomto případě ale nešlo o místo pro dlouhodobé bydlení, ale spíše pro nouzové pobyty, například při živelních pohromách.
3: Azylová ubytovna už nebyla potřeba a nesloužila svému účelu, potvrdila vítkovská radnice, a proto ubytovna zřizovaná městem zanikla k 1. květnu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje kompletní rekonstrukci. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: V Česku roste počet případů svrabu. Tento rok už se jim podle Státního zdravotního ústavu nakazili více než 4 tisíce lidí. To je o 40% více než minulý rok. Nemoc způsobuje parazit zákoška svrabová. Šíří se přímým tělesným dotykem. Za první 3 měsíce letošního roku bylo nejvíce nakažených v Moravskoslezském kraji. Jindřichov na Bruntálsku chystá opravu tamního zámku. V současnosti roste v jeho přízemí turistické centrum. Obec teď ale vybírá dodavatele na opravu celých 2 křídel. Jde o vstupní jižní křídlo a východní křídlo směrem do zámeckého parku. První patro dostane třeba nové podlahy, říká nezávislý starosta Jindřichova Martin Korduliak. Práce mají trvat do konce roku 2027.
4: Měl by se jednat o výměnu oken, v druhém NP vlastně zateplení stropu, tam, kde to není možné, kde jsou kazetové stropy, tak se to bude zateplovat na půdě, a výměna střechy, 2 křídel teda, jednalo by se taky o 2 tepelné čerpadla a výměna otopné soustavy v těch 2 křídlech.
0: Záchranný tým dopoledne vypustil velrybu Timiho v Severním moři, informovala o tom agentura DPA. Záchranný člun táhl keporkaka několik dní z Mělčiny na severu Německa, kde opakovaně uvázl až k norskému pobřeží. Velryba na sobě má sledovací zařízení, záchranáři tak můžou sledovat její pohyb.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na silnici 648 u Českého Těšína havarovala 2 osobní auta. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: Asi by se více hodilo, kdybychom si dnes ten úvod zaspívali. Ale do toho se já pouštět nebudu. Dnes přijdou na řadu nejen kousky herecké, ale i pěvecké, protože osoba, o které si budeme vyprávět, se živila hlavně zlatem ve svém hrdle. To ovšem celý život chybí Patriku Rozehnalovi. Žena, kterou uslyšíte, se narodila 24. června roku 1947 v Praze. Vyrostla z ní holka jako květ a dokázala rozespívat mnoho generací.
6: Ty jsi vážně milej.
5: Díky. Kde jsi byla celou dobu?
6: Nikde.
5: Jak nikde? Člověk je vždycky někde, nemůžeme přece přestat existovat. To je stejný, jako když vy zpěváce říkáte, že přijdete o hlas. Nepřijdete, jen se vám prostě na chvíli změní.
6: No, není zlej, ale je hrozně protivnej. Pořád člověka poučuje, všechno umí líp.
5: Co povídáš? Já taky můžu odejít.
6: No, kdo by mi tady uklízel?
5: No, nebudeme se dohadovat, máme spolu lidi bavit.
6: No, vidíš.
5: Dámy a pánové, Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Celé to dnešní povídání bude o Heleně Vondráčkové. Narodila se sice v roce 1947 v Praze, ale pokřtěna byla ve Slatiňanech. V kostele svatého Martina dostala křestní jméno Helena Karla a své dětství prožila také v tomto malém městečku se sestrou Zdenou a bratrem Jiřím. Od dětství se věnovala hře na klavír, zpěvu, tanci, gymnastice, dokonce i krasobruslila, učila se německy, anglicky a francouzsky. No, tomu učení asi moc nedala. Přiznala se totiž kdysi i v rozhlase v pořadu Volává s Jitřenka. Tehdy ještě jako mladá dáma. Bylo to v roce 1970.
2: No, když mě čekala nějaká písemka nebo nějaký zkoušení, když jsem věděla, že budu ta žena, tak to se nikomu, myslím, do školy moc nechce. No, já jsem totiž využívala, já jsem chodila do školy v Chruděmi a bydlím v Slatiňanech, což je asi 4 kilometry. A vždycky my jsme měli ruštinu v úterý a v pátek a tu jsme měli ráno od 7. A jelikož jsem byla jako dojíždějící, tak jsem se vymlouvala, že mě buď ujel autobus, nebo že jsem zaspala. No a to jsme vždycky dostali od pana učitele trojúhelníček. No a nic se nestalo, já jsem ušla zkoušení a bylo to všecko dobrý. A vždycky jsem přišla pozdě, vždycky jsem si to tak vypočítala, akorát, že jsem věděla, no tak teď už bude po údobí, protože nejdřív se zkouší, že jo, na začátku hodiny, pak se vykládá nová látka, takže já jsem si to akorát vypočítala, takže mi to vyšlo na tu druhou půlku.
1: V roce 1965 Helena Vondráčková odmaturovala na Chrudimském gymnáziu. Původně uvažovala o studiu na vysoké škole, ale protože ji bavila hra na klavír a ty cizí jazyky, váhala mezi studiem hudby a studiem filologie. Osud ale rozhodl jinak. Stala se z ní zpěvačka a dostala i hereckou šanci. Poprvé ale v televizi. Mladou, chudou pasačku si zahrála v seriálu Jaroslava Dítla Píseň pro Rudolfa III. Vysnil si ji Jiří Hrzán v Kouzelném křesle.
3: Hele, to musíš vidět tak. Prostá vesnická dívka, sice krásná jak obrázek, ovšem vyrostla uprostřed primitivní práce v hrubém prostředí, kdy dětí utká na její tělíčko jen hrubé sukno. Taková jahůdka potká na jednom svého pána v nádherném kočáře a on na ní spočine se zalíbení.
4: Co?
3: Jako pohledem na ní spočine, rozumíš?
4: Já rozumím.

0: V roce 1964 přihlásil Helenu Vondráčkovou její tatínek do soutěže Hledáme nové talenty. 27. dubna 1964, významné datum pro kariéru Heleny Vondráčkové. Zvítězila a za 3 měsíce natočila hit. Získala si téměř každého.
1: To mi něco říká.
2: Pod tou skálou, kde prout řeky syčí a kde čím

0: tohle říkáš až teď.
1: Takhle na své začátky vzpomínala Helena Vondráčková v pořadu Horoskopičiny, které v polovině 90. let natáčel pro televizi Nova Viktor Polesný. V září roku 1965 nastoupila Helena Vondráčková do divadla Rokoko. Tam se poprvé setkala i s Václavem Neckářem a Martou Kubišovou. V tom samém roce získala i svého prvního zlatého slavíka. O dva roky později, v létě, natáčela s Václavem Neckářem i slavnou pohádku Šíleně smutná princezna. Podepsány pod ní Bořivoj Zeman a je to první filmová role paní Vondráčkové. A asi i nejlepší.
2: Co, princezno?
3: Za to, že jedna a jedna jsou dvě.
2: No to je přece v pořádku, ne?
3: Jedna velká lež a jedna ještě větší náhoda. Když někdo tvrdí, že princ ochořel a náhodou se tu objeví nějaký mladík, který se ze všeho nejvíc zajímá o to, jak vypadá princezna, dovedu si spočítat, že...
2: Dobře, já se teda přiznám.
3: Všechno vím, všechno znám. Poslal tě sem princ.
2: Au!
3: Co pak, když už to dávno nefunguje?
2: Jsi rozená jasnovidka, ale švadlena z tebe asi nikdy nebude. Když tak dobře všechno víš a znáš, tak mi teda řekni, proč by mě sem princ asi posílal.
3: Aby nekupoval zajíce v pytli, a to je to, co mě nejvíc uráží. Jenže to se chytrák přepočítal. Já nejsem zajíc.
2: No, to tedy ne.
3: Jsem princezna. O, teď jdi a vyřiď svému opatrnému pánovi, že si ho nevemu. A těbe soba, nikdy. A dobře si mě prohlídni, ať mu můžeš říct, jak vypadá.
2: Spolehni se, já tě vymaluju, jak se patří.
3: No moment, co mu řekneš?
2: Tak za prvé, malinko šilháš, ale z profilu se to ztratí. Za druhé, do nosánku nám kapánek prší, ne? Figura to je celkem ucházející. Konečně, šaty dělají člověka, ovšem o pase, o tom bych radši nemluvil, protože ten prostě neexistuje. A nohy? No tak, ty naštěstí nejsou vidět. Jo, pardon, tak pro ty mám výraz nejvyššího obdivu. O.
1: V listopadu 1968 vznikla oficiálně i skupina Golden Kids. Helena Vondráčková, Marta Kubišová a Václav Neckář. Měli obrovský úspěch i v zahraničí. Helena často cestovala do ciziny a tak uplatnila určitě i lásku k jazykům. Ještě ze školy.
4: Ale nedokážu se zbavit pocitu, že si asi, podobně jako Karel, hodně teda jezdila do Německa. Vycházím to z toho, určitě, že jsi tam jezdila tak dlouho, že jsi tam nakonec našla chlapíka. A
5: no.
4: Co? Je to pravda?
5: No, je to pravda.
4: A tak jsem se tě původně chtěl zeptat, jako jestli si taky tím pádem, když jsi tam vdala, tam jako nechtěla zůstat natrvalo, ale ono to vlastně bylo to NDR, viď? Takže...
5: Kájo.
4: Takže nakonec to v obráceně tvůj manžel zatoužil jet do Prahy, že jo?
5: Tady se mu velmi líbilo, takže jsme se dohodli, že budeme tady u nás.
4: Tady. No, ano, on se naučil tady. Dobře česky, že?
5: Výborně, že nikdo ani nevěděl, že to německy.
4: A ty německy?
5: No já jsem se taky naučila
4: jako
5: německy.
4: Jako Karel, ale ty asi z učebnicí, ne? Jak ti říkáš R, když mluvíš německy?
5: Já jsem si, že...
4: Here is...
5: No, tak to je přesně špatně, to říkáš přesně.
4: Takhle to říká Karel,
5: ale... tvrdě.
4: Ale Karel říká, že to mají Němci rádi.
5: Oni to mají rádi, to je pravda. No. To je pravda, protože tam cítěj něco,
4: a ty bys řekla,
5: jinýho a zajímavého.
4: Tady je teplo, bys řekla.
5: Ale já, protože jsem dost často mluvila s mým mužem, takže jsem odposlouchala tu
4: jeho
5: měkou...
4: Takže tady je teplo, bys řekla.
5: Here is there warm, tady je warm.
4: Here is there warm. Karle.
1: Takhle kdysi Karel Šíp zpovídal Helenu Vondráčkovou v pořadu Všechno party v režii Viktora Polesného. A když jsme slyšeli ty německé věty, uslyšíte jich víc. Zpívané. Pustím vám totiž písničku z alba, které Helena Vondráčková natočila výhradně pro německý trh.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Nebojte se, netradiční písničky od Heleny Vondráčkové jsou ještě v našem pořadu připraveny.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Připomínáme si dnes bohatou kariéru i tu hereckou zpěvačky Heleny Vondráčkové. Rok 1971 byl zlomový nejen pro ní, ale i pro ostatní zpěváky a zpěvačky v tehdejším Československu. Helena totiž poprvé přichystala první samostatnou show s názvem Helena Gala 71 a jako vůbec první zpěvačka u nás během představení pouze nestála u mikrofonu a zpívala, ale i tančila, stepovala, hrála na několik hudebních nástrojů a celé si to moderovala. V 70. letech, o kterých si teď budeme vyprávět, koncertovala v řadě zemí Evropy. Ve východním Německu, v Polsku, ale třeba i v Kanadě, v Japonsku nebo v Brazílii. A v roce 1975 natočila s režisérem Richmanem komediální kriminální příběh pro televizi Letní romance. Hrála tu podvodnici, která stopuje a pak nebohé oběti okrádá o peníze. Chystá to i na Lubomíra Lipského. Originalita tohoto snímku je ve verších. Uslyšíte Helenu Vondráčkovou jako málo kdy recitovat.
2: Ručku podej, milé Robě, řeknu hned, co psáno tobě.
3: Jak se to tam divně svítí? Co to asi může být?
2: Moc má, panenko, moc se ptáš. Na bludné vidy příliš dáš.
3: Tuto řeka, lesní stráně.
2: Vzpomínám si na ně, maně. Jsou tu také zámky, hrady, jezdím tudy na porady.
3: Tam ten les a zde ty klesty, rybník třpitný září polem, voné křivolaké cesty, žírná luka všude kolem. Mocně mě to k vodě pudí, k vodě jež tak vápně studí.
2: Oře zastav, muži zdatný, jak si přeje zde to robě. Pravý blinkr, bytě zapni, odpočinku dopřej sobě.

0: Helena Vondráčková byla předurčena k tomu, aby vystupovala ve filmech, kde se i zpívá. Jednu z takových nabídek přijala i v roce 1975 od režiséra Zbyňka Brynicha. Jenže podle kritiků vznikl nejhorší hudební film 70. let. Romance za korunu. Připomeňme si to aspoň ukázkou, kdy malý Píďa neustále pomáhá zpěvákům tehdejší populární scény. No, pomůže i Heleně najít šaty, které jí chybí.
1: Kde ty šaty mohly zůstat?
2: Já nevím, já jsem je dala panu Vostřábovi a on mě
1: stvěl. No, ale jak je to možný?
2: Helenko, prosím tě, neslup se na mě, já jsem opravdu nečekala.
3: Ty jsi měla být kostýmerka na plovárně, tam šaty nepotřebuju.
2: Láďo, já vím, že ty šaty tady mě.
1: No, ale co mám dělat, mám vystupovat a nemám šaty.
2: Když on mi slíbil doopravdy, že to přinese brzy, já jsem nemohla vědět, že to neudělá.
4: Tak pojďte, my vás tam hodíme.
1: Píďa!
3: Spěchy. Valerie, prosím tě, vlítni tam a natáhni to trošku.
1: No, samozřejmě, já to teda udělám, ale podrž mi.
3: Co já tady všechno nemusím dělat v tomhle podniku?
5: Podívej se, ty se starý jenom o moji kapelu, jo?
0: Požaduje Karel Gott ve filmu Romance za korunu. Samu sebe stvárnila i Helena Vondráčková v populárnějším filmu a povedenějším Jen ho nechte, ať se bojí. Ústřední dvojici ještě doplní Luděk Sobota. Uslyšíte žárlivou scénu, kdy je doma sám, pomáhá sousedce překonat propast světlíku, aby se dostala domů, když v tom přijde Helena a také manžel sousedky.
6: Aby to nespadlo. Pomůžete mi?
7: Aleši, tady jsem, v koupelně. Počkej chvíli, já teď nemůžu, já tady musím držet tu, to, to.
6: To je vejška.
7: Sousedka, ona tady.
8: Tak ty nedáš pokoj. Tady si člověk nemůže střínout. Tě mám pořád hlídat?
6: Ale Františku, já jdu z mlíkárny.
8: No.
7: To byla taková sousedská výpomoc. Mm. Přece lidi, zabouchla si dveře.
6: No, ale tlačící nemusel.
7: Já jsem jí dával záchranu. Kdyby ruplo prkno, tak se svalí do světlíku.
8: Já si mě se zdá, ty chlape, ty tady trlíku.
7: Komu tykáš ty?
8: Vykat ti budu jako jo. Hele, jestli tě ještě jednou chytnu, jak mi svádí ženu, jak tě roztrhnu jak hada. To si pamatuj, ty.
7: Hele, a po druhý se obleč, když sem lezeš na návštěvu. A je tady dáma. A abys věděl, tak ty seš tady trlík, ty. Tak. A to jsem mu to dal, viď? No tak ona na něj zvoní a on se spí. Tak prosila mě, abych jí pomohl, nejsem přece asociál.
6: Byl jste báječní, děkuji. To bylo řečí v Krumlově. Hned si s nějakou nezačnu. A já blázen jsem tě chtěla pozvat na výlet. Na loď. Tak to si teda moc rozmyslím.

0: Ano, ty seš ve znamení raka, takže romantická. Minule jsme tady měli blížence Luďka Sobotu, ten nám prozradil, co jsme nikdo nevěděli, že jste spolu chodili.
1: To jsou nějaký drbečky, co? Já jsem s ním tuhle totiž mluvila.
0: No a?
1: A tak mi říkal, slyšela jsi, dívala jsi se na televizi? Já jsem říkala, ne, ale říkali mi to rodiče, co si vyprávěl za historky.
0: No.
1: No tak říkal, on se tě určitě na to šíp zeptá, no taky, že
0: no ptám se, jestli to je pravda, tak nemusí být pravda, že to říká Sobota, no.
1: Jenže jak jistě víš, no. Tak raci no. Mají své tajnosti.
0: Aha.
1: A proto ti neřeknu vůbec nic.
0: No tak se musím spokojit s tím, co říkal Sobota.
1: To právě.
0: Že jsi mu prostě ani nedala příležitost.
1: Má pravdu.
0: Aby se vyjádřil prostě. No, přátelé.
1: Ale je to báječný kamarád, to je svým děsná legrace.
0: Teď už jo.
2: Takhle z rozhovoru s Karlem Šípem vybral

0: začnu. No, ale tohle to je horší. Budu muset každému vykládat, že mě nechala, že ze svatby sešlo tady tetě Mářince, babičce, strejdovi Josefovi, Jandu. No, tadyhle nějakému Karlovi Soukupovi, to ani neznám, teďka mu to mám vysvětlovat.
1: Tohle byla samozřejmě ukázka opět z filmu Jen ho nechte, ať se bojí, který režíroval pan Richman. Naši sekci období 70. let zakončíme hudebním pořadem. Tentokrát pro televizi, nazvali ho Báječné ženy na létajících strojích a v roce 1978 tak zpívala písničku od Aby i Hana Zagorová a Helena Vondráčková, ovšem v českém pojetí. Budou totiž šít šaty na přehlídku letectva.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Písnička mě přivedla k tomu, abychom si v našem pořadu, který vzpomíná v ukázkách na Helenu Vondráčkovou, tedy na její kariéru, která už je za ní, připomněli i čas, kdy poprvé vyrazila s velkým úspěchem za hranice. Vzpomínat by mohla sama, jako kdysi v pořadu Všechno párty u Karla Šípa.
2: To bylo v 67. V 66. a my jsme byli v 67. spolu potom.
3: O čem teď mluvíš?
2: Mluvím o Rio de Janeiro.
3: O tom Rio. Jsi tam jela na festival s Karlem Svobodou?
2: Ano, zpívala jsem tam jeho písničku s textem Zdeňka Rytíře Vzdálený hlas. A to byl pro mě absolutně, myslím, jeden z nejkrásnějších vůbec zážitků, protože něco takového jsem, mě bylo 20 let, nikdy nezažila.
3: A jako čím tím publikem, jak reaguje?
2: Vším. Město jako takové, nádherně prostě proložené vodou, kopci, Homole, cukru, Korková.

0: Ježíš Kristus. No pravdou je, že se tam okolo mě motalo spousta různých a velmi známých.
1: Na to jsem se chtěl zeptat právě.
0: Herců a zpěváků.
1: No.
0: A mám z toho nádherný fotografie.
1: Já jsem měl tu tvojí fotku, jak se jmenoval ten herec, co hrál v Sedmi statečných?
0: Horst Buchholz.
1: Horst Buchholz. No to byl krásný, on už nežije, viď?
0: Já nevím, ale já si myslím, že jo.
1: Umřel, já vím, že umřel, ale to je...
0: Jo.
1: No já to sleduju, tohle, to ty nevíš?
0: No to já vůbec nevím, že by umřel.
1: Umřel. Ano, že jo, Karel to taky ví.
0: No,
1: tak, vidíš to, tak tě obdivoval a kde no, je mu dneska konec?
0: Kde jsem já a kde
1: no,
0: je
1: kde
0: on?
1: Seš ty a kde...
2: Zůstaňme ještě chvíli u vzpomínek na slavné songy. Určitě se vám všem vybaví i nádherná písnička Podívej, kvete růže.

0: Ale jak přišel textař Ivo Fischer na text k téhle písničce, potom se pídil i Tomáš Sláma v rozhlasovém pořadu Tobogán.
1: Údajně to bylo tak, že jel z Varů.
2: Ta historka s tím vlakem, to je dobrý. Vlakem,
1: můžeš to říct sama, ať to
2: vypadá. No, on Ivo pořád nemohl přijít na slogan té písničky. A vlastně ta písnička byla určená pro premiéru v divadle Rokoko, kde jsem v té době působila. To bylo někdy v těch letech 67, 66. A on jel někam do Karlových Varů, ano, a pořád přemýšlel o tom, co to byl úplně zoufalý, protože už bylo snad den před tou premiérou a pořád ten slogan nebyl. A on jel a jel a jel a najednou prý kouká takhle z okna a říká, něco uviděl a říká, no jo, vlastně podívej, kvete růže, podívej. Takže napsal telegram do divadla Rokoko, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, kvete růže, podívej, ta tvá. Tak.

0: 80. léta strávila Helena Vondráčková s Jiřím Kornem. Stal se na dlouhou dobu jejím jevištním partnerem. Společně slavili úspěchy nejen u nás, ale třeba v Polsku a NDR. Není divu, že se proto objevili často i na televizní obrazovce v zábavném pořadu Možná přijde i kouzelník. Tehdy si ji mladý Jiří Korn přivedl do rodiny jako nápadnici, jenže ona se živila tím nejstarším řemeslem. To on v zamilovanosti nevidí, rodiče zatím také ne.
1: Ahoj, mami.
2: Nazdárek.
1: Tak to je Jaroslava, víš, jak jsem ti o ní vyprávěl. Dal jsem jí svoje klíče, aby k nám mohla kdykoliv přijít.
3: No to je nadělení.
4: Prejde.
2: Dobrý den, posaďte se u nás, odložte si prosím, slečno. Jako doma, jako doma. Teda vy jste jako obrázek.
1: Že jo?
3: Ale od nepraktik.
2: Ale prosím tebe. Ježiček nám o vás vyprávěl samé pěkné věci.
4: No. Ta je zmalovaná.
2: Tak, no tak Jiříšku, skoč tam vedle do sednice pro čerstvé podmáslí. Slečna jistě nepohrdne. Co?
1: Je podmáslí. Kdyby takhle bublinky.
2: Jo, tak je tam Vincentka. Takže vy jste prý umělkyně.
4: No jak se to veme?
1: No je neříkej, Jary. V Praze jí říkají královna chodníků.
2: Královna chodníků.
4: Jo, Praha to byl zlatý dům.
2: No jo.
4: Alfa, Alkron. Konti.
2: Jo, to taky čtu ve znamení kontiky. Hezký román, hezké, ano. Takže vy už nepůsobíte v Praze?
1: V Praze, tati, Jaroslava má Prahu zakázanou.
2: Jo?
1: Ze zdravotních důvodů.
4: Teď to zkouším tady v táboře.
2: No. A dobře děláte. Tady aspoň čerstvý vzduch, co? No jo. Práce máte asi hodně jako herečka, co? Já to
4: vlastně
2: občas čtu tady s manželkou, ty magazíny různý, ty interviewy. Já jsou, že vždycky píšou ty herci, víte, to je život, to je kolotoč, to je, že jo? Divadlo, televize, film, doping, divadlo.
4: Já
2: no tak, já
1: ty zrovna dělá v seriálu FOK.
4: FKU.
1: Jo. FKU.
2: Federální krvání ústředna.
1: No. No. A bude taky v Majáku.
2: Neříkejte.
4: Příští týden.
2: Jo? No my to s manželkou sledujeme. Nedávno jste vystupovala v FKU, to byl, no celý medailonek byl o vás. Měla jste tam pěkný fotografii, jednu z profilu, jednu hezky ze předu, moc vám to slušelo. Ten major o vás vyprávěl s takovým zanícením, víte, ale nějak nám nešel zvuk ten den, já nevím, co povídám.
4: No já myslím, že už musím jít, já mám dneska noční.
2: No,
4: takže, mladé, jdeme, nezdržuj.
1: Už letím.
2: Tak
1: ahoj,
2: běží,
1: papá,
2: mami,
1: ahoj.
2: No. Vidíš, herečka a pracuje na dvousměnný provoz. No? To je, pane.
0: Ke spolupráci se Jiří Korn a Helena Vondráčková vrátili i v polovině 90. let. Pro už českou televizi natočili i střihový pořad plný scének, humoru a zábavy, nazvaný To je show business. Spojovali ho moderátorsky, choreografickými a zpívanými čísly. Tak tady je třeba jedno z nich.
1: Tak co, paninko, zaplatila jste už televizi?
5: Tudle, já si pouštím jenom zvuk, nemusím koukat a nadělám spoustu práce.
1: To je dobrý for. Zvuk, no, to by mě nebavilo, já musím obrázky.
5: Ale prosím vás, když slyším, jak nepřišel, tak si dovedu představit, jak někam spát.
1: To s váma souhlasím teda. Těch krváků já mám už taky dost, no jo.
5: No jo. To jste slyšel?
1: Ne.
5: Nějakej tiskový mluvčí, který nechce být jmenovaný, tvrdí v Blesku, že prej ten Vomáčka se nemohu živit muzikou a tak prej opisuje po večerech na stroji.
1: No, tak proto nepřišel, to je logický,
5: A na vlastní uši jsem slyšela, že Brodský a Lipský jsou blázinci.
1: No, tak ono je to vyjde levnějš. Strava, byt, 55 korun denně, to jde.
5: No, by ne.
1: No jo.
5: A oni jsou stejně všichni na peníze.
1: No nejvíc prý ta Bohdalová.
5: Jo, jedna známá mi říkala, že do dneška muži v Římě za špagety.
1: A ona je viděla na vlastní oči?
5: Aby ne.
1: Ty špagety?
5: Ne, ona byla v tom baru přes konzumaci.
1: Aha.

0: Posloucháte pořad Českého rozhlasu, kterým vás provází Patrik Rozehnal, a připomínáme si dnes herecké zkušenosti a písničky Heleny Vondráčkové. Tady je duet s Jiřím Kornem.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Do seznamu těch největších zpěváků, ale i bavičů, rozhodně patří Helena Vondráčková.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Mimochodem, víte, kdy o Helenu Vondráčkovou stál poprvé tehdejší československý rozhlas? Miroslav Horníček vám to prozradí v ukázce z pořadu Kytice pro Točer. Našel totiž důležitý dokument.
2: Vzácná listina z roku 64. psala Helenka Vondráčková československému rozhlasu. Podívejte se, prosím, jaké krásné písmo měla, má a bude mít. Čtu, cituji. Vzhledem k tomu, že váš dopis datovaný 30.4.64 byl odeslán teprve 7.5.64, takže jsem je obdržela 8. tohoto měsíce, je z nabízených termínů zkoušky pro mě přijatelné až poslední datum, to je po 22. květnu. Co to znamená? To znamená, že tehdy dělala Helenka Vondráčková první svoji rozhlasovou zkoušku.
0: Je paradoxem, že skoro půl století, přesně 47 let poté, poslala Helena Vondráčková rozhlasu jiný dopis, tedy Radě Českého rozhlasu. Stěžovala si, že i některé stanice málo hrají. To jen taková malá historická reminiscence. Raději si pustíme televizní ukázku, abychom zachovali formát našeho pořadu. Bude to humorné povídání a vzpomínky jednak Heleny Vondráčkové, ale také Jitky Zelenkové, protože kdysi spolu zpívali i s Karlem Gottem. A vyráželi také třeba na malý karneval ke svobodům. Vzpomínali na to v pořadu Divadelko pod věží, který pan Spurný a Havlíček natáčeli v ostravském studiu tehdejší Československé televize.
3: Já jsem měla teda zrovna takovou dobrou inspiraci, protože jsem se čerstvě vrátila z japonského turné, takže jsem měla veškeré takové ty typické japonské věci k dispozici, to znamená několik vějířů, různé vonavé tyčinky, lampiony, kimono, včetně těch botiček, takže já jsem se sakumférum jsem se oblíkla prostě do kimona za japonku. Měla jsem i paruku, no a protože jsem neměla ale takový ty správný k tomu věci, ty mají ty krásný spony, tak jsem si vymyslela, že efekt bude stejný, když si strčím do hlavy několik jehlic na pletení. Vzala jsem do jedné ruky lampion, do druhé ruky vějíř a vyšla jsem ze své Přemyslovské ulice, zavolala jsem si taxika. Taxik otevřel dveře, já jsem takhle strčila tu hlavu, on byl vyděšený, říkal, Ježiši Kriste, co tohleto, paní kam? A no v šoku byl, no a ve směr, prostě já jsem říkala, Holečková ulice, jeli jsme tam. No a pak...
4: Já jsem přišla poslední.
3: Přišla Jitka, poslední.
4: A rozrazila jsem dveře. Já jsem rodina Charlesa Mansona přichází. To byl takový blázen, když si vyvraždil rodinu. Opravdu to byl teda vrach, ale to mě tak napadlo.
3: No tak ona jako vrach teda nevypadala, ale vypadala skvěle. Protože měla na sobě černé punčochy, krátké kalhotky, podvazky, sexy vršek, a teď měla na hlavě...
4: Maminčinej kožich, leopardní kožich a peří.
3: A na hlavě něco neskutečného.
4: Na těch, jak se nosili, víš, na těch velikých podrážkách.
3: A na hlavě měla něco neskutečného. Upletla si prostě z vlasů takový culíky, který trčely do všech stran. V tom měla zapíchaný peří, takže to měla hlavu prostě takhle velikánskou. Ale to ještě nebyl, vrcholem byly vonavé tyčinky, který měla napíchaný v té hlavě a ty zapálila, takže celá hlava ji prostě doutná.
4: Přišla normálně. Já jsem to měla v taxiku, víš, těma zapálenýma.
3: No a co říkala taxika?
4: Neříkala vůbec nic. Tím to nekončí, ještě přece u Karla Svobody byl další bezdaný. To jsem ti vyprávěla, ty jsi u toho ale nebyla, to byl... My jsme se tam scházívávali i na Štědrý večer po večeři už, tak dejme tomu okolo 11. hodiny, já a no, kamarádi. A taky tam chodil pravidelně Karel Gott. A my jsme si na něho vymysleli, tenkrát Karel Svoboda přivez z Německa. Bylo to v krabičce, jmenovalo se to Slimline a mělo to barvu světlozelenou a já jsem, prostě byl to takový hnus. Zkrátka, když se to vyhodilo, to tak... pomaloučku, jako roztrklo. Ale zase se to docela dobře dalo dohromady a na cokoliv se to pláclo, tak to šlo dobře, ze všeho, perfektně. Tak my jsme se na něj vymysleli, že samozřejmě, že přijde, takže určitě bude mít...
5: A on nějaký... známý estet vždyckého.
4: A vyžehlené sáčko. A svetr určitě, takže že se to nějak na něj připlácnem. No a samozřejmě on přišel a teď Karel Svoboda smrtelně vážně se nějak nad něj naklonil a říkal, ježiši Karle, mě je nějak špatně a teďko ten Karel go to ještě říkal, nekecej. Vážně. A teď prostě na něj hodil. Teďko ten Karel jako uskočil. Fuj, co to je? A teď se to začalo roztýkat po tom jeho svetru. Určitě asi za 800 marek svetr. Minimálně. A teď to teklo. A on říkal, co já mám dělat s tím čvečet? Co budu dělat? A my jsme říkali, no, vypadalo to už docela vážně, jako on dostal takový výraz jiný. Říkali, Karle, něco taková legrace, to je slimline a to jde dobře. My jsme to chtěli sundat. Zadali jsme za to. Ble. Nic.
5: Nešlo to dolů.
4: Ježišu. A my říkáme, Karle, počkej, buď klidný, to jde perfektně. No. Teď jsme to, za něj několik nás bylo začali skrovat. Nic, držel to tam. Karle, prosím, sundej si svetr, tak. Tak teda sundej svetr. Nejdřív jsme ho zkusili dát do lednice na hodinu. Ne, tak jsme ho vyprali.
5: Se zdrcnul.
4: A Karel říkal, k vám zase někdy přijdu na návštěvu.
5: Říkal určitě, no prosím tě, to prosím, že není možný
4: k vám
5: svetr za 800 marek, chápeš to?
0: V roce 1983 se Helena Vondráčková ve Strážnici na Moravě provdala za Helmuta Sikla. Její manžel pro ní složil takové hity jako Čas je proti nám a nebo Sprint. Rozvedli se v roce 2001. O dva roky později se provdala Helena Vondráčková podruhé, tentokrát za Martina Michala. A v novém století se také objevila v populární komedii Zdeňka Trošky Kameňák 2. Zahrála si tam lékařku psychiatrie.
6: A když jste si poprvé všimnul, že s váma není něco v pořádku?
7: Když jsem šel platit daně a měl jsem z toho radost.
6: A vzpomenete si, kdy se u vás poprvé objevila myšlenka, že jste pes?
7: To už je dávno, paní doktorko. To když jsem byl ještě malé štěňátko.
6: Podívejte se, pane Baldínský, jestli chcete, abych vám opravdu pomohla, tak musím znát váš příběh opravdu od začátku.
7: No dobrá. Na začátku jsem stvořil nebe a zemi a kytičky a ptáčky a štěňátka a vás taky, paní doktorko, no?
6: Jasně. A nebože, chlape nešťastnej, vy jste tak blbej, že mě na vás ani ty tabulky nestačí. No nic. Zatím budete brát tyhle prášky. Dvakrát dva. Dva ráno.
8: Dva ráno.
6: A večer. Tak nashledanou, pane Baldínský.
9: Nashledanou. Tak šupity dupity, honem, honem. Tady jste si něco zapomněl, dva ráno, dva večer. A nedělejte, že zase netrefíte. Ano, prosím, a nebul, nebul.
0: Helena Vondráčková je žena plná energie. Dokáže tančit, zpívat, moderovat, hrát, bavit lidi. A kdo může říct, že tohle všechno dokáže kvalitně a s velkou vervou dělat už víc než půl století. Klobouk dolů a ať se to daří i dál. To si přeje Patrik Rozehnal.

0: je 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Premiér Babiš kritizuje komunikaci koaličních partnerů motoristů sobě. Na Opavsku přibyla další cyklostezka, spojí Březovou a Lesní Albrechtice. Karviná hlásí rekord seniorů v pochodu kolem Karvinského moře. Taky zítra bude slunečno a naměříme až do 25 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje některé výroky koaličních partnerů z motoristů sobě. Komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka podle něj není ideální a škodí vládě, řekl to v televizi Nova.
2: Motoristé samozřejmě ještě stále nepřišli na to, že už jsou v těch funkcích a že i na těch sítích by neměli komunikovat, jak byli zvyklí předtím.
0: Filip Turek například nedávno označil úředníky za parazity, které se z motoristy na svých čtyřech ministerstvech rozhodli deratizovat. Později se za své výroky omluvil. Tvrdil, že mluvil o aktivistech a ne o úřednicích. Česko zažívá první letošní den s letními teplotami. Teploměry ukázaly přes 25 stupňů Celsia třeba v Plzni anebo v Ústí nad Labem. Vyplývá to z údajů Českého hydrometeorologického ústavu. Loni přitom přišly letní teploty zhruba o 2 týdny dřív. V Březové na Opavsku dnes otevřeli novou cyklostezku. Propojuje místní části Březová a Lesní Albrechtice. Jak potvrdil nezávislý starosta Jan Turovský, po mnoha letech se tak vyřešil problém s bezpečností pro cyklisty. Už nemusí využívat rušnou hlavní silnici ve směru na Opavu.
3: Tato stezka vede podélně s tou státní silnicí 157, pomáhá také propojit naši obec i s dalšími obcemi v okolí, například Hradec nad Moravicí nebo do Věckovic, Leskovce a do dalších obcí třeba na Fulnecku.
0: Hasiči zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří v Rynarticích na Děčínsku. Rozloha požáru je přibližně 10 hektarů, potvrdil mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov. Na místě je vyhlášený 3. stupeň poplachu. U požáru zasahuje nejméně 14 jednotek a vrtulník. Z navigací v nepřístupném terénu pomáhá taky dron. Karvinští seniori překonali rekord v pochodu kolem Karvinského moře. Členové městských klubů společně ušli přes 500 kilometrů na trase dlouhé zhruba 3 kilometry, kterou absolvovali v menších skupinách. Celkem se akce zúčastnilo přes 100 seniorů, upřesnila vedoucí sociálního odboru magistrátu Martina Smužová.
4: Je to velmi krásné, příjemné prostředí. Pak je důležité, že jsou na čerstvém vzduchu a velmi důležité je, že se tady setkávají i se svými přáteli, povykládají si a vyplní si tak příjemně dopoledne a odpoledne.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku převážně jasno. Nejnižší noční teploty 9 až 5 stupňů, v údolích kolem 3 a přízemní mrazíky, na horách kolem 6. Zítra přes den pak čekejte jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 21 až 25 stupňů a na horách naměříme do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V tuto chvíli nemáme hlášené žádné nehody. Pokud víte o aktuálních dopravních problémech, volejte na bezplatnou linku Zelené vlny. Má číslo 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Přejeme vám příjemný sobotní čas strávený s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik začíná hudební pošta, ve které budeme vyřizovat vaše vzkazy, které jste poslali do redakce. No a také dojde na vaše telefonická přání číslo 596 1122 66. Připomínáme už v tuto chvíli a včas zmíníme, kdy budete moci svá telefonická přání s písničkami a vzkazy posílat. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začínáme vyřizovat vaše přání, která jste poslali do redakce Českého rozhlasu Ostrava, ať už e-mailem, nebo klasickou poštou. Následující přání je ze Svazu tělesně postižených v České republice z místní organizace Friedland nad Ostravicí a je pro tyto oslavence a oslavenkyně. Vše nejlepší přejeme panu Jaroslavu Karasovi k narozeninám. Také vše nejlepší k narozeninám přejeme paní Marii Kubačákové, dále vše nejlepší přejeme paní Květě Michálkové, také přejeme vše nejlepší panu Vladimíru Nálepovi a dále přejeme jen a jen to nejlepší paní Marii Stýskalové a také samozřejmě hodně zdraví a spokojenosti. Vše nejlepší ještě jednou přeje předsednictvo organizace Svazu tělesně postižených v České republice z místní organizace Friedland nad Ostravicí. A posíláme písničky od Věry Špinarové.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje hudební pošta a pokračujeme ve vyřizování vzkazů, přání a posílání písniček oslavencům. Následující vzkaz je z městského klubu seniorů Karviná Ráj v Aleji, a to pro jeho členku paní Marii Golasovskou, která slaví právě dnes narozeniny. Milá paní Marie Golasovská, přijměte prosím upřímné blahopřání a srdečné přání všeho dobrého. Přejeme vám hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a radosti v každodenním životě. Ať vás provází pohoda, úsměv a hezké chvíle s lidmi, na kterých vám záleží. Ať se vám splní všechna přání a každý nový den přináší něco příjemného. S úctou a přáním všeho nejlepšího, výbor městského klubu seniorů Karviná Ráj v Aleji.

0: Hudební hlídka. To je pořad Českého rozhlasu Ostrava, který pro vás připravuje hudební publicista Milan Bátor. Poslouchejte každou neděli po 18. hodině.
1: Naši první květnovou poradnu věnujeme vztahům a intimitě. Právě k těmto dvěma základním lidským potřebám mohou mít lidé se zdravotním postižením o něco trnitější cestu. V Ostravském centru pro rodinu a sociální péči jim radou pomáhá Alžběta Vodseďálková. Ve studiu ji přivítá Romana Kubicová.
0: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A připraveno je další přání s milým vzkazem. Dnes v sobotu 2. května slaví krásné 76. narozeniny náš kamarád Květoslav Maceček z Horní Bečvy. A v pondělí 4. května má i svátek. Všechno nejlepší k narozeninám, ať se ti splní tvoje sny a nastanou jen krásné dny. Je to tvůj den jediný, když slavíš narozeniny. My ti přejeme stůj, co stůj, ať je šťastný život tvůj. Vše nejlepší k narozeninám i k svátku a hlavně hodně zdraví, štěstí, optimismu přejí kamarádi Majka, Helena a Láďa. Blahopřání se připojují i manželka Jindřiška a synové Petr a Jirka.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Připraveni jsme s dalším vzkazem v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava. Tentokrát je pro tatínka Vladislava Kajuru z Dolního Těrlicka k jeho 73. narozeninám. Milý tatínku, přejeme ti pevné zdraví, mnoho radosti a potěšení, krásné chvíle s tvými nejmilejšími a svou milovanou ženou Miluškou. Ať máš stále plnou náruč lásky a pohodové chvíle.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A pokračujeme dalším přáním a vzkazem, protože dnes se dožívá krásných 86 let paní Zdeňka Maňáková z Kletné. No a je naší věrnou posluchačkou, tak ráda bych za všechny, píše pisatelka, chtěla popřát své mamince. Hodně zdraví, protože je vzácné, hodně štěstí, protože je krásné, hodně lásky, protože je jí málo a hodně všeho, co by za to stálo. Všechno nejlepší k narozeninám ze srdce přeje dcera Dana. Ke gratulaci se přidávají vnuk Tomáš s manželkou, vnučka Veronika s manželem a sladkou pusu posílají pravnoučata Barborka a Ondrášek. A my rádi na vaše přání posíláme písničku Tvé vlasy kvetou, maminko.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště je připravený další vzkaz, a to pro paní Míšu Cibulkovou z Ostravy, která slaví v těchto dnech narozeniny. Milá Míšo, k tvým krásným narozeninám ti přeji především pevné zdraví, štěstí, hodně pohody, lásky a splnění všech přání. Podepsána kamarádka Hedvika s rodinou.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Přijďte k nám do Ostravského rozhlasu. Český rozhlas Ostrava pořádá v sobotu 16. května tradiční den otevřených dveří. Rádi vás přivítáme od 10 do 16 hodin. Ukážeme vám studia, režie, živé vysílání a máme pro vás i hudební program ve studiu S1. Dopoledne vystoupí kytarista a zpěvák Milan Bátor, mezi 12. a 14. folková skupina Šanzonika a mezi 14. až 16. si můžete vychutnat tradiční blues s dvojicí Ptašek Bužma. Těší se na vás tým moderátorů, redaktorů, zvukařů a dalších pracovníků Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Pokračuje hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Můžete od této chvíle telefonovat na číslo 596 11 22 66 a vybrat písničku, kterou byste rádi poslali někomu s přáním, ať už k svátku, k narozeninám, k výročí, anebo jen tak, že byste chtěli pozdravit někoho blízkého milými slovy a hezkým písničkovým vzkazem.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Připravený je telefonický vzkaz, a to od paní Aničky, která právě telefonuje do studia Českého rozhlasu Ostrava. Dobrý den.
2: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát písničku Sobě pro radost a sestře a bratrovi do Opavy. Děkuji.
1: Rádi pošleme směs lidových písniček od policejní třináctky. Mějte se krásně. Naschledanou.
2: Naschledanou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další přání se vzkazem v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava je připraveno, a to od paní Markéty. Dobrý den přejeme.
2: Dobrý den, ještě jednou vás zdravím a poprosila bych zahrát písničku Pro radost Píšťalů a hůl. A bude to i pro ty, kdo jim nikdo nezahraje, a děkuji vám za krásné pořady, které nám posíláte. Děkuji moc.
1: To mi velmi rádi, paní Markéto. Píšťala a hůl od Karla Gotta je připravena. Mějte se hezky. Děkujeme. Naschledanou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vláda podle premiéra Babiše připravuje rozpočet na příští rok zaměřený hlavně na investice. Rýmařov tento rok vyřeší problémy s kanalizací kolem ulice Žižkova. Čeští hokejisté do 18 let vybojovali na mistrovství světa bronz. Taky neděle bude slunečná a teploty vystoupají až na 25 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Vítá vás u nich Tereza Hájková. Rozpočet na příští rok by měl být vysoce proinvestiční. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že není možné zastavit stavbu dálnic, obchvatu nebo nemocnic. Peníze mají proudit taky bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
4: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy a taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
2: S konsolidací veřejných financí by vláda podle Babiše mohla začít v roce 2028. Rýmařov letos přebuduje kanalizaci u Podolského potoka. Potrubí tam je vedené v několika ohybech. Při silných deštích pak dochází k poruchám. Město chystá potrubí narovnat a vyřešit tím problematický úsek pod Podolským potokem, říká nezávislá místostarostka Rýmařova Lenka Vavříčková.
5: V jednom místě přechází na opačnou stranu a pak se znovu s hybkou pod potokem vrací na stranu, kde máme čistinu odpadních vod a právě v těch místech pod potokem, tak to je úzké místo, kde často docházelo právě k vyplavování těch splašků. A my jsme se domluvili s majitelem soukromého areálu, že přes jeho areál tu kanalizaci nepřijmíme.
2: Rakouská policie zadržela 39-letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Informuje o tom agentura APA. Policisté ho dopadli v rakouské spolkové zemi Burgenland, která hraničí s Maďarskem. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v polovině dubna. Vyšetřují ho jako pokus o vydírání. Vendrině na Frýdecko-Místecku pokračuje v obnově alejí. Obec letos založila základy nového švestkového stromořadí. Výsadba navazuje na obnovenou třešňovou alej v části Loučky, říká nezávislý starosta Raimund Sikora.
6: Navázali jsme na to, kdy jsme začali divoké třešně, které budeme roubovat. Se správou a údržbou silnic Moravskoslezského kraje jsme dále obnovili podél cyklostezky novou alej. A zároveň u hotelu Vitality máme nově alej japonských třešní sakur. Sport.
2: Hokejový národní tým do 18 let má bronz z mistrovství světa na Slovensku. V zápase o třetí místo porazili čeští mladíci Lotyšsko 4-1. Hokejová osmnáctka tak slaví medaili ze světového šampionátu po 12 letech. Naposledy získala stříbro ve Finsku 2014.
3: Počasí.
2: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů, na horách naměříte do 20.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: S úplnou uzavírkou počítejte v Karviné ráji v ulici Šeříková. Pracuje se tam na inženýrských sítích. Omezení potrvá až do konce června.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásný podvečerní čas s Českým rozhlasem Ostrava přejeme co 4 minuty po 18. hodině a připravený je pořad Chtěl bych mít kapelu, tedy dechovková hitparáda. Opět vám nabídneme 12 soutěžních písniček, pro které budete moci hlasovat. Více už jako obvykle připomene kolega Artur Kubica. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

krásný podvečer, vážení přátelé hudby hrané, zpívané ústy dechem a především srdcem. Začíná další soutěžní týden mezinárodní dechovkové hitparády Chtěl bych mít kapelu, a to na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Čekají nás písničky v podání těch nejlepších kapel, které jsme pro vás připravili, a věříme, že se vám budou líbit a budete je chtít slyšet znovu a budete o jejich pořadí na žebříčku úspěšnosti soutěžit se zapálením a hlavně poctivě. Příjemný poslech vám všem přeje ostravský syneček Artur Kubica. Jaké nové písničky dnes uslyšíte? Jako první to bude Polečka na Bystřickém zámku od Bystřičanky, pak pro vás mám polku Sadil jsem břízečky, to hraje Frištátská Javořina, a třetí novinkou budou Krásné dívky z Karviné, a to hraje celý velký dechový orchestr Májovák. Jako vždy vás potom seznámím se zprávou nepříjemnou, tedy které písničky i přes obrovské množství hlasů nepostoupily do dalšího klání a nakonec se postupně od místa dostaneme až k vítězi dnešní mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu. No a jenom vy později rozhodnete s celou rodinou, radou, komu dát svůj hlas, kdo popojede s námi dál a kdo si u nás v soutěži už ani nevrzne. Samozřejmě, kdo nestíhá, kdo nemůže bez dechovky plechovky žít ani minutu, tak to celé máte na internetu, takže si to můžete poslechnout znovu a znovu. To, kdybyste byli nerozhodní a potřebovali sem tam nějakou tu písničku připomenout. Začínají dnešní novinky. Jako první to bude Bystřičanka s polkou na Bystřickém zámku. Je to dechovka plechovka velmi dobrá. Já jim jednou za čas uvádím koncert ve Valašské Bystřici a ten sál v místním kulturním domě je narvaný až k prasknutí. Ti místní posluchači jim fandí a to je hlavní, co si dechovka v dnešní době může vůbec přát. A my si od Bystřičanky dáme lidovou polečku na Bystřickém zámku a mají startovní číslo 12.

Další novinkou je frištátská javořina, je to valašská dechovka a mají pro nás spolku Sadil jsem břízečky Libora Mikla a Vladimíra Salčáka. O Liborovi Miklovi se ví, že je autor plný překvapení a kdo byl na vystoupení frištátské javořiny, tak mi to určitě potvrdí. Tady je zajímavé, že od roku 1985, kdy vznikly, tak hráli pod názvem Gottwaldovská dvanáctka. No a když v roce 1989 už nemuseli, tak se hned přejmenovali na frištátskou javořinu, tedy na frištátskou čerstvě vytlučenou paseku bez pařezů. A jestli mám dobré informace, tak budou 4. července hrát na setkání dechovek Kolárovický klarinet v Kolárovicích na Slovensku, to je kousek za Makovem, takže tam určitě bude i spousta posluchačů od nás a hlavně z Valašska. Polka Sadil jsem břízečky a frištátská javořina má startovní číslo 11.

Dechový orchestr Májovák, který už dnes dechovku nehraje, protože je z něj symfonický orchestr, tak po Májováku, jak jsme ho znali, tu mám ale spoustu CDček a na jednom z nich je písnička Krásné dívky z Karviné. Jejich zpěváci Romana Svačinová, Lenka Lipková a také Evžen Drobek, který už se na nás dívá několik let z muzikantského nebe, tak ti zpěváci vstupují do naší soutěže se soutěžním číslem 10. Jsem zvědavý, jestli vás, naše porotce, tady ta písnička Jaroslava Markovského, osloví. Jako vždycky.

A teď kdo nám jde do zlaté hitparády a kdo mezi dobré smolaře? Do zlaté hitparády odchází zaslouženě policejní třináctka s polkou Frajárenka. Byla tady 6krát a pořád na prvních pozicích. Zlatou hitparádu vysíláme 27. června a mezi dobré smolaře sestupují dvě minulé novinky, moc hlasů jim nepřišlo a byla to Doubravanka s Lesním paloučkem a také Salonní orchestr Oldřicha Zahuty s písničkou A já taká dzivočka. Smolaři se nám představí 20. června a musím dodat, že to označení smolaři je opravdu výstižné, protože kdybyste na ty naše skvělé dechovky nezapomněli, tedy vy, naši porotci, a poslali jim více a ještě více hlasů, mohly být na jejich místě jiné dechovky. Takže když tak nad tím přemýšlím, tak vlastně ať tak nebo tak, někdo mezi ty smolaře stejně musí spadnout. Pojďme k dnešním soutěžícím, tedy ke kapelám, které běsnění porotců přežili. Na 9. místě jsou s 1101 hlasem hudebně nadané děti z Lidové školy umění v Ostravě Porubě, tedy Porubští trubači. V naší soutěži máme už po 5. od tohoto brass bandu písničku Tonyho Hače s názvem Pátá. Zpívá to Valentína Koldová. Kapelníkem porubských trubačů je trumpetista Pavel Zatloukal a tubista Michal Zrzavý. Pátá s Valentínou Koldovou a porubskými trubači má dnes startovní číslo 9.

Minule 7. a dnes 8. s 1132 body je Zdounečanka a ta je ze Zdounek u Kroměříže. Kapelníkem je Rudolf Foltín. Zdounečanka pokračuje v soutěži spolkou Řečkovické stárky Miroslava Nauče a Richarda Plachého. Zpívají nám Daniela Budíková, Dagmar Minaříková, Miroslav Gloza a Antonín Mucha. Zdounečanka dnes soutěží pod číslem 8.

Krajanka Václava Hlaváčka je tady po šesté, vydržela až ke splnění podmínek pro vstup do Zlaté hitparády, takže pro krajanku už nemusíte hlasovat. Vážení porotci, odsuňte stoly, dáme si slepičku kropenatou a tento slavný pochod, který z lidového textu dal dohromady Karel Waldauf, hraje pro vás na CDčku Nemelem Nemelem, Krajanka, a na sedmé místo jim tentokrát přišlo 1180 bodů.

Jihočeská Lipkovanka soutěží se sousedskou Karla Polaty a Ladislava Nusharta, nazvanou Šumavo-Šumavo. Sousedská, to už jsem tu minule říkal, tak to je tradiční český párový tanec v tříčtvrtečním taktu z 19. století, známý svým pomalým houpavým tempem. A tenkrát to byl, věřte nebo ne, taneční hit, ale jak už to bývá, objevila se polka. Děvčatům se to rychlé nezbedné tempo zalíbilo a to se potom tak trochu na pomalou, krásnou sousedskou, vhodnou spíše pro dědečky a babičky, zapomnělo. Šumavo, Šumavo nám zaspívá Helena Šafratová, Jihočeská Lipkovanka.

A máme tady páté místo a to obsadili Legrůti a právě ti vydali před několika lety CDčko Zachovaj v Srdénku a jsou tam vesměs skladby, na kterých se s různými autory podílel textař Pavel Karlík. Jedna z těch písníček je Valčík Smutná novina. A protože Legrůtům přišlo 1263 bodů, tak klesli z minulého čtvrtého až na to páté místo. Ale to vůbec nevadí, protože se drží a jsou tu dnes po třetí. Smutnou novinu zpívají Juraj Polák, Soňa Poláková a Lucie Smolárová. Takže zopakuji, Legrůti dnes soutěží s číslem 5.

A tady je dnešní překvapení. Minulá soutěžní novinka od Záhořanů z prostřední Bečvy, polka Beskyde, Beskyde, se vyšvihla na čtvrté místo. Tady tu písničku pro nás zpívají Sára Holčáková a Daniel Polášek. Dnes už jsou velcí, tedy dospělí, a stárnou a jednou si řeknou: ej, hele, jakou krásnou písničku jsme kdysi před léty, třeba, a teď si vymyslím, třeba před 50 lety naspívali. To byly krásné časy. To se ještě chodilo do hospůdek a dokonce někde měli i řízek nebo sekanou, nebo halušky s brinzou, ale dnes v moderním světě jenom jídlo v prášku a i tu slivovičku a pivo mají jenom jako vodu s příchutí a navíc bez alkoholu. Tak to jsem si dovolil trošku připomenout, že časy se mění a svět se mění, ale dechovka, ta se nemění, ta tu bude pořád, čili jak říkal Sylvester Stallone ve filmu Rocky Balboa, nás nedostanou. No a i tu slivovičku si budeme furt pálit po svém a v každé chalupě mimo kostela. Záhořané a polka Beskyde, Beskyde mají startovní soutěžní číslo 4.

A teď prosím zvukový mistře Vojtěchu Dluhý, pusť nám slavnostní fanfárku. Máme tady tři nejlepší soutěžící v hitparádě Chtěl bych mít kapelu ze soboty 2. května roku 2026. Na třetím místě je opět Vinočanka. Nevím, jak to ta dechovečka dělá, že jí přišlo skoro stejně hlasů jako minule, ale asi má na vás, naše porodce, nějaký vliv, nějaké kouzlo. Vinočanka dostala 1310 bodů, minule měla 1320 bodů, no a je tu dnes po čtvrté. Je to krojovaná dechovka až z Holandska a my si od nich dáme opět, a dokonce se stejným soutěžním číslem, tedy trojkou, Valčík v té strážovské dědině. Autory jsou Václav Maňas mladší a Alena Slabáková, a s Vinočankou to zpívá Zdeněk

Javořinka z Lichnova postoupila z minulého 5. místa na místo 2. stříbrné, takže gratulujeme. No a v Lichnově můžou v hospůdce narazit celý sud pivečka a oslavovat. Javořinka v minulém roce oslavila 150. výročí od svého založení a současným kapelníkem je Jiří Jermář. Zpátky k Javořince přišlo jim 1420 bodů a to je vyneslo na 2. místo, ale až uslyšíte, kolik bodů má 1. místo, tak vám bude Javořinky trošku líto, že na tom zlatém křesílku také nesedí. Dáme si od nich lidovou polečku v úpravě Vladimíra Studničky v tým Lichnově na dole. A se soutěžním číslem 2 vám právě hraje Javořinka.

Na prvním místě, tedy zlatá, je Lácaranka s písničkou z nového CDčka, nazvaného Na kraji kobylí, které kapela vydala v minulém roce k 50. výročí. A jsou tu dnes popáté, takže snad se dočkají toho 6. pokračování. Ale u Lácaranky nemám strach, tam je velice silná parta vynikajících muzikantů a navíc mají kapelníka Pavla Svobodu a to je skladatel velice známý. Dáme si polku Pohár vína a zaspívají to Jožka Ovečka, Ondřej Ambros a Mužáci z Kobylí. Lácaranka pokračuje v mezinárodní soutěži Chtěl bych mít kapelu s číslem 1. Přišlo jí 1436 bodů, tedy o pouhých 16 bodů více než druhé Javořince. To by jednoho naštvalo.

0: Všechny kapely, všechny dechovky, plechovky znáte, víte, kdo přežil a kdo nepřežil, takže my si je teď zopakujeme. Připravte si tušku a papír, abyste mohli tu svou nejlepší, nejoblíbenější dechovku a jejich písničku přesunout na lepší pozici. V přehledu dnešních soutěžících začínáme soutěžním číslem 12 a to je Bystřičanka a jejich polka Na Bystřickém zámku.
1: Milej do kuchyně, milému do dvorku, milej do kuchyně, milému do dvorku.
0: Se startovním číslem 11 je tu polka Sadil jsem břízečky a hraje to Frištátská Javořina.
2: Stojí dnes kusek za naším, polí hájek řezovým.
0: Krásné dívky z Karviné v podání Májováku mají soutěžní číslo 10.
3: Krásné dívky jsou z Karviné, jako růže nad jiné.
0: S číslem 9 soutěží Brassband Porubští trubači a to s písničkou Pátá.
4: Zvonek zvoní, škola končí, po schodech se běží, nová kleze po jabloni a je dál svěží plán.
0: S číslem 8 se naší mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu účastní Zdounečanka s polkou Řečkovické stárky.
5: Řečkovické stárky, květ vonavý.
0: Vaše hlasy nebude potřebovat na 7. místě Řízný pochod Slepička Kropenata od krajanky Václava Hlaváčka, protože už tady jsou po 6., takže pokračujeme sousedskou Šumavo, Šumavo od Lipkovanky a ta má číslo 6.
6: Ta naše Šumavo.
0: Smutná novina v podání Legrútu má soutěžní číslo.

0: Se čtyřkou pokračují Záhořané a nabízejí polku Beskyde, Beskyde.
1: Beskyde, Beskyde, kdo po tobě jde? Černou
0: číslo 3 má Vinočanka s Holčíkem v té strážovské dědině.

přehled soutěžních skladeb tedy znáte. Těšíme se samozřejmě na vaše hlasy a ty můžete telefonovat na záznamník 221 555 570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je: chtěl bych mít kapelu, Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. Celý pořad si můžete znovu poslechnout na našem webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. Takže oslovte celou rodinu. Oslovte babičky, dědečky, tety, strýce, nevlastní bratry a nevlastní sestry, vlastní bratry a také vlastní sestry nevýjímaje a získejte co nejvíce hlasu pro tu dechovku, kterou máte nejraději, no to, aby ta vaše oblíbená kapela stanula na nejvyšším, nejkrásnějším místě. Nezapomeňte, že vaše hodnocení přijímáme pouze do středy, přesně do pravého poledne, potom to celé zavřeme a drsný ortel vyřkneme. A pro toto vysílání mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu jsem si mimo hodnocení na závěr vybral Dixíček, nazvaný Když byl králem Dixieland. Autory jsou Vladimír Studnička a Hana Čiháková a zpívá to Zdeněk Mann a hraje dechový orchestr Štramberg, který už dnes neexistuje, protože se jmenuje Lašský dechový orchestr a zrovna včera tuto skladbu hráli v parku u kulturního domu v Příboře. Pohodový podvečer s dechovkou plechovkou vám všem přeje ostravský syneček Artur Kubica.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Hasiči bojují s desítkami přírodních požárů. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko. Jakub Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Město Vítkov na Opavsku zrušilo azylovou ubytovnu. Zítřejší počasí bude slunečné s teplotami do 25 stupňů. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Ostrava přeje Tereza Hájková. Hasiči v Česku zasahují asi u 30 přírodních požárů. Českému rozhlasu to potvrdila jejich mluvčí Kristýna Posekaná. Nejhorší situace je v Národním parku České Švýcarsko. Tam hoří několik ohnisek na ploše 100 hektarů. V Rynarticích na Děčínsku teď zasahuje 45 jednotek, včetně 3 vrtulníků z bambivaky. Platí nejvyšší 4. stupeň poplachu. Situaci komplikuje sucho a vítr. Požár v česko-německém pohraničí propukl ve stejném místě jako před 4 lety. Bývalý velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský bude nový zmocněnec vlády pro plnění závazků vůči Alianci, řekl to premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO v televizi Nova. Podle něj by měl Landovský pomoct vládě naplnit cíle, jako je vydání 2% HDP na obranu. Babiš už dříve uvedl, že letos Česko tuto hranici nesplní. O výdajích chce jednat i na letním summitu NATO v Ankaře. Ve Vítkově na Opavsku skončila další ubytovna. Po zrušení ubytovacího zázemí v centru města zaniklo také podobné zařízení v ulici Selská. V tomto případě ale nešlo o místo pro dlouhodobé bydlení, ale spíše pro nouzové pobyty, například při živelních pohromách.
2: Azylová ubytovna už nebyla potřeba a nesloužila svému účelu, potvrdila vítkovská radnice, a proto ubytovna zřizovaná městem zanikla k 1. květnu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje kompletní rekonstrukci. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Jindřichov na Bruntálsku chystá opravu tamního zámku. V současnosti roste v jeho přízemí turistické centrum. Obec teď ale vybírá dodavatele na opravu celých 2 křídel. Jde o vstupní jižní křídlo a východní křídlo směrem do zámeckého parku. První patro dostane třeba nové podlahy, říká nezávislý starosta Jindřichova Martin Korduliak. Práce mají trvat do konce příštího roku.
3: Měl by se jednat o výměnu oken, v druhém NP vlastně zateplení stropu, tam, kde to není možné, kde jsou kazetové stropy, tak se to bude zateplovat na půdě, a výměna střechy, 2 křídel teda, jednalo by se taky o 2 tepelné čerpadla a výměna otopné soustavy v těch 2 křídlech. Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava ve skupině o udržení v šancelize remizovali s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil pražskou Duklu 2-1. V semifinále play-off o umístění Olomouc vyhrála na hřišti Bohemians 3-1 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. A ještě hokej. Česká reprezentace poprvé v přípravě na mistrovství světa prohrála. Na domácí zastávce turnaje Euro Hockey Tour podlehla Švédsku 1-3.
1: Počasí.
0: Zítra bude na severní Moravě a ve Slezsku jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty zítra dosáhnou na 21 až 25 stupňů Celsia. Na horách naměříte až do 20.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Na cestách v našem regionu je teď klid, nemáme hlášené žádné nehody. Pokud se dostanete do dopravních potíží, volejte na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes budeme pátrat po utajených pokladech v západních Čechách. A to hned ve třech městech, která nás přesně před 5 lety opět dostala na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Naše dnešní výprava bude hodně souviset se vzácnou a léčivou vodou, zdravím, krásou a touhou po věčném mládí. Takže je nad slunce jasnější, že dnes zamíříme do lázní Mariánských, Františkových i Karlových varů. Asi si říkáte, že na západočeském lázeňském trojúhelníku nic utajeného není. Ovšem já sama jsem byla v řadě ohledů překvapena a doufám, že vy budete též. Pokud považujete lázeňství za výdobytek moderní doby, opak je pravdou. První lázně vznikaly už před 4000 lety, a to podél řeky Indu a jejich přítoků. Ve starém Egyptě už fungoval celkem sofistikovaný systém provozu a lázně poskytovaly hygienické zázemí nejen panovníkům, ale také dělníkům pracujícím na stavbách pyramid. Na dnešní podobě lázní má však největší zásluhu starověké Řecko a Řím, kde byly budovány ve 3. století našeho letopočtu bazény a termální relaxační místnosti, které už měly propracovanou kanalizaci i vytápění budov. A z jejich vzoru čerpali i naše Karlovy Vary. Mimochodem město s nejvyšší koncentrací horkých pramenů na světě. A právě v Karlových Varech naše dnešní putování zahájíme.

0: Tak milí posluchači, my vás zdravíme ze srdce Karlových Varů a nacházíme se s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: V místě, které naštěstí už teď opět pulzuje životem, jsme na slavné Karlovarské kolonádě. Tak když byste to měla zhodnotit nikoli z hlediska balneologického, ale z hlediska toho, jak to město celé vypadá. Vy jste zmínila, že vypadá jak takový načinčaný dort. Čím to je? Je to tou jeho dispozicí, tím, že ta architektura tady vždycky měla tendenci být jako hodně dávaná na odiv, reprezentativní, nebo v čem spočívá zvláštnost Karlových Varů oproti těm dalším dvěma městům?
1: Tak Karlovy Vary našly velké uplatnění pro historizující styly. Když se podíváme na jednotlivé kolonády plné sloupu, plné klasického tvarosloví, ale i takových, dalo by se říct, možná pitoreskních detailů. A prolnutí s přírodou a vlastně rozesázení té architektury po svahu, ten specifický urbanismus takového jakoby lázeňského, krajinářského pojetí, je přesně to, co dává Karlovým Varům naprosto unikátní charakter. A k tomu samozřejmě kolonády jako kryté procházky, to je také unikum, protože naše české prameny se na rozdíl od těch ostatních, které se nacházejí v tom balíčku těch velkých lázeňských evropských měst, dají popíjet a veškeré naše léčení, teda teď se té balneologie dotknu, je postavené právě na konzumaci tady těch léčebných pramenů. Takže právě proto, aby dámy a pánové mohli chodit s těmi speciálními pohárky, vznikly unikátní architektonické prvky kolonád, které dávají našim lázním jiný charakter, než třeba mají lázně v Německu nebo ve Francii.

0: A tady profesorku Peškovou opustíme, protože se musíme zmínit o největším unikátu Karlových Varů a zároveň nejteplejším prameni Česka. Proslulém vřídle s teplotou více než 73 stupňů Celsia. Všichni jistě známe legendu o založení Karlových Varů císařem a králem Karlem IV. A o tom, že jeho lovecký pes začal během výpravy v lesích štvát jelena, přičemž spadl do tůně tryskajícího pramene s vřící vodou. A Karel tak sám zjistil, že je léčivá. Otázkou je, zda šlo právě o vřídlo. Více historik Stanislav Borachovič.
1: Archeologické nálezy z těsného okolí Karlových Varů dokládají lidské osídlení už ve střední době kamenné. Bohužel nemůžeme nikterak dokázat či zjistit, zdali lidé v této dávné době už karlovarské vřídlo používali k léčení. Není pochyb o tom, že ten pramen byl lidu znám. Karlovy Vary by nebyly vznikly z žádného jiného důvodu než z důvodu lázeňského. Po roce 1349 se již všechny prameny a samozřejmě i vřídlo začalo upravovat, využívat pro lázeňský účel. Staré rytiny, které bohužel nesahají dále než před rok 1600, nám ukazují odborníci, dneska tomu říkají krénotechnická zařízení, to znamená, kolem vřídla byl vybudován určitý systém žlabů, svodů, koryt, a ta vřídelní voda se z dnešního pohledu až geniálně jednoduchým způsobem rozváděla těmi dřevěnými koryty do lázeňských kabin po obou stranách říčky Teplé. To vřídlo samozřejmě bylo chováno v náležité úctě, lidé je uctívali. Vřídlo bylo vždy srdcem Karlových Varů a jako takový byl tento pramen vždy chráněn před nepřízní počasí, takže už asi od nejstarších dob založení Karlových Varů chránil tento pramen jakýsi skromný dřevěný přístřešek, altánek. Kronika Karlových Varů zaznamenala celou řadu menších a větších výbuchů vřídla. Kolem roku 1630, pak 1713 a velký výbuch byl také v roce 1809. Následky toho výbuchu zachytil kresbou básník Goethe. Proč docházelo k výbuchům? Velice stručně. Ty výstupní cesty bývaly dříve poměrně rychle zanášeny. Usazuje se zde takzvaný vřídelní kámen aragonit, proto se výstupní cesta vřídla musela v pravidelných odstupech vrtat velikými ocelovými vrtáky. No a když se někdy třeba opomenulo, ten výstupní otvor vřídla, té termis, byl příliš úzký, tak došlo k výbuchu, to proto, že vřídlo má obrovský tlak. Ten výstup gejzíru má tlak, který při výbuchu působil jako výbuch bomby, jako výbuch granátu. Víme, že toho roku 1809 došlo k demolici dvou domů v okolí vřídla, takže si dovedete představit tu obrovskou razanci, kterou tato terma má, ten tlak. Samozřejmě v dnešní době tyto maléry výbuchové nehrozí, protože vřídlo je monitorováno, jak se dnes módně říká, počítačovou technikou a jímání vřídla je dneska provedeno zcela jinak. Takže budeme-li věřit hydrogeologům, vřídlo už nevybuchne.
0: Tolik Karlovy Vary, které zažily éru své největší slávy v 18. a hlavně v 19. století, kdy lázně navštívili třeba Beethoven, Mozart či psychoanalytik Sigmund Freud. Ale o nic hůře na tom, co do návštěv slavných, nebyly ani Mariánské lázně. Věděli jste, že v okolí Mariánských lázní vyvěrá přes 150 léčivých pramenů? Vůbec není obvyklé, aby na tak malém území tryskaly prameny s tak rozdílným chemickým složením. Takže není divu, že se v Mariánských lázních léčí široké spektrum nemocí. A navíc tu můžete potěšit i svou duši a navštívit zpívající fontánu, která každou lichou hodinu tryská i hraje. A nejen to,

0: Tak milí posluchači, pokud slyšíte tu krásnou ozvěnu, tak vězte, že jsme usedli v Mariánsko-Lázeňské kolonádě Ferdinandova pramene. A jsem tady spolu s mužem, který je nejpovolanější k tomu, aby nám vlastně vysvětlil, v čem tkví a spočívá půvab samotných Mariánských lázní. A o ním mužem je ředitel Městského muzea a galerie Jaromír Bartoš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Začněme možná rovnou tím Ferdinandovým pramenem, protože vy jste mi říkal, že to je vlastně dotek takové té staré historie a od něj se dostaneme k té dřevní historii Mariánských lázní.
1: My jsme vlastně na místě, kde se psala nejstarší historie Mariánských lázní. V roce 1528 píše císař Ferdinand I. dopis do Tepelského kláštera, zda by bylo možné právě tento pramen prozkoumat a dovést vzorky na císařský dvůr, protože v té době České království nemělo příliš mnoho možností, jak získat kuchyňskou sůl, a protože tento pramen je velmi slaný, tak se tehdejší učenci domnívali, že by bylo možné získávat z něho odpařováním kuchyňskou sůl, což se bohužel nepotvrdilo, protože v našich pramenech není kuchyňská sůl, ale sůl Glauberova, která je trochu projímavá.
0: Takže tím to vlastně všechno začalo. Když se řekne Mariánské lázně, každý si vytvoří nějakou více či méně romantickou představu o velmi elegantním lázeňském městě, ale ono bylo spolu s Františkovými lázněmi a Karlovými Vary zapsáno na seznam světového kulturního dědictví a určitě ne náhodou. Takže co je tady vlastně nejunikátnějšího? Jsou to ty prameny, je to ta historie, je to to propojení, je to to zasazení do přírody?
1: Jak sama říkáte, je to všechno dohromady. Mariánské lázně jsou především unikátní tím složením minerálních pramenů, protože vyvírá zde více jak 40 pramenů přímo v Mariánských lázních, v nejbližším okolí pak více jak 150, a každý ten pramen má trošku jiné chemické složení, každý pramen se dá používat k léčení jiné části lidského organismu, některé jsou na ledviny, některé jsou na hlasivky, některé jsou na žaludek, na vnitřní oběh a tak dále, takže i ta léčivá unikátnost Mariánských lázní je trošku specifická oproti třeba Karlovým Varům, kde to složení minerálních pramenů je prakticky totožné a liší se vlastně jenom tou teplotou výběru.
0: No a čím to je, že tady se tedy povedl ten zázrak, že má každý ten pramen jiné složení a přitom jsme na poměrně jakoby malé ploše?
1: Mariánské lázně jsou vlastně sevřené v takovém krásném údolí a to geologické složení, které vlastně tvoří ty svahy tohoto údolí, dávají i unikátnost těm pramenům, protože každá strana je složená z trošku jiných hornin. Samozřejmě ty vody, jak přitékají z nitra země, tak se obohacují o ty horniny a vlastně na tom svém místě vyvírají v jiném složení. A zrovna tady je krásná ukázka, protože pár metrů od nás vyvírá Ferdinandův pramen, který patří k těm nejslanějším, nejvíce mineralizovaným pramenům, a kousek dál 60 metrů vlastně vyvírá Excelsior, který je pouhou prostou vodou prosycenou oxidem uhličitým. Takže i 60 metrů od sebe vidíme, že vyvírají dva naprosto rozdílné prameny a je to dané právě tou geologickou stavbou a místem, na kterém sedím.
0: Já když jezdím do měst západočeského lázeňského trojúhelníku, tak v každém panuje úplně jiná atmosféra. Jak byste charakterizoval vy sám ten rozdíl mezi tím, jaké jsou lázně, Mariánské lázně, a jaká je tady atmosféra oproti třeba Karlovým Varům nebo Františkovým lázním?
1: Budu citovat klasika, který nazval toto město městem v lese a lesem ve městě. To opravdu to prolínání té přírody, těch parků, kde ty stavby vlastně jenom dotváří tu atmosféru celého toho okolí. Myslím, že právě tady to kouzlo propojení přírody a lidského hemžení se mlákalo mnohé návštěvníky, že pokud chtěli, mohli si odpočinout a meditovat v lese. Na druhou stranu, pokud chtěli, tak mohli navštívit divadlo, koncerty a věnovat se vlastně tomu ruchu společnosti.
0: Na závěr buďme osobní, které místo podle vašeho názoru v Mariánských lázních má největší a třeba dosud neobjevené kouzlo. No a který pramen máte vy sám nejraději?
1: Tak mým nejoblíbenějším místem v Mariánských lázních je Mešeryho vyhlídka, která je přímo nad středem celého Mariánsko-lázeňského údolí, a ten pramen, který já mám nejraději, tak to je Karolinin pramen, který vyvírá pod římskokatolickým kostelem a není tak mineralizovaný jako ostatní a i ambrožův pramen, protože ambrožův pramen je pramen lásky a ten, kdo se z ní napije, tak se zamiluje nejen do Mariánských lázní, ale možná i do někoho blízkého v okolí.
0: Tak já to hned půjdu vyzkoušet. Mnohokrát děkujeme za velmi zajímavé informace řediteli Městského muzea a galerie v Mariánských lázních Jaromíru Bartošovi.
1: Děkuji a na viděnou v Mariánských lázních.
2: Císař svaté říše římské František I., srbský kníže Milan I., ale i básník Johann Wolfgang Goethe, skladatelé Beethoven a Johann Strauss nebo spisovatelka Božena Němcová. Ti všichni si oblíbili malé místo kousek od Chebu s 20 léčivými prameny. Františkovy lázně byly založeny v roce 1793 císařem Františkem I. a po něm se také jmenují. Nikoliv po slavné soše malého chlapce s rybou, jemuž se přezdívá František a na nějž si návštěvníci lázní chodí pro štěstí sáhnout. Františkovy lázně jsou typické upravenými anglickými parky s řadou empírových a klasicistních budov. A co je na nich zvláštní? Jako jediné lázně u nás jsou dvoubarevné. Jinou barvu než žlutou a bílou tam totiž skoro nenajdete.

0: Nacházíme se ve Františkových Lázních a usedli jsme ve dvoraně Glauberových pramenů a naší průvodkyní bude ředitelka infocentra Lenka Šimáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak byste vlastně představila Františkovy Lázně? Čím oni jsou výjimečné, jinačí v porovnání s Karlovými Vary a Mariánskými Lázněmi?
1: Unikátnost Františkových Lázní spočívá v tom, že má tři vlastní přírodní léčivé zdroje, prameny, slatinu a vývěry plynu. Můžeme se pochlubit nejstaršími slatinnými lázněmi na světě. Právě pro tu léčbu je využívaná ta slatina, která se tady přímo i těží, zpracovává a distribuuje do těch balneoprovozů. Ale samozřejmě jsme i nejmenší z toho lázeňského trojúhelníku. Byli jsme založeni na konci 18. století a ta rovina, ta poloha toho města vybízela nejenom tedy k té léčbě, ale i k procházkám, k tomu kulturnímu životu a díky tomu už navštěvovalo Františkovy Lázně v roce 1812 zakladatel císař František s dcerou Marií Luzou, ale byly také po celé 19. století oblíbeným letoviskem členů Habsburské dynastie. Arcivévoda Karel se zde seznámil se svojí Zitou, později z nich byl tedy císařský pár.
0: Takže jsou to vlastně jediné lázně, které nejsou tak úplně německé, ale spíše rakousko-uherské, když to tak srovnáme s těmi vašimi kolegy. Ono se ta místní voda z Františkových Lázní objevila jako první a hlavně první byla už distribuována do světa někdy snad už v 15. století nebo dokonce ve 14. Takže v čem jsou ty prameny jinačí než třeba ty, které vyvěrají v Mariánských Lázních a v Karlových Varech?
1: Přímo tady ve dvoraně Glauberových pramenů vyvěrají tři prameny. Nový Kosrný, Glauber 3 a Glauber 4. A tyto prameny Glauberovy mají právě největší obsah Glauberovy soli na světě a tím jsou unikátní a nachází se přímo jen ve Františkových Lázních v této dvoraně Glauberových pramenů.

0: Tak milí posluchači, pokud se domníváte, že lázně a jejich zdroje skýtají pouze léčivé minerální prameny, tak jste na stejném omylu, jako jsem byla já, než jsem vstoupila tady ve Františkových lázních do naprosto neuvěřitelných prostor. Přede mnou se tyčí dvě obrovské hory slatiny, ale má tady ten prostor, tady ta krásná retrotovárna, také svoji královnu a šéfovou, a tou je balneotechnička Romana Omáčková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Romano, řekněte mi, kde jsme se to vlastně ocitli? Já jsem opravdu nikdy nic takového neviděla.
1: Tak momentálně se nacházíme na mechanizované skládce naší srnoželezité slatiny Františko-Lázeňské. Slatina se sem dopravuje úzkorozchodnou dráhou, vláčkem takovým malinkým, a natěžila se na nedalekém slatiništi korečkovým rypadlem. Potom, když tu slatinu teda dopravíme sem, slatina zde zraje, gravitačně z ní odchází přebytečná voda. Slatinu poté nameleme na velkém mlýnu na předepsanou velikost granulí a granule jsou poté přepravními nádobami rozváženy do jednotlivých balneoprovozů k dalšímu zpracování a využití pro terapii.
0: Co ta slatina vlastně obsahuje za vzácné prvky, že ji tady také schraňujete a potom z ní vyrábíte ty jednotlivé dávky pro ty jednotlivé balneoprovozy?
1: Tato slatina vlastně vznikla humifikací, to znamená tlením přírodních společenstev pod vodou bez přístupu vzduchu. V našem případě je to zetlelý rákos, orobinec a ostřice. Tyhle ty zetlelé části vlastně sedimentují počátek vzniku slatiny někde v holocénu, v čtvrtých horách, takže museli jsme si počkat, aby jsme tu slatinu mohli teda využít. Naše slatina františko-lázeňská srnoželezitá, právě v tom názvu už odpovídá, má vysoký obsah pyritu. Je hodně vododržná, tím pádem i teplodržná, protože její použití je, jak už jsem zmiňovala, na mletí, poté smíchání s vodou nebo minerální vodou a ohřev. A právě takto ohřátá slatina se aplikuje pacientům ve formě slatinných zábalů nebo slatinných koupelí a ten termoúčinek je to hlavní gro jejího využití.
0: No mě tady celá ta malá továrna, která slouží vlastně na zpracovávání tohoto vzácného přírodního zdroje, úplně fascinuje. Vy jste mi říkala, že vy tady dokonce máte i specializované profese. Takže co dělají ti vaši jednotliví zaměstnanci?
1: Takže slatináři, pramenáři a pramenářky. Takhle se sestává celý můj pracovní tým na středisku správy přírodních léčivých zdrojů. Pramenáři, chlapci, se starají o jednotlivé zdroje minerálních vod, ať je to od čerpadel po výstupní cesty, po vázy, ve kterých vidíme bublat minerální vodu, po rozvody minerální vody do jednotlivých balneoprovozů. Starají se o akumulace, kde minerální vodu akumulujeme. Pramenářky jsou na dvoraně Glauberových pramenů a podávají klientům ohřátou nebo studenou minerální vodu, jak mají předepsáno od lékaře nebo jak si žádají. A pak jsou tady slatináři, chlapci, kteří teda pečují o slatinu jako takovou.
0: Předpokládám, že slatiny máte ještě dost, tedy v tom nalezišti?
1: Ano, dalo by se říct, že to je zdroj nevyčerpatelný, protože my se k té slatině chováme tak a máme i předepsáno zákonem, že použitou slatinu vždy vracíme zpátky na ložisko, kde takzvaně hygienicky rehabilituje a my ji následně po 5 letech můžeme opět použít k balneoprocedurám. Je to příroda, dáváme jí prostor.
0: Tak pravila naše průvodkyně Romana Omáčková, balneotechnička, přestože je to spíš tady balneoředitelka všech přírodních zdrojů, tady ve Františkových lázních. Moc děkujeme, paní Romano, a naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju také.

slíbila, tak činím, milí posluchači. Obloukem se vracíme zpět do Karlových Varů s profesorkou architektkou Zuzanou Peškovou. My už jsme si tady popsali unikáty Karlových Varů, Mariánských lázní i Františkových lázní. Já jsem se vás snažila přesvědčit na úvod, abyste srovnala ta tři města mezi sebou, tak na závěr je zkusme srovnat s těmi ostatními, ať už jsou v Německu, ve Francii, v Itálii. Čím jsou unikátní?

0: Jaký oblíbený pramen?
1: Já vás možná úplně zarazím, protože řeknu, že můj nejoblíbenější pramen je teďka Vincentka, abych si naléčila hlasivky, a to nenajdeme ani v Mariánkách, ani v Karlových Varech, ani ve Františkových Lázních, ale v našich starých dobrých Luhačovicích, které čekají také na svůj záznam na seznam UNESCO. Takže já jim tímto moc držím palce a půjdu si dát trochu té Vincentky, abych zase hlasivky trošičku schladila.
0: Já s tím naprosto souhlasím. Ostatně jako Moravanka bych jim to také velmi přála, protože jsou také unikátní a ještě na ně určitě v našem pátrání po utajených pokladech regionu dojde. Moc děkuji proděkance Fakulty stavební Českého vysokého učení technického profesorce Zuzaně Peškové a přeji brzké uzdravení. A naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.

0: Doufám, že se vám v Západočeských lázních líbilo, milí posluchači, a že jste se o jednotlivých městech dozvěděli něco, co jste ještě nevěděli. Ruský spisovatel Nikolaj Vasiljevič Gogol sice říkával, že vzít do ruky sekiru a pilu je lepší než všechny lázně světa, ovšem my víme, že to není vždy tak docela pravda, protože naše lázně, a zvlášť ty západočeské, dokáží uzdravit nejen tělo, ale i duši. Takže se do Karlových Varů, Mariánských nebo Františkových lázní vydejte, nebo si alespoň na jejich zdar připijte, samozřejmě léčivou minerální vodou. U dalšího pátrání po pokladech našich regionů se na vás těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Lien, je to mé druhé křestní jméno. Já jsem se narodila se jménem Julie, ale potom, když jsem začala studovat vietnamistiku a moji přátelé mi všichni začali říkat Lien, cítila jsem to jméno jako svoji součást, tak jsem se rozhodla si ho přidat do rodného listu. Takže jsem už pak odjížděla do Vietnamu se jménem Lien.
2: Říká Julie Lien Vrbková, vietnamistka, která vede seminář vietnamských studií na Masarykově univerzitě. Příjemný poslech rozhovoru od mikrofonu přeje Goranka Oljača. Jméno Lien není jediná věc, kterou Julie Vrbková, dnešní spolubesednice, kdysi začala cítit jako svou součást. O tom a o postavení vietnamských žen mluvila nedávno na panelové diskuzi, která se konala v rámci doprovodného programu výstavy Keramické srdce. Uslyšíme, jaké je to srdce. Vychází to i z předmětu, který vážená paní Vrbková vyučuje.
1: Vyučuji na Masarykově univerzitě, kde jsem moc šťastná, že můžu vyučovat na semináři vietnamských studií, kde tedy i dojíždím, abych tam mohla vyučovat. V minulosti jsem bydlela v Brně asi 5 let a v tom období jsem určitou dobu se věnovala integrační práci při magistrátu města Brna, vietnamské komunitě. Pak už jsem opět začala pokračovat akademické práci při Masarykově univerzitě. Po návratu z Vietnamu jsem bydlela určitou dobu v Brně.
2: Jak dlouho ve Vietnamu?
1: Přímo v Hanoji jsem bydlela 6 let.
2: Jak jste se vůbec dala na tu vietnamskou cestu, která je i životní, ale i akademická?
1: Ano, já jsem velmi šťastná, že vlastně vietnamistika se stala i mým životem.
2: Vietnamistika je velice široký obor. Jak jste si vybrala právě historický aspekt? Vy máte i seminář, který se toho týká, že?
1: Ano, ano, mám k tomu i celý předmět, který se týká právě postavení vietnamských žen ve společnosti z minulosti i v dnešní době.
2: Které ženy v historii vietnamské na vás zanechali výrazný dojem?
1: Těch žen určitě bylo mnoho, tak kdybych měla vybrat za sebe, tak určitě můžu zmínit vietnamskou básnířku Xuân Quỳnh, která psala velice zajímavou, milostnou poezii s transcendujícími prvky. Toužila potom, aby její vlastní láska v její poezii přetrvala její vlastní život. A to se vlastně stalo, protože je autorkou, která je dodnes oblíbená. Zemřela roku 1988, zdůrazňovala ženský aspekt ve své tvorbě, i v té nejslavnější básni vůbec, která se nazývá Saum, to znamená vlna. To ženské básnické já přirovnává k vlně. Obecně ve Vietnamu bylo zvykem často ženu přirovnávat ke břehu básnictví. Tato autorka mění ten pohled na ženské básnické já obecně.
2: Jaké vietnamská žena má vlastnosti? Slyšeli jsme různá slova, mimo jiné úslužná, něžná, užitečná, nesobecká. A vaše představa je jaká?
1: Záleží hodně na úhlu pohledu. Já jsem vždycky byla velmi nadšená z toho, když jsem třeba četla díla od vietnamských literátek, básnířek nebo i lékaře, které napsali nějakou knihu a které se vyznačovaly velkou inteligencí a vlastní velkou vnitřní silou. Musím říct, že vietnamské ženy je od nich očekáváno a některé zcela dobrovolně jsou ochotní se sebeobětovat pro svou vlastní rodinu, pro své blízké, což je určitě jeden z takových znaků vietnamských žen. Sebeobětování jako velmi důležitá hodnota. Tady mě napadá i třeba deník vietnamské lékařky Dang Thuy Cham, která se rozhodla ze severu odejít na jih. Tam pomáhala lidem v době války a zachraňovala mnoho lidských životů. Tento typ žen, které jsou ochotní se obětovat pro druhé, mají velkou vnitřní sílu v těžkostech. To je něco, s čím jsem se setkávala u vietnamských žen ve Vietnamu.
0: My a oni. Magazín o cizincích v Česku.
2: S Julií Lien Vrbkovou, lektorkou a výzkumnou pracovnicí na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, mluvíme mimo jiné o vlastnostech vietnamských žen. Zajímalo mne, jestli se například s prvkem sebeobětování setkává i u současných žen.
1: Ano, musím odpovědět, že to je prvek, který nebyl pouze poslední vietnamské válce, ale že je to určitý prvek, který můžeme sledovat už od středověku. I v dnešní době to sebeobětování je velmi časté, třeba v rámci rodinného života. Velmi často od starých je to i očekáváno. Z nedávného třeba výzkumu jsem se seznámila s některými zajímavými vietnamskými ženami a jedna z nich měla velice zajímavou práci, při které i cestovala po celém světě, když žila ve Vietnamu, ale protože se vzdala za manžela, který žil v České republice, nakonec se rozhodla tu práci opustit a přestěhovat se za ním a věnovat se rodině. Říkla, že to byl pro ní velký vnitřní boj, je to žena současnosti, vzdělaná, krásná, schopná, ale rozhodla se pro tu svoji lásku, pro toho svého manžela, aby mohla žít tam, kde on se rozhodl, že chce být. Nyní řekla, že svého rozhodnutí nelituje.
2: Nakolik je to sebeobětování i vlastnost, kterou podporuje a prosazuje rodinná výchova?
1: Myslím si, že ve vietnamské společnosti to očekávání od dívek a žen, to, že se budou obětovat pro svoji rodinu, nadále přetrvává. Samozřejmě to sebeobětování v dnešní době už není natolik sebezničující, jako bývalo v minulých dobách.
2: V rozhovorech s Vietnamkami často slyším něco, co připomíná tézu, že žena má vydržet všecko. Nakolik se s tím setkáváme u českých rodin?
1: Moji rodiče byli oba původem Češi, maminka je doložená od 17. století s rodokmenem v českém prostoru, takže můžu za sebe říct, že tuto výchovu za sebou nemám. Já myslím, že maminky obecně jsou schopné velkých obětí pro své děti, někdy i pro svého manžela. Na druhou stranu žena vietnamského původu to někdy může mít obtížnější v tom, že například v gymnaziálních letech si moc přeje jít na vysokou školu a potom dělat nějakou konkrétní práci, ale v té době vstupuje rodina, která jí silněji motivuje k tomu, aby se to co nejdříve vdala. To jsou zkušenosti, s kterými jsem se ve Vietnamu setkala také. Maminky, tetičky a celá rodina může tlačit poněkud i na to, aby vietnamská dívka šla určitou cestou, a nejenom dívka, může tomu být i tak umožňuje.

0: Pokud smím říci svůj dojem z migračních vietnamských rodin, které žijí tady, to vzdělávání je opravdu na prvním místě. Rodiny jsou schopné opravdu se sebe obětovat, aby děti žili lépe a byli vzdělané především.
1: Plně souhlasím, je to tak. To většinou bývá tak, že rodina zároveň chce, aby ta daná dívka v té dnešní době dosáhla i vysokoškolského vzdělání a hned po něm se třeba vdala.
0: No a stává se do dneška i to, že rodiče volí partnera. Rozhodují o tom, koho si vezmeme. Bez ohledu na to, jestli se jedná o mužské nebo ženské dítě.
1: I u těch domluvených manželství to nebývá striktně tak, že by ti rodiče nedávali pozor na to, co jejich vlastní dítě chce. Spíš velice často je to určitý druh podpory té rodiny, že chtějí, aby ty děti byly šťastné. V současnosti třeba v Hanoji, kde jsem žila, velice často se ti mladí lidé i seznámili sami, tak svým rodinám o tom řekli a ty dvě rodiny se setkali za tím účelem, aby pochopili, jestli ty dvě děti se k sobě hodí a aby rodiče, ale i strýčkové a další členové těch obou rodin si zjistili, jestli i ty děti budou šťastné a zároveň si i ty rodiny se k sobě hodí. Úplně bych to neodsuzovala, to patří do toho kulturního podtextu, který není sám o sobě vždycky jenom negativní. A není to vždycky u těch domluvených manželství tak, že rodiče dětem přesně řeknou, koho si musí vzít a musí to tak být. Často je to určitým způsobem i ochrany toho dítěte, že chtějí zjistit víc informací o té rodině, chtějí, aby opravdu to bylo manželství na celý život. A někdy se opravdu stává, když dětem se to třeba nedaří toho partnera jakoby hned si najít, že ta rodina s tím pomáhá. V minulosti tomu mohlo být jinak. 100-200 let zpátky ty domluvené sňatky byly hlavně domluvené rodiči. Třeba ti partneři na svatbě se i viděli úplně poprvé.
0: Co se z vietnamských společenských tradic udrželo do dnešních dnů? V minulosti u domluvených manželství hrály roli i ekonomické zájmy rodin. Na jaké hodnoty se i dnes dává pozor?
1: Velmi důležitý byl taky společenský a morální status té dané rodiny. Že třeba ta rodina toho muže, která na to byla ekonomicky velmi dobře, si vybralo i rodinu, která na to byla ekonomicky méně dobře, ale měla velmi dobrou etickou pověst třeba. A nebo se jim zároveň líbily vlastnosti té dívky. Maminka většinou toho chlapce měla za úkol ty dívky v okolí sledovat už od mládí a sledovat jejich vlastnosti. Když se jednalo o prvního syna, tak ta nastávající manželka měla obrovskou úlohu pro celý život rodičů toho syna, protože se o ně měla starat ve stáří. Proto pro ně často byl ještě důležitější než majetek a společenský status, někdy i vlastnosti té konkrétní dívky.
0: Dnešní mladší generace mi vyprávějí o tom, že v rodině se nesetkávali moc s porozuměním týkajících se volby partnerů. Vzpomínám si na větu, jenom ne Čecha nebo Češku.
1: Zajímavé je, že tyto názory více přetrvávají v těch menších městech. V Praze toto myšlení už je velmi často posunutější. A musím říct, že ještě kdysi v Brně, když jsme s manželem přiletěli z Vietnamu, to byl rok 2018, jsme jednou narazili na jednoho staršího pána někde v potravinách a on říkal, vy jste se vzali? Opravdu? Tak to vám dává maximálně rok. My jsme se usmívali a tak. Nyní jsme s manželem už 12 let a doufejme, že budeme dalších mnoho a mnoho let. V některých místech u těch starších Vietnamců tento názor je rozšířen. Musím ale říct, že ve Vietnamu nyní tyto svazky bývají i poměrně časté. Především ve velkoměstech, jako je Hanoj a Saigon, a často jsou rodinou podporované. A chci tady zdůraznit, že ze sociologického hlediska může hrát úlohu ta skutečnost, že ti starší Vietnamci v současnosti se přesunuli do České republiky, dejme tomu v 80. 90. letech, v době, kdy ve Vietnamu tyto svazky nebyly vůbec dovolené. Já jsem nedávno potkala tady v České republice v Sapě jednu moc milou starší paní a ona mi hned ukazovala fotku u svatby svého vnuka, který si vzal Češku a byla na to velmi hrdá a chlubila se tím. Ale mnoho lidí si stále udržuje ten názor z minulosti, který si přivezli z Vietnamu v těch 80. 90. letech.
0: Tak jsme se alespoň dotkli širokého okruhu témat souvisejících s postavením vietnamských žen v minulosti a současnosti. Julii Lien Vrbkové děkuji za řadu zajímavých příkladů a souvislostí. Brzy se znovu potkáme u poněkud osobnějšího tématu. Láska a smíšené manželství. Kde a kdy kvetou? Na nový pořad Mia Oni se těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Premiér Andrej Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice. Schodek neupřesnil. Desítky hasičských jednotek stále zasahují u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. A počasí zítra slunečno po celý den, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Státní rozpočet na příští rok by měl být v Česku vysoce proinvestiční. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO s tím, že není možné zastavit výstavbu dálnic, obchvatů nebo také nemocnic. Peníze mají proudit také bezpečnostním složkám. Jaký by měl být v příštím roce schodek státního rozpočtu, předseda vlády neupřesnil. První verze návrhu by podle něj měla být hotová na konci května.
2: My musíme investovat, je to jako důležité, ty investice přinesou růst a z toho růstu zase jako vypadnou příjmy. Taky samozřejmě musíme bojovat proti šedé ekonomice, proti lidem, kteří tady pracují na černo.
0: S konsolidací veřejných financí by vláda mohla začít podle Andreje Babiše v roce 2028. Hasiči dnes podvečer dostali pod kontrolu požár lesa u Krištofova údolí na Liberecku. Informují o tom na sociální síti X. Od odpoledních hodin na místě zasahovalo 15 jednotek. Vyhlášen byl druhý stupeň požárního poplachu ze 4. Hořelo asi 25 hektarů porostu. Mnohem horší situace je na Děčínsku, kde dál platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu u rozsáhlého požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří tam plocha zhruba 100 hektarů. Na místě zasahují desítky jednotek. Ve Vítkově na Opavsku skončila další ubytovna. Po zrušení ubytovacího zázemí v centru města zaniklo také podobné zařízení v Salské ulici. V tomto případě ale nešlo o místo pro dlouhodobé bydlení, ale spíše pro nouzové pobyty, například při živelních pohromách.
3: Azylová ubytovna už nebyla potřeba a nesloužila svému účelu, potvrdila vítkovská radnice, a proto ubytovna zřizovaná městem zanikla k 1. květnu. Budova je ve špatném stavu a potřebuje kompletní rekonstrukci. Martin Knitl, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté ostravského Baníku ve skupině o udržení v nejvyšší domácí soutěži remizovali s Mladou Boleslaví 0-0 a Zlín porazil pražskou Duklu 2-1. V semifinále play-off o umístění olomoucká Sigma vyhrála na hřišti pražských Bohemians 3-1. Karviná doma prohrála s Pardubicemi 1-2. Ve skupině o titul byl večer na programu jediný zápas. Liberec prohrává s pražskou Slávií těsně před koncem 1-2.
1: Počasí.
0: V noci bude jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno s letními teplotami, čekáme jasno nebo skoro jasno, večer v Čechách od západu pozvolné přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou slabý, do 20 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Pozor na severu Moravy, na silnici číslo 60 z Javorníku do Jeseníku velmi opatrně při průjezdu Žulovou. Srazilo se tam osobní vozidlo s motorkářem. Místem se projíždí Kyvadlově, v obou směrech se trochu zdržíte a zpomaluje se tam. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Naše vysílání pokračuje, máme pro vás další díl pořadu Rozhlas jede za vámi. Příjemný poslech.
1: Rozhlas jede za vámi.
4: Krásný dobrý večer, krásné dobré odpoledne podle toho, kdy nás posloucháte na kterékoliv ze stanic Českého rozhlasu. Milí posluchači, rozhlas opět vyjel za vámi. Děkujeme za vlídné přijetí. Je to po 22. Jsme v jižních Čechách a takhle vám tleská Kaplice. Jak vidíte, já už jsem se to naučil a vím, že jsme přijeli do Kaplice. A ne do Kaplic. To je takové malé vzdělávací okénko pro vás, kteří byste sem na jih Čech, nedaleko Českého Krumlova, zavítali. Ale co bych popisoval to vaše místo a město, pozvu jako vždycky na začátek muže nejpovolanějšího. Dámy a pánové, ten druhý potlesk dnešního večera bude patřit starostovi, kterým je pan Libor Lukš. Krásný dobrý večer. Pane starosto, pojďte sem za námi.
5: Krásný dobrý večer i vám, Kapličáci, i vám, Český rozhlase.
4: Velmi děkujeme. No a teď důležitá otázka na začátek. Prozraďte, na co jste pyšní, co by o vás Česká republika měla vědět díky Českému rozhlasu? Co rozhlásíme?
5: Nás třeba neznají na Severní Moravě, ale možná, že jo, pokud jedou na cestu do Rakouska, do Itálie nebo do Chorvatska, protože jsme vlastně poslední větší město na trase Praha-Budějovice a tenhle ten jich velice lákavý, vlastně rekreačně. No a určitě nás můžou znát všichni, kdo mají rádi krásnou přírodu. Naše Panenské Novohradské hory jsou podle mě furt krásným bojem a opravdu je radost tam zavítat. No a pak si myslím, že by nás mohli znát všichni, kdo třeba se někdy setkali s pojmem Kaplická Cmunda.
4: Já jsem se na to chtěl zeptat a nechtěl jsem vás urazit.
5: No.
4: To je takový obvyklý pojem z jídelníčku. Je to vaše?
5: Je to naše, pokud znám správně historii tohoto jídla, tak opravdu tento pojem vznikl u nás tady v našem kdysi učňovském středisku. Zbyla cmunda, zbyly brambory a zelí, no a byla z toho Kaplická Cmunda.
4: Pane starosto, moc děkujeme za úvodní slovo a bavte se i vy, i pan místostarosta. Jsem rád, že jste dorazili.
5: Děkuji.
4: Díky moc.
5: Mějte se krásně, hezký večer.
4: Dámy a pánové, pan Libor Lukš, starosta Kaplice. No a vy víte, milí diváci, milí posluchači, že vlastně už po 22. přivážíme někoho z našich rozhlasových kolegů napříč rozhlasovými stanicemi, hlas, který dobře znáte z našeho vysílání, a potom nějakého slavného zpěváka nebo zpěvačku. Dneska totiž ale nastane takový zvláštní okamžik, že ti dva, a to se stává opravdu poprvé dneska, jsou manželé. Takže mi dovolte, abych pozval nejdříve vlastně netaktně muže, ale ten kolega rozhlasový přichází vždycky jako první muž, kterého znáte v posledních měsících jako hvězdu Českého rozhlasu Dvojka. Dámy a pánové, pan Ondřej Soukup. Krásný dobrý večer. Ondřej, vítejte. Takhle vám tleská Kaplice. Posaďte se u nás. Chce se mi zvolat Halo Soukup Halo, což je název vašeho dvojkového pořadu, ale ještě předtím první otázka, kterou vždycky pokládám našim hostům. Ten výběr je náhodný. Není to tak, že bychom zvali na určitá místa rodáky nebo ty, kteří tam studovali. Takže občas odvezeme člověka, který vůbec nemá nic společného na to místo, odkud vysíláme. Co vy, Kaplice, Jižní Čechy, Česko-Krumlovsko, trefili jsme?
6: No já to mám hodně společného, protože zaprvé jednou jsem jel do Rakouska a tady hned vedle mi skočila srna do auta a rozbila mi chladič. Ale ne, já mám rodiče z jižních Čech, protože maminka se narodila ve Vodňanech, tatínek je z Písku, vlastně moji rodiče tam potom celé mládí žili v Písku, můj dědeček byl ředitelem reálného gymnázia, babička byla ze Zlivy, to je vedle Budějovic, ta byla z rodiny Majerů, to byl zlivský boháč a já jsem zjistil nedávno, já jsem četl nějaký máminy paměti, že Jaromír Majer, ten zpěvák, Aleši, pamatujete?
4: No samozřejmě, no. Co se o něm Pilarka navyprávěla?
6: No právě.
4: To byl její druhý manžel.
6: To je můj strýček. Já jsem věděl, babička je Majerová, ale bratr mýho pradědečka je dědeček Jaromíra Majera. Takže my jsme zpřízněni a teď jsem to teprve zjistil a někde jsem to řekl právě ve svém pořadu, protože ano. Já jsem ho zahrál, malý přítel z města N.
4: No jistě, to byl jeden z jeho velikánských hitů. On byl idol, že jo? Byl, no tak když ho měla Pilarka, tak to nemohl být ošklivý chlap, že jo?
6: Tak já nevím, že měla samý hezký...
4: No, no to až teď ke stáru se to zvrtlo, ale předtím jo.
6: No prde, dobře. Ale já totiž jsem se na něj okamžitě začal ptát. Já jsem říkal, znáte ho, kdo ho zná osobně? Volal jsem Jitce Zelenkový. Mm-hmm. Ta mi říkala, Ježíš, my jsme za ním jezdili s Hanušem Bunzlem, ještě než emigroval. On potom někdy v 80. Mm-hmm. letech emigroval do Kanady. Říkala, tak galantní, vzdělaný, milej, strašně příjemný společník, skvělý chlap. Ale zeptej se Dáši Černochový, mm-hmm. ta ještě s Karlem, když žil, že jo, tak dokonce za ním jezdili až do Kanady. No nic, takže mé pouto je k Jižním Čechám velmi veliké. A já vám musím říct, máte nejhezčí kraj. Fakt, není nic krásnějšího než Jižní a ještě částečně jihozápadní Čechy. Gratuluju.
4: Velká poklona od Ondřeje Soukupa. Ale to mi nedá, Ondřej, abych se nezeptal, jak to dopadlo s tím Jaromírem Majerem? Už jste se konečně potkali?
6: Ano, my jsme si volali.
4: No.
6: Já jsem se zeptal, jestli mu můžu říkat strýčku a no. On mi nabídnul tykání. Takhle, on zase není o tolik starší strýček, on je asi o 8 let nebo tak mm-hmm. nějak plus minus starší, ale ano, skvěle jsme se pobavili. On je půl roku v Kanadě, půl roku tady.
4: No, to je dokonalý. No,
6: já jsem byl nadšený naprosto, protože moji rodiče vlastně byli jedinášci oba dva. Mm-hmm. A teď už jako jak zub času zahlodal, tak najednou já skoro nemám žádný příbuzný. Takže já jsem vděčný za každého a za Jaromíra Majera jsem byl vděčný dvakrát, že jsem našel strýčka. Pane.
4: Takže vlastně Eva Pilarová byla vaše prateta. Není to
6: no
4: tak?
6: Vlastně ano.
4: No jistě, ale to je do životopisu úžasný.
6: No to je pravda. Pilarová byla moje teta. No ne, on je můj strýček.
4: Strýček,
6: ona
4: takže
6: byla
4: teta?
6: Byla moje nevlastní teta.
4: Ne, a to bych ani neříkal, prostě teta.
6: Teta.
4: Hele, a pro strejdu už jste něco napsal, píšete pro kde, koho, každej toho má
6: no,
4: plno.
6: Už, teď už jsem, no nestihl jsem to.
4: No ne, ale pro strýčka Majera,
6: no, pro
4: že byste
6: Majera.
4: Něco napsal.
6: Dobře, ale tak, to, takhle nenapadlo mě to a já... Že bych pro ně něco napsal.
4: Ale no jistě, co mu chcete dát k narozeninám, když už objevil synovce. V té Kanadě si říká, teď jsem objevil soukupa, ten píše pro kde koho bílá, už to přehazuje no. Vidlema. Muzikálu napsal
6: bílou,
4: a
6: že
4: já od něj
6: napsal.
4: Ještě nic nemám.
6: No mě to nikdy nenapadlo, že bych pro ně něco, protože ten styl hudby, teda, který zpíval on, to je přeci jenom trošku z mého ranku, ale na druhou stranu...
4: On je duchem velmi
6: nikdy
4: mladý.
6: Nikdy neříkej nikdy. Napíšu. Aleši, napíšu.
4: Ondřej, neděkujte, stačí mi 10% z každé nahrávky.
6: To chcete moc. Ne, dobře. Dobře, máte je. Jste iniciátorem, jste duchovním otcem tohoto spojení.
4: Stačí mi poděkování v bukletu toho CDčka, jestli se ještě CDčka. Ne, to bude LPčko.
6: No, ne, už není nic, hudba je mrtva, ale AI něco. Ale umělá
4: všechny
6: inteligence,
4: ty Spotify. Já nejsem toho příznivce. A to mi řekněte, že zabrousíme se. Jak si to nemůžete očuchat, ten buklet nebo gramofonová deska, fotka na ní, to
6: no
4: přece
6: ne,
4: bylo
6: hudba,
4: umělecký dílo.
6: Hele,
4: co to je, že si stáhnete někde? Já to chci hmatat, no, já to chci čuchat tu křídovou.
6: Já mám 10 mega hudby a mám 2 giga a 4 tera hudby. A vlastně no. Už se neříká ani písnička, oni říkají track.
4: Jo, tak.
6: A pak je diss track. Já to vím, já mám děti, které mi vzdělávají. Víte, Aleši, co to je diss track?
4: To je takový, jako když jdete... A no vůbec netuším, track,
6: no, diss track, to většinou dělají repaři a jeden na druhýho napíše nějaký strašně pomlouvačný text.
4: Aha.
6: Oni jak se mezi sebou, se občas i střílí, takže diss track je, když ten mi štve a tak na něj napíšu diss track.
4: To je dokonalý.
6: No, takže z Kaplice přijedete vzdělán.
4: To jsem nečekal a ještě mě vzdělá synovec Jaromíra Majera a Evy Pilarové. To je den, to je den. Ale ještě dostanu...
6: Eva Pilarová, čili já jsem vlastně tím pádem příbuznej trošku Karla Wagnera.
4: No samozřejmě.
6: Protože ten si taky chodí, ale já bych tam našel víc.
4: Pokud byste chtěl být příbuznej všech těch chlapů, se kterými chodila Eva Pilarová, tak máte rázem rozšířené velké příbuzenstvo. Ale
6: kdyby ten pavouk zapracoval, tak to vůbec nemůžu komentovat. No,
4: já myslím, že leckdo ve světě populární.
6: To jsme zabředli teda v Kaplici do zajímavých debat.
4: Ne, ale podívejte se, my teď máme jako rozhlas tu důležitou nutnost, že jsme ty informační vzdělávací. Čili...
6: Ano, čili i takhle to funguje.
4: Oni neřekli, jestli to mají být seriózní zprávy nebo drby, ale já myslím, že posluchač chce být vzdělán ve všech
6: ohledech. No tohle je seriózní zpráva.
4: No,
6: že Bůh ví, kdo by se tam našel.
4: To je pravda. Ondřeji, malinká rada, teď uvedeme, a to se opravdu stává poprvé, že by host pěvecký a ten rozhlasový tvořili pár. Přijde vaše manželka, no. Jaký uvíst? Moderátorský, víte co? Zakládá si na tom, nebo je jí to úplně jedno, nebo co jí dělá dobře
6: se,
4: tak?
6: Teď jsem, s kým jsem to telefonoval, jak jsem sem jel, a že to je podtatranská pěnice.
4: To je hezký.
6: Ano, protože Lucia je ze Slovenska.
4: No jasně, jasně.
6: S Míšou Dvořákem, z Lucie jsme se bavili, teďka ano. Jsme. A on říkal, no jo, vlastně Lucka je Slovenka. Já jsem říkal, no to je pěnice. A on říkal, podtatranská pěnice. Takže můžeš ji uvést jako, nebo můžete ji Aleši uvést, nebo že bychom si tykali, já vám to můžu nabídnout v přímém přenosu.
4: Tak to mi bude velkou ctí. A
6: mě také nesmírnou ctí.
4: Ježišmarja,
6: to je... jsem tyknul, tak to nechci nechat takhle mimo. Dobře, takže podtatranskou pěnici.
4: Dámy a pánové... Jenom potom pro zvukového mistra tady tu radu,
6: teda,
4: ne,
6: potom,
4: tu celou radu to vystřihneme a já řeknu, milí posluchači, dlouho jsem si lámal hlavu, jak uvést zpěvačku dnešního večera a pak mě to napadlo. Jsem
6: ano, si jistě.
4: Můžu ti to ukradnout takhle, viď? Pak mě to napadlo, dámy a pánové, dnešní 22. díl pořadu Rozhlas jede za vámi, ozdobí návštěva ze zahraničí.
6: Ano, z daleké ciziny, čím dál tím vzalující se.
4: Názorově určitě, ano. Dámy a pánové, podtatranská pěnice, Lucia Šoralová. Krásný dobrý večer přejeme a spolu s ní přichází i kapela La Alma. Až se ještě za chvíli dozví, že je to vzdálená sestřenice Evy Pilarové, tak bude z toho celá šťastná. Já myslím, že Dáme první písničku a hned potom si budeme povídat. Ano, Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla, La Alma a v tuhle chvíli Lucia Šoralová tady u nás v Kaplici ve 22. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi.
7: Píseň se jmenuje O lásce, cti a kuráži.

sestřičko, osmá odbíjí. Vzpomínáš na škrob povlečení, na šelest v listech fuchsií. Na první chvíle poset mění, šeptala jsi, ať se čerti žení.

0: Lucia Šoralová a La Alma živě na vlnách Českého rozhlasu, na všech regionálních stanicích a na vlnách Českého rozhlasu dvojka.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Lucie, krásný den. Chci se jenom zeptat na to uvedení, bylo to v pořádku, neurazila jste se? Pokud se vám to líbilo, byl to můj nápad, pokud vás to drobně naprdlo, přišel na to váš muž?
2: Přišel na to Michal Dvořák, který řekl, to je podtatranská pěnice, zpívá krásně velice.
0: To ještě pokaždé.
2: Až takhle to bylo?
0: Nádherný reklamní slogan. Mimochodem, Lucie, normálně se oslovuje česky Lucie?
2: Lucia, takže když tak by to bylo Lucio, ale to je strašidelný, protože slovensky se oslovuje Lucia. My nemáme pátý pád, respektive my oslovujeme prvním pádem, takže jak je libo, Aleši? Možná Luci?
0: Luci, to je hezký. Luci, prosím vás. Vy jako Slovenka, rodilá Slovenka, co vy tady v jižních Čechách? Máte manžela, který měl odtud rodiče a slavný bohatý rod? A teta je Eva Pilarová.
2: Mně přijde předně strašně vtipný, že já tady žiji 30 let v Čechách. 1,5krát tak dlouho, jak jsem žila na Slovensku a přesto jsem pořád Slovenka. Tohle třeba v Americe se nemůže stát, tam někdo po 3 letech je Američan a tě je odkudkoliv. Ale na druhou stranu je to takový vlastně hezký, že nikdy nestratím teda to svoje, kam patřím, tu svou rodnou hroudu. A co se týká jižních Čech, tak v Kaplici jsem poprvé, ale třeba v Krumlově jsme hráli často, nebo v Budějovicích a v jižních Čechách má Ondřej rozsáhlou rodinu, takže ano, jižní Čechy už taky patří trošku ke mně.
0: Druhé téma, nebo vlastně důležité téma, se kterým my vlastně vyjíždíme po vlastech českých, moravských, slezských, je právě rozhlas. Jezdíme 22 měsíců a je zvláštní, jak se vlastně to téma mění. My jsme vyjeli proto, abychom vysvětlovali, proč je nutné po tolika letech malinko zvýšit koncesionářské poplatky. Pak jsme projeli několik měst, kdy byly zvýšeny a my jsme tak jako spíš bavili a teď se dostáváme do úplně jiné situace, někam dál. O tom si dneska ještě určitě budeme povídat i s naším panem generálním, ale víte, co by mě zajímalo, jak důležitou roli ve vašich životech rozhlas hraje. Ondřej, a teď asi nebudu se ptát jenom na současný pořad, to je ta aktuálnější věc, ale vůbec, když se podíváte do historie a můžeme to vzít od dětství. Malej Ondra poslouchal něco v rádiu?
3: Tak ježišmarja, nebo... samozřejmě. Rozcvička s Janem Kalábem.
0: No jistě.
3: Jako u nás pořád hrál rozhlas. A na druhou stranu, do dneska já poslouchám rozhlas. Mm-hmm. Dokonce pan ředitel René Zavoral mě někdy před 15 lety mi říkal, poslouchejte Plus, tam jsou zprávy. Já jsem to totiž nevěděl, že tam jsou. Od té doby mám nalazený Plus.
0: Ano.
3: Tak já poslouchám majoritně mluvený slovo, buď audioknihy, nebo rozhlas. Tam je takových skvělých pořadů. A to teď jako, ne že bych dělal reklamu českému rozhlasu. Já na nikom nejsem závislý, ale opravdu tam jsou senzační věci. Senzační, a když člověk chce, tak to najde ze všech možných oborů. Může se vzdělat, je to zábavný někdy. Jsou tam výborné knihy, které čtou. Prostě zaplať pámu za rozhlas, protože v autě na televizi zírat nemůžeš. Teda můžeš, ale zabiješ se. Takže audio složka je úplně zásadní. A to má rozhlas.
0: Děkujeme za tu chválu, která opravdu nebyla plánovaná ani domluvená, ale to mě fascinuje, že ty, který se celý život živíš hudbou, hudba je neustále kolem tebe, tak právě proto možná, že už jí tolik, pak si pustíš to mluvený slovo.
3: No ježišmarja. Jo? Když jsem byl ve studiu, pracoval jsem 10, někdy 12, možná i víc hodin denně, tak pak už si fakt nemůžeš pustit muziku. Hmm. V podstatě buď chceš ticho, a nebo si pustíš mluvené informace. Hmm. A informace, samozřejmě je otázka, kdo je podává a jak je podává, ale jsou strašně důležitá věc, protože přeci jenom člověku trošku rozšiřují obzor, aby si to v té hlavě srovnal, vyeliminoval ty lži, občas ty blbosti, které se objeví. Doporučuju, no.
0: Děkujeme, děkujeme, ale víš co, mám šanci se tebe na to zeptat, protože ty budeš znát odpověď a často se na to ptám třeba zpěváků, role rozhlasu jakéhokoliv v tvorbě hitu anebo vůbec slavného zpěváka. Když jsme se bavili o Evě Pilarové, to byla doba, která prostě rádio odehrálo písničku, přes nocí znala celá republika, ale musela zpívat v rozhlase, točit v rozhlase. Dneska v době těch Spotifyů a tohle všeho, ty to ještě znáš z doby, kdy se dělali s Luckou Bílou, s Karlem Gottem, rozhlas byl důležitý, co rozhlas nezahrál, jako by nebylo. Jak je to dneska?
3: To se úplně změnilo, teda musím říct, jo, protože dneska ta role v tom vygenerovat hit, protože tehdy bylo úplně zásadní, jestli rozhlas něco hraje nebo nehraje, nebo rozhlas a rádia, že jo, když přišli FM rádia všechny po 90. roce a tak dále, tak dostat věc do takzvané rotace, to znamená rotace, že se to hrálo pořád kolem dokola, xkrát denně, a jak to bývá, lidi mají rádi to, co znají. Takže čím víckrát tu písničku slyšeli, pokud jim nebyla jako opravdu bytostně odporná, tak ji začali mít rádi. A někteří, hele, to byli manažeři, zkušení velmi známí, kteří toho využívali. Tam třeba v rozhlase za minulého režimu byl nějaký velitel lidových milicí, který dělal dramaturga. A toho upláceli, aby jim hrál. Markéta Muchová třeba takhle byla vygenerována. No. Co si budem namlouvat? Protože Franta Janeček, velký to boss českého showbizu, tak ten nelenil, měl ty lidi na správných místech, prostě vyznal se. Dokonce on se prý vsadil s Františkem Čechem, že z ní udělá hvězdu. A on z té Markéty opravdu, která byla jako zpěvačka velmi taková, jak bychom to laskavě řekli, limitovaná.
0: Ano. A co se rozsahu týče, nebylo to nejkošatější.
3: Ale zase jako určité předpoklady pro zpěvačku měla.
0: Ano, byla sympatická i vizuálně. To jsem řekl hezky.
3: Já nevím, jestli si pamatujete na Laco Déčiho.
0: No jistě.
3: No, Laco Déči byl enfant terrible, fantastický jazzový trumpetista, který pak emigroval,
0: Ano.
3: A ten měl takový slavný hlášky, že jo. A jedna z jeho hlášek o zpěvačkách byla, on byl Slovák, takže dobrou zpěvačku poznám hned. Kozy intonácia. Vystřiženo.
0: Já tak bych to tam nechal, protože když si teď probereme různé zpěvačky, tak vidíme, že to funguje.
3: No tak
0: a on byl velmi trefný a velmi neúprosný ve svých soudech o některých zpěvácích.
3: Ano, on byl nemilosrdný.
0: Ale většinou měl pravdu, ale on byl ten, který to řekl naplno.
3: Jistě.
0: Ano. Lucie, jak vy jste to vnímala, vrátíme se na to Slovensko, malá holka tam, co tam bylo za pořady, které vás formovaly, které my, možná Pozor zákruta, to je to, na čem se shodneme asi, to jsme měli všichni a vy to máte do dneška na Slovensku, teda oni, vy už jste tady, ano.
2: Já vás klamu a jako malá jsem ten rozhlas tolik neposlouchala, ani televizi, protože to mě uráželo, co tam bylo za pohádky, zejména mě urážely loutkové, to jsem se vždycky ptala mámy, a aká je to rozprávka ľudská, jestli, když to není realita, tak jako fakt, s tím na mě nechoďte. Já jsem poslouchala desky a potom později jsem noční pták, takže poslouchala jsem na Slovensku pořád Noční vtáci, který měl Jaro Filip, což je můj strýc. Ale ne proto, ale protože prostě to byl noční pořad, zajímavě mluvil o hudbě, byly tam písně, které byly mému srdci blízké, nebo tam občas debatoval s lidma, kteří byli zajímaví v Čechách, třeba Noční proud Jitku Benešovou.
0: Ano.
2: Takhle, já žiji v podstatě mezi 9. a 5., 6. ranní. A jelikož neřídím, takže opravdu to, co se děje přes den, za to se omlouvám i jemu pořád, protože já vždycky vyběhnu a je 10:45 a on už je uražený, že já fakt to nestihnu. Sobotu.
0: To se dá pustit ze záznamu i v noci klidně.
2: To jako, ano, to někdy dělám, ano, to ano. Ale
3: není
2: to
3: pravda.
2: Není to. Je to pravda. Ne, je to pravda.
3: Není.
2: Ale Ondřej vyžaduje, aby to bylo v té chvíli.
0: No to je úplně jiná atmosféra.
2: Já vím a já bych to tak chtěla, ale já nemůžu. Prostě když jdu spát v 5.
0: My musíme zažádat vyloženě o změnu vysílacího schématu, protože jako musíme to posunout, řekneme panu generálnímu, že prostě vaše žena je limitovaná časově, čili teď ještě nejste vzhůru?
2: Ne, teď začínám se probírat. Lepší budu po 9. už.
0: Škoda, že to už nebudem natáčet, ale já to pak budu vyprávět, jak budete křepčit ve chvíli, kdy zhasne ta červená.
2: Ano.
0: Ale Noční ptáci je hezký
2: krásný
0: název pořadu.
2: Já bych to zavedla i tady.
0: No jo, ale Češi by z toho udělali, že to je nějaký takový erotický pořad. Víte, to jako my si ze všeho
2: Noční vtáci.
0: Dámy a pánové, milí posluchači, jste napřímo některé ze stanic Českého rozhlasu. Opět povoláme do zbroje La Almu. Robert Fishman, David Lomič, Martin Gerla přicházejí. V jejich čele Lucia Šoralová a vám po éterových vlnách posíláme jich další písničku. V rámci pořadu Rozhlas jede za vámi po 22. dneska z Kaplice.

0: Děkujeme.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
2: Lucia Šoralová, krásně červená a la Alma. Žena, která utrhla srdce Ondřeji Soukupovi. A on nám v posledních měsících dává nahlédnout mezi písničky, které utrhly srdce zase jemu. To přece musí být úžasný, mít naprostou volnost. Nemít žádný playlist, mít hodinu na celoplošní stanici a pouštět všem lidem, co mám rád a ještě o tom vyprávět. To je splněný přání, který se splnilo Karlu Gotovi, Heleně Vondráčkovi, Meky Šbirkovi, teď tobě.
3: Je to to nejlepší, co se mi mohlo stát, protože já jsem neměl čas, když jsem hudbu dělal, tak jako poslouchat hudbu byl vlastně přepych, ale najednou se to obrátilo v povinnost. A já jsem se začal hrabat a dostal jsem se do dětství a teď jsem procházela, protože už přeci jenom jsem ročník 51 a od těch 13, 14 let jsem tu hudbu začal strašně intenzivně vnímat a byla pro mě prostě úplná modla, to bylo nejvíc. Tak jako najednou, Ježíš, tahle písnička. A teď jsem si začal hledat k ním příběhy, protože lidi vlastně neví, jak vzniká písnička, nebo co zatím všecko je. Rozchody, hádky v kapele, hádky s producentama, podrazy, sliby, kolikrát velký peníze, kolikrát ukradený peníze. Každá ta písnička, nebo v podstatě skoro každá, má nějaký příběh.
2: To je lákadlo pro tento pořad na vlnách Českého rozhlasu Dvojka. Lucie, to si někdy poslechněte, až stanete, nebo až budete trpět stařeckou nespavostí.
3: Ne, tak
2: to
3: na SMS-ku je pořád někomu. Jo.
0: Tohle je lež. No. Já spím, vážně. No. V sobotu klidně do 12, no. Jo, se omlouvám.
2: Dobře. On se rozvádí a řeknu, jo, to začalo už v té kaplici na jevišti. Nejdřív řekl, že je potatranská tady pastorále a pak je se hádat do jistě. Ne, dámy a pánové, prosím, teď se opravdu sklidníme, protože přijde další host a jeho se zeptáme na to, co tedy nového na vlnách Českého rozhlasu. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že všech těch 22 míst poctivě společně s námi a s pořadem Rozhlas jede za vámi navštívil generální ředitel Českého rozhlasu pan René Zavoral. Krásný dobrý večer přejeme. Což vždycky říkám, nestává se, aby ten nejvyšší projížděl opravdu všechna místa. Pane generální řediteli, vítejte v kaplici. Je to další město, které se zařadí mezi ty, kde jste prvně. A jak vám chutná Cmunda po Kaplicku?
4: Hezký večer vám všem. Cmundu po Kaplicku miluji. A v kaplici jsem takto prvně, nicméně, já často kolem ní projíždím, protože když jdu někde směrem Holt, Rakousko a jižní Čechy, tak se kolem kaplice vždycky takhle ochomejtnu, tak jsem rád, že jsme dneska tady. A byť jsem přijel na poslední chvíli, tak si představte, že jsem už část vašeho města viděl, protože já jsem přijel odtamtud, ze předu, hlavním vchodem. Bylo mi ale řečeno, že je lepší jít zezadu na tu stage, tady na pódium, a netušil jsem, že během toho já opravdu navštívím prakticky celé město, protože ten obchvat, který musíte urazit mezi tím hlavním vchodem a tím zadním, je tak, že jsem prakticky viděl úplně všechno a je to tady krásné. Tak jsem rád, že jsem dneska tady u vás.
2: To je krásné. Místní vědí, to je nějaká místní specialita.

0: Tak přiznám se, že nikdy jsem ještě takhle daleko nemusel urazit, abych obešel jeden dům. To mě překvapilo, ale zase já jsem se aspoň rád prošel potom, co jsem měl.
1: Tady sportují, ano, se schazují cmundu po Kaplicku, aby malinko žili zdravě. Pane generální řediteli, my máme tu ohromnou výhodu, že vždycky jednou měsíčně máme šanci se přímo generálního ředitele na cokoliv zeptat. Dneska toho i za nás posluchače využívám obzvlášť rád, protože se chci zeptat velmi jednoduše, jak rozumět té aktuální situaci, co se to teda děje.
0: Já myslím, že fakt můžeme být pyšní na to, a člověk, když cestuje, tak to vidí, že my se nemáme za to stydět, že opravdu Česká republika funguje, ať je to školství, zdravotnictví. A vím, že všechno může být lepší, jo. A u nás věci fungují. Ale jestli si je v něčem umíme pokazit, tak je to politika. 20 let usilujeme o to, aby z těch 45 korun se poplatek zvýšil na 55 korun. Poslední dva roky se o tom vedla ta diskuse, pak se těch 10 korun pro Český rozhlas takto vybojovalo. No a potom, co bychom se mohli radovat, že se to povedlo, tak jen co ten nový zákon zešel v platnost, tak zase řešíme úplný opak, to znamená změnu celého toho systému. A já si myslím, že to je přesně taková ta typická ukázka toho, jak si politikou umíme kazit ten náš život. Myslím si, že není vůbec důvod pro změnu. My máme opravdu systém poplatkový, který funguje tady 30 let. Mimochodem v Evropě nám ho hodně závidí. Takové ty řeči, že většina zemí v Evropské unii ten systém mají jiný. Ano, ono jich je 15. Další dvě to mají s formou speciální daně. No a těch poplatkových zemí je 10. A optikou, že většina zemí má jiný systém, bychom už dávno měli mít euro. Jo, čili tahle ta logika neobstojí. Ten systém je opravdu funkční. Díky vám všem a opravdu si toho, věřte, nesmírně ceníme, protože v České republice je 4 miliony domácností, z nich 3,5 milionu platí velmi poctivě rozhlasový televizní poplatek, což je úžasné a my si to opravdu nesmírně vážíme. No a teď se vede celá diskuse, pro kterou já vlastně ten důvod nevidím. Ano, rozumím větě, že plníme sliby voličům, tomu rozumím, ale to je věta, které můžou rozumět politici. Já jako člověk, který se v tom mediálním světě pohybuju 25 let a generálním ředitelem jsem těch posledních 10 let, tak ty systémy myslím, že mám dost dobře nastudované a já tomu vlastně odborně úplně nerozumím. Protože mi něco, co funguje a špičkuje funguje, chceme nahradit něčím, co tady ověřené není, je to mimo kontext české kotliny a navíc ten návrh, který je teďka na stole, je takovým paskvilem, ale opravdu takovým cárem papíru, který já věřím, že ani neobstojí v tom připomínkovacím řízení a že bude zhozen ze stolu, aspoň pevně v to doufám. Mimochodem, a to by mě tady zajímalo, kdo z vás tady v sále poslouchá Český rozhlas České Budějovice. Je vás hodně,
1: les
0: je vás
1: rukou.
0: Hodně. Mm-hmm. Proč to říkám? Ten návrh třeba zcela tyto stanice opomíjí. Podle toho zákona by vlastně tato stanice vůbec neexistovala. Rozhlas by nevysílal. Stejně jako dalších 13 regionálních stanic, které máme. Těch věcí tam celá řada. Čili aby vy jste i možná od nás slyšeli, proč ten systém poplatkový pořád tak hájíme. Víte, ono je vždycky dobré, když ta platba probíhá od člověka vlastně tomu rozhlasu, od člověka televizi, bez jakékoliv převodní páky a bez jakého vlivu politických stran, jakékoliv vlády, prosím. Jo? To ještě taky trošku mi podsouváno, že bojuju s touto vládou. Nebojuji. Já respektuji volby, respektuji to, že máme tuto vládu, ale to ještě neznamená, že budu souhlasit se všemi jejími rozhodnutími. My bojujeme za to, aby opravdu žádná vláda neměla šanci ovlivnit financemi, penězi a tedy státním rozpočtem to, jak Český rozhlas bude vypadat a proč vůbec poplatek a co za těch 55 korun dneska už tedy od nás vlastně můžete dostat.
1: Děkujeme za to vysvětlení a já jsem rád za tenhle potlesk a vlastně i za ten les rukou, protože předpokládáme, že když jste sem za námi přišli, jste posluchači jedné z těch 25 stanic, které v současné době Český rozhlas nabízí a to samozřejmě něco stojí a všechny tyhle ty věci a k tomu symfonický orchestr samozřejmě, pro dětský pěvecký sbor, který má neskutečné úspěchy, to všechno je Český rozhlas vlastně nejenom to vysílání, úžasný archiv.
0: Ano, přivoláme rádo festival, mohl bych zmínit nadační fond Světluška, máme fond na podporu zrakově postižených, čili těch věcí opravdu rozhlas dělá celá řada. Nejsme jenom tím rozhlasem, který vysílá, ale jsme skutečně z mého pohledu kulturní institucí, kterou si myslím, že po těch 103 letech má stále za to cenu chránit. Víte, že jsme v tom roce 45 a 68 odehráli poměrně dost významnou roli. Tady v sále určitě bude spoustu lidí, kteří film Vlny viděli a já bych byl velmi nerad, aby opravdu se tady opakovaly nějaké Vlny 2, protože to, co je největší problém, že když se něco mění, tak se to nedá měnit bez té diskuze s tím, koho se to týká. Zažíváme trošku teďka takové zvláštní období o nás bez nás a to si myslím, že i my v České České republice na o nás bez nás, jsme dost hákliví. Takže proto se je ozýváme takto nahlas a věřím pevně, že třeba vyslyšení budeme. A vy nám v tom vlastně můžete dost hodně pomoct, protože jak říkám, my když o peníze přijdeme, tak řada těch pořadů, které vy rádi posloucháte z vysílání Českého hlasu, bude muset zmizet, bohužel.
1: Děkuji za to vysvětlení. Vy budete mít samozřejmě šanci se na cokoliv za malou chvíli zeptat. Budeme muset samozřejmě šetřit, budou určité změny, pokud to nastane. Já jenom jsem vás chtěl informovat o některých aktuálních změnách, které přijdou. Pořad Ondřeje Soukupa, kromě toho, že bude vysílán v tom čase, bude reprízován nově v noci. Byl tady takový požadavek od jedné posluchačky, která žije hlavně v noci. Je to ta 10. dopolední, je pro ní neskousnutelná. A zároveň ona, posluchačka, bude moderovat nový pořad, který se bude jmenovat Noční ptáci. To jsem vám jenom chtěl říct, jako ještě nevíme, na jaké to bude stanici, ale my vám to včas oznámíme, abyste o tom na sekretariátu.
0: Noční ptáky ještě nemáme, to je pravda. Tak,
1: no, bude to takový hudebně erotický pořad, ale.
0: Ale ještě hlavně je nutné říct, že když ty peníze nebudou, tak třeba Ondřej se vůbec nemusí bát, že jeho pořad budeme reprízovat i 6x, 7x denně. Protože na ty premiéry budou peníze potom.
2: Jo. Já vám budu dotovat klidně Noční ptáky, protože budu sám doma, chápete?
3: Jenom jestli můžu ještě říct, nebudu vtipná, pardon, ale že když se říkal, že my můžeme obyčejní občané něco pro to udělat, tak teď můžeme podepsat petici, aspoň která běží na sociálních sítích, tak to je to minimum, co můžeme udělat a vyjít do ulic.
1: Děkujem za tu podporu. Velmi děkujem a jsme šťastní, že vás naše rozhlasové posluchače máme. Jakou si dáme další písničku?
3: Další píseň se jmenuje Kejklíři.

0: Děkujeme.
1: My velmi děkujeme, Lucia Šrlová, La Alma.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, vy máte šanci na cokoliv se zeptat samozřejmě mých dnešních hostů, ale i generálního ředitele Českého rozhlasu. Takže pokud je mezi vámi nějaký odvážlivec, zvědavec, klidně se ptejte. Ano, je tam ruka odvážná, tyrkysová dáma. Mikrofon putuje za vámi a už vás slyšíme. Hezký dobrý večer přejeme.
3: Já mám takovej dotaz. Nám je totiž trošku líto, že jste nám skrouhli písničky na přání nebo písničky pro radost, protože vždycky jsme si přáli k nějakému významnému výročí a teď se tam nevejdem. Děkuju za odpověď.
4: Děkuji za otázku. Já jsem i čekal ten dotaz a děkuju za něj samozřejmě, protože ke mně doputovalo pár e-mailů a nějakých i dopisů k našemu ombudsmanovi s touto tématikou. Je to samozřejmě otázka taky nějakého postupného vývoje celé té naší stanice. My jsme si dělali v létě loňského roku takovou anketu opravdu posluchačů, co jim ve vysílání rozhlasu chybí, a velmi výrazně tam rezonovala právě publicistika a řekněme regionální žurnalistika, regionální publicistické formáty. Ty jsme posílili. Logicky samozřejmě na úkor vždycky něčeho. No a já vím, že to některou část našich posluchačů bude rozesmutňovat. Zase na druhou stranu jsou lidé, kteří kvitují a ocení to, že je tam právě zase jiný typ programu, jiný typ pořadu, který třeba právě písničky na přání už nevyhovovaly. Čili je to vždycky taková alchymie, snaha víc stříct co největšímu počtu posluchačů a my se tomu trošičku chceme nějakým způsobem přiblížit.
1: Děkujeme za odpověď. Dívám se opět mezi vás. Tamhle je dotaz ještě. Dobrý večer přejeme.
5: Dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, jak si chcete najít jako mladšího posluchače?
4: Obecně řeknu, pro média veřejné služby oslovit mladší posluchače jako není jednoduché, ale není to jednoduché z jednoho prostého důvodu. My jsme moc věcí na výběr k tomu poslechu a obecně v té mediální krajině neměli. Dneska ta mládež těch možností poslouchat mají obrovské množství, čili zaujmout mladou cílovou skupinu mladé lidi, aby poslouchali, jak je jakékoliv veřejnoprávní médium je v Evropě a v celém světě vlastně velký problém. Snažíme se dělat věci právě v tom online prostředí, znamená na webových stránkách, sociálními sítěmi, točit pro ně speciální rozhlasové série, dokumenty, zábavnice a formou podcastu je právě takto dostávat do toho prostředí, kde oni se pohybují. My musíme být tam, kde jsou ti mladí posluchači. Snažíme se o to. Není úplně pravda, že bychom ty mladé posluchači neměli. Máme je, nemáme jich úplně málo, ale ano, ta větší část posluchačů je, řekněme, té cílové skupiny nebo té věkové skupiny 50+, 55+. To je fakt, ale s tímto problémem opravdu bojují všechna tradiční média.
1: Děkujeme velmi. Ano, na to jsem se chtěl zeptat vás dvou. Vy máte jak velké děti? Co poslouchají za stanici?
6: Opravdu, jenom přes ty sociální sítě a tam, když je podcast a musí to být hodně bizár, anebo v rychlém sledu to musí běžet, anebo musí opravdu to být hodně otevřené. Přes ty podcasty právě.
7: Já k tomu můžu říct jednu věc, jo. K tomu věkovému spektru. Já myslím, že k tomu člověk musí dorůst prostě. Když se mu změní spektrum zájmu, půjde si po jiných věcech, kterých v těch shortech a reelech a já nevím co, nedostane. Pak, když je intelektuálně vyzraje nějakým způsobem, tak mělo by se to v něm otočit, ale myslím si, že BBC má úplně stejný problém, že to spektrum jejich posluchačů je taky úplně jiný.
4: Dokonce řeknu, že BBC sama se rozhodla, že na tu cílovou skupinu a na tu mládež do 29 let vůbec nebudou cílit. Oni vlastně pro ně nemají žádné stanice a vychází z toho, co vy jste teďka, Ondřej, dobře řekl, že k tomu opravdu postupně ti posluchači dozrají a oni potom hledají to, co my právě nabízíme. Čili je to opravdu otázka i nějakého intelektuálního věkového dozrání do toho rozhlasového času.
1: Ještě v rámci téhleté dotazovny, pane generální řediteli, jeden dotaz na vás, protože poslouchají nás mnozí, sledují nás na sociálních sítích ti, kteří se v těch minulých dnech, a Lucka o tom vlastně taky mluvila, nádherně zastali Českého rozhlasu, ať jsou to běžní občané, ať jsou to posluchači, ať jsou to studenti. A já jako rozhlasák jsem nadšený z toho, že se vzedmula ta vlna nevole, že si nechtějí lidé nechat sahnout na svá veřejnoprávní média.
4: Ano, tak hlavně je to obrovské poděkování. komplikování, jo? Protože já, když jsem viděl jednak před rozhlasem, před televizí, posléze na náměstích v Praze, a nejen v Praze, protože těch zhromáždění bylo po celé republice hodně, pořád mám za to, že ty instituce se opravdu osvědčily. A ve výbavě demokraticky vyspělých společností prostě média, veřejné služby, ať už je to televize či rozhlas, jsou. Takže za mě bych chtěl všem těm mladým, středně věkým, starším i těm nejstarším poděkovat. Opravdu si toho nesmírně ceníme. Vážím si toho, je to pro nás opravdu závazek, že tu práci musíme dělat hlavně kvalitně a dobře, tak aby nám společnost věřila. A my se opravdu snažíme, aby Český rozhlas byl průvodcem, partnerem, přítelem. Myslím, že v mnoha ohledech se nám to daří. A pokud se nám někde něco nepodaří, tak my tu chybu uznat umíme. Věřte, že se snažíme, aby těch chyb bylo co nejméně. Tak já chci hlavně takto nadálku všem poděkovat.
1: Děkujeme vám všem za tu úžasnou podporu. Dámy a pánové, dovolte mi, abych teď pozval sem na jeviště další členy týmu naší roadshow. Tobiáš a pan Michal Jagelka, rozhlasový Ježíšek.
0: Dobrý večer. Já jsem vám přivezl za Český rozhlas dva malé dárky, a to malé a velké DAP rádio. A dáme vám šanci vyhrát si ta dvě DAP rádia.
2: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
0: Takže Ireno a Jendo, mám pro vás 5 nezáludných a jednoduchých otázek. První otázka se bude týkat města Kaplice. Věděli byste, jaká pak je místní rarita, a hned tak někde to nemají? Buď místní hrad, který stojí uprostřed kruhového objezdu, nebo že tu hned vedle sebe mají 2 kostely, a nebo z radnice vede tajný tunel až do Rakouska. Jendo, hlásíte se?
8: 2 kostely.
0: Myslíte si, že myslím, je si, správně jo. Za B? No máte pravdu, my vám tleskáme. Získáváte bod, skvěle. Je vidět, že jste téměř místní. Představte si, že v Kaplici opravdu stojí kostel svatého Petra a Pavla a hned několik metrů od něj je kostel svatého Floriána a nikde jinde v republice to nenajdeme.
8: Aha.
0: Gratuluju, máte bod, je to velmi jednoduché, jdeme dál. Další otázka se bude týkat programu Českého rozhlasu České Budějovice a tentokrát bude zajímat možná hlavně Aleše. Když on v sobotu po 11. hodině vysílá v přímém přenosu svůj tobogán, čemu se věnují posluchači naší jihočeské rozhlasové stanice? Za A zahrádkaření a pěstování čehokoliv, za B kutilství a výrobě čehokoliv, anebo za C vaření a nejrůznějším receptům z čehokoliv. Jenda se přihlásil?
8: Myslím, že ty recepty.
0: Myslíte C?
8: Myslím, že jo, stupka.
2: Kuchařské čarování Petra Stupky.
0: No je to tak, Ireno, to jste měla říct dřív. Jo, máte pravdu, Jendo, dobrý, 2-0. Ireno, nebojte se, teď to přijde. Třetí otázka je zde. Ke kterému z těchto filmů nesložil Ondřej Soukup hudbu? Za A to mohlo být Requiem pro panenku. Za B film Bonnie a Clyde. A nebo za C film Kolia. Irena se hlásí.
9: Kolia.
0: Jendo?
8: Já bych řekl Requiem, ale nejsem si stejně jistý.
0: Tak přátelé, já se vám strašně omlouvám, ale poprvé dnes na tom 22. výjezdu jsem si dovolil vám poskytnout takový malý chyták. Představte si, že Ondřej Soukup napsal hudbu ke všem těmto 3 filmům a pozor, pak jsou tu Šakalí léta, Akumulátor, Tmavomodrý svět, Vratné láhve a já nevím, co ještě. Ondřej, zapomněl jsem na nějaký film?
7: Přidal naopak.
0: Ja, kerej?
7: Já k Šakalím létům jsem produkoval hudbu.
0: No dobře, tak ale produkoval.
7: To, ne, tak to je rozdíl. Já
0: no jsem, já vím, ne, no ale.
7: To psal Ivan Hlas.
0: No ale ano. Můžeme zkrátka dobře říct, že u toho všeho vlastně Ondřej Soukup jako byl.
7: No tak jo, no.
0: Pravdou je, že prostě jste frajer a máte za sebou tyhle ty úžasné hudební věci. Tak přátelé soutěžící, neudělujeme bod, nic se neděje. Ve 4. otázce se budeme malinko věnovat bulváru. Ptám se vás, zda víte, díky komu se seznámila Lucia Šoralová se svým budoucím manželem Ondřejem Soukupem? Tak za A. Díky Robinu Hoodovi. Za B. Díky Johance z Arku. A nebo za C, díky Mauglímu.
8: Tak já to typnu. Třeba Mauglí.
0: Mauglí. To je špatně, Jendo. Jirenko?
9: Johanka z Arku.
0: Vy myslíte Johanka z Arku?
9: Ano.
0: Ondřej Soukup i Aleš Cibulka dávají prst nahoru. Je to pravda! No jasně. Představte si, že všechny jmenované jsou Ondřejovy muzikály, ale Lucia je skutečně nejdéle sloužící Johankou. Je to tak, Lucio?
10: Už to tak bude.
0: Vy jste teda hrála a Ondřej jako co? Jak to ne, vzniklo?
6: Já nevím, jestli to můžu říct.
0: Naopak, musíte. Jsme na veřejnoprávním rozhlase.
6: Dobře, někdo mě možná popraví, ale Ondřej vlastně chtěl Johanku dostat na festival do Cardiffu. Samozřejmě, že jsem měl natočit takový jakoby reklamní shot a jelikož existovala nahrávka jenom s Luckou Bílou, tak on potřeboval, aby to natočila. A ona mu ale v den, kdy tam měl kamery, připravený prostě letadlo, aby odletělo, to odevzdalo, všecko bylo prostě naplánované, řekla, že se necítí dobře a vlastně on byl nahraný. A přišel za mnou a prosil mě o nejstrašnější věc, o jakou se může poprosit zpěvačka, abych natočila fejkový video. To znamená i se vším, aby to prostě přesně se zapasovalo do toho zvuku. Jsem říkala, že to opravdu, ale opravdu nechci a on řekl, že to opravdu, ale opravdu potřebuje a že tam přinese hodně vína a tak jsme se všichni rozhodli, že to všichni pojmeme jako, že legraci. Opravdu jsme to natočili. On mi slíbil, že to nikdy neuvidí nikdo a pak to pustili, že to viděla i ta Lucka, takže rázem byly naštvaný dvě zpěvačky, ale od té chvíle vlastně on tak nějak jako kvitoval, že jsem pro něho udělala takovouhle oběť, tak nějak jsme si začali vlastně víc povídat a tak jsme se dali dohromady.
0: Ale to je krásné. Je to 2-1 pro Jendu a je tu otázka poslední, pátá. Nejprve pustíme jednu zvukovou ukázku.
9: Hoří, hoří!
10: Plamený, plamený švejt, jedničně!
9: Rychle šerem na oponu, pozdne šerem na oponu!
11: Ať jsme si měli dešť!
9: Promohá oheň!
10: Požár!
9: Hoří, hoří,
10: hoří! Vidíte, jak se to bolou?
12: Dajte, pánové, zachovejte klid, pomalu vycházejte, zachovejte klid! Halo, orkestr! Hrajte, promohá, hrajte! Tak.
0: Právě jste slyšeli kousíček z opravdového rozhlasového skvostu a mě by zajímalo, co byste řekli, že to mohlo být. Za A to mohl být dochovaný záznam z počátku požáru Národního divadla z roku 1881. Nebo za B mohlo jít o největší českou rozhlasovou mystifikaci Požár v opeře z roku 1930. A nebo za C to byl fragment nově objevené Cimrmanovy hry Ohořelé kulisy. Jenda se přihlásil první. Tak Jendo, co to podle vás bylo?
8: Řekl, že to je tu Bčku.
0: Myslíte, že to byla největší česká rozhlasová mystifikace Požár v opeře z roku 30, jo?
8: Může být, no.
0: No je to správně. A my vám tleskáme, tím jste zvítězil. Jendo, dobrý. Bylo to jednoduché, bylo to triviální. A teď už prosím s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Irena přebírá to menší DAP rádio a poprosíme o fanfáru. A Jenda právě teď vítězí a přebírá to velké DAP rádio s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu pana Reného Zavorala. Děkujeme a gratulujeme a díky, že jste se zúčastnili.
1: Dámy a pánové, Michal Jagelka, náš rozhlasový Ježíšek, velmi děkujeme. No a my pomalinku půjdeme do finále. Zveme vás na 23. díl pořadu Rozhlas jede za vámi. 28. května vyrážíme do Telče. A tentokrát s námi vyrazí Martina Viktorie Kopecká a o písničky se postará Martin Chodůr. Tak doufám, že za námi dorazíte. Loučí se s vámi kompletní tým, tedy Michal Jagelka, Kateřina Dvořáková, Markéta Šteflová, Martina Coufalová. Loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, La Alma Robert Fishman, David Lomič a Martin Gerla a hlavní hosté dnešního dne Lucia Šoralová a Ondřej Soukup. Děkujeme velmi.

0: 21 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Ministr životního prostředí zatím neplánuje kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko svolat krizový štáb. Při srážce vozítek na horské dráze v Hradci Králové se lehce zranilo 9 lidí. Fotbalisté Slávie vyhráli v Liberci a mají náskok 11 bodů na druhou pražskou Spartu. A počasí zítra slunečno, maxima kolem 26, v Polabí kolem 28 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů řekl, že kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko zatím není důvod svolávat krizový štáb. Dodal ale, že pokud se požár vymkne kontrole, svolal by krizový štáb ještě dnes v noci nebo zítra po ránu. Situaci ministr sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
3: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
2: Hasiči v této věci žádají, aby na místo nikdo nejezdil a nelétal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Na pouťové atrakci v Hradci Králové se dnes po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a také jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Hradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody teď vyšetřuje policie, říká její mluvčí Karolína Macháčková.
4: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
2: Radnice ve Znojmě při příležitosti výročí 800 let od založení města daruje novorozencům pamětní medaile. Dostanou je všechny děti s trvalým pobytem, které se zúčastní vítání občánků na Znojemské radnici. Město zatím nechalo vyrobit 100 těchto medailí, říká nezávislá místostarostka Bohumila Beranová.
5: Každým rokem město Znojmo vítá průměrně 80 nových občánků. Na tenhle počet dětí jsme připraveni, ale pokud se v letošním jubilejním roce narodí občánku víc, budeme jedině rádi a jsme připraveni medaile dovyrobit. Sport.
2: Fotbalisté pražské Slávie vstoupili do prvoligové nadstavby vítězně. Liberec na jeho hřišti dnes večer porazili 2-1. Ostrava ve skupině o udržení remizovala doma s Mladou Boleslaví 0-0. Zlín porazil Duklu 2-1. V úvodním semifinále play-off ve skupině o umístění Bohemians prohráli s olomouckou Sigmou 1-3 a Karviná doma podlehla Pardubicím 1-2.
1: Počasí.
2: V noci čekáme jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích až kolem plus 3, k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den slunečno a letní teploty, bude jasno nebo skoro jasno, až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Maxima většinou mezi 23 a 27 stupni, v Polabí až 29, pované mírný vítr od jihu, na západě Čech pouze slabý do 12 km za hodinu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Pozor teď na pražském okruhu směr Ruzině. Za nájezdem z Barandova stojí kamion s defektem. Je to na kilometru 16,5 na krajnici. Projíždějte velmi opatrně. Tolik doprava, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná Hobby magazín, příjemný poslech.
1: Hobby magazín.
6: Vážení přátelé, vítejte také vy, vážení zahrádkáři i vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. A dnes společně nejprve navštívíme zahrádkáře ve Svinčanech na Pardubicku. Každoročně tam pořádají jarní burzu. Seznámíme vás také se slepičkou Rhode Islandkou červenou a pověsíme ptačí budky do zahrady. I dnes máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři se zaměříme na 3 zmrzlé a hlavně na to, proč je dobré počkat se sázením některé zeleniny až po nich. Příjemný poslech Hobby magazínu vám jako vždy přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Je to květen, konečně, a my můžeme pomalu začít sázet teplomilné rostliny na venkovní záhony. Pokud byste si chtěli letos vyzkoušet nějakou novinku, zastavte se příští týden v sobotu ve Svinčanech na Pardubicku. Velmi dobře tam funguje základní organizace Českého svazu zahrádkářů, která pořádá v zahradnictví Kubelka burzu sadby. Manželé Eliška a Ladislav Kubelkovi s malým předstihem přivítali i naši hobby redaktor Jitku Slezákovou.
2: Vy jste, paní Kubelková, taky místní zahrádkářkou. I když ne zahradnice jako váš manžel, ale tak nějak jste se chytla.
3: Ano, přesně tak, je to spíš můj koníček.
2: Jaká je teď momentálně situace? Máme začátek května, takže už máte všechno předpěstované, nachystané.
3: Ano, ano, už je sadba za okny, čeká, až bude po zmrzlých a bude moci jít ven.
2: Ano, pane Kubelko, pořád jako staří dobří zahradníci počítáte s tím, že výsadba bude až po zmrzlých, nenechal jste se zvyklat oteplováním?
4: Počítáme určitě po zmrzlých, protože co máme zkušenost i z toho předloňského roku, kdy vlastně v průběhu května přišly poměrně silný mrazy a potom byla prostě ta škoda ohromná.
2: Představte tu sadbu, to jsou rajčata?
3: Ano, většina je rajčata, máme ještě sadbu mochyní a jsou to rajčata, která nejsou hybridní, takže se dají jako semenařit a jsou to takový specialitky většina.
2: Máte tady obrázky, jak to potom bude vypadat?
3: Ano, které se nedají sehnat třeba na trhu nebo tak, takže vlastně na tom je i trochu postavená ta burza sadby, že tam se ženete speciality, které se nepěstují ve velkovýrobách, třeba vajčery, pink tiger, black ball, citrína, divoké rajče, budeme mít letos i žluté, vejce ptáka ohníváka, což je velký lákadlo.
2: To jsou taková různobarevná vajíčka, tak bych to nazvala.
3: Ano, ano, přesně tak, protože to je odrůda, která nemá stálou barevnost a nikdy nevíte, co vám zaplodí, jestli bude červené, žluté nebo oranžové.
2: Aha. Vy jste říkala, paní Kubelková, že ta rajčata, která budou tady na té burze, tak to nejsou hybridní. Jaký je tedy rozdíl mezi hybridními a nehybridními rajčaty?
4: Tak hybridní rajčata nelze dál přemnožovat semeny a u nehybridních tak ty lze znova napěstovat z nich nové rostliny a to tak, že si zachovají ty stejné vlastnosti, které měly ty jejich matečné rostliny.
2: Takže to je právě něco pro zahrádkáře.
3: Ano.
2: Proto se tady sejdete, kdy to bude?
3: Bude to 9. května v odpoledních hodinách od 2 do 5.
2: Kolik vás tady je zahrádkářů ve Svinčanech přibližně?
3: Kolem 15.
2: Aha, takových těch aktivních.
3: Ano, ano, přesně tak. Jsme docela mladá skupina.
2: Co to znamená mladá skupina?
3: No tak kolem 30-40 let, že právě hodně těch zahrádkářů, že jo, jsou takový starší spolky, kde spíš ty lidi odchází, že jo, na věčnost a tak. A u nás jsme tady dali dokupy ze sousedů a z takových nadšenců místních mladou a aktivní skupinu.
2: Jak to tady bude v sobotu vypadat?
3: Kdokoliv může přijít a přinést svoje přebytky výpěstků, může je nabídnout buď výměnou, nebo si tady prodat. Bude tady občerstvení, může každý posedět, popovídat o svých úspěších na zahrádce a tak.
1: Eliška a Ladislav Kubelkovi připravují na burzu sadby ve Svinčanech nejen rajčata. Zajímavá je například jedlá mochyně peruánská. Je to jednoletá rostlina, která v našich podmínkách nepřezimuje. Pěstuje se podobně jako rajčata, má ráda teplé a slunečné místo a na podzim. Tak na podzim se vám odmění plody v podobě sladkých oranžových kuliček. No a za chvíli pro vás máme tradiční odpovědno na vaše telefonické nebo písemné dotazy v rubrice Rady a tipy.
5: Na dlaní jednu z tvých řas

0: začínají rady a tipy, tedy pravidelná odpovědna na vaše dotazy. A zajímavý jarní dotaz jsem dostal minulý týden do mailíkové pošty od naší posluchačky, paní Marie, a ta píše: chovám slepice. Slyšela jsem, že ze slepičinců se dá udělat výborné hnojivo. Poraďte mi prosím, chtěla bych vědět, jaké množství, v jaké formě a kde ho mohu použít, jestli k zelenině listové a kořenové, nebo k rybízům a ovocným stromům. My jsme o slepičincích už několikrát v průběhu minulých let Hobby magazínu vysílali, ale vůbec není špatné si to zopakovat a ono se to ke zvýšenému zájmu zahrádkářů o chov slepiček v dnešní době tak nějak hodí. Ke slepičincům a hnojivu z nich se nám vyjádřil náš pardubický poradce a zahradník František Hlubocký.
1: Slepičince jsou jedno snad z nejlepších a nejprověřenějších časem hnojiv. Používají se na přihnojování při podzimním zpracování půdy keřů, okrasných, jako jsou třeba růže a podobně, ale nebo i rybízu a angreštu. Během vegetace, rajčata, okurky, ale třeba i zelenina, je ideální používat ke hnojení zálivku. A ta zálivka se připravuje tak, že zhruba třetinu nádoby, nějaký kbelík nebo soudek, záleží, kolik toho potřebujeme, naplníme tedy těmi kuřincemi nebo slepičinci, které dostaneme někde, a dolejeme vodou. Přikryjeme nějakým igelitem, deklem, to je jedno, a necháme pokud možno někde venku, ale na takovém teplém místě slunem prokvasit. Jednou za několik dní jdeme třeba, promícháme nějakým klackem, a když vidíme, že tedy ten roztok je takový prokvašený, že už to nijak nepění a je takový rozpuštěný, což trvá zhruba 3 týdny, můžeme přistoupit ke hnojení. Hnojí se tak, že se do konve dá asi tak její 1/5, ani ne, spíš méně, spíš 1:10 se mohou i ředit tohoto výluhu nebo zákvasu, a dolejeme čistou vodou. No, ideální hnojit na večír nebo před deštěm. Oni mají takový ten svůj odér, a někdy třeba, když zalejeme muškáty kvašenými slepičinci a necháme otevřené okno, možná to nebude velká pochvala od manželky, taky pak je nutno slíbit, že muškáty krásně pokvetou, že jí to budou všechny sousedky závidět.
0: A máme pro vás další dotaz.
2: Černé skvrny na plodech ořešáku, na těch zelených slupkách. Je na to nějaký postřik? Děkuji.
3: Potřeboval bych radu, co s černýma ořechama. Udělal jsem postřik, ale účinnost není moc velká. Děkuji, naschle.
0: Tak tento problém jsme přehráli plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Jedná se o houbovitou chorobu ořešáku. Můžete použít nějaké fungicidní přípravky, které se aplikují postřikem. Na druhou stranu, každý rozumný člověk, který si představuje, jak leze po 5, 10 až 20 metrovém ořešáku a aplikuje tam postřikem nějaký přípravek, ví, že to je v podstatě zhola neproveditelné. Já bych vám doporučil úplně jinou věc. Vytvořit tomu ořešáku takové podmínky, aby se tam té houbě nelíbilo. Na jaře tomu ořešáku je potřeba dodat živiny na kořeny, nebo pod tou korunou můžete nějakým způsobem aplikovat kompost v mocnosti třeba nějaký 3 až 5 cm vlastně tlustou vrstvu, který pod ten ořešák dáte. Můžete udělat půdní sondy, do kterých dáte organicko-minerální hnojiva nebo minerální hnojiva, kde jsou zejména stopové prvky plná hnojiva. Nebavíme se o hnojivu typu močovina nebo nějaké jednostranné hnojivo, ale minimálně nějaké hnojivo na bázi MPK plus nějaké v podstatě stopové prvky. Ideální je tu korunu provzdušnit tak, aby tou korunou mohl proudit vzduch, a pokud je tam dostatek vzduchu, tak tam není vlhko, a kde není vlhko, tak se houbě nedaří. Jinak co se řezu ořešáku týká, tak tam se na tom jako zahradníci neshodnou už po dlouhou dobu. A v tuto chvíli je vlastně takový převládající názor, že ořešák neřežeme nikdy v zimě ani na podzim, aby ta rána nezůstávala dlouho otevřená. Řežeme vždycky, když zahájí vegetaci, A ustálené jako je teďko pravidlo, nicméně ne všichni jsou, protože je to správně, tak je takové, že větve do 5 cm šířky řežeme, když ty nové výhony na tom ořešáku mají nějakých 5 až 10 cm a silnější větve řežeme zhruba nějaký týden, 14 dnů díl, když ty vlastně nové přírůstky mají nějakých, já jen třeba řekněme 10 až 20 cm. Tak v této době ten ořešák samozřejmě bude ronit mízu z těch rán, nebude se mu to líbit. Na druhou stranu je to nejlepší doba pro to, aby ty rány stačily zahojit. Pokud máte problém s tou skvrnitostí, OK, je to houba, jsou na to sice postřiky, ale není úplně upřímně, kdo by to moc udělal. Takže dobré stanoviště, dobrá výživa a udržovat tu korunu toho řešáku tak, aby byla provzdušněná, aby ty podmínky pro růst vlastně té houby tam byly co nejstíženější a takhle by se vám to mohlo podařit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Každý jen tu svou má za jedinou. To se zpívá v Prodané nevěstě. A teď to nechci nějak zákeřně přirovnávat, to bych si nikdy nedovolil, ale ono to funguje i mezi chovateli a chovatelkami slepiček. Například Martin Roubínek nedá dopustit na slepice Rhode Islandky. Mají řadu chovatelských plusů, ale aby byly krásné i podle přísných hodnotitelských požadavků, tak je to o něco už složitější. Pojďme se na to plemeno společně s naší hobby redaktorkou Slávkou Brádlovou podívat podrobněji a začněme otázkou, odkud mají Rhode Islandky své jméno.
2: Je to plemeno slepice původně z Ameriky, právě z jiné lokality, která se jmenuje Rhode Island. Bylo tam vyšlechtěno v rámci jakoby těch podmínek místních, což znamená, že cílem bylo dosáhnout slepice, která je odolná povětrnostním vlivům, což se vlastně povedlo, a zároveň i té užitkovosti jako takové.
3: A ten popis vzhledu, předpokládám, že tady slípka bude trochu větší.
2: Ano, ano, je to tak, jedná se o střední plemeno, kdy kohouti vykrmovaní můžou dorůstat až do váhy 5 kg a slepice do těch 4 kg úplně v pohodě.
3: Nechci vás teď zaskočit, ale přemýšlím o tom, jestli slepice byla původním tvorem té Ameriky, nebo jestli tam Evropa dovezla a teprve potom se začalo šlechtit. Jinak s Amerikou mám spojené krocany.
2: Je to tak. Tam je to potom už o tom původu těch slepic jako takových, protože to začalo u kura bankivského a ten je původně z Asie, takže dovezený je vlastně téměř všude, kam se podíváte.
3: Pojďme ještě k tomu vzhledu, protože pokud máte opravdu plemenné slepice, tak to znamená, že musí splňovat určité parametry. Ta velikost to je základ, ale potom třeba barva peří, tvar hřebínku, pařátky a tak dále.
2: Určitě na tom zvířeti se posuzuje mnohem více věcí, než jste právě zmínila. Kouká se na celkový typ zvířete, jestli opravdu odpovídá tomu danému plemeni. Jsou tam určité plemenné znaky, konkrétně třeba u té Rhode Islandky je to právě trup, který má pro připodobnění tvar cihly, takže si představte cihlu, to je její tělo. Má běháky, který mají mít žlutou barvu, středně vlastně veliký hřeben, posuzuje se barva, konkrétně u Rhode Islandky hodně i lesk peří, čím je kvalitnější strava, péče a podobně, tak je mnohem větší ten lesk jako takový. A v neposlední řadě samozřejmě se pak kouká, ale už ne posuzovatelsky, ale chovatelsky, na tu užitkovost jako takovou.
3: Tu barvu jste ještě nezmínil?
2: Je to mahagonově červená barva.
3: To musí být tvor krásný už jenom na pohled, a to ještě nemluvíme o té zajímavé užitkovosti.

0: vlastnosti.
1: Ano, je to tak. Těch parametrů je tam opravdu spousty. Barva oka se hodnotí, i ten zobák, barva oka oranžová až téměř červená, takže se sledují i tyto věci, plus třeba hřeben může být listový a jsou i varianty s růžicovým hřebenem, která u nás není úplně tak běžná jako taková.
0: Tady bych prosila vysvětlit listový, růžicový.
1: Listový hřeben je ten klasický, který známe na všech slepičkách na dvorku, takový ten kohoutí, kokrhák, placatý, přesně tak. A růžicový, to je přesný opak, něco jako přilba to vypadá, stahuje se po temeni hlavy dozadu, má různé výlusky a podobně.
2: S Martinem Roubínkem natáčela naše hobbyredaktorka Slávka Brádlová. Zkrátka, když chcete s rodajlandkami uspět na výstavě, chce to velkou péči. Ale chovatelsky je rodajlandka zajímavá i užitkovostí. Jsou zmasilé a maso je kvalitní. Krom toho jsou pověstné vysokou snáškou až 190 vajec ročně, ale v intenzivním chovu může snáška dosáhnout až 250 vajec za rok. A jak jsou slepičky krásné, to můžete posoudit na fotografiích na webu našeho pořadu, tedy rozhlas.cz/hobby. A za chvíli se zaměříme na výrobu ptačích budek. Nikdy není pozdě. Budky pověsíte třeba na jaře, nebo v létě, nebo na podzim a třeba příští jaro. Tam už máte nájemníky.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Ptačí budky bývaly dříve nedílnou součástí zahrad a sadů. Sloužily jako podpora pro ptáky, kteří naopak pomáhali lidem udržovat zahrady bez většího množství hmyzích škůdců a třeba i hlodavců. Dnes může ptačí budka napomoci třeba i estetickému vjemu a ptačí zpěv se stane nedílnou součástí vašeho života na zahradě. Kam, proč a jaké budky instalovat? Na to se náš hobby redaktor Mirek Kobza ptal ředitele kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňka Vermouska.
2: S těmi budkami je to tak, že mají význam tam, kde je mladší výsadba, kde chybějí přirozené dutiny. Pokud máme zahradu, která je vysázená, zvlášť čerstvě založená, jsou tam ty jako palec tlusté stromy, tam potom má smysl budky vyvěsit a pokud je o ně velká rvačka, no tak přidat, protože mohou být i různých rozměrů pro různé druhy. No a čím větší je nabídka, tím bohatší bude ten ptačí život.
3: I vy jako Česká společnost ornitologická to poradenství máte v tomto směru, jak ty budky mají vypadat, zejména ty vletové otvory, jak mají být velké, jak je naopak třeba chránit před predátory, aby se tam nedostávaly kočky, lasice a podobně. Takže i toto se dá u vás dozvědět.
2: Všechno tohle to se dá najít na webových stránkách České společnosti ornitologické. Když se zadá budky pro ptáky, Česká společnost ornitologická, určitě to půjde dohledat. Pravda je ta, že dnes lidí, kteří by si budku chtěli udělat sami, není tolik jako dřív, nebo třeba ani nemají ty možnosti, takže docela dobře funguje i obchod, ve kterém jde nejrůznější typy budek koupit a rovnou si vybrat i pro které druhy by to bylo.
3: Když teda bychom se rozhodli umísťovat budky do těch našich zahrad, na které ptáky nejvíce cílit?
2: Pokud chci začít, tak rozhodně začít s klasickou budkou pro sýkorky nebo sýkorníkem, čili nějakých těch 25 cm na výšku 3,2, 3,5 cm vletový otvor a dodržet nějaké další zásady a je téměř jisté, že se tam někdo objeví. Druhé, co bych doporučil, je o něco větší budka, dno 16 na 16, 30 cm, 4,5 cm letový otvor a může tam být špaček. Špaček je zrovna jeden z těch ptáků, které někteří na ně koukají trošičku třeba skrz prsty, ale patří do naší přírody. Je to neuvěřitelně krásný pták. My teda shodou okolností máme na zahradě starou jabloň a máme tam krásnou kolonii špačků a pozorovat je z okna opravdu na pár metrů, jak mění barvy v tom sluníčku, jak zpívají vlastně celé jaro. Je to neuvěřitelné, je to krásné. U těch špačků máme ještě jeden důvod, proč to udělat. Špačci mají centrum rozšíření původní ve střední Evropě, prakticky u nás. A také je Česko jedna z mála zemí v Evropě, kde se počet špačků v poslední době zvyšuje. V těch okolních zemích velice často špačci ubývají a mizejí.
3: Ještě mě napadá, co třeba draví ptáci. To je také součást naší přírody a třeba taková poštolka může být docela zajímavým ochráncem proti různým hlodavcům a podobně.
2: Pokud si je neotrávíme nějakým chemickým přípravkem, ano, ty poštolky původně jsou to skalní ptáci a hnízdění na budovách je naprosto běžné, typické. Čili tam, kde je to hodné na vyšší stavby, ať už je to kostelní věž, anebo třeba jenom vyšší stodola někde na vesnici, můžeme do štítu umístit budku nebo vyříznout vletový otvor a tu budku umístit zevnitř. Nemusí to být ani příliš vysoko a poštolky mohou takové místo obsadit. Zase je to potom krásné obohacení i našeho života.
1: O ptačích budkách na zahradě a jejich obyvatelích natáčel náš hobby redaktor Mirek Kobza z ředitel kanceláře České společnosti ornitologické Zdeňkem Vermouskem. A nás už čeká jenom zahrádkářský kalendář a to je pravidelné připomenutí, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Bejt zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Arturův zahrádkářský kalendář.
2: Do 3 zmrzlých je ještě 10 dní, takže co se po těch 3 zmrzlých hodí do země? Zahrádkář má zelenou a začíná s venkovním výsevem. Trochu mě překvapili někteří mý sousedi, že už mají zase venku na záhonku salát, okurky i rajčata. Já ještě teď dávám zelenou skleníku a to ostatní až po 14. květnu. I když ono se říká, že dnes jsou teoreticky 3 zmrzlí o 10 dní dříve, tedy okolo 2. až 5. máje, ale i tak je mezi námi zahrádkáři spousta vyznavačů tradice, třeba jako já, a dávají si na to pozor. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Poradíme, jak to udělat, aby plot anebo zítka zapadly vzhledově do zahrady. Začala pstruhová sezóna a my navštívíme rybáře. No a zaměříme se také na úsporu tepla v domě. A máme tady závěrečné kontaktní informace. Internetoví nadšenci mají stránku rozhlas.cz/hobby, mailíkáři mají adresu artur.kubica@rozhlas.cz a ti, co rádi telefonují, tak mají záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko stále bojují s rozsáhlým lesním požárem. Včelařské učiliště na Savrkách na Chrudimsku převezme stát. Čeští hokejisté na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům. A počasí v Česku zítra slunečno, maxima kolem 26, v Polabí až kolem 28 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. V Národním parku České Švýcarsko od dnešního odpoledne hoří les. Požár se šíří i pod zemí a zasáhl zhruba 100 hektarů. Na místě zasahuje více než 60 jednotek hasičů, platí tam nejvyšší stupeň poplachu. Přes den se zásahem pomáhali také policejní a armádní vrtulníky. Ty se ale večer kvůli tmě stáhly a opět by měly pokračovat zítra brzy ráno. Na místě je svolaný štáb velitele zásahu. Potvrdil to ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
2: My tu situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme, zatím neplánují svolat krizový štáb, protože hasiči to mají plně pod kontrolou.
1: Meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím vzniku a šíření požárů. Výstraha platí v pásu od Ústeckého kraje přes Prahu, střední Čechy, Vysočinu až po jižní Moravu, a to až do noci na pondělí. Další obce v Olomouckém kraji vyjádřily nesouhlas s takzvanými akceleračními zónami. Ty mají usnadnit výstavbu větrných a solárních elektráren. Po Moravském Berouně tyto zóny odmítl také mikroregion Záhoran, který sdružuje 9 obcí v okolí hranic.
3: Pavel Hlavička, nezávislý starosta Bíškovic, říká akcelerační zóně jednoznačné ne.
4: Proč by ti občané měli tady trpět tím hlukem a tím vším záporným, co nám vrtule přináší? To není jenom o těch lidech, je to i o té zvěři, o tom ptactvu, je to opravdu o té krajině.
3: Stejný názor mají starostové i okolních obcí v rámci mikroregionu Záhoří. Vy jste se teďka dohodli na společném postupu?
4: Právníky už máme oslovené a připomínkování až do 1.6, tak na tom budeme pracovat.
3: Návrh akceleračních zón zahrnuje kromě lokalit pro větrné i solární elektrárny. S těmi je počítáno například u Ptení na Prostějovsku, Beňova, Bezuchova nebo Radkovy Lhoty na Přerovsku. Z Bíškovic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
1: Včelařské učiliště v Nasavrkách na Chrudimsku převezme stát. Školu teď provozuje obecně prospěšná společnost. Od letošního září bude patřit přímo pod ministerstvo zemědělství. Zaměření výuky ani kapacitu míst by tato změna neměla ovlivnit. Na převodu se resort domluvil se zástupci školy i včelařského svazu, říká ministr zemědělství za hnutí SPD Martin Šebestián.
5: Po nějaké společné dohodě, protože je to nejlepší způsob, jak toto vlastně zařízení udržet a zajistit jeho financování. Sport.
1: Čeští hokejisté v přípravě na letošní mistrovství světa po 5 výhrách poprvé nezvítězili. V druhém utkání na turnaji v Českých Budějovicích podlehli Švédům 2-4. Poslední zápas na domácí akci série Eurohockey Tour odehrají svěřenci kouče Radima Rulíka zítra odpoledne. V 16 hodin nastoupí proti Švýcarům. Počasí. V noci čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 10 a 5 stupni, v údolích kolem plus 3 a k tomu slabý proměnlivý vítr. Zítra přes den bude slunečno s často s letními teplotami. Mělo by být jasno nebo skoro jasno, až večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, zatím bez deště. Maxima zítra většinou mezi 23 a 27 stupni. V Polabí čekáme teploty až kolem 29. Povane mírný vítr od jihu, v západní polovině Čech většinou pouze slabý, o rychlosti do 12 km za hodinu.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na pražském okruhu směr dálnice D1 je od sjezdu na Plzeň nové omezení mezi kilometry 23 a 21. Údržba uzavřela pravý pruh. Pomalu se jede hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice D5 směrem na okruh. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začínají hvězdné návraty. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Hvězdné návraty.
1: Dnešní komik, na kterého budeme vzpomínat, si kdysi přiznal, že humor u něj není odvětvím divadelního umění, nýbrž samou podstatou života. Ověřit si to budete moci při poslechu filmových i rozhlasových ukázek. Jsou připraveny, stejně jako váš průvodce Patrik Rozehnal.
6: Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
1: Jste tu správně. Začíná pořad právě o vás.
6: No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
1: No, já tu mám pouštět ukázky a být průvodcem tohoto pořadu, který vysíláme.
6: Co jste tady?
1: Něco jako moderátor, nebo jak by se řeklo ve vaší době, konferanciér.
6: Ale jděte.
1: No jo, a budeme si vyprávět o vás. Začíná rozhlasový životopis Vlasty Buriana.
6: Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
1: To budeme rádi, jenom počkejte ještě jednu písničku, jo?
6: Nenudím vás?
7: Ne.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
8: Rytmajster van Kilian zaspívá písničku o ty velký fatálii v Itálii.

Když jsme byli v Itálii, o té velkej patálii, tra, tra, tra, tra, tra, tra, tra. Pravili teď aj celá si, kdo by mohli přines asi

0: Vlasta Burian bude dnes nejen zpívat, ale také mluvit a hlavně bavit nás v další části našeho seriálu
1: Hvězdné návraty.
0: Narodil se 9. dubna roku 1891 v Liberci, a to krejčímu, vlastenci a ochotníkovi Antonínu Burianovi a jeho o 5 let starší manželce Marii Burianové. Ta měla z předchozího manželství ještě dceru, Žofii Pickovou. V Liberci prožil mladý vlastík prvních 10 let svého života. 5. května 1901 se jeho rodina pak přestěhovala do Prahy, na Žižkov. A to proto, že jeho vlastenecký tatínek neměl v Liberci, kde byla většina obyvatel německá, moc příležitostí k vlasteneckým aktivitám. V Praze se stal Burianův otec úředníkem vybírající potravinové daně a malého vlastíka vodil pravidelně do Národního divadla. Na opery.
2: Musíte zahrát něco operního, podložit to operně, samozřejmě.
3: Operně?
2: No jo.
3: Tak operně.
2: No.

0: Pinkerton!
1: Co na mě křičíte? Klimprton, co to je?
0: Ale já teď zpívám Pinkerton.
1: A kde je to?
0: Pan Pinkerton, námořní důstojník, který chodil za tou Japonkou Butterfly.
1: No to ani nevím, to musel být nějak v loni na podzim.
0: Ale to je přeci ten známý děj opery.
1: Aha. A jak jste to křičel?
0: Pinkerton.
1: A vy jste ho znal?
0: A neznám.
1: No tak co to hrajete?
0: No tak pokračuj. No.
2: Čekala, volala. Kde je Pixla? Kde je Pixla? A poslední
3: slova v herle
2: je Pixla.
3: Zoufalství vypila jedu půl flašky, pak sebou třískala, až padaly tašky. Tu leží na zemi tílko to bledé a dole od lesa rytiv přijede.
1: Moment, co to hrajete? To není žádný rytiš, to je nějaká chromá hajtra. Rytiš má přeci oře, tomu jde oheň z plamenu, plamen z oheňu. Z nozder plamen a od podkov mu lítají jiskry.
4: Začali jsme malou operní ukázkou z pozdější doby. Vraťme se ale do dětství. V Praze se Vlasta Burian později vyučil obchodním příručím na obchodní škole. Jako syn krejčího se od dětství setkával s lidmi, kteří měli zájem o divadlo a měl možnost slýchat příběhy z tohoto prostředí. Sám jako dítě zpíval na kůru a měl rád operu. Ale také miloval sport. Vynikal hlavně ve fotbale, vždyť byl brankářem ligového klubu AC Sparta. Ale také v cyklistice a v tenisu. Časem ale většina sportovních aktivit ustoupila divadlu, filmu, kabaretu. A tak se dostáváme k další, dnešní první filmové ukázce. Jsme na začátku 30. let, přesněji v roce 1931, kdy byla natočena komedie To neznáte Hadimršku. Režie Martin Frič.
5: My tu plácáme.
6: Plácáme? Já vám, mě se zdá, budu plácat, ale na hubu. Na svá místa pracovat. Že se nestudíte, takový táta bláznivý, on stojí na stole jako krasojezdec na kobyle v cirkuse. Utřít ťápoty a pracovat. Jsem zlej pán?
5: Ano. Podívejte. Mě hlavně ale... se pochováří, jednou budete vidět.
7: Ale uklidněte se, pane Hadimrško, to není tady každý den.
5: No, ještě každý den to bude.
7: To je jenom dnes, poněvadž je premiéra.
5: Dnes, premiéra?
7: Ostatně, víte co? Mám tady ještě jeden lístek. Nechtěl byste jít večer do kabaretu?
5: To jste uhod, nechtěl.
7: Já vám ho tady pro jistotu nechám.
5: Zbytečně.
7: A buďte přece společenský a veselý.
5: Já jsem, pane, veselý a hravý jako dítě. Já si vyhraju s lístkem od tramvaje celý odpoledne,
2: ale jak jsem ve službě, tak jsem Chuba Baskervillská.
5: A já začnu hned u vás. Ta přítelkyně, kterou máte, se pustí k vodě.
7: Ja? To nebude tak rychle.
5: Taky vemte k svatojánským proudům, tam to teče čerstva. A ještě jednu novinku vám řeknu, ta vila se prodá. Co má vaše přítelkyně?
7: Vážně?
5: Jo, vážně.
8: Ale slyšte, jak si tohleto vlastně představujete, kam si myslíte, že jdete? Tohleto je kancelář a tady se musí nechat volásit, nebo musíte zaklepat a ne sem vlítnout jak masný papír do průjezdu. Tak se dochlívá. A když se předochlívá, tak se řekne požehnej pánbu.
9: Tak tedy požehnej pánbu.
8: No dovolte, jak toto podle toho bych já byl...
7: Pan Hadimrška, moje přítelkyně slečna Angora.
5: Jak se jmenuje?
7: Angora.
5: Angora.
4: Své bavičské nadání Vlasta Burian ze začátku uplatňoval hlavně na večírcích svých přátel. Jeho nadání mu tak postupně otevíral cestu i k veřejnému vystupování, ve kterém mu tatínek nejdřív bránil, ale když viděl syna na jednom představení v hospodě, usoudil, že je výborný komik a že mu v umělecké činnosti nebude bránit. Ale vraťme se na chvíli ještě do školy. I tam může být legrace.
5: Tak, dětičky, jeden za druhým, nedějte žádný rám, aby jsme vyučování mohli v klidu započít. Tak, tak teď se pomodlíme třikrát. Mariáš, nic nebudeme modlit, protože se nebudeme modlit, ale jo, poslechni tadyhle při dobrý paměti, Pernere, já se na, že tě tak vidím tady okolo mě jít, tady je na tebe žaloba, že jsi uvázal kojce na voca z kastrolce na tom, pravdy.
10: Prosím, pane učitel, to já ne, to by můj bratr.
5: No co, jak to bratr? No a to jsi mu v tom nemohl zabránit?
10: Prosím, pane učitel, to nešlo.
5: A proč to nešlo?
10: Já jsem byl zaměstnán strašně.
5: A co jsi dělal?
10: Já jsem tu kočku držel.
5: Tak, a ty jsi držel, tak ale okamžitě na tvý místo a sednout. A hned staneš a řekneš mi, jakýho rodu je ječmen.
10: Ječmen je z rodu mužského.
5: A proč?
10: Protože má fousy.
5: Já ti dám fousy sednout, lumpe jeden. Tadyhle mě řekne napřed Káďa, kdy umřel Karel IV. To chci vědět.
10: Karel IV. umřel.
5: Ano.
10: Karel IV. umřel.
5: No to vím, že umřel, ale kdy?
10: Umřel.
5: No to se ví, že umřel.
10: Já vůbec nevím, že by byl býval nemocný.
5: Ne, oni to budou oznamovat, jo? Sednout. A vstane puč a řekne mi, kdy objevil Kolumbus Ameriku.
10: Kolumbus objevil Ameriku?
5: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
10: Kolumbus objevil Ameriku kdy?
5: Nežilej po mně. Kolumbus objevil Ameriku před.
10: Před.
5: Nedělej to po mně. Kolumbus objevil Ameriku před.
10: Před
5: 500 lety.
10: Kruci, fix, toto utíká.
5: Tak ticho, sednou. Teď staneš ty tadyhle, napřed jak tě vidím, Seifert a řekne mě, kolik je 7x8 rychle bez přemýšlení.
10: 7x8 rychle bez přemýšlení, jo?
5: Žádný rychle bez přemýšlení, říkaj to po mně. 7x8 je...
10: 7x8 je...
5: Rychle...
10: 42.
5: Počkej. Máme 7x8, ještě máme lidi počítači 14, máme 12, 27, 2 druhého, tak sedni si, dobře. Tadyhle mě ještě napřed řekne Hojer, či syn byl Mojžíš.
10: Mojžíš byl syn dcery faraonovi.
5: Ticho, Mojžíš byl syn dcery faraonovi, kde jsi to slyšel? Mojžíš byl dcerou faraonovou nalezen v Nilu.
10: Jo, pane, učitel, to říká ona.
5: Tak ticho, sednou. Dětičky, pro dnešek toho vyučování bude dost a pro příště si připravit. Ještě mi tadyhle tenhle den napřed řekne, proč kráva vůla tele přežvíkují, ty se tak směješ.
10: Kráva vůla tele přežvíkují?
5: No.
10: Kráva vůla tele přežvíkují?
5: No proč? Než se rozejdeme rychle.
10: Kráva vůla tele přežvíkují, protože jsou dopitek, pane učitel.
5: Tak ty takhle ostaneš po škole a umeješ v okna. Já tě naučím, zatracený kluci, je to banda dneska mizerná, žádnej se neučí a jen si to dělá z učitele legraci. Koukej, tam zase někdo vidím vzadu, namočil šestákový drdol do ingoutu. Sednout, zavřeme školu, nic se nebude dělat, ve dřiny jsou.
4: Vlasta Burian, jak už jsme prozradili a naznačili ukázkami, nejen dobře hrál, ale i zpíval. Tak vám bude zase zpívat v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
11: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: Do Ameriky jezděj parníky, když vystoupíš, připadá ti všecko veliký. Je to fakticky, hrozně praktický, když tam jedeš umět anglicky. Dobrou noc, good night, výborně, all right, Bill White už je offside. Dneska je today, dobrý den, good day, já jsem byl taky chudej. His master's voice, Yankee Doodle, my appetite, this is strudel.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dobrou náladu nám dnes rozdává Vlasta Burian, který se narodil už v 19. století a také úspěšně zahajoval českou nebo československou filmografii. Začínal ale vystupovat ve vedlejších rolích velkých divadel, třeba na Vinohradech. Hrál také ve Švandově divadle. No a na doporučení Karla Haschlera, který si všiml jeho osobnosti, začal působit i v různých kabaretech. Rokoko, Červená sedma, Boom, Revoluční scéna, Udeučů nebo Montmartre. Už před první světovou válkou se stal miláčkem publika. Pravidelně na jevišti soupeřil se stejně populárním hercem Ferencem Futuristou. No a když válka vypukla, tak se jí snažil vyhnout. Zběhnul a vystupoval na nejrůznějších kabaretech po českém venkově. Jenže byl chycen a uvězněn. Po amnestii si konec války odbyl ve vojenské kapele a opět příležitostně vystupoval v pražských kabaretech. Po válce pak převzal komické role v několika seriózních divadlech, ať už v tom Národním nebo Vinohradském, a stále hrál v kabaretech. Několik představení denně na různých místech ale nestíhal, proto se divadelní ředitelé dohodli, že ho už nikdo nezaměstná. Jemu to nevadilo. Založil si vlastní divadlo a stal se ještě slavnějším. I tomu přineslo nabídky k filmu. Tady je další, Nezlobte dědečka, a tak trochu výlet do Ameriky. Burian si tu zahrál strýčka z Ameriky, samozřejmě falešného. Režíroval Karel Lamač.
2: A Tilda!
3: Tilda, ty jsi mě poznal!
2: Oh, yes.
3: Tvé srdce promluvilo.
2: Je zrovna tak, že jsem si tě představoval. Yes! A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
3: Pusí.
2: No, whisky. Come on. Stop. To mám rád, to je vozidlo, to je správně. A koňák, každý dám koňák.
3: Ale Jonáši, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
2: Ne, já, no jo, že jsem psal. To víš, řeč se píše a koňák se pije.
4: Tričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
3: Ano.
2: O Americe? Ne.
3: Ale prosím.
2: Ne. Proč? Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak?
3: O New Yorku.
2: No, ne. Ne, ale já radši ne, já jsem rád, že jsem tam tať pryč. A konečně vy New York znáte, ne?
3: Ale neznáme,
4: ne, vážně neznáme.
2: Vy neznáte New York?
3: Ne.
2: Ne, no tak to jo. Půjdeme se sednout. Ja. Tak, když chcete o New Yorku...
5: Prosím.
2: Já sám. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně, tedy řekl bych, zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 1400 poschodí.
3: Ale to snad není možné.
2: No jo, ne to trošku moc. Ale 1200 má jistě.
3: No,
2: ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru, a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu chtěl 1400 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Pak kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom si dostali do Japonska.
3: Tohle.
2: No. Teď, co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze spoda blíž domů. Co je teda hrozně zajímavé u nás, understand, v Americe, že tam hrozně umírají listonoši. Listonoši, no on to taky není se co divit. On jde ráno s telegramem, není nikdo doma. Jde tam v 10, jde tam v 11, jde tam ve 12, furt nejsou doma. Odpoledne tam jde, nejsou doma. Večer je mrtvej. Nemůže to vydržet. A vy jste si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Ku příkladu, když já jdu vybírat činži a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok vo Vánoci doma.
1: Burian byl za první republiky tak populární, že jeho tvář a jméno byly často využívány i reklamou. Obchodníci po něm pojmenovali i bonbóny s názvem Burianky. Také nově vyšlechtěná růže, růže Vlasty Buriana, po něm nesla jméno. Kamkoliv přišel, vzbudil rozruch. byl oblíbený a slavný. Miloval rychlá auta, armádu a uniformy. Byl taktéž příslušníkem Československé armády a dokonce si za první republiky vyběhal a uplatil hodnost nadporučíka. A podle vzpomínek pamětníků také uvažoval o prezidentské kandidatuře. V době své velké slávy měl i pronajatý zámeček, kam o víkendech jezdil lovit. On sám ale bydlel v přilehlém domě správce. A nedaleko Prahy měl dokonce statek, kde choval krávy. Každou prý měl pojmenovanou podle postav ze slavných oper Carmen, Libuše, Mařenka. Byl to prostě šprýmař. Nakonec dokáže vám to i v další scénce, nazvané jednoduše a prostě Smích.
2: Já nevím, co to, jestli to budete. Já jsem tak na, jako najednou proti mě, ten, vy ho nebudete znát, ten jeden můj kamarád, a on teda, já nevím, on strašně rád, ono se stane, že člověk se někdy jako zatoulá a že jako potom, no ale možná, že taky, no zkrátka byl tak umazaný v ksicht, já když jsem ho viděl, on je jináč seriózní člověk, on jináč vypadal náramně, tento, ale on snad si toho nevšiml, teďka proti mě jde, já myslel ze začátku, že na, a teď na něj koukal a on se koukal na mě a se si tady na tom čele to bylo sídlo, výborné, to bylo celý zamrzné, on to opět a tady u toho je on si to dělá a najednou teďka bude, já jsem se to bude na ten obvící. Tak a on se, já bych si myslel, bo jak... Já jak ty na to vzpomenu.

0: Ale mimo nás se on žel, on mám poják, jestli on to měli za ušima. On mám měl ty uši, tady úplně. On si je pozdravil a sundával klubu. Pak mi vlastně. A ono někdo postříhá. On mám to zavnosti a hlavě. Ono měl přilepenou rukavici. Já podívej se na sebe, čověči. Teď máš na hlavě cizí ruku. Já se na to hezky vzpomenu. Já když si na to vzpomenu, já to vidím, jak tam tu ruku navíci měl. Já snad má tu bránici nebo podolnici, já nevím, co to je, ale Jezus má, já to je pobřežnice, to já to nemůžu. Já se na to už vechtane, já. Ten chlap mě dal.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Každý svoje dveře s hrůzou zamyká, když slyší, jak z kopců

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A patří Vlastu Burianovi, dodávám já, Patrik Rozehnal. V letech 1923 až 1956 účinkoval ve 4 němých a 36 zvukových filmech a většinou to byly logicky komedie. Jeho prvním filmem byl dnes nedochovaný snímek Tutenkámen z roku 1923. No a po dalších 3 němých filmech Falešná kočička, Lásky Kačenky Strnadové a Milenky starého kriminálníka ho pro zvukový film objevil režisér Karel Lamač. Natočil s ním slavnou komedii C.A.K. Polní maršálek. Ta odstartovala Burianovu hvězdnou kariéru. Lamač s ním natočil ještě spoustu dalších komedií, včetně třeba té, která nás čeká teď v ukázce. U pokladny stál. Zahrál si tu Krištofa Rozrucha. Jde reklamovat zuby.
2: Mám pokladnu, prosím.
3: Co si přejete?
2: Mám pokladnu. Já jsem, prosím, abonent nemocenské pokladny. Já jsem k vám poslan, já tady mám všechno sebou.
3: Stručně.
2: To jsem si nevzal.
3: Pane, nejedná se o žádný dokument, abyste stručně mluvil.
2: Ano, já taky jsem ty zásad. Já nemám rád rozvláklé hovory, já to vím, jak to vypadá, když člověk, řekněme, chce, aby se přišlo k poentě.
3: Račte ke kořenu.
2: Oni ale říkají, aby šel k vám. Vy jste kořen?
3: Dovolte, já?
4: Počkáš tady na mě, Hedušku?
5: Ano, tatičku, a já si zatím dojdu. Dojdu si k švadleně, víš, je tady zároveň.
4: Výborně, mám tady v pojišťovně co si k vyřizování, víš? Tak si to vyřídím a pak se tady sejdeme.
5: Sejdeme se tady.
2: Já jsem totiž si před třema nedělema podal žádost.
3: Upozorním vás zásadně, že urgence se u nás nepřijímají.
2: Ano, zcela správně. Dočkej času jako husa klasu. Čili trpělivost přináší růže.
3: Pane, kdyby tohle měla být pravda za tu dobu, co vás tady poslouchám, byl bych dáno zahradník.
2: No, a možná, že byste viděl víc, než tímhle tím škrábáním tady.
3: Dost, pane, nemám času se s vámi bavit, jděte domů a čekejte, až dostanete úřední vyřízení.
2: Já jsem, prosím, úřední vyřízení, ale už dostal, já ho mám.
3: Co sem k čertu tedy lezete?
2: Tak podívejte se, já jsem dostal tohleto. Pěté.
3: To jste vy.
2: Že to jsem já?
3: No pochopíte.
2: No vidíte, a domovník říkal, že to Počta Turno.
3: To jo.
2: Tak tady mám. Povoluje se protéza v jednoduchém provedení pro horní a dolní čelist na kaučukovém patře.
3: Tak vidíte to, pane. Zuby máte, co chcete tady víc?
2: A co s nima mám dělat?
3: No patrně je potřebuje.
2: Já mám zubu plnou hubu, já nevím, na který dřív kousnout a já si budu žádat o zuby.
3: Tak pane, proč jste tady zneužil dobrodiní nemocenského pojištění a žádal jste si o ty zuby?
2: Já jsem si o žádný zuby nežádal. Já mám v pravý noze ischias a na to budu žádat zuby. Na co? To by se tu nemocnou nohu těma zubama ukol.
3: Prosím, nerozčilujte se.
2: Já se nerozčiluju, já to konstatuju.
3: U nás se vina nestala.
2: U nás taky ne, já jsem sám doma.
3: Já myslím v kanceláři.
2: Aha.
3: Byl jste u úředního lékaře?
2: Ano.
3: No patrně jste se mu špatně vyjádřil.
2: Je, já jsem se mu špatně vyjádřil, já jsem mu tam 50 minut záhodou se vykládal, že mám v pravý noze ischias, že mám tadyhle bolení a tadyhle a tohle a že mám tohle a v noci, že nespím a kde si, co si, a když mě prohlíd, tak mě dal zuby a já šel?
3: Dejme tomu, že to nejde dohromady.
2: No to nejdejme tomu, to nejde dohromady.
3: Tak to tedy nejde dohromady, ale úředně vaše žádosti bylo vyhověno, co se dá dělat?
2: Tak si vemte zuby a dejte mě bahno.
3: Ne, pane, to je vyloučeno, úředně vám byly přiděleny zuby, máte tedy zuby.
2: Kluci, no, ale teď toho už mám ale opravdu dost. To jste mě zrovna tak mohli dát skleněný v oko a já jsem si kvůli němu musel nechat na čele extra vydlaba ďuliček, ne?
6: Prosím vás.
2: A je, už je tady druhý. Tenhle už je utáhaný, tak potřebovali rezervu.
6: Prosím vás, nerozšujte se zbytečně, už je toho pomaloučku dost, ano?
2: Jestli to má někdo dost, tak to mám dost já.
6: Pane, žádám vás, abyste si neotevírala mě svá nevymáchaná ústa, ano?
2: Já nemám žádná ústa.

0: teďka já mám hubu a tu si budu odvírat a hodně si ji musím odevřít, aby se mi tam do ní od vás ty zuby ještě vešly.
1: Tak krátce a jasně, co si přejete?
0: Vyměnit zuby za bahno, a to hned.
1: Tak, jak si to představujete? Vy si myslíte, že nemocenská pojišťovna je nějaké ASO, TETA nebo bazár?
0: Tam aspoň vím, co za svý peníze dostanu a tady u vás jsem jako v tombole.
1: No tak se podívejte, abychom se spolu dlouho nebavili, že ano? Vy půjdete nahoru do druhého poschodí panu šéfékaři.
0: A co tam bude dělat?
1: Ať on rozhodne.
0: A co?
1: Uználi, že máte zdravý chrup?
0: To je vidět. Ha? Podívejte se.
1: Prosím. Uználi, že trpíte jinou chorobou, pak snad se dá něco dělat. Když máte ischias, dostanete...
0: Brejle! To já vás znám, že jo? Ono bude nejlepší, když si zase budu dál dávat teplý pytlík s otrubama, že jo?
1: Prosím, tak si dávejte otruby.
0: A kde mám vzít?
1: Vaše věc.
0: Obilní monopol mě chce dodávat otruby jenom na vagóny. Já když si potřebuju otruby, tak to musím na ulici krát s koním z pytlíku.
1: Pane, to vypravujte někde jinde, ale ne u nás. Poroučím se.
0: Pokono.
1: Malce.
0: Čert mě byl tohle dlužen, ví. Hugenoti.
2: Pěti svým filmům natočil Burian i německé verze, které byly s úspěchem promítány v německy mluvících zemích.
0: Und morgen übersiedeln wir mit sämtlichen Geschäftsbüchern in die Villa der Bussi Angora, wo ich das Liquidationsbüro der Firma Schilling und Company eröffnen werde.
2: A jeden jeho film vznikl v česko-polské koprodukci. Jmenoval se 12 křesel. Pro Baťovy závody v roce 1935 natočil krátkou reklamu Čtyři muži na silnici, slečnu nepočítaje. Za film Usnědeného krámu obdržel od českého filmového zpravodaje Bílou stuhu a v roce 1942 získal za své herectví státní cenu u příležitosti narozenin prezidenta Emila Háchy. Ve filmových ateliérech byl prý ve svém živlu. Neuznával autoritu režiséra. Sám si říkal po každém záběru stop a libovolně i improvizoval. Jediný, kdo Buriana dokázal trochu skrotit, byl jeho přítel a režisér Martin Frič. Zajímavé je také to, že za každou roli dostával honorář přesahujících 100 000 korun, zatímco velké filmové hvězdy jako třeba Lída Bárová, Adina Mandlová nebo Nataša Golová dostávali za roli pouhých 10 000. Co k tomu říct? Prostě král komiků si to asi zasloužil. Třeba i za ty dvě anekdoty, které jsme nachystali na tuhle chvíli.
0: Tak jsem přijel tuhle taky do Karlových varů. No tak jsem si vzpomněl, že to je to město, kde vlastně se hodně léčí ten žlučník. No a protože musím od všeho mít, tak jsem si řekl, musíš taky to ochutnat a musíš taky trošku tomu žlučníku něčím prospět. Tak jsem si tam koupil tu konvičku, takovou tu porcelánovou, jak má ten čojčlík takový, kde to a to se chodí po kolonádě a to se z toho se dudlá. No a tak jsem samozřejmě se hned začal taky informovat a povedal jsem tam jedný paní, prosím vás, buďte ta hodná, kde je tady pramen? Ona povídá, to musíte jít tadyhle dolů, touhletou ulice jděte a hned jak přijdete, přejdete ten most, tak hned na levé straně, to už uvidíte zdráky, tam je pramen. Tak já jsem šel a vidím opravdu pramencem, tak jsem tam šel dovnitř a tam byl pan doktor, nebo kdo to byl v takovém tom bílým plášti, já pan, dejte mi do toho něco. On se mě ptal, co já pan, no dejte mi tamhle to griote. Tak on mi tam nalil griote, já na kolonádu a chodil jsem a dudlal a pane a dudlal a mě to šmakovalo, až žlučník si líbendil, jen to mlaskalo. No tak jsem to dodudlal a našel jsem zpátky. A zase jsem povídal, dejte mě tam, tamhle curacao, co vidím v odsaď, si flašce šestí hrany. No tak mi tam dal curacao, co já zase na kolonádu a já dudlal a zas dudlal. A pak už jsem přišel do krámu zpátky a už jsem neříkal nic než Liguere, Liguere. To se tak člověku přihodějí takový, jako tuhle, jak jsem šel domů, taky taková zajímavá věc. Já přijdu před barák a najednou vidím, že tam nějaký člověk před tím barákem stojí a pořád něco také čmárá na dveře. No tak já jsem si myslel, necháš ho chvilku, já nevěděl, co dělá. Onak jsem ho nechal a za chvilku najednou začne ten chlapík křičet o pomoc. Pomoc! Pomoc! Já jsem k němu přiběhl a pan nekřičte člověče, když všecko spí, když je noc. Co pak musíte takhle hulákat tady? Mě po mně povídá, prosím vás, buďte tak laskavý pane okolo jdoucí. Já jsem se snad zbláznil. Zněl, já pan, proč byste se zbláznil? No podívejte se, já nemůžu absolutně dát klíč do klíčovi. Řekl, podívejte se, jak se přibližuju, tak ta dírka utíká. Podívejte, tejde nalevo, tejde zase dolů, hlejte se. Koukejte se, tejde napravo, tejde zase na šikmo, podívejte se. Já pan, prokresla pana, co tady hulákáte, tak když to není klíčová dírka, když je to šváb.
2: Mimochodem, Vlasta Burian chápal hereckou postavu jako montáž proměn, etýd a čísel. Nerespektoval text, daný autorem, a svým improvizačním uměním vytvářel na jevišti každý večer dílo zcela nové, neopakovatelné a neustále překvapoval i své kolegy. Já vás asi nepřekvapím, když teď řeknu, že nás čeká od něj další písnička.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
4: Polnice, když hlaholí, jako posedlá, kdo poslední se vždycky hrabe do sedla. Bitevním, když na poli boj je náramný, kdo bitvu strategii.

Je paša v haremu, je pan maršál náš, má velkej byt i gáži a chuť na alaš. Na klobouku vlaje mu chochol když jede ekvipáži nebo autčasem. Mámí zvláště dámy zlatým lampasem. Na starlice kapolní maršálek, ten má vám hlavu jako esšálek. Na balty kašle na všemský a kleje víc než radecký. Na starlice kapolní maršálek, za esterajk dá hlavu na špolek.

hloupost mu však nahradí, že zná hulákat. Místo šavle dešník vzít, to je vám docela fuk. A místo flinty tak vám by třeba vzal taky od kluka doma luk. Vojenskou krev nemá to. Za to fuk, tu.

0: rata, že rekord excelent Italia.
1: Dopřejte si legraci s mužem, který je označován králem komiků, a to už od 20. let 20. století.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Společnost znala Buriana jako zábavného společníka. V soukromí byl ale melancholický, náladový a měl i deprese. Trpěl totiž maniodepresivními stavy. I proto se často uzavíral ve své vile v Dejvicích v Praze, kterou měl elegantně a luxusně zařízenou. Každý den sportoval, proto měl ve své vile i velikou tělocvičnu a u ní bazén a tenisový kurt. Každé ráno se projížděl na kole a pořádal přátelské tenisové zápasy i mimo Prahu. Byl také velkým mecenášem sportovců, jak profesionálních, tak amatérských. Dnes už téměř neznámá je i vzpomínka jedné pamětnice, která viděla Buriana, jak hází nezaměstnaným dělníkům, kteří hráli fotbal se starým roztrhaným míčem, nový míč, aby mohli lépe sportovat. Naše povídání teď ale na chvíli přerušíme a pustíme si další ukázku. Scénku, kde si s ním zahrál Josef Steigl. Byla natočena v roce 1957 a jmenuje se Prosím jízdenku. Tak aspoň kousek.
3: Prosím vás, buďte tak laskav. Prosím, pane úředník, prosil bych jízdenku.
4: Kam?
3: K starému Berounskému. Starý Berounský, prosím, umře. Umře? Člověk musí plakat, pane úředník, ale to víte, jsme všichni smrtelní.
4: Tak kam, prosím?
3: K starému Berounskému. Starý Berounský byl můj přítel. A tuhle jsem šel také po ulici, jako by nic, a najednou vám přiběh takový velký pes a začne na starého Berounského štěkat. Starý Berounský se lek, učuk, zakop, upad.
4: Tak kam, prosím?
3: A do výkladu jednoho rádio obchodu. Zrovna tam hráli takovej valčiček.

0: Če, představte si to, pane Uřej, takovej valčík a staré Berounský leží ve výkladu se střepinama. No, vy už mi rozumíte.
1: Tak nechtěl byste mi konečně říci, kam vlastně jedete?
0: Jak prosím?
1: Kam jedete, bych chtěl vědět.
0: Aha, k starému Berounskému. Dovedete si představit, pane úředník, proč tam jedu? Musím ubohý vdově projevit hluboké soucit, těni hlubokou soustrat. Její tatínek prodával květiny, proto ona má tak dobré srdce. Věřte mi, nebo nevěřte, ona vám tomu obchodníku dala jednu takovou, že ten původ byl na tom znát.
1: To je k zoufání s takovými lidmi.
0: No, to já jsem taky říkal, ale ten obchodník za to neštěstí nemůže. Přece, pane úředník, ten člověk ty programy v rádiu nesestavuje. On říkal, že kdyby byli na něm taky, že by taky, kdyby byl na něm, tak by dal hrát letecký pochod, když starý Berounský do toho výkladu vletěl.
1: Nechte teď velectěný pane mluvit taky chvilku mne.
0: Ano, prosím, pěkně.
1: No samozřejmě, že mám ohled na tu okolnost, že váš přítel zemřel a taky na vaší bolest.
0: No jo, děkuji velice, pane úřední. Srdečné díky. Dneska člověk slyší tak vzácně soucitná slova. Starý Berounský byl ale taky veleduch. Jako kluk udělal něco, o čem by se mělo psát. Jako kluk přetřích jednou nůžkama žižalu, zrovna naprostředku jí střínul na dva díly. A co vám mám povědat? Zkrátka starý Berounský tu žižalu zase vzal a slepil je
1: syndetikonem.
0: Ale já vím, to, že tu ta žížula žála, ta žížala žila.
1: To by člověk nepovažoval za možné, prosím.
0: Já to taky nechtěl věřit, ale ať jsem tu pachovej žížala žila, jakože jsem čestný člověk.
1: Poslouchejte, člověče, kdyby mě nevázala zdvořilost, tak...
0: Tak nyní to tedy, vy mi to nevěříte. Vy mi to nevěříte, pane úřední. Slepili, syndetikonem, jak je to?
1: A syndetikon.
0: Syndetikonem? A když už u toho byl ještě u toho byl jeden člověk, správně. Starý Matulka byl u toho, mimo mě, mé maličko. Starý Matulka už ostatně taky umřel. Docela podobný případ, starýmu Matulkovi se jednou dostali do boty napínáčky.
1: No, dovolte, pane, ano. Tak podívejte se, chcete jízdenku, ano, nebo ne?
0: Ano.
1: Kam, prosím?
0: K starýmu Berounskému.
1: To vím!
0: No tak proč se ptáte?
1: Chtěl bych vědět, kde starý Berounský bydlí.
0: V Plavecký ulici.
1: Kde?
0: No ve čtvrtým poschodí na Oře.
1: Jež bože na nebesích, kde prosím vás, kde je ta Plavecká ulice?
0: Hned vedle sklárny, prosím, pane úředník. Představte si to, pro tu paní znamená, co to znamená ubohá Matilda. Ona váží 2 metráky a teď musí míst ještě tohle. Ještě dnes má koleno v ošetřování, jednou zamlada si se do něj praštila a maminka i tenkrát na to chtěla dát marmeládu.
1: Město, prosím, město.
0: Město taky, jo tak město, to bylo v Brně, ona Veronika je Brňačka, její otec tam měl krám s květinama a proto ona.
1: No, proto ona je tak útlocitná, to znám.
0: To znáte? Neříkejte. Tak to teda snad znáte. Pane úředník, starýho Berounského taky.
1: Ale kde pak, o tom nemám tušení, tak prosím vás.
0: Ano, ale moc rád. Tak já znám tu rodinnou historii až moc dobře.
2: Čeká nás ještě jedna železničářská ukázka. Než se k ní dostaneme, zase trochu ze života Vlasty Buriana. I když během protektorátu nenatočil ani jednu německou verzi některého z filmů, A přestože neúčinkoval jako někteří ostatní v německých filmech, byl po osvobození republiky v roce 1945 obviněn z kolaborace s protektorátním režimem a uvězněn. Odsouzen i k 3měsíčnímu vězení a k zákazu umělecké činnosti. Zákaz byl v roce 1950 odvolán a od roku 1953 se Vlasta věnoval estrádní činnosti. Soudně byl rehabilitován až v roce 1994. Po zrušení zákazu se objevil ještě v několika filmech, například ve Slepici a Kostelníkovi, ale hlavně po boku Jana Wericha ve filmové pohádce Byl jednou jeden král. Nejzdařilejší filmovou rolí z této poslední etapy jeho života je pravděpodobně role Plíška z Wassermanovi a Novákovi veselohry Nejlepší člověk. Dal také hlas jednomu z mrazíků po boku Jana Wericha v animovaném filmu. Ale my se s ním rozloučíme jednou z nejslavnějších rolí, s rolí přednosty stanice.
3: Tak už vás mám, konečně jsem vás našel. Pojďte dál, pane přednosto. Pojďte dál. Pojďte.
4: Já se zrovna bojím ohlínout.
3: Vy nejste pryč?
4: Jak bych mohl být pryč, když jsem tady?
3: Vaše žena vás chání.
4: Moje žena? To teda slyším poprvně.
3: Ano, vaše žena. No jste snad přednosta, ne?
4: Odsaď?
3: No vše.
4: No samozřejmě. No dovolte.
3: No dovolte, co to děláte? To nevíte, že máte tohle zmáčknout?
4: Jak pak bych to nevěděl?
3: No, tak prosím, tak proč to nedělám?
4: Musí se člověk nechat. No. Haló? Spuste šraňky a hned je zase vytáhněte. Dobrý. Haló? Už jela ta lokálka? Ještě ne. Tak mě sem zazvoňte. Dobrý.
5: No, teď vím, že to mám zmáčknout.
4: A co tady vlastně děláte v mý kanceláři?
3: No dovolte, já jsem tady na úřední inspekci. Aha. Ale dáme slepýho pasažera, kde je?
5: Jo, to já nevím.
3: Ale musíte to vyšetřit, jde o vážný případ.
4: Na to nemám čas, já čekám každou chvilku kluv od kolína. Mám jiný starosti.
3: No pane přednosto, vy asi nevíte, s kým mluvíte.
4: Tak schválně, jestli mě to překvapí.
3: Jsem Kokrhel.
4: No. Vás nosila moje babička na hlavě.
3: No dovolte na hlavě, já jsem generální inspektor transverzální dráhy.
4: No, vidíte to? Tak aby jsme postavili na kafe.
3: Ale já jsem váš představený, Kokrhel.
4: Takže jste to nenapsal, mohli jsme vyvěsit kidlandy a vítáme vás.
3: Koukejte, abych si vyprosil podobný tón, ano?
4: No jo.
3: Kde to vlastně jsme?
4: Hádejte. Sám na to musíte přijít.
3: Já mám hádat? Já vás žádám, abyste mi řekl, kde jsme.
4: No na nádraží.
3: No to taky vím, ale na kterým?
4: Na kterým. Tamhle je to napsaný.
3: Bufe. Já vás žádám naposledy, abyste se mnou mluvil slušně. Já s vámi jednám, pane, tady úředně a vy si počínáte jako člověk zbavený smyslu. Nepil jste, vy jste pil?
4: Ale když jsem abstinent.
3: Abstinent. Člověk je zřejmě podivín.
2: Vlasta Burian se naprk na divadel a estrádních představení vrátil ještě v 50. letech, jak už jsem prozradil. Po zkušebním představení v Městském divadle v Kladně začal hrát v divadle v Karlíně na přímluvu Jiřího Frejky a Jana Wericha. A od svého vyhození v roce 1953 začal vystupovat na různých estrádách, které mu úplně ale podkopaly zdraví. Měl problémy se žílami a velmi mu otékaly nohy. Nemohl chodit a musel při představení sedět. Přesto ale dokázal bavit desítky lidí. Zemřel 31. ledna v roce 1962 v Praze na následky nachlazení. Smutný konec, ale veselá nálada při jeho filmech přetrvává i dál a baví i XT generace po jeho smrti. Důkazem jsou věčně opakované komedie a záznamy jeho vystoupení. Doufám, že se nám to zase někdy podaří.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, začíná noční linka. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Někdy se v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Bez velkého loučení, bez vysvětlení. Jen se zkrátka jeho stopa postupně nebo z ničeho nic vytratí. Zůstává otázka, jak se má, kam ho život zavedl. Stalo se vám někdy, že jste byli s někým v blízkém kontaktu a pak se vám najednou ztratil ze života? Přemýšleli jste někdy, že byste ho chtěli zkusit znovu najít a říct mu, že na něj vzpomínáte? A nebo se vám někdy už takové setkání po letech znovu podařilo prožít? Kdo to byl? Bývalá láska, kamarád, ze střední, ze školy, z vojny, učitel. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900, to je telefon, nebo napište přímo pod téma do webového formuláře na web Českého rozhlasu rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak opakuji téma. Nevím o něm, chybí mi.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu právě začíná, jsou 4 minuty po 23. hodině a nabízí se připomenout téma, pokud jste si nás zapli právě teď. A to téma zní, nevím o něm, chybí mi. Někdy v nás vyvolá nějaká situace, třeba když se díváme na nějaký film, potkáme někoho na ulici, někoho, kdo nám někoho připomíná. Taková věc, že si řekneme, kde jsem se kamarádil s tím a s tím, kam ho život zavál, jak se má, jak se mu daří. A právě o tom si dnes budeme spolu povídat. O dávných přátelích, láskách, jak se mají, když jsme je viděli naposledy. A jako první se s námi bude povídat, haló?
1: Dobrý večer. To je radostí.
0: Bohumíre. Tak vítejte. Na koho rád vzpomínáte?
1: No, tak já, když jsem šel do učení, tak jsem se učil na dřevomodeláře v Břidličné na Rymařovsku. A tam na internátě jsme byli 3 dřevomodeláři. Jeden z Litovle, druhý z Krnova a já od Olomoucka, to jsem ještě byl jako ještě z vesnice z Náka. A u Olomouce, mezi Olomouci a Litovli. A potom po vyučení jsme se rozešli a jak to bylo? Jo, já jsem potom jednému vzdálenému příbuznému jel na Litovelsko ořezávat stromky, poradit mu jak na zahradě. A tak jsem se tak zmínil, že z Litovle jsem se učil s jedním s tím a s tím. A on říká, no to tady vedle nás v Cholině, on se sem přiženil, ale on už nežije. Já to bylo, když jsem měl asi 75 roků. A tak nějak jako přišlo slovo na to, že mám nějakého známého, z kterého jsem se učil a že se přiženil tady vedle do vesnice, ale že už nežije. No a mě to nedalo, tak jsem si říkal, no ještě s jedním jsem se učil skrnovat, co bych dalo za to, že bych po něm taky pátral, jako já. No a on vždycky říkával, mluvil o Albrechtičkách nebo Albrechtice u Krnova. A tak já jsem volal na matriku, nevolal, nebo psal přes počítač na matriku do Krnova a ta paní mě sdělila, že ten dotyčný se odstěhoval do Jablunkova. Tak jsem volal do Jablunkova na úřad. Oni mi tam dali číslo na toho pána, jenomže to byl jiný ročník. To byla zhoda jmén a jiný ročník. Tak jsem volal znova na zpátek a oni mě řekli, že se rozvedl, že se odstěhoval někde do Hradce Králové nebo Dvora Králové. Tak jsem navázal na korespondenci a tam odsud mě řekli, že se ten dotyčný odstěhoval do Ústí nad Labem. Trvalo to asi rok a půl a najednou se mi ozval pan, nevím, jestli to řeknu dobře, pan Rožňavský z Krnova, že paní na matrice tam je delší dobu v neschopence a tak on se, nechci říct, hrabal nebo tak nějak prostě procházel ty došlá psaní, která tam byla a objevil mě a skázal mi, že toho pána zná, že podobného jména nějaká prodejna symbol sportovního zboží, že mi dá číslo nebo že mu dá vědět a on se se mnou spojí. Ja? A představte si, to byl jeho syn. No,
0: teda.
1: A on to číslo moje dal tému mému spolužákovi a my jsme byli v Lázních ten rok v Jeseníku, v Pryznicu, tak tam z Jeseníka jsme jeli do Krnova, to se jede přes polský Gluchovaz, jako jako z Jeseníka. Když by se jelo z Olomouce, tak se jezdí přes Moravský Berou na Krnovu. Ale tak jsme jeli přes ty Klucholazy jako rodinný výlet do toho Krnova, no a setkali jsme se. To bylo překvapení. Pak oni přijeli k nám, pak zase já k ním, pak jsem tam jel na povodně, no a tak jsme přáteli. A pak se vám mi stalo ještě, letos máme sraz osmdesátníků, jako sraz spolužáků ze školy, a celá léta, kdy jsem se odstěhoval z Nákla, jako z té vesnice do Štemberka, než jsme postavili dům, jako rodina a to, tak kolegyně, spolužačka, která, kamarádka, která to dávala dohromady, tak prostě má nějaký zdravotní potíže, tak rozdělila polovinu spolužáků mezi mě a další spolužačku z příkaz. A tam spolužák, s kterým jsem se pátral, jsem aj po těch, kteří nikdy nechodili, no a došel jsem k jednomu, s kterým jsem se asi viděl před 30 rokama v Šumperku. A tak jsem šel na matriku a ona říká, no víte, já vám to nesmím dávat, ale jako já vás znám, jako tak já vám řeknu, on se odstěhoval, Jožík Adamik, on se odstěhoval do Zlína Malenkovic. A já jsem vám tam napsal, to je nějaká část Zlína prostě. A on se mi, jo, dal to jako doporučeně, to jsem zaplatil 80 korun a už to trvalo 30 dní a nic jsem nedostal. Jako já tak říkám, sakra, musím přes počítač napsat, co se s tím děje, jako jestli to došlo, to psání nebo ne. A za týden nebo během týdne mi přišlo, že psaní došlo k adresátovi. A představte si, já jsem mu tam napsal číslo telefonu, on se mi ozval. A teď korespondujeme spolu. No tak to je krása.
0: Ale byla to dlouhá cesta teda. Jste velmi trpělivý a to oceňuju.
1: No, to první to bylo dobrý fakt. To do Jablunkova, do Hradce,
0: no a když jste mu to vyprávěl,
1: nakonec,
0: tak co vám na to řekl? No. Jaká byla vaše první slova a jeho, když jste se teda začali spolu komunikovat?
1: No já tému panu Rožňavskému z toho Krnova velice děkoval, byl jsem mu vděčný, protože nakonec jsem vlastně došel tam, odkud jsem začal. Že od toho Krnova.
0: No. No, a jste v kontaktu do dneška, nebo jak to?
1: Ano.
0: Krása, tak víte co, to je velmi inspirativní příběh, ze kterého si možná někteří vezmou příklad a řeknou si, tak já se do toho pustím, stojí to za to, na konci možná bude dobrý výsledek. Já bych se vás ještě doptávala dál na to, jak to bylo, když jste se po letech setkali, nebo vy jste říkal, korespondovali, jste se potkali?
1: No tak my jsme jeli přes ten, přes ty Klucholazy do toho Jeseníka, do toho Krnova. Oni nás pozvali do toho, to bylo v sobotu odpoledne, oni nás pozvali do té jejich prodejny, no tam jsme udělali obrovský nákup, tak jsme měli i vnuky sebou, no každý toho chtěl. A pak jsme jeli k ním. Jo, ještě on nás má takový fáro, on nás zavezl na Cvilín, to je tam kostel, takový poutní kostel, ale říkal, že nebylo, protože to jsme jeli nějak 11 hodin a ve tři hodiny jel autobus na zpátek a ten vlak, takže na tu rozhlednu Lům, nebo já nevím, co to tam bylo. Nějaká ještě říká rozhodná, na to není čas.
0: Aha, dobře. Bohumíre, musíme se rozloučit. Já vám moc poděkuju. Bylo to dlouhé, mělo to ale dobrý konec. Díky za vaši přízeň. Opatrujte se, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Možná jste i vy potkali ve svém životě člověka, který pro vás hodně znamenal, ale postupně se vám ztratil z dohledu. Pojďte nám o něm vyprávět, hlavně nás zajímá to, jestli jste se někdy znovu sešli.

0: Sobotní noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dnešní téma zní Nevím o něm a chybí mi. Je s námi pan Jakub, který volá z Brna. Zdravím vás, Jakube.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěl povyzvat takový příběh. Já bych si tak hrozně přál vypátrat svoje kamarády z dětství. Jednalo se vlastně o dva sourozence. Jmenovali se Vladimír a Barbora Velšovi. Já to řeknu do éteru, kdyby náhodou prostě to někdo třeba z nich slyšel nebo tak. A bylo to tak, že když mě bylo asi 6, tak moje máma vlastně na inzerát jakoby našla lidi, protože jsme byli s mámou sami a máma prostě chtěla, aby jsme s někým jakoby, aby jsme měli nějaký přátelé. Tak našla na inzerát tyhle lidi a my jsme byli z Brna a oni byli z Vysokého Mýta. A tak jsme za nima začali jezdit, rozuměli jsme si a protože já jsem od narození nevidomý a ty děcka, vlastně tady tyhle dva sourozenci, vlastně to byly dva manžela a měli tady tyhle dvě děti a ty děti se ke mně chovaly strašně hezky a vůbec se jako třeba nebáli mě, jakoby, jo, chodili se mnou ven, pomáhali mi a byli takový hrozně jako takový slušně vychovaní. Tomu klukovi bylo, myslím, 10 a té holce 8 nebo tak nějak. A no tak jsme za nimi takhle několik let jezdili. Oni byli potom i u nás tady v Brně na prázdninách. No a pak, jako nevím, co se stalo, pak se s nima moje mama s tou rodinou jako by stýkat přestala, pak se s nima stýkala ještě moje babička, tam jezdila za nima. No a pak nevím, pak to prostě nějak celý úplně se ty vztahy nějak přerušily. Nemůžu říct proč, protože já jsem byl v té době malej a nerozuměl jsem tomu. Takže nevím, proč se ty rodiny jakoby rozpůjčily. No a ty děcka, jako ty sourozence, vlastně bych si strašně přál vypátrat. Já jsem teda udělal jakoby asi 3 pokusy. Jeden, že jsme ještě, když žila moje babička, tak jsme psali jakoby na jejich starou adresu, ale ten dopis nám přišel zpátky, jakože už tam nikdo nebydlí. Pak jsem kdysi zkoušel volat na městský úřad do toho Vysokého Mýta, ale tam mi řekli, že jakoby bez souhlasu těch lidí mi jako říct informace nemůžou. A potom jsem udělal ještě 3. pokus a to, že toho kluka, toho Vladimíra, jsem asi zřejmě našel na Facebooku, ale já jsem mu jakoby napsal, kdo jsem a napsal jsem aj jakoby jméno jeho sestry, té Barbory a jméno jeho rodičů, aby jakoby věděl. A poslal jsem dokonce svoje telefonní číslo, ale nikdo se mě neozval, jo? Takže to byly 3 pokusy, co jsem udělal dál, už nevím, co bych měl udělat.
0: Jakube, a přečetl jsi tu zprávu?
1: To já nevím.
0: Viděl jste tam ten symbol jako přečteno?
1: To nevím, já totiž tím, jak já mám já to používám jinak, tak já nevím právě, jo, já to
0: rozumím, ano.
1: S hlasovým výstupem, takže ano. Já se tam trošku orientuji jinak, tak nevím.
0: Toto by bylo dobré zjistit. Pokud byste měl někoho, kdo by vám mohl tady s tím pomoci, tak vám by to mohlo výrazně teda pomoci, protože je možné, že si tu zprávu nezobrazil. A já se vás zeptám, kdyby teda jste se doptal té maminky nebo babičky, co tedy se stalo, že by vám to mohlo třeba pomoci najít odpověď na tu otázku, jestli se neozývá ten Vladimír, třeba byť to dostal, protože třeba cítí nějakou dávnou křivdu nebo něco podobného. Na tím jste nepřemýšlel, že byste znovu to téma otevřel? Mě by to vlastně na vašem místě hrozně zajímalo, co se tehdy stalo.
1: Jako babička mi něco říkala, něco mi babička vykládala, babička už teda bohužel nežije, ale já si myslím, oni taky v té době to byli ještě děcka a jako nevím, jestli jako po tolika letech by si pamatovali nějakou, a navíc nevím, jako babička mi tenkrát říkala, protože jejich máma pracovala v Kravíně někde, takže tenkrát přišla domů a že byla v nějaké špatné náladě a prostě nějak tam na všechny křičela a i na ty děcka. Prostě, že babička tam po té domů prostě přestala jezdit, něco takového, jo, se tam přistalo, ale jako já jsem u toho nebyl a jo, takže nevím, no, ale jo. jako taky samozřejmě nevím, jestli by si mě třeba ty děcka po těch letech pamatovali, jo, ale říkám, kdybych to neskusil, tak jo. Tak...
0: No úplně s vámi souhlasím. Za zkoušku člověk nic nedá a až uděláte maximum, tak potom si můžete říct, já jsem to zkusil a nevyšlo to, ale možná byste pak litoval, že jste to neskusil. Takže Vladimír a Barbora Velšovi.
1: Ano, Velšovi, no, z Vysokého Mýta byli.
0: Bydleli ve Vysokém Mýtu, no já bych vám přála, aby se vám to nějak podařilo, no, najít. Říkal jste, že jste rodiče, vypátral...
1: Jejich maminka byla taky Jarka a jejich otec byl Josef.
0: Mhm. Zkoušejte to znovu. Zkuste i jiné sociální sítě, kde byste měl nějakou fotku nebo nějakou dávnou jako vzpomínku, kterou byste...
1: Jejich fotku?
0: No, vaši společnou ale... třeba.
1: To, a to už by mi dneska nikdo neto, protože moje máma už nežije, babička taky ne, a takže to už nemám jak získat.
0: No, víte co, cesty jsou, zkoušejte dál, pokud jste zkusil poslat jednu zprávu, byla bez odpovědi, nemusel se to přečíst. Já dokonce vím, že některé sociální sítě tak fungují, že pokud nejste třeba přáteli na té sociální síti, tak se mu ta zpráva nezobrazí. Musí kliknout na úplně jiné ikonky, takže často se to stává.
1: Já vím, no právě, že u té holky, u té Barbory, tam bych si to asi netroufl, protože ona třeba už by mohla být vdaná a mohla by se jinak jmenovat, že? Takže...
0: No, ale někdo tam mívá i stále to rodné příjmení.
1: Můžu se ještě podívat, no.
0: Za zkoušku
1: ještě jdem, zkusím možná jestli WhatsApp ještě, nebo něco takového, jako můžu ještě něco zkusit, no.
0: No, zkoušejte to stále dokola, anebo zkrátka napište na vaši nějakou sociální síť, že tu osobu hledáte, poproste o sdílení a třeba se vás pak ti lidé najdou sami, když budou vědět, že hledáte. Tak moc děkuju, Jakube, že jste se nám ozval z Brna,
1: jo,
0: z Lína,
1: děkuju,
0: to milé, krásná
1: děkuju.
0: Návštěva. Ať se vám daří, a držíme pěstě, aby to vyšlo.
1: Díky moc, děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Překrásná písnička, Žalman a spol. Kdyby tady byla taková panenka. Je tady sobotní noční linka s tématem Nevím o něm a chybí mi. Vzpomínáte na někoho, kdo vám zmizel ze života, ale ne z hlavy? Pan třeba Michal píše na web noční linky. S oživováním mrtvých známostí já nemám dobré zkušenosti. Vzpomínám si na dvě z nich. Důvod odmlky jsem v jednom případě řešil zprostředkovaně, v druhém napřímo. V obou mě to zamrzelo. V tom prvním jsem se od naší společné kamarádky dozvěděl, že je to údajně proto, že mám jiný životní styl. Zřejmě reakce na to, že jsem nechodil na společné pitky, které mě nebavily. A v tom druhém případě se jedná o zralou dámu, veřejně známou osobnost, s nímž jsem navázal korespondenční kontakt a jednou se osobně potkal. Dokonce mi je nabídla tykání, které bych už dnes odmítl. Po čase se odmlčela. Další rok jsem jí blahopřál k narozeninám a vyjádřil politování, že jsme se dlouho neviděli. Mimochodem, měla mi oplatit pozvání do kavárny. Vyjádření v odpovědi mě udivilo. Z mého pohledu se jedná o malichernost. Doslova uvedla, že se vytratila dobrá komunikace. Už jsem si to ani nepamatoval, ale v posledním mailu jsem se nějak vyhnul přímé odpovědi na nějakou otázku. Otázka mi asi nebyla příjemná. Ani dodatečné vysvětlení a omluva nepomohly. Takže moje domněnka, že staří lidé už bývají nad věcí, vzala za své. No, myslím

0: to nevím o něm, chybí mi.
1: No tak já teda vzpomínám na jednoho človíčka, který přišel s americkou armádou osvobodit tady Čechy jižní. Uh-huh. Věc se má tak, můj dědeček měl sestru, která se začátkem století odstěhovala do Ameriky. A já, když jsem byl malej, tak bylo za špršlema v kredenci taková paní vyfocená u baráku. No a pak jsem se dověděl, že je to vlastně dědovo sestra. Dědeček se narodil už 1879. Jo. Slyšíte mě? Slyšíme se?
0: Ano, 1879.
1: No. A já jsem se dověděl, že když v 45. Američani osvobodili tady Plzeň a ty jižní Čechy, takže ten človíček, ten potomek té sestry dědovo přišel až do Křešťovic u Písku. My jsme potom patrali právě se synem, protože on studoval archiváře historické vědy, tak jsme tak dělal rodokmen. No a dopátrali jsme se až tak, že jsme se dostali do Křešťovic, kde teda děda se jmenoval Antonín Novátko a ten jeden archivář, to dělal nebo kronikář, tak nás poslal právě do těch Křešťovic. A že tam nějaká paní za svobodná se jmenovala Havlátková, no tak jsme se tam do toho baráčku jako jsme zazvonili, že jo. No a vyšla teda paní a že teda za svobodná byla Havlátková. No a povídá, pojďte dál. Tak jsme šli dál a povídá, že jste nepřijeli přes 14 dní dřív. Byli tady ty Američani. Jo. A dala nám celý ten rodokmen tý americký větve, jako jo. Takže vzpomínám vlastně na toho nějakého předka, vlastně potomka tý dědovo sestry, který přišel s Petmem osvobodit tady jižní Čechy, no.
0: To je báječné. Takže jste získala rodokmen.
1: Rodokmen tý americký větve, no.
0: Prostě záležitost, poklad.
1: Ona si sestra dědovou vzala nějakýho pana Matlafa z Přeštic a s ním odešla a údajně potom hrdinovi teda je tam v Americe pomenovaný nějaký můstek of Matlaf. Takže takovýhle historie mám, no.
0: Jirko,
1: tak já jsem se narodil v 52., kdy dědovi bylo třeba 70 let, jo.
0: No takže a pochopili jsme to dobře, že teda kdybyste tam zazvonili o 14 dní dřív, tak byste se s tou rodinou setkal.
1: Tak jsme se s tou americkou s těma nějakýma příbuznýma potkali,
0: no. Nějaká šance, vy jste vlastně neřekla ani, jak je to dávno, ale že byste se setkali někdy v budoucnu? Jak
1: to
0: často sem jezdí?
1: Nevím, no, to by musel syn, já teda nevládnu sociálníma sítěma, tak syn by musel něco dát teda na nějaký ty sítě, že hledáme v Americe tuhle tu rodinu, no.
0: Mm-hmm. No, bylo by to náročnější, ale kdybyste teda vlastně se té paní zeptal a ona by vám dala kontakty na ty Američany a tam byste díky nim vlastně pohledal.
1: Asi bychom se možná někde setkali, no nevím, no.
0: Já vydali byste loni se vy do Ameriky. Na výlet byste
1: se mohl. Tam ještě předsednici v Křešťovicích, tak vím, že jsme tam jednou byli s Mátí u té paní, tak jsme se tam minulý rok zastavili, tak pozdravuju všechny lechníře z Křešťovic. Oni měli mít setkání v loni rodáci jako z Křešťovic, kde bych asi nějaký ty Havlátky sehnal, ale já i dcera jsme zrovna měli placenou rekreaci někde, takže nemohli jsme se dostavit, no.
0: Mm-hmm. Tak to vyšlo. Jirko, moc děkujeme. Uvidíme, no možná, že vaše cesta ještě nekončí, že bude mít pokračování a že se dopátráte ještě dalších předků, se kterými

0: kterými navážete vztah, ono nikdy není pozdě, protože ten vztah potom může přetrvávat generace. Tak se nechte překvapit.
1: Určitě jo, no.
0: Je to rodina.
1: Tak jsem rád, že jsem se dovolal a všem přeju hezkou dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří vzpomínkám na ty, kteří nám byli blízcí. Kam se poděli? Chybí nám?

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o lidech, kteří nám zmizeli ze života. Zůstaly po nich jenom vzpomínky a otázky. Koho takového znáte, máte? Paní Jaroslavo, zdravíme do Jičína.
1: Dobrý den, nebo dobrý večer. Prosím vás, my jako mladí děvčata jsme pracovali v Liberci ve strojně početní stanici. A byli jsme moc dobrý kolektiv, ale jako mladá děvčata potom jsme se poddávali a odešli jsme na mateřskou a to. A já jsem z toho Liberce odešla v roce 1968, kdy se mě narodila dcera. A my byli jsme jako dobrý kamarádky a chtěli jsme se sejít. A tak jsme postupně pátrali po těch, co jsme s nima pracovali. A ty děvčata, co jsou v Liberci, tak některý z nich sehnali, ale chybí nám jedna holčina, po kterým už marně pátráme. Ta holčina byla z Jablonýho v Podještědí a jmenovala se Jana Pelinková. Ona prej se potom vdala a odstěhovala se někam na Ostravu. A já už jsem jako po ní pátrala a dcera dala, jak se to jmenuje na ten Facebook, nebo jak dala výzvu. Tu výzvu s tím její jménem a to. A ozval se nám nějaký pán z Jablonýho v Podještědí. Bylo tam telefonní číslo, tak jsme tam zavolali a mluvili jsme s ním a on říkal, bohužel, ale já ji jako neznám. No a od té doby ta komunikace jako skončila a nikdo se nám nepřihlásil a nemůžeme ji najít.
0: Můžete nám to vysvětlit? Vám se někdo ozval, aby vám řekl, že ji nezná?
1: Že ji nezná, no. Mm-hmm. Že ji nezná a jako nemůžeme ji nikde najít.
0: A ona se tedy jmenovala Jana Pelinková.
1: Pelinková, ano.
0: A to bylo za Svobodna?
1: Za Svobodna, za Svobodna.
0: A působili jste spolu v Liberci v práci teda?
1: Ano, ano.
0: No, tak třeba tomu napomůže naše dnešní noční linka. Pokud by někdo znal paní Janu Pelinkovou, tak se zkuste ozvat třeba mě tady do studia, nebo mi napište mail a já vás zkusím propojit, paní Jaroslavo, jestli souhlasíte. A jinak
1: dobře,
0: teda asi,
1: dobře, ano.
0: Víte co, já bych ani nevzdávala ty sociální sítě. Ten člověk třeba v té chvíli nebyl tolik aktivní na těch sociálních sítích, nemusel se to dostat k té osobě. Já bych v tom nepolevila a dala bych tu výzvu znova. A dávala bych ji pořád dokola, možná vždycky s jinou informací. Nic se nepokazí, nic to nestojí, je to zdarma a třeba se na vás usměje štěstí a hlavně já bych to chtěla dělat kvůli tomu, že by mi to vždycky dalo naději, že něco dělám pro to, abych toho člověka našla. A že vlastně se to může podařit, protože ta naděje umírá poslední, jak se říká. No, tak hledáme paní Janu Pelinkovou z Liberce, pokud byste ji znalo, kontaktujte nás tady na
1: noční linku. Ona pocházela z Jablonýho v Podještědí. Mm-hmm. Jana Pelinková, Jablonej v Podještědí.
0: Dobře. Tak děkuju vám, Jaruško, zůstaňte ještě na telefonu, že bychom se domluvili, pokud
1: já
0: jsme paní
1: taky
0: našli,
1: děkuji.
0: Abychom se dokázali spojit. Ať se vám daří, držíme pěstě a přejeme krásnou noc.
1: Vám taky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Aktuální čas 23:50. Pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já připomenu téma. Někdo odešel a zůstal po něm prázdný prostor. Znáte někoho takového a podařil se postupem času ten prostor zaplnit? Našli jste člověka, který se vám kdysi ztratil z dohledu? Paní Gita je s námi, volá z Uherského Brodu.
1: Ano, dobrý večer.
0: Nevím o něm a chybí mi. Téma i pro vás.
1: Na to téma měla takové dvě, tři věci. Ta jedna je taková, která se týká jedné mé spolužačky. To nebyla tak jako dlouhá doba. Odešla, to jsme spolu chodili do Hradiště na střední školu, odešla, potom zůstala v Praze. Tam jsem se nějak dostala do kontaktu s kamarádkou její sestry, takže tam se to vcelku dalo vypátrat, telefon, ozvala jsem se jí a teď už jsme se sešli, jako přišla na sraz, měli jsme zrovna minulý nebo předminulý týden, takže to bylo takové vcelku rychlejší. A to další, to se týká jako vlastně mých prarodičů, rodičů. Můj tatínek byl jako od Znojma, z té strany někde, Mikulovice, oni tam byli dvoje Mikulovice, docela blízko sebe, takže nevím přesně, jak které do které dědiny kraje nebo okresu patřili. Podařilo se mi takovou, já jsem tomu říkala, že to taková ta pošta pro tebe. Pátrala jsem, že jsem chtěla zjistit, protože tatínek, maminka už nežili. A když jsem přišla do toho důchodu, tak jsem chtěla něco z té strany o té rodině vědět. On byl z pěti dětí a vlastně, že jo, auta jsme neměli, nás bylo taky pět, takže každý starosti a my jsme se v celku nestýkali. Jednou jsme se potkali pár lidí, když jemu zemřela babička, to jsem vlastně viděla já jednou. No a tak se mi tak podařilo, jako že jo, tak jméno jsme věděli a tak jako tam to říká někdo, takže jsem psala na ten úřad, přišlo zamítnuté, pak mi došlo jako z druhé, že jejda, paní, ale já vám píšu zpětně znovu, protože tam a tam je ta rodina a tak dál. Takže jsme se nakonec vlastně potkala jsem se takto se svojí jednou sestřenkou. A jeli jsme s manželem, jsem nějak, mě to asi zřejmě na internetu nějak vypadlo, nějaký krátkodobý pobyt v nějakém penzionku, asi pár kilometrů do 10 kilometrů od nich, bylo to na Znojemsku, takže jsme se vlastně potkali, viděli jsme se, no dneska už bohužel ani ona nežije. A ona mi dala spoustu dokladů, kdy vlastně to bylo ještě o té mé babičce, kdy ona se narodila, takové ty staré výpisy, tou rukou psané, ještě to část, jako byla vlastně víceméně v němčině, ty jako nadpisy, že pak vyplňované třeba česky už. A tam jsem třeba, já vlastně jsem dostala oddací list mé babičky a tam jsem našla taky, zase jsme nevěděli vůbec o tom dědečkovi. My jsme o té babičce jako někdy jako děcka, kdy ještě žila na té, jako tak to jsme věděli, že u tatínek tam někdy byl na motorce ji navštívit. Ale ten dědeček, jako to jsem pátrala dál, protože já jsem našla, že byl u nějakého vojenského pluku a natrvalé dovolené, takže to už jsem potom se dostala až na vojenský archív a tak, no ale tam jsem skončila, prostě nikdo nic jako nevěděl a nezjistili jsme, i když mi dali nějaké další cesty k tomu vyřízení. No a s tím ještě souvisí druhé, takže to jsem našla tu svoji sestřenici, ona vlastně, že jo, nějakou tu fotku měla ještě té mé babičky a dala mi tady ty doklady. A potom jsem si ještě později vzpomněla jednou, když měli moji rodiče výročí svatby, říkám, já bych si mohla zajít na matriku a jestli tam o té svatbě, o tom dnu, jako mají nějaký ten výpis, ten jsem dostala. A tam jsem taky takovou zhodou okolností vlastně zjistila, že ten tatínek, než s tou, než si mou maminku vzal, tak vlastně, že on tady bydlel u někoho. To mě nikdy nenapadlo, kde vlastně on tady, jako, jak se sem dostal, nebo co tu dělal, nebo jestli tu vůbec bydlel a došel až prostě sem napřímo. No a tam bylo, že bydlel v jednom domku u nás, tady v Uherském Brodě, tak já jsem si to samozřejmě pátrala, dokonce teď jsem zjistila vlastně, čí ten domek je. Zjistila jsem, že z toho domku pochází jedna moje vlastně, no přímá spolužačka, ne, ale vrstevnice. Takže jsem se potom zase přes adresy a tak dál dostala k ní. Ona už samozřejmě, že jo, domeček už měli nachystaný, myslím, dokonce na prodej a má ve svém jako novém domku bydlí a byla tam v tu dobu, je to pár let zpátky, možná 5, 7, já nevím. A ona tam, já jsem prostě tam zazvonila, našla jsem jí. Byli doma, takže jsem se chtěla jenom poptat, jestli něco o tom tatínkovi mém tam vědí, že tam jako bydlel. No a ona tam měla u sebe ještě vlastně svou maminku a ona si pamatovala, že jo, že prostě to bylo v době války. Asi 41. Aha. rok se naši brali, takže to bylo 40. 39, nevím který. Nikdy prostě na to nedošla řeč. No a ona, ta mami, takže oni mě dokonce pozvali dál. Dostala jsem dokonce jednu fotku přímo, kde ten náš tatínek vlastně za Svobodna. On u nich, ona si to pamatovala, ona byla mladá ještě jako holka. A její maminka prostě tam měla víc takových, bych řekla, jakože nájemníků a na stravu chodili. Ona říkala, bylo to v době války, takže na lístky, jo, se dávalo a tak ono se tam lepším hospodařilo, když tam měli víc těchto lidí, že jo. A vlastně jsem zjistila, že tady pracoval i ve zbrojovce a tak prostě různé takové věci další k tomu, tak to mě docela potěšilo a říkám, tady jsem měla takovou částečnou, jako částečné štěstí, no, tak že vlastně jsem dostala spoustu informací, o kterých se prostě za ten život se vůbec jako o tom ani nemluvilo, ani nebyl čas vzpomnět, nebo možná naši s někým, že jo, se o tom bavili, ale my jako malé děcka jsme zase byli úplně někde Rozumím. Jinde venku a tak dál. A bylo hospodářství doma, takže toho času jako na to nebylo, ale jakési úspěchy jsem měla. Takže to jsem chtěla říct.
0: Nádhera. Já vás musím ocenit, že jste obdivuhodná dáma, protože jste pátrala dál a dál. Oslovovala jste úřady, rodinu a nevzdala jste se.
1: Jo, jo, akorát mě mrzí, jak říkám, to už jsme i s dcerou šli do toho, do těch archivů, jo, i teď nedávno jsem, jo, i kolem maminky, potom říkám, když se dá do toho jít, do ten Moravský zemský ústav, nebo jak se to jmenuje prostě, kde se dají ty rodokmeny dohledat, že... Ale už jsme toho zase tolik moc ne, protože oni tam všechny ty někdy ani asi zřejmě ty informace nebyly úplně tak zavedené, protože když se to jednalo o nějaké ty menší obce nebo nějak, takže se tam třeba ty informace ani všechny nedostaly.
0: Mm-hmm, Moravský zemský archiv, kdyby to někdo chtěla, ať si to poznamená, poznačí a jde vám. Nebo jdete mu vzorem a může jít ve vašich šlépích. Paní Gito, děkujeme moc. Zdravíme do Uherského Brodu. Opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Budeme pokračovat v povídání.
1: Ano, zdravím taky všechny a všechny posluchače. Mějte se krásně. Dobrou noc.

0: Noční linka.
1: Je po půlnoci, začíná druhá hodina dnešní noční linky. Je neděle s datem 3. května. Děkuju, že voláte, že sdílíte své příběhy do dnešního nočního vysílání. Podle toho, co tu dnes slyšíme, tak by mnozí z vás klidně mohli dělat investigativní novinařinu. Jen tak dál, budeme rádi, když se ozvete i vy další s vašimi příběhy a povídáním o lidech, na které se nedá zapomenout ani po letech. Nevím o něm a chybí mi, to je dnešní téma. Máte ve svém životě někoho, o kom už dlouho nic nevíte a snažíte se ho najít? Třeba vám pomůže i dnešní noční linka. Pojďte nám zavolat, koho hledáte. 731 800 900, to je telefon. Pište na rozhlas.cz/linka, to je náš web. A nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Je s vámi Jarka Barboříková a přeju nádherný večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pokračuje noční linka Českého rozhlasu a patří těm, kteří se z našeho života vytratili a nás to mrzí. Napadá vás někdo konkrétní? Vítám další návštěvu. Krásnou noc. Už. Prosím, představte se.
1: Tady Jaroslav z Hradce nad Moravou. Já bych chtěl pozdravit všechny posluchače. Rád vás poslouchám, je to pěkná linka, mám noční, tak jsem zkusil zavolat. Zrovna jsem měl setkání před 3 dny ve Vimperku kluci z vojny. Uh-huh. A je nás strašně málo. No a jedná se o ročník, ve Vimperku se nastoupí na podzim v roce 1983 a šli jsme do civilu 1985 na jaře. Jo, a strašně mě to mrzí, že to, byli jsme tam, teďka jsme tam mají ubytovali, je to Vimper u Sloupu, je to nahoře, však kluci, kteří tam byli sloužili, tak tam byli.
0: Jaroslave, vy jste teda dali sraz po letech přímo tam, kde jste kdysi byli na základní vojenské služby, přímo ano, v tom Vimperku, tak to je bezvadné.
1: Ano, přímo tam, protože tam je, já byla zdravotní středisko, tak tam je udělaná hospoda a ubytování, takže jsme spali přímo v kasárnách, což bylo fajn. No a dostali jsme se po 41 letech, jsem se dostal i na pokoje, jsme se tam dostali, takovým nezvaným hosti jsme tam byli. Kurzy tam už byli tenkrát, ale já jsem poprvé při odchodu z vojny jsem se tam dostal do vnitřku, do ubytovny, kde jsme byli ubytováni na první rotě. Takže nemám právě taky. Je tam knížka, v té hospodě je knížka, kde se zapisuje, kdo tam byl a kontakty. Takže jsme tam napsali kontakt. A kdo tam půjde, tak ať se ozve. Takže po těch klukách toužím. No ale jména nemá cenu říkat, že? Protože telefon nemůžu dát do eteru. Nemůžu, kdo mě slyší?
0: Já být váma, tak klidně řeknu ta jména a když zůstanete na lince a dáte mi na vás telefon, tak pokud se nám někdo ozve, my vás propojíme. To je to nejmenší.
1: Dobře, tak já z rychlostí řeknu jména takhle známe. No, pokud nevíc toužím. Mírek Knapo z Chomutova. Václav Kuneš Skladná. Miloš Lemon tam byl. Jirka Osva tam byl taky s náma. Vlasta Fen, co to byl nemocný, že? Pavel Kudrna, to jsme v kontaktu. No a bylo to první rota tankového praporu.
0: Ale víte co, jak jste říkal to první jméno, pan Mirek, nerozuměla jsem příjmení, zkuste zopakovat.
1: Miroslav Knapo.
0: Dobře.
1: No, tak Knapo a to
0: třeba
1: by,
0: se
1: jako
0: podaří.
1: To,
0: no, tak v dnešní době, v době sociálních sítí, to je poměrně snadné někoho najít. Zkoušel jste, máte někoho, kdo by vám s tím třeba pomohl?
1: Zkoušeli jsme, jo, zkoušel na sítě dávat. Zkoušel jsem to dávat Česko a ledinu se takto, no. Možná někteří umřeli samozřejmě, že? Protože nám je 62 teďka, že?
0: Jste mladí chlapci.
1: Mladí, no. Vzpomínky byly krásné, že to tam všechno je jinak. Kdo poslouchá, nebyl tam ještě, tak. Jako je to všechno změněné, ale
0: ano. Vy jste tam byl v roce 1983, tak tento ročník, pokud by se vám ozval, tak by to bylo fajn.
1: No, na podzim,
0: přes
1: nás,
0: ano. Dobře, Jaroslave, tak moc děkuju.
1: Ale i z Pešky samozřejmě, kdo by to, že to jsou jiné jména zase, tak to je. Mám byli jsme před tím Martině na Pešce, jako řidiči tanku, že? No a velitele byli z Kešmarku, že? Ty velitele, že? A pak jsme se sešli tam, že? No tak bylo to, vzpomínky jsou krásné, jak tam je, všechno, jak se tomu vyjeví, projeví, proč jsme to. Kdo tam nebyl ještě, tak tam jeďte se podívat, máme tam kontakty, na mě hlavně, já jsem tam nechal kontakt, takže kdo by tam měl cestu, tak se dá více rozdělit. Protože někdo třeba má kontakt na někoho jiného zase, že, které já nemám, že, na někoho, že, zase, a tak dále. To se rozdělí, to je ta kapavušina, že. Takže já zdravím všechny posluchače a bylo to krásné, byli jsme na Lipně, byli jsme na Rozhledně, prošlo se to všude, takže je tam krásný kraj, však to ti, co tam byli, to znají.
0: Fajn, jste šikovný, že jste to zorganizoval spolu s ostatními, taková setkání jsou důležitá.
1: Takže děkuju za krásné radio, vám přeji, krásnou dobrou noc a budu poslouchat dál, protože jsem v práci a vždycky na noční to poslouchám.
0: Budeme rádi, od toho jsme tady.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Volal pan Jaroslav, těším se, kdo se ozve jako další. Připomenu téma, nevím o něm, chybí mi.
3: Dívám se, dívám a ty spíš. matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Dnešní noční linka otevírá téma Nevím o něm a chybí mi. Komu byste se chtěli dnes po letech ozvat? Je s námi paní Zdeňka, která volá od Vysočiny, teď mi to vypadá. Ano.
1: Od Havlíčkova Brodu, ano.
0: Tak, povídejte, vítám vás.
1: Dobrý večer,
0: jsem připomněla, tak můžete
1: mluvit. Já už několik let scháním moji spolužačku, která se mnou chodila do školy v Květinově u Havlíčkova Brodu a bydlela na zámku v Kvaseticích a jmenuje se Liduška Jašková za Svobodná. A my jsme spolu chodili od první třídy nebo od druhý do pátý a pak se odstěhovali, vůbec nevíme jak, kdy, asi tak po té páté třídě, někam k Listí nad Labem nebo tam někde v okolí. A já už jsem pátrala i na Facebooku všelijak možná, tak těma dětma našejma, ještě jsme to, a my se jí nemůžeme dopátrat. Bylo by tak asi těch 71, 2, 3 roků a chtěla bych ještě jako něco o ní vědět, ale nevíme vůbec,
0: Zdení,
1: jestli by se to nějak dalo nebo
0: říkala,
1: nedalo.
0: Že bydlela na zámku?
1: Na zámku. A ten zámek je teď opravený úplně krásně a je to Kvasetice. Zámek Kvasetice. U Havlíčkova Brodu.
0: Dobře, a my co... Toto místo vůbec neznáme, tam běžně bydlí nějací nájemníci, nebo...
1: Ne, je to zámek, je to na ubytování, když se podíváte na Facebook nebo na zámek, si napíšete šato. Kvasetice, je to přenádherný zámek, opravený nově, úplně nádherný. A tam, když si bydleli, oni potom to asi jezede, jestli to měli tam nějaký sklady nebo něco, nevím, docela to byla ruina, ale pak si to koupil nějaký pán Havlíčkova Brodu a celý to opravil, ale je to přenádherný.
0: Jmenovala se teda Liduška a jak dál?
1: Liduška Jašková.
0: Jašková nebo Jašková?
1: Jo, Jašková.
0: Jašková.
1: A měla nějaký sourozence a chodila do Květinov do školy. To je asi kilometr od těch Kvasetic. Tam jsme chodili prostě do základní školy od první do pátý. Kdyby o ní někdo věděl,
0: nebo
1: určitě...
0: A už teda od té páté o ní nevíte?
1: Ne, vůbec nevíme. Ona se pak najednou odstěhovala, ta rodina celá, a nikdo o nich nevím a já bych ji docela ráda, jako víte jak, jo. Měla nějaký soudost.
0: Vy jste říkala, že už jste zkoušela trochu hledat. Jaké kanály jste zvolila? Jak jste zkoušela?
1: No, zkoušela jsem na Facebooku, zkoušela jsem i volat do té listí, nic jsem se nedovolala. Nevím, jestli děti nějaký její by se to slyšeli nebo ozvali, ne, prostě nevím, ale ráda bych něco se dověděla, nebo se nějak spojila s ní, nebo něco, prostě, kdyby to bylo možný.
0: Jasně, tak podívejte, jestli se ozve někdo vám, nám, tak my vás budeme kontaktovat, když zůstanete na lince, tak si můžeme říct si více. A jinak zkoušejte dál sociální sítě všeho druhu, asi neřeší nic jedna výzva, jeden takový inzerátek, ale zkoušela bych to stále dokola, dokud to nevíde. On se někdo najde, jenom to někde trvá, pokud ten kontakt byl přerušený tak dávno a hlavně pokud se pak změnila jméno, to může být asi největší překážka.
1: Právě, že kdyby ty děti třeba slyšeli, nebo někdo sourozenci, nebo tak, nebo prostě, jo, něco takového, no, uvidíme, třeba se někdo ozve, nebo ji někdo znal, nebo poznáme, uvidíme, počkáme.
0: Budeme držet pěsti, no.
1: Tohle to totiž byla poslední už moje zkouška, jak zkusit najít, že by někdo věděl něco nebo tak.
0: O Lidušce Jaškové, ještě to můžeme zopakovat.
1: Liduška Jašková, no, kolem bude jí tak těch 72 asi.
0: Ze zámku, Liduška ze zámku.
1: Ze zámku Kvasetice.
0: Dobře. Tak děkujeme,
1: moc vám děkuju, mějte se moc hezky a děkuju moc a dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: abychom se dobře slyšeli.
1: Rádio, stlumeno.
0: Tak jdeme na to.
1: Rádio. Tak jdeme na to. Paní rektorko, jste úplně špicová, vy musíte podle hlasu být strašně krásná.
0: Já nemyslím si, že se krása pozná podle hlasu. Minimálně ne ta fyzická, Jiří. Ale děkuju. Hezky jsme otevřeli vaše povídání, tak se těšíme na pokračování. Tak k tématu, nevím o něm, chybí mi.
1: Já vám volám z mojho rybníku, z Tylovského rybníku, kde mám teďka úplně spoustu lidí a někteří přijdou, nadávají, že nebere ryba. Někteří přijdou, bere nám ryba hodně. Já říkám, chlapi, tak to já neovlivním. Ale mám tady aj nějaký pergolky, kde se čepuje pivko.
0: Dobře.
1: Udělal se
0: Jiří,
1: to a...
0: pořád čekám na to ale, jo, že tam bude ale, někdo mi chybí. Ale nemám kontakt na kamaráda, který by možná mohl rybařit se mnou. Navádím vás na to téma, kdy se bavíme o lidech, které jsme dlouho
1: Kočenko,
0: neviděli a chtěli bychom vidět. Nebo
1: Kočenko,
0: nebudeme se bavit v tématu?
1: Já jsem majitel, ale já už nerybařím dlouho. A no, teď naposledy dostal se chytlu nejvíčího kapra.
0: Nechcete, dobře, Jiří.
1: Já už jsem aj té... spolužece tady od mojí kamarádky, co vysílá, jak se jmenuje?
0: Poslal kapra.
1: Ne, já jsem vám chtěl všem na válce poslal kapra.
0: Jirko, my chceme jiné jméno slyšet od vás. Člověka, kterého byste rád po letech viděl, protože tu je téma, kterému se dnes věnujeme v Noční Zlata. Lince.
1: Tak to vám teďka řeknu. A jestli se nebudete zlobit,
0: no, nevím.
1: Tak hodně jmen. Jirku Valovýho, Jiřína Valovýho z Bruntálu. To je perfektní chlap. Úplně. A ten je po letech, ten je, když jsem byl klučisko, tak to byl můj vzor. Jirka Vala z Bruntálu. Trošku už má přes 70, on je co víc jak já, ale je perfektní, pořád perfektní frajer.
0: A jste kamarádi, vídáte člověk... se, tak že to
1: no,
0: asi nebude.
1: No nevídáme, já, my jsme si volali.
0: Hledáme, nebo?
1: A já jsem ho zval ke mně tady na rybník, jezdí na bombardňáka, on už má on je starší jak já. 75, ale to byl, paní rektorko, to byl bombardák, jak na babí, tak na prácu, na všechno. Úžasný člověk. A tomu človíčkovi bych chtěl zkázat, ty šuline, přijeď zařezňou na Tylovský rybník.
0: Dobře, Jiří, tak to se nevyjadřujeme v Noční lince. Takže děkuju teda za tu energii, se kterou jste přišel a pojďme se pustit písničku, která se jmenuje Marek Ztracený vítr do plachet. Ať se vám daří a někdy příště zase zavolejte. Ano?
1: Kočenko, děkuji.
0: Naslyšenou.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Dospíval Marek Ztracený a na řadě je paní Mária, která volá. A to, aby se s námi povídala na téma Nevím o něm a chybí mi. Někde se nám v životě stane, že nám z očí i z kontaktu zmizí člověk, který pro nás kdysi hodně znamenal. Tak o kom budete vyprávět vy, Mário?
1: No, ještě raz dobrý večer, paní Jarusko. Já bych chcela vyprávat o jedné, jako keď jsem chodila do asi do 4. nebo do 5. třídy, tak nám donesli adresy z Moravy. Jako spolu jako žiačky z Moravy, co boli. Aby sme si s nima dopisovali. Tak ja som si dopisovala s Kvetoslavou Valíšovou, ona bola z Tvrdonic. No a tak sme si písali pár dopisov, sme si vymenili a potom desi, kto si sa odmlčala. No ja som i aj písala, ale teda neodpísala mi. No a vždycky ako raz som bola v Tvrdonicách ako na dýchovke, tam bola dýchovka hrála, tak som tam bola. Aj som ju tam hledala, ale nebola tam. No a potom som to vyprávala jednej spolužáčke, co sme spolu chodili, ona chodila do A a ja do B. A tá spolužáčka mi hovorila, že ona tež mela tú adresu, jí dali a že tež si s ňou dopisovala a tež sa odmlčala. Aj tá jej spolužáčka, že keď ju nájdem, túto kvetku, že aby som jí ako dala vedieť. Lenže ja už som zabudla, jak sa tá jej spolužáčka ako volala. No a tak som najavčil, nemôžem už ísť ako na tú dýchovku, lebo musím chodiť do palici a som ako chorá. Takže nevím, by som ráda, by som sa s ňou ako zeznámila. Lebo my sme sa len nejako dopisem.
0: Aha. No,
1: tak sme si písali.
0: A jaké kanály už jste využila k tomu, aby se to podařilo?
1: No víte co, já právě, že já jsem jí písala, preto, lebo já nemůžem, no, aj jsem teda, jako nemám její číslo telefonu, jsem mi nevolala, a nemám ani ten počítač. Mm-hmm. Já jsem tak, jako, že toto jsem sama. Akurát mám 3 deti, mám, som rozvedená. Neviem však, či to pamatáte, ja som vám ako sem vyprávala do rozhlasu, že mi kamarátka odvezla muža.
0: Áno, to si no. Pamatujú, máte 3 deti.
1: Áno.
0: Že? Mhm. No.
1: A tak ja som ako už na dôchodku, mám 79 roku a takže ja už jedine takto, že toto, keby ona náhodu neviem, či to počúva, lesi by to počúvala, či by si na to pamätala.
0: Tak já bych vám přála, aby se to podařilo, abyste se shledali po letech, nebo abyste našla
1: já
0: někoho.
1: Já nemám to číslo telefonu. Její.
0: No, abyste našla někoho, kdo by to nějak dokázal si tak propojit, že by vás dokázal zkontaktovat.
1: Nebo já už bych jí byla dávno zavolala, keby, že mám to
0: ano,
1: číslo.
0: Ano, tomu rozumím. No.
1: No.
0: Tak, Mário, je něco, co pro vás můžeme udělat?
1: No.
0: Napadá vás něco, co pro vás můžeme udělat?
1: No nic, jedině to vítěz, tam ona je jako v Svrdonicách, nevím, jak no.
0: Možná zopakujme její jméno.
1: Kvetka Valíšová, Kvetoslava Valíšová.
0: Mhm.
1: A v Svrdonicách je. Ona možno, že čím je vydatá, že má inačí to priezvisko.
0: Ano.
1: No a ja som, čili ako sa volala Fedorová, ale vtedy som sa volala Pinkavová.
0: to je také dobré vědět. Možná opravdu si to nějak dokáže jako pavučinou proplést a dokáže vás na ní nakontaktovat. Pokud by se nám někdo ozval, tak my se ozveme vám. Dobrá?
1: Ano. Ale aj jako tej kamarádky, tej se já musím opýtat, jak by náhodou táto kvetka, že by se prihlásila, lebo to, tak nech kontaktuje jako aj tu tej kamarádky, tu, že aj ona by se ráda s ním sešla. Tak jsme došli od tej kamarádky obidve.
0: Tak dobrá. Mário, budeme na vás myslet, budeme vám držet pěsti. Teď si zahrajeme Věru Špinarovou, Letí i pro vás.
1: No, děkuji velice pěkně. No a ještě víte co, ještě bych jen chcela jednu věc, že tu Aničku, ta Anička, co vám tak často volá, ona jako nevidí. Mm-hmm.
0: Ano.
1: No, tak o tej by som potrebovala číslo telefónu, tiež kontakt, co by som jej zavolala, lebo a ja nevidím. Ale dobre. Ja nejsem ešte načisto ako slepa. Ja ešte ako trochu vidím a chodím na injekcie do Bratislavy, mi píchajú do oka injekcie.
0: Mm-hmm. No, tak Mário, zkuste vydržet na telefonu, samozřejmě telefonní čísla nikomu nedáváme bez jeho souhlasu, já vám řeknu, jak to u nás chodí. Teď se rozloučíme do telefonu, ano?
1: Ano.
0: A mějte se hezky.
1: Děkuji vám velice pěkně.
0: Paní Jana Fuchs napsala na web. Milá noční linko, léta letoucí nás všechny poslouchám, žijí v Německu a jsem... tady od roku 1969. Budeme v lednu 80. Můj otec se jmenoval Antonín Hrbáček, narození 1.10.1902. Už roky nežije. Měla bych mít sourozence, starší ode mě. Ti mladší byli Antonín z roku 1949, Liduška rok 1952, ta má jistě jiné příjmení. Pokud jsou zdraví a naživu a někdo o nich ví, dejte prosím vědět. Ráda bych je poznala a pozvala. Moc krát děkuju. Jinou cestu neznám. Ivanka Německo. Tak tento vzkaz je teď na webu Noční linky. Pokud byste chtěli někdo reagovat, tak můžete nebo se můžete ozvat nám. Teď můžu přečíst ještě třeba vzkaz. Tady byla nějaká výzva, kterou jsem chtěla přečíst. Ano, paní Ilonka. Dobrý večer, každý den poslouchám Noční linku, stydím se zavolat. Jsem od Českého Brodu, zaháním kamaráda Petra Lence. Učili jsme se spolu v ČKD, bydlel na Praze 2, ročník 1950 až 1951. Byla bych ráda, kdyby se někdo, kdo ho znal, ozval. Dejte vědět, telefon je na webu Noční linky, do vysílání raději říkat nebudu. Tak uvidíme, jestli se podaří. Ještě než pustím slíbenou Věru Špinarovou, tak paní Eva. Dobrý večer, mně schází dáma za mladá jménem Jarmila Špelinová. V roce 1965 pracovala jako dětská sestra v nemocnici na Mělníku. Pocházela z Příbrami. Hledám ji dlouho a marně. Hezké vysílání přeje Eva.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Míla je s námi jako poslední volá do dnešní noční linky, abychom si povídali na téma Nevím o něm a chybí mi. Máme pro sebe posledních pár minut noční linky. Zdravím vás.
1: No, já vám to řeknu krátce. Ono je to spíš takový veselější. Dělali jsme kdysi schůzky jako třídy a jedna dívenka se nám jako neozvala, nevěděli jsme vůbec o ní. No, pak jsem nevěděla, jaký mám sehnat a věděla jsem, kde má hrob její maminka. Tak jsem strčila cedulku do toho světýlka, co je na hrobě, cedulku, aby se mi ozvala. A představte si, že asi po půl roce se mi ozvala. Takže jsme byli v kontaktu.
0: To je prima.
1: Takže to byla taková náhodná ta, že jsem si pamatovala, kde má maminka hrob, že to už byla jediná šance, kde bych sehnala na ní adresu.
0: To je hezký, šťastný teda konec, trvalo to půl roku. Dá se říci, že i to je dlouho, ale já bych řekla, že ne, že v tomhle případě je půl roku krátký čas, protože jste potom pro sebe měli ještě mnoho let, abyste se zase kamarádili a krása, krása.
1: Takže to bylo seznámení jako velice hezký.
0: No. A co byste teda doporučila ostatním, kteří hledají nějaké dávné známé, jak začít?
1: Je to totiž náhoda. Buď to ty kamarádky nebo spolužáci, někdo o někom ví, takže jedině potom jako přes ně. Ale my jsme se teďko rozprchli, takže už je nám přes 80, takže už se jako tak často nescházíme jako dřív, že každý někde úplně jinde, že jsme se rozprchli po nejenom po republice, ale i po cizině.
0: Mm-hmm. Tak naštěstí v dnešní době, kdy se lidé mohou spojit přes internet, se ty kontakty nemusí ztratit.
1: No, takže jako už ty sedánky takový už nejsou. Bohužel, takže už jenom tak jednotlivě, že se jako sejdeme nebo
0: ale zhledáte, ale i to je cenné a důležité.
1: Já jsem ještě hledala svého bratrance, protože shodou okolností jeden reportér na Primě, jenomže tam se nemůžu na Primu dovolat, má stejné jméno, takže jsem to chtěla zkusit přes něj, jestli náhodou to není jeho nějaký příbuzný. No a to se mi zatím nepodařilo to vypátrat.
0: Zkoušejte dál, on se vám jednou někdo ozve. Tak děkujeme za krásný závěr noční linky, jsem ráda, že jsme skončili dobře.
1: Hezký večer, ještě naschledanou.
0: My jsme na konci dnešního nočního vysílání Českého rozhlasu. Já vám děkuji, že jste byli s námi. Děkuji za vaše příběhy, otevřenost i důvěru, se kterou jste se svěřovali. Dnešní noční linka patřila lidem, kteří se nám ztratili ze života, ale z paměti ne. Přeji vám klidnou noc a třeba i odvahu se ozvat někomu, na koho dnes myslíte. Loučí se Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Pěkný den přeje Patrik Rozehnal. Je mi ctí vás přivítat u speciálního dílu, který oslaví život hvězdy, která už bez 5 roků je na tomto světě 100 let. A valnou většinu času nás baví a umí bavit. Stačilo by říct její křestní jméno a všichni automaticky doplníte i její příjmení. Komička, o které budu mluvit, se narodila 3. května roku 1931 v Praze. A jsem rád, že ji mohu přivítat. Dobrý den.
2: Patriku, pusinko, poslouchám.
1: Jiřino, já vím, že nemáš moc času, ale říkal jsem si, že bychom si někdy příště mohli společně pustit tvé komediální kousky.
2: Proč příště?
1: No, protože dneska mě asi manželka nepustí.
2: Potvora přízemní.
1: Ale tak nemluv. Ona si myslí, že spolu něco máme.
2: Patrně poslouchá pomluvy. No,
1: nechápe, že nám jde jenom o legraci. Víš, Jiřko? Tak rád bych tě zase viděl.
2: Patriku, plánu.
1: Já taky.
2: Plánu. Patriku, pusinku. Pusinku.
1: Ale dneska jsou u toho lidi, u rádia.
2: Proč posloucháte?
1: Asi proto, že to dnes s Jiřinou Bohdalovou chcete pořádně oslavit.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Začíná tedy další díl, který dnes bude celý věnován dámě, která slaví úžasné narozeniny. Jiřině Bohdalové. Není proto překvapením, že často bývá hostem i v nejrůznějších zábavných pořadech. Třeba jako v Uvolněte se, prosím, Jana Krause. V režii Vojtěcha Nouzáka. Snad nám dovolí krátkou ukázku.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Než nám Jiřina Bohdalová dorazí, dodám, že k umělecké dráze ji nasměrovala maminka, která do Prahy přišla jako služebná a milovala divadlo. V srdci chovala představy o voňavějším životě. Proto od dětství nenápadně přistrkovala i malou Jiřinku do prostředí, které ji tolik lákalo. Zapsala ji do baletu, pak do komparzu a objevovala se i na jevišti s libeňskými ochotníky. Ještě ve 30. letech minulého století se navíc několikrát mihla i před filmovou kamerou.
2: Tak paní Jiřinka přijde ještě jednou.
1: To se nám nepovedlo. Paní Jiřina totiž zakopla. Takže bychom to celé vzali ještě jednou.
2: Dámy a pánové, dovolte, abych přivítal našeho prvního hosta, kterým je ctěná dáma českého herectví, paní Jiřina Bohdalová.
1: Jiřina Bohdalová je úžasná dáma. Doufám, že vás o tom přesvědčí i v tomto díle pořadu. Čekají vás filmové, televizní, rozhlasové a pozor, za chvíli i divadelní ukázky.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Večer, Jiřinka. Já jsem chtěl říct, aby se tady dávala pozor, aby se to krásně přeskočilo.
3: Už někdo upadl?
2: Tady jednou jedna paní málem nám upadla.
1: První původní divadelní hra renomovaného televizního scénáristy Jiřího Houbače se jmenovala Dům na nebesích. Premiéru měla na podzim roku 1980 v divadle na Vinohradech a hlavní roli v ní hrála Jiřina Bohdalová. Dnes slavný titul vznikl vlastně kvůli ní, protože postavu Kláry napsal autor přímo pro ni. Tak si poslechněte ukázku, ve které se její otec vrací s milenkou do rodného hnízda.
3: Co tady chceš?
4: Kláro, ty jsi nám nějak zestárla a znervózněla. Nejseš v přechodu?
3: Za to ty mládneš, čím dál
4: no,
3: tím
4: víc. Že ne.
3: Že si nepřibrzdíš, tak tě dáme na podzim do taneční. Co to máš na sobě?
4: Džínsovej oblek, co má bejt? To je květa.
3: Jsi slečnu adoptoval?
4: Oženit se s každou nemůžu. Od podzimka spolu zpíváme, seznamte se.
5: Dobrý den.
3: Lahárovečka.
5: Já jsem Lahárová. Já jsem o vás moc slyšela. Ale samozřejmě jsem tomu nevěřil.
4: Já jsem tě totiž chválil, víš? Dobře. Co jinak? Co je novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
4: No, ty teda nevedeš člověka přivítat, jen co je pravda. Táta mě jednou ze samý lásky zabije. To...
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemyslel, že neznám adresu vlastního táty a ty si přijedeš, nakvartíruješ se v hotelu a po městě vykládáš, že nemůžeš domů. A z toho já se mám radosti pominout, jo.
4: Hele, Květo, víš, co mě napadlo teď? Tak nějak napadlo. Že kdyby jsi mě vzala, tak by si de facto byla Klářinou matkou, což není úplně marná představa.
5: Jenomže já si tě nikdy nevemu.
3: Tak je dobrý, vy.
4: No, Jena by. Ale děláš dobře. Našem rodě se nedožíváme víc jak 55. Já už tady dávno nemám být, já už dávno přesluju.
3: No tak na mrtvolu vypadáš dost čile.
4: Nech bejt. To je dřív než na nový hadry. Sklapneš parapé, ani nevíš jak. Pej se strejda Rudolf. Podíval se z okna, řekl Ergo, tu zase lej a bylo po něm. Hele, já mám 220 na 80, víš? To může přijít každou chvilku.
3: No tak ještě s tím chvíli počkej, než vyřídíš korespondenci. Máš tady rekomando z advokátní poradny. A dva dopisy stejná, dětem se asi stejská.
5: Myslíš, ty máš jako ještě nějaký další děti?
4: prosím tě.
6: To snadno.
4: Úředně, rozumíš? No.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák, ne?
4: Rozumím, to bylo tak, to byla hrozně mladá holka a měla před maturitou. No. Tak já jsem to vzal na sebe, aby ona měla dokončený vzdělání. No, tohle mám ty za to. To no.
3: Prosím,
4: ona to tady... jde, fakt to měla s matikářem.
3: No určitě, jo. To tvrdíš ty.
4: Ale ty parchanci měli dřív počítat, než chodit. Mě veš, co to je za, co je to? Ale kočičky, no jo. Tobě taky pro mě se zdá jenom všechny kočky na funus. Tak kolik to dělá?
3: 3500.
4: Nejvíc se utratí, když se platí dluhy. No a tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
4: Tak to dej Fandovi, ať má na pouč.
3: No tak Fanda už trošku vyrost od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává, pošli to dětem.
4: Snad smím dát ještě vlastnímu klukovi pár mizerných stoláků na přilepšenou, ne?
3: Fanda o tebe nic nechce.
4: A když nechce, tak nechce, protože ještě na mě nemusíš být hrubá. Já mu chtěl trošku přilepšit, než do toho vlítnu.
3: Do čeho by vlítnul? Fanda se ženit nechce.
4: To říká každej, než do toho vlítne. Tomu se neubrání nikdo, prosím tě, to je horší než kapenková infekce. Holka třikrát kejchne a kluk je v tom.
3: Si myslíš, když ty jsi umanul v každém okrese splodit jedno dítě, takže musí být každej jako ty. Fanda ještě nemá ani známost.
4: Ne, on ti to bude vyprávět.
3: No, ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
5: Prosím vás, kvůli mě nemusí pospíchat. Já jsem babičkou už 3 měsíce.
3: Hrdek, to je výkon. Jste musela rodit ještě na koloběžce, co?
1: Jiřina Bohdalová měla v této divadelní hře Dům na nebesích opět po čase na jevišti možnost dokázat šířku svého hereckého talentu, který suverénně zahrnoval i tragikomické polohy. Inscenace se tehdy stala rázem jedním z nejpopulárnějších titulů divadelní Prahy, a to i pro autorovu schopnost vyprávět o takzvaných obyčejných věcech lidského života. Možná i proto byl tento divadelní kus později na začátku 90. let sfilmován a nazván Jedna kočka za druhou. Jiřina Bohdalová ve filmu zůstala jako Klára, ale osazenstvo se vyměnilo. A tak namísto Miloše Kopeckého přišel Josef Sommer.
7: Věpák, tady se to dejchá úplně jinak.
1: A Milenku si zahrála Valérie Zavadská. Tak schválně, která verze je lepší?
7: Tak, to je naše Klára a tohle je Květa.
3: Jsi slečno adoptoval, Viktore?
7: No tak to víš, se všema se oženit nemůžu, Kláro. My od podzimu zpíváme spolu, viď? No, tak se seznamte.
8: Těší mě Lehárová.
3: Zárubecká.
8: Moc jsem o vás slyšela. Samozřejmě jsem tomu nevěřila.
7: Já jsem tě totiž chválil, víš, Kláro? No a co jinak? Co novýho?
3: Všechno při starým. Dlužíš mi 3500.
7: Teda ty umíš člověka přivítat jen, co je pravda.
3: Hele, platím tvoje dluhy, honím tě po republice, podvádím spoje, aby si nemysleli, že neznám adresu manžela vlastní mámy. A ty si tady...
7: No tak vidíš to?
3: Tady máš rekomando z advokátní poradny a 2 dopisy stejná. Dětem se asi stejská.
8: Ty máš ještě děti?
7: Ale jenom úředně.
3: Přijela za ním s dvojčatama, až před barák.
7: Ale to už je 10 let, žalovala mě o uznání otcovství. Měla před maturitou, tak jsem to vzal na sebe, aby holka mohla dokončit vzdělání. Ale měla to přece s matikářem.
3: Ale to tvrdíš ty.
7: No tak, dobře. Kolik to dělá, kolik ti dlužím?
3: 3500.
7: Tak, tady to máš i s úrokama.
3: Žádný úroky nechci, tady je 500.
7: Dej to Fandovi.
3: Fanda už trošku vyrostl od té doby, co jsi tu nebyl. Už 5 let vydělává. Pošli to dětem.
7: No, Fanda snad není můj syn? Krucifix? Chci to dát Fandovi.
3: Fanda o tebe nic nechce.
7: Jak to víš? Teď tě bude potřebovat. Ženský jsou dneska drahý.
3: No, prosím tě. Fanda ještě nemá ani známost.
7: Jo, on ti to bude vyprávět.
3: Tak ty se zřejmě nemůžeš dočkat, aby slečna už byla babičkou.
8: Kvůli mě pospíchat nemusí. Já už jsem babičkou skoro 3 měsíce.
3: Herdek, to je výkon. Jsi to musela rodit ještě na koloběžce, co?
7: No, tak jste se seznámili, děvčata. My pomalu půjdeme.
1: A my pokračujeme v oslavách 95. Jiřiny Bohdalové na vlnách Českého rozhlasu. Teď i písní.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Legraci má rád každý, ale málo kdo ji umí vytvářet. Mezi takové hvězdy české zábavy patří Jiřina Bohdalová. Na tváři měla často smích, ale v srdci i smutek. To třeba, když ji v roce 1954 zavřeli tatínka povoláním truhláře. Byl odsouzen k 15 letům vězení. V té době se jí také narodila dcera Simona a její manželství s Břetislavem Stašem se brzy rozpadlo. Musela odejít z domu, aby živila rodinu, a v roce 1957 se jí podařilo dostudovat. Jan Verich jí totiž nabídl angažmá v divadle ABC, i když zprvu ne moc rád. Pak ale uznal, že vsadil na dobrou kartu. V 60. letech se Jiřina Bohdalová stala nejoblíbenější českou herečkou, no a v osobním životě se jí stále moc nedařilo. V 70. letech si vzala za muže Radka Brzobohatého, ale po 12 letech se manželství rozpadlo. Mnohem déle ji vydrželo partnerství na jevišti s Vladimírem Dvořákem. Mám na mysli slavné televarieté, ze kterého teď vybíráme ukázku provoněnou vůní Jiřiny Bohdalové.
2: Já mám kolegyně takový dojem, že tady na tomhle místě něco voní.
3: No jaký pak něco? To je opium. Ovšem jen tak ťup, ťup, ťup. Všimněte si, že voním decentně.
2: Jo, jo, jo. A říkáte opium?
3: No opium, kam jdete?
2: Kousek dál jenom, já se bojím drogový závislosti, víte? Si člověk no, jednou řekněte, čitý, ale to musí mít porád,
3: víte? Neleze vám taky na nervy.
2: To je strašně nebezpečný.
3: Prosím vás, byl byste tak laskav, no, vy s tím větším nosem. Byl byste tak laskav a přišel ke mně nahoru. Buďte tak, pojďte, no. Pojďte.
2: Co děláte, co tady vyvádíte,
3: ale
2: prosím vás?
3: Ale nechte toho, pojďte. Pojďte ke mně takhle.
2: Vy máte nápady teda. No.
3: Prosím vás, kdybyste si před ním přičichl, jo? Voním přes míru.
4: Myslím, ne. Že ne.
3: No počkejte, určitě.
4: Určitě ne.
3: Ne, no, tak prosím, no. Děkuji vám. Já totiž vím, že s vůněma se musí citlivě.
2: No jo.
3: Já to vím. Znáte tu historku o milenci paní Koty?
2: Já neznám ani tu paní.
3: Ale no, to byla manželka pana Kotyho, slavného francouzského vynálezce parfému.
2: Ano, ano, ano. Jo. A ona ta paní měla milence.
3: No měl, a teď jsem vám to teď povídala.
2: Tak to vím od vás, no to vím od vás.
3: A oni zrovna, ty dva, byli spolu.
2: Budoáru asi, ne? No asi budoáru, asi měli budoáru.
3: No jistě, no. A najednou paní Koty vyhlídne z okna a vidí auto.
2: Venku teda, že jo?
3: Ne, oni ho měli vevnitř.
2: No ne, když koukla z okna, tak muselo být venku, to je logické.
3: A vidí, že se vrací manžel zvenku.
2: Jo, jo, jo. No. Já nemůže se vracet zevnitř.
3: No to je určitě. Paní Koty zvolá.
2: Parbleu, patrně, že? To oni volají francouzsky. Parbleu, kam teď honem s milencem,
3: no,
2: že?
3: No. A horečně přemýšlí a už to má. Zamkne ctitele do komůrky, ve který pan Koty, tedy dokud ho to ještě bavilo, míchal ty různý voňavý esence a vymýšlel nový parfémy. Pan Koty přijde, převlékne se, vyřídí dva telefony a zase za půl hodiny odjíždí. Tak madam radostně běží odemknout komůrku a jen otevře dveře. Milenec jej zhroutí do náručí, synalí a skoro v mdlobách. Mondie, vyděsí se paní Koty, co je vám, drahý? Počkejte, přinesu koňak, nebo raději whisky? A milenec zachroptí. Pane tu, ma chérie, takhle kdybyste sehnala kousíček hovna.

Vážení přátelé, právě jsme vyslechli anekdotu chráněnou francouzským památkovým úřadem.

0: Poté, co Jiřinu Bohdalovou Vladimír Dvořák, stejně jako nás, diváky a posluchače, opustil, našla svého partnera i v Karlu Šípovi. Často jí psal scénky a vytáhnul i na televizní jeviště. Třeba jako ve scénce, kterou můžeme nazvat instalatér, nebo spíš erotoman. Jak se to vezme? Jiřina Bohdalová by si ráda nechala spravit některé zařízení v bytě. Zareagovala na inzerát, ovšem netušila, že je to inzerát erotický. No, poslechněte si to sami.
1: Podívejte se, my jsme solidní firma. Já za celou dobu praxe jsem se nesetkal s jedinou reklamací, víte? To se můžete klidně přeptat na nás. Firma Kohout SRO, to je špička ve svém oboru. Ale jestli já tady mám, rozumíte, odvést standardní práci, tak potřebuju vytvořit aspoň minimálně dobrý podmínky, víte? A to se zatím nestalo. A přitom nezlobte se, já se vás teda nechci nějak dotknout, víte? Ale to opravdu člověka překvapí, že zrovna vy si objednáte erotický služby teda.
2: No prosím vás, to, když chci vymalovat ložnici, tak to jsou pro vás erotický služby.
1: No ne, ale tam to škrábání, jak chcete, a ta práce s tím válečkem, to už je nad standard, víte? A to už je i na mě trošku moc, opravdu.
2: No to já vám teď vůbec nerozumím. Řekl, kde mám ty noviny? No, tady se jasně píše. No, počkejte, ano, tadyhle. Osamělým starším ženám, ano, nabízím služby všeho druhu. No, helejte, jestli je toho na vás moc, jo? A nebo, aby se vám to, tak já se můžu obrátit někde jinde. Drahý pane, konkurence je velká dneska, no. No, prosím, no, to tady toho je, no, tenhle ten nabízí dokonce i auta spravuje, no, tady nabízím služby všeho druhu, včetně autoelektriky, no, jen se podívejte, no.
1: Helejte se, máte pravdu, auto tady je, jo?
2: No, tak.
1: Ale není tady elektrika, ale erotika.
2: No. No ale to jste to nemohl říct hned, když jste vešel, čím se živíte, ukažte mi to. Ne, myslím ty noviny. Noviny. No, kde mám brýle, ježiš, tady jsou, tadyhle, ukažte, no to je. Ježkovi oči. No jo, no to není ele, ale ero. Pro Krista pána, tady toho je. Já se stydím.
1: Co byste se stydila?
2: Ne,
1: hlavně, že se to vysvětlilo. Helejte se, mě vám spad kámen ze srdce. Teď se na mě podívejte, no, tak taky už nejsem nejmladší. O vás ani nemluvím. Já když vás viděl, mě omejvali. Já jsem si říkal, no co s tímhle budeš dělat? Paní, já když vás viděl, já jsem si připadal jak horolezec pod Mount Everestem.
2: A proč?
1: No těžko se na to leze a nikdy se nedosáhne vrcholu, víte? No nic. Pěkně a já jdu ještě na tu šilhavou, víte?
2: Počkejte. Na druhou stranu, když už jste tady a už na začátku jste říkal, že máte chuť na něco ostřejšího, že? No to by bylo, abych vás nepohostila, když už jste si udělal ten čas. Helejte, pane Kohout, víte, když už jste vešel, já vám to řeknu, teda já nevím proč, jo, ale vy jste mi najednou byl takovej sympatický. Pane Kohout, víte, jak ženská trpí, když je sama. Čeká na to blídné pohlazení, na to blídné slovo. Moment! Já vás mám v horoskopu na tenhle týden. Naše mě to hned nenapadlo. No vás mi sem poslali přímo hvězdy.
1: Prosím vás, vy věříte horoskopům? No, jsou to blbosti.
2: Helejte se, tady je ta. Čeká vás osudové setkání na celý život. Chopte se své životní příležitosti. Prožijete krásný pozim života ve dvou. Váš budoucí partner žil dosud jako starý mládenec. Tak to je to sem. Starý mládenec. Že mě to hned nenapadlo. Chyťte svou šanci, zapače si. A nepuste ji. Nemusela by se už nikdy opakovat. Pane Kohl, já na horoskopy věřím. Horoskopy nelžou. No, já teda nevím, v jakém znamení jste vy. Ale já jsem mapčikla v bejku. Čem jste vy?
1: Já jsem v prdeli.
0: Když tu byla řeč o milování, co si pustit písničku Karla Gotta Bláznivé milování?
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Právě teď začíná ta část tvorby Jiřiny Bohdalové, která bude patřit hlavně dětem. Takže po části, která byla spíš pro dospělé, teď klidně k rádiu zavolejte i děti. Určitě si všechny vzpomenou na slavný večerníček, který uvozuje muzika, která už v téhle chvíli i hraje. Ano, jde o pohádky z mechu a kapradí, lidově zvané Křemílek a Vochomůrka.

0: Jednou šli Křemílek a Vochomůrka kolem rybníka.
1: Jak jdu kolem vody, dostanu chuť na rybu.

0: kolivo, snad tohle toho špígla slunku, cejna, nebo by se hodila štička.
1: Po velkém úspěchu prvních, ještě černobílých pohádek z mechu a kapradí, odvysílala tehdy ještě Československá televize i dalších 13 dílů. Autorem byl spisovatel Václav Čtvrtek. Scénář napsal režisér Zdeněk Smetana, který už dřív známé postavičky dvou skřítků z Pařezové chaloupky i nakreslil. Neopakovatelný hlas, který jim dala Jiřina Bohdalová, byl také zkázou pro její hlasivky. Doktoři pak hodně často vyčítali, aby už nikdy nepytvořila svůj hlas právě pro večerníčkovské seriály, aby si ho nezničila úplně.
0: Ono bude lepší, když vám ji raději odnesu sám, že? A my se zatím dojdeme na paseku pro kořenku.
1: Jiřina Bohdalová hrála v desítkách televizních pohádek, ale i těch filmových. Nezapomeňme i na oceňovanou Nesmrtelnou tetu, seriály jako Chobotnice z druhého patra, Létající Čestmír a další večerníčky, jako třeba Pohádky ovčí babičky a nebo Rákosníčka. Co si ale připomeneme už za chvíli, to bude jedna ze slavných televizních pohádek. Na řadě je hudební pohádka Co takhle svatba, princi? Scénaristicky ji má na svědomí Jiří Chalupa, ale proslavili ji i písničky, třeba Když se načančám. Pohádka vypráví příběh prince Davida, který rád šermuje, jenže když v zápalu boje rozbije zrcadlo, trest za to postihne služebnou Bělu a uražená, ponížená dívka ze zámku odejde. V zápětí otec král rozhodne, že je třeba syna oženit. Jak vybrat tu pravou princeznu? Pomocí tří úkolů. Ale vrátíme se na začátek, k okamžiku, kdy princ David rozbije zrcadlo.
2: Prosím, panstvo!
3: Ukončete potlesk, ale já povídám, co je to tamhle. No tak, co bude? Odpoví mi někdo?
2: Rozbité zrcadlo! A zrovna moje nejmilejší, jediné zrcadlo na zámku, které mělo smysl pro krásu.
4: Viník bude přísně potrestán!
2: Jedině v tomto zrcadle byla růžová na mých šatech, skutečně růžová.
4: Zelená, zelená.
2: To je nenahraditelná ztráta.

0: Slyšeli jste všichni dobře? Nenahraditelná ztráta. No tak, tak přizná se někdo. Poslyšte, tohle mi snad děláte schválně. Já opravdu nemám čas zabývat se prkotinami.
1: Možná ještě slavnější než co takhle svatba princi je pohádka nazvaná O princezně, která ráčkovala. Pardon, O princezně, která ráčkovala. Hlavní hrdiny si tu zahrála Dagmar Patrasová a Jan Čenský. I ten se musel naučit vznešené R. To ale vynechala Jiřina Bohdalová, i když si povídala s královnou Ivou Janžurovou.
2: Tak představte si, že už je fuč i poslední sada stříbrnej lžiček.
3: A nediv se, když máte v kuchyni takový nepořádek, jak říká pan rádce.
2: No jistě, to, co řekne pan rádce, to je svatý.
3: Já vím, ty ho nemáš ráda, ale o státnické záležitosti se stará svědomitě. Dokonce mi dnes odnesl sám o své iniciativě vyčistit náramek.
2: Vy jste mu dala náramek?
3: Náramek po mamince.
2: Ale co bych se rozčilovala, můj není.
3: No a já to taky říkám, rozčilování zkracuje život. No. Podej mi obklad, prosím tě.
2: No, jej, zase hlavička, jo. No, tak to.
3: A tam ne, sem. Začínají mi bercové vředy.
2: Jestli vy budete pořád listovat v tom domácím lékaři, tak za chvíli nebudete mít na těle jediný zdravý místečko. Kdybyste se radši věnovala princezně?
3: Je nemocná?
2: Ale co by? Co by byla nemocná? Zdravá. Ale potřebovala by pevnější ruku. Nosánek jí roste moc nahoru.
3: No, co má být? Je to konec konců princezná dědička trůnu.
2: Ta to tak zdědí. Nepak, měla byste jí koukat vdát. A za pořádnýho chlapa, který by to naše království dal konečně do pořádku. Než bude pozdě.
3: Myslíš?
2: No.
3: Ale ne, s tím by byla spousta mrzutostí. No tak když myslíš, tak řekni panu rádci, ať to zařídí.
2: Ale pořád ten pan rádce, to je ten pravej. Když byste mi dala svolení, tak já bych všechno zařídila sama.
3: Dobře,
2: svolení.
3: Dobře, dělej si, co chceš, ale vrať mi tu knihu, prosím tě.
2: Jo, jak to zařídím?
3: Už ať si peč.
2: Sama?
3: Zařídím sama.
1: Malý dětský koutek Jiřiny Bohdalové právě končí. I když ne tak úplně, zbývá ještě písnička z pohádky O princezně, která ráčkovala.
4: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: O úsměv se nám ještě chvíli bude starat úžasná herečka, komička, moderátorka a konferenciérka Jiřina Bohdalová.
2: Tak můžete začít.
3: Jo, už takhle.
2: Kam jdete, halo?
3: Já to mám jako s příchodem, víte?
2: Aha.
3: Že bych...
2: Ano, jistě, to
3: že,
2: prosím, tak si přijď.
3: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
2: Publikum je všude před vámi.
3: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
2: No, tak všude. Začněte. Ano.
4: Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Vždyť on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vidím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prima publikum, jo. To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se setne,
2: no, stačí, jako teda... To stačí, děkuji.
4: Stačí.
2: To stačí.
4: Jsem celá z toho vzakla.
1: Po dvě normalizační dekády se právě tato žena na plátně moc neobjevovala. Důvodem až tak nebyl trezorový film Ucho. Jako spíš to, že v roce 1970 svědčila na svatbě Jeliny Mašínové a spisovatele Pavla Kohouta. A ještě k tomu do Švédska emigrovala i její milovaná sestra Jaruška. O to větší příležitost ale dostávala v televizi. A třeba také v rozhlase. Kam patří i následující ukázka s Josefem Dvořákem, který si spletl se seznamovací referentkou, když přišel vyplnit formulář do seznamovací kanceláře.
5: Dobrý den. Hejte, já tady mám vyplněný ten... No...
6: Co?
5: No, jak se to vyplňuje, když nastupujete do zaměstnání? Tady koukněte. Majetný, inteligentní, abst... Abst?
6: Co abst?
5: Já koukám taky. Hergo, co to tam ta máma napsala? Jo, záliby. Nekuřák, pletení, punčochy, okopávání kopečku, stromečku. Ta máma škrábe, to je děs.
6: Poslyšte, to vám ani trošku nevadí, že mě to ale vůbec nezajímá.
5: No to chápu, když se tak na vás dívám, jo.
6: Co? No tohle je snad trošku moc.
5: Víte, já jsem totiž takový zajímavý případ. Já bych vždycky moc chtěl a ona žádná ne. Jany, myslíte si, že je to normální? Až nám to dělalo starosti? Mě a mamince. Víte, abyste rozuměla, já dělám to... Já se to stydím říct.
6: Co?
5: No já dělám...
6: No co?
5: Já se to vážně stydím říct. Já dělám v nemocnici.
6: To
5: sestru.
6: Jo.
5: Totiž já jsem mužskej.
6: To vidím.
5: No, ale stydím se. No, kdyby mi aspoň pacienti tak neříkali a kolegyně, já se jim divím, že je to baví. No, no bavilo by vás třeba říct mi, doneste mi bažanta, sestřičko?
6: No, tedy to jednak nebavilo, víte. A za druhý už jsem vám teda říkala, pane, teda promiňte, sestřičko, že mě váš intimní problém nezajímá.
5: A to jsem tomu zase dal na frňák, teda. To jsem neměl říkat, no. Helejte, kdyby se to zatloukla a neřekla to tý, jak mi dohodíte, víte?
6: Komu?
5: No, tý, co mi ji dohodíte, já bych si třeba připlatil. Kdyby se neurazila, já bych vám dal třeba na zmrzlinu.
6: Ale no, dovolte, tohle už přestává všechno. Já nejsem žádný seznamovací referent. Ten si totiž někam odskočil. Jde?
5: Jo, takhle, tak vy jste na tom tak hrozně jako já. Vy nejste referent. Já...
6: No dovolte, vypadám snad na to.
5: Ne, to ne, to já jsem jenom rád. Víte, já před dívkou bych se asi moc styděl říct, jak si stojím. Já totiž před dívkama koktám a nevykoktám se, no. To... Já začnu říkat dobrý den, než to dořeknu, jak je večer, no. To... Já jsem se strašně bál, aby mi nedohodili takovou, no, takovou, no, takovou taky jako já koktavou, víte? Koktavou já nerad.
6: No, nyní mě doufám, už tedy necháte na pokoji, víte, když už víte, jak to je. Máte štěstí, že jsem dneska takhle naložená. Jinak, když mě osloví cizí muž, tak mu vůbec, ale vůbec neodpovím.
5: To byste se mi... A i mamince líbila, slečno. Já jenom ještě, umíte v dolky?
6: Co?
5: Já se totiž za nima můžu umlátit, no, víte?
6: To je hrozné, jaký vy jste materialista. To nemáte vůbec ponětí o polipcích při měsíčku, o souzvuku dvou příbuzných duší.
5: A je, je.
6: No, já bych vám radila, abyste si buď to koupil v dolky v prášku, nebo si dal inzerát. Hledám dívko, značka dolky.
5: No ne, to ne, to maminka říkala, já bych kvůli dívce udělal, kdybych uměl dřep, tak hned ho předvedu tadyhle. To byste koukal, já bych kvůli ní i polikal žáby. No, já bych jet kořínky a voves a řechtal bych a... Co byste řekla, no kdybyste třeba vy a já...
6: Co?
5: Nezdá se vám to, kdybyste vy a já bez toho referenta, nedala byste si říct?
6: No, vyloučeno. Vyloučeno. To já nemůžu.
5: No, no já jsem si to myslel, no. Já bych vždycky chtěl a ona ne, no. Vy taky ne, no.
6: Podívejte se, musíte chápat, že já jsem romanticky založená dívka.
5: Chápu, no.
6: To byste musel přijít s kytkou, víte? A pak by možná...
5: Počkej, s kytkou?
6: No.
5: No, Skytko, ale to já snad, já nevím, já,
6: no.
5: Já,
6: co?
5: Kam jsem dal peníze zase, no tak já už letím.
6: Ne, počkat, co to má znamenat? Nejdřív mě tady poblázníte, vetřete se do mé důvěry a pak byste si někam utíkal, to tak. Já znám mužský, pane, ty se naslibujou, já jdu s váma a vy mi cestou koupíte tu kytku, jo?
1: Ani důchod, do kterého Jiřina Bohdalová vstoupila v roce 1999, neznamenal pro nadšenou chalupářku a náruživou kuchařku ústup ze scény. Nechyběla v mnoha televizních silvestrech, hrála v populární pojišťovně Štěstí a v roce 2010 pro ní režisér Zdeněk Zelenka připravil i cyklus detektivek Ach ty vraždy. A když Natálích v roce 2011 přebírala cenu za celoživotní dílo, trochu pohrozila.
7: Je to vlastně v mém hereckém životě první Thálie a rovnou za celoživotní dílo. Je tedy první a já mám takový dojem, že i poslední, protože cena za celoživotní dílo je taková uzávěrka, taková symbolická tečka. Tady máš cenu a už dej pokoj. Já vám ale slibuju, že pokoj ještě nedám.
1: V to doufá i Patrik Rozehnal. A loučím se s vámi.